0: Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

mix Rádia Wave.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Čáko, to je mňa, Lau, počúvate Rádio Wave.

jenom jde. Two face všude kam se podívám, bej v tom hloub, tak si strčím hlavu mezi dveře sám. Co je trapný, co je real, s kým se zbavil, kdo ti zbyl, oči všude gossip girl. Kdo kde s kým všude byl, přednost vlastní family, nebo deal, oči všude gossip girl.

0: Holiday.
1: Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: tak asi, na, na ní zehraj si.
1: Český rozhlas.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Saul a jeho prední, ještě předtím Nasty Cherry. My už tu máme 8. hodinu, je čtvrtek 3. září, posloucháte Radio Wave a dnešní první zprávy přináší Rozálie Pecáková.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: O rozpočtu na příští rok bude dnes jednat premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se zástupci koaličních motoristů. Ti kritizují navrhovaný schodek 389 miliard korun. Premiérovi i ministrině financí Aleně Schillerové z Hnutí ANO chtějí motoristé navrhnout konkrétní úspory. S plánovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Cenu Rudolfa Metka dnes převezmou dva novináři Českého rozhlasu. Konkrétně šéfredaktor stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Ocenění uděluje Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice letos už po 18. Porota dvojici vybrala za popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Oba novináři strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Katar dnes slaví 55 let nezávislosti na Velké Británii. Země s přibližně 3 miliony obyvatel zbohatla hlavně díky vývozu zemního plynu a ropy. Dnes má výraznou roli i v diplomacii. Patří mezi hlavní prostředníky při jednáních mezi Spojenými státy a Íránem. Centrum Plzně až do neděle zaplaví hudebníci, akrobaté a živé sochy z celého světa. V krajské metropoli startuje 12. ročník mezinárodního festivalu pouličního umění Pilsen Basking Fest. Lidé tak v ulicích uvidí desítky spontánních vystoupení.
1: Sport.
2: Tenisté Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka jsou na US Open ve třetím kole. Všichni uspěli bez ztráty setu. Druhé kolo si po úspěšně zvládnuté dohrávce zahraje Nikola Bartuňková. Naopak pro Karolínu Plíškovou Grand Slam v New Yorku ve druhém kole skončil.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, přes den se ojedinělé může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21

0: až 25 stupni Celsia. Tolik zprávy. Další přináší náš zpravodajský kanál iRozhlas. Na rádiu Wave právě začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

0: Joey Valens and Bray a společně s nimi taky Danny Brown, Pack a Punch, ještě předtím Bakar. No a my už vás vítáme takhle při ranním vysílání. Tereza a Filip, ahoj.
1: Ahoj, krásné vstávání, takový punch do vašeho probouzení. Jsme vám tady namíchali za chviličku Meluzína z české hudební scény a Paprsky za novinky, takže rovnou se budeme i vzdělávat a objevovat, co by vám nemělo uniknout na hudební scéně.
0: A bude to profukovat vyloženě, poslouchej, hele, poslouchej.
2: Ahoj, tady kapela Meluzína.
3: A právě posloucháš Radio Wave.

0: Lola Young a Dealer, ještě předtím Mark William Lewis a teď 19 minut po 8 hodině už cupitáme do CERNu, protože tam z Evropské organizace pro jaderný výzkum právě vytvořili mikroskopické verze velkého třesku, jak se píše na serveru i rozhlas. My známe velký třesk, ale tohle je malý velký třesk. Jo?
1: Tohle je malý velký třesk, taková kapesní verze prostě, abyste věděli, jak si ten velký třesk třeba představit. Je tady k tomu dokonce i taková jako ilustrační, prosím vás, fotografie. Nevím, jak se fotí malý velký třesk, nicméně teď už trošku víc možná budeme vědět, co se dělo krátce po velkém třesku, tedy před vznikem atomů, hvězd a planet. A fyzici se na jednu z těch největších otázek snaží odpovědět právě i tak, že ty podmínky toho raného vesmíru vytvářejí v urychlovači částic jako kde jinde, v mikrovlnce asi ne.
0: Vedoucí pracovník toho experimentu Yuzu uvedl, jo, posunuli jsme hranice toho, jak malá mohou být atomová jádra a přitom stále znovu vytváříme tuto prvotní hmotu, to, co bychom mohli nazvat malým velkým třeskem. Nyní víme víc o základních podmínkách potřebných k přechodu hmoty do tohoto extrémního stavu.
1: Zároveň je to jako přelomový i proto, že dosud se takové experimenty prováděly hlavně s pomocí těžkých kovů, například díky olovu. Nový výsledek ale ukázal, že kvark gluonové plazma, a to zní jako Star Trek prostě, může vzniknout i při srážkách mnohem lehčích jader, takže zlehčit jádro.
0: Jadírka prostě. Jadírka, musíme malý jadírka. Poznávat, proč tohle to všechno dělat. No, chceme totiž pochopit raný vesmír, nebo respektive věci a vědkyně, ale taky krom raného vesmíru strukturu atomových jader.
1: A taky zjistit prostě, jak se ty první okamžiky toho vesmíru vyvinuly do forem hmoty, ze kterých je všechno kolem nás. Takže prostě jdeme zpátky takzvaně ke kořenům. Jsem zvědavá, co z toho zjistíme.
0: Ráno studujte raný vesmír.

0: Mała Bohem.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.

0: Gorillaz, Thundercat a Cracker Island. Nevím, jestli budou keksíky a krekry dneska večer na Stalinu, ale máme pro vás Excalibur, který můžete ladit už po 9. večer, respektive začíná to playlistem hodinovým, tematickým a potom samozřejmě nabitým rozhovorem. A v něm se dozvíte, jak se připravit, jak se obléci a hlavně taky, co, na co si dát pozor na večerní show Danzuna a dalších. Mezi ně patří třeba i DJs a krom toho, že vás zveme k živému vysílání a to byste spíš jako museli být asi jinde než na Stalinu, abyste ladili Excalibur v 10 večer a playlist v 9, už v 10 ráno, teďka dopoledne, vychází na YouTube nový díl.
1: Takže dneska se můžete v 10 ráno připravit, což už za chviličku, hlavně teda pochopíte z toho rozhovoru, že je dobrý jako vymyslet si prostě fit, abyste se jako teda líbili Danzunovi, si myslím
0: taky
1: hlavně.
0: Taky být fit možná, budete se muset hýbat.
1: Budete se muset hýbat.
0: On to bude vyžadovat.
1: Takže dneska, prosím vás, se jako nepřejeste, zároveň se ale taky najeste, prostě ať jste, jako kdybyste šli do fitka v podstatě večer. Jako kdybyste si šli minimálně zaběhat. No a potom můžete hezky to vyběhnout, ten kopec nahoru, podívat se už třeba na 6., 7., jak to tam vypadá, zaujmout nějakou strategickou pozici, abyste pak byli v té správné části mošpitu.
0: Ano, pojmout to strategicky, takticky.
1: A hlavně to nekomplikujte, prostě není to potřeba jako přemyslet, takže dneska večer Danzun na letní na Stalinu a my už to od teďka snad nebudeme říkat každý den, když
0: ne,
1: to proběhne.
0: Za hodinu a půl teda nový díl rapové show Excalibur na našem webu a taky na YouTubeovém kanálu Rádia Wave a potom večer, jak jsme zmínili, taky v živém vysílání.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na Rádiu Wave.
3: Yeah. City gone down.

0: Broncos Bridge, my tady v rámci umělé inteligence řešíme často, že vzniká spousta generované hudby na platformách, jak je to ovlivňuje, jak to ovlivňuje potom taky hudebnictvo, ale zároveň taky obrázky, to je asi to nejčastější, co nás napadne, když se bavíme o tom, že se dá něco generovat. No a taky, když se bavíme o knihách, tak zatím spíš v tom kontextu, že umělá inteligence je krmena daty a teda opravdu i skenovanými fyzickými knihami proto, aby měla co největší dataset vlastně naučený, jenomže teď se podíváme na ty knihy, které umělá inteligence nepřečetla, ale napsala. No a bavíme se na serveru i rozhlas o tom, že knihy by měly být označené jako lidský výtvor, pokud je napsal nějaký člověk, a nebo pokud by je napsala umělá inteligence, tak by to mělo být taky zřejmé. Kdo by takovou úpravu měl v tom kodexu na starosti a jak posoudit, co vlastně je napsání a co je jenom třeba použití k nějakým rešerším?
1: Realita je taková, že o tom dílu umělé inteligence na vzniku nových knih se zatím příliš nemluví a čeští nakladatelé proto aktuálně připravují jednotné označování knih vytvořených s pomocí umělé inteligence. A teď samozřejmě při tvorbě takového kodexu je nejdůležitější si definovat, co je ta míra využití umělé inteligence pro to napsání knihy, aby jsme to deklarovali jako lidský výtvor, anebo naopak jako výtvor spíše umělé inteligence. Je tam určitě nějaká hranice, která je potřeba nastavit. Potýkají se s tím třeba i streamingové platformy, kdy označují skladby za vygenerované umělou inteligencí nebo právě vyrobené člověkem nebo vyprodukované člověkem. Takže tohle bude takový častý problém, se kterým se budeme potýkat čím dál tím víc, a ty hranice je potřeba si nastavovat.
0: Ty hranice hlavně bude tady v tom momentě určovat pravděpodobně nakladatelství při vydávání knihy, takže by to mělo být i ve vlastním zájmu nakladatelů a nakladatelek, takže tady uvidíme, jestli se kodex osvědčí, a není to žádná legislativa, je to prostě iniciativa, která by se měla dostat do rukou všem, kteří ji chtějí využívat, a samozřejmě ta poptávka taky vzniká u čtenářů a čtenářek, protože právě těm dost často leží v hlavě, jestli vůbec to, co čtou, je něco, co napsal člověk, což úplně chápu.
1: Více už na serveru iRozhlas a teď lidské výtvory v našem playlistu Haim, později taky Rikonesty nebo Mat 213.

0: Rekonesty a takový dortíček, koláček, cupcake.
1: Za chviličku Man I Trust a Dukla, no a potom nás čekají další zprávy, protože se nám přibližuje docela nebezpečně 9:00, tak doufám, že se vám hezky vstává společně s Radiem Wave.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Dukla a společně s nimi taky Velocetrol na tracku Druhý břeh. My už jsme aktuálně přišli na druhý břeh 8. hodiny, a to znamená 9. Ideál posloucháte Radio Wave a další zprávy přináší Rozalie Pecáková.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Příspěvek má od příštího roku v příštích prvních dvou měsících bez práce klesnout z 80% výdělku na 65%. Vláda to schválila v pondělí. Slibuje si od toho úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle odborů to ale sníží motivaci lidí měnit práci. Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. Podmínkou pro jejich přijetí je vysokoškolské vzdělání, nejméně 2 roky praxe a kurz češtiny. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už víc než 20 českých nemocnic. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingské to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Na Mírovém náměstí v Lounech se dnes od 17 hodin koná vernisáž k putovní výstavě s názvem Vysídlení do sídlení. Válka nekončí posledním výstřelem. Expozice Paměti národa podle webu Městského informačního střediska poukazuje na organizovanou migraci obyvatelstva po roce 1946.
1: Sport.
2: Fotbalista Tomáš Čvančara se podle televize Sky Sport po 3 letech vrátí do České ligy. Útočník německé Borussie Mönchengladbach by měl zamířit na roční hostování do Hradce Králové.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno. Přes den se ojediněle může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia. Tolik zprávy. Další přináší náš zpravodajský kanál iRozhlas. Na rádiu Wave pokračuje Ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

Porsche Boy a Van a jejich Tour Life. Hodně na tour se vydal Američan Dale Sanders a tady jako pokaždý, když slyšíte Casablanco, říkáte si, no to bych nezvládla, prostě tady jako přechod hor, tak si vzpomeňte na Dale Sanderse, který v 91 letech se stal nejstarším člověkem, který prošel celou apalačskou stezku. Je to taková oblíbená dálková turistická trasa ve Spojených státech amerických. No a podle vlastníků, což teda muselo být zábavný si ještě počítat, 70

0: Hart, takže ten má taky svoji speciální přezdívku. No a teď je Sanders znovu rekordman. Musel prý poděkovat Bohu, svému podpůrnému týmu a všem, kteří ho sem dostali, a trénoval nějakých 6 měsíců. Přesto, ale když se na tu stezku vracel, tak tvrdil, že není v nejlepší kondici. No tak to je opravdu překvapivé vzhledem k jeho věku.
1: Zároveň říká, ale i taky dneska mám pocit, že bych měl být v lepší formě, než jsem, říkal ještě minulý měsíc, ale pak se musí vždycky připomenout, že mu je 91 a že tím, že jde takové dálky, vlastně prošlapává novou cestu. No a krom těch několika pádů a odřenin mu jeden den úplně znecitlivěla levá ruka, skončil v nemocnici v Maine. Lékaři se zpočátku obávali mrtvice, nakonec to byl ale jenom skřípnutý nerv, takže všechno dobře dopadlo. Vrátil se v srpnu zpátky do Tennessee za svojí ženou, které umírala maminka, a tak tam společně mohli pobít a všechno vlastně nakonec asi bylo, jak má být.
0: No a hádej, jak pokračuje, on už uvažuje o další dlouhý pěší túře.
1: Už má se vrbění prostě.
0: Tentokrát prostě cítí trošku Grand Canyon.

0: Slíte Kenny, Hurry On Home a teď už šup šup do archy, nebo respektive až 10.10., kde bude taková velká Bauchova oslava nové desky.
1: No a kdyby jsme tady celou dobu nemluvili jenom o Danzhunovi, tak mluvíme taky o OG Pávovi, kterýho můžete znát z beefu právě s Hugo Toxem, což je taková jako hodně legendární postava u Hugo Tox na naší rapové scéně a rozhodl se, že ještě nikam neodchází ze scény, že prostě zůstává, že všem ukáže svoje umění, takže vydává novou desku. Ta by se měla objevit na vlastně asi platformách a dostupná 9. září, což je 9.9. Jmenovat se bude právě Art. No a taky letos na podzim právě zjistíte, že ji můžete slyšet i naživo, jak Filip zmiňoval v Arše Plus.
0: Krom toho se vrací ještě K.O. Crew a Hugo Tox už několikrát na svých sociálních sítích sliboval, že krom nové desky K.O. Crew nebo nahrávky, nevíme, jestli to bude dlouhohrající věc, a právě jeho nové solovky vyjde ještě jedna deska, která bude plná, ty už zdíváš, šuplíkových věcí jsem chtěl říct právě, no, tak ono, ne každýho to umí potěšit, když ty rapeři vyndávají něco, co původně třeba ani nemělo spatřit světlo světa. Uvidíš, třeba tě ten Hugo Tox překvapí.
1: Ale třeba nás to všechny hrozně sejme, 9.9. si poslechneme, 10.10. si pak můžeme říct v Arše Plus a jak to celé dopadlo.
0: Tak si dejme kód.

G-code curtain. Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: realize I could join the birds. My se teď nebudeme přidávat k ptáčkům, ale spíše k vlkům, a to k těm osamělým, kterými jsou Aleš, Vítek a Martin. V dnešních čelistech totiž proberou několik filmů a bude to zasmrádat sportovní šatnou.
1: Dneska na vás čekají čelisti, které bude obestírat silné miasma, což já vůbec nevím, co je, ale tentokrát to možná bude právě jenom ten zápach ze sportovních šaten. Budeme taky vzhlížet ke hvězdám, ale čeká nás i zápas století, takže zjistíme, jestli vyhraje Vince Young, Ted Lasso a nebo Ridley Scott.
0: Tak to už jste mohli pochopit, že nový snímek Ridley Scotta, který úplně tak jako nebourá kina, bude jedním z témat dnešních čelistí, taky ale nový díl ze sportovní dokumentární série Untold a nebo pokračování seriálu Ted Lasso. Takže tohle to všechno po 18. hodině v našem vysílání.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádou, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný bohoněze, rozmotám je do uší.

0: 9 hodin 38 minut a teď jedna taková pozvánka na docela komplexní výstavní projekt, který vás bude potkávat napříč Brnem. Bavíme se o Brno Art Open. Jedná se o takový vlastně docela dlouhodobý úsek, ve kterém můžete objevovat umění ve veřejném prostoru a s náma ve studiu sedí kurátorka Silvie Šeborová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Festival začal 12. už 6. pokračuje až do 11. 10. tedy října. Tak jak takový vlastně festival umění v Brně vypadá, kde na něj můžeme všude narazit, jaké má různé podoby?
1: My pro každý ten ročník vybíráme nějakou lokalitu a já se snažím i vybrat s myšlenkou na to, že chci Brno, ať už lidem, kteří do něj přijíždí, ale tak i místním obyvatelkám a obyvatelům přiblížit z nějakého jiného pohledu a třeba je zavést do míst, kam normálně nechodí nebo které úplně neznají. A jak v tom loňském, tak v tom letošním ročníku si myslím, že se to podařilo. Zvlášť třeba v Kapucínských zahradách, kde je hned první dílo z té jako pomyslné stezky Brnem od Andráše Čefalva je řada lidí, s kterými jsem tam byla, tak na to reagovala, že vlastně vůbec neví, že v centru Brna se nachází něco takového. No a ta cesta vede pak dál různými městskými prostředími. Přes park, Denisovy sady, rokových uliček starého Brna a kde se stáčí k hlavnímu nádraží. Kdo znáte Brno, někdy se tam přijeli vlakem, tak víte, co znamená brněnské hlavní nádraží, obecně jako hlavní nádraží ve velkém městě, to je najednou ruch toho velkoměsta, lidé, kteří nemají kde bydlet, tak se tam stahují a na všechny tyhle městská prostředí ty jednotlivá díla reagují.
2: Jakým způsobem ovlivnil ten podtitul Splněná proroctví, vlastně ten výběr nejenom míst, ale i těch uměleckých děl? Děje se to tak, že nejdřív jsou vybraná díla a potom je tam vybraný nějaký ten leitmotiv, nebo se to děje celé opačně?
1: Krok číslo 1 je lokalita a krok číslo 2 je, že každý rok spolupracuji s nějakým jiným spolukurátorem. V tom letošním ročníku to byla kurátorka Míra Keratová z Galerie města Bratislavy, s kterou jsme dohromady vybírali umělectvo zastoupené umělkyně umělce, ale už s myšlenkou na jaké téma, které jsme tam chtěli vetknout. A já jsem Jiru oslovovala před nějakým rokem a půl, kdy se to začalo chystat, v době, kdy to vypadalo se slovenskou kulturou hodně špatně. Ono to vypadá pořád, ale tehdy to byl takový ten jako šok, co se to může dít u našich sousedů. Takže jsme tam vetkali takové politické vlastně téma, které jsou umělecké vize blízké budoucnosti. Takhle trošku jako sci-fi, ale ne, co se bude dít prostě za 1000 let a že budeme lítat do kosmu a tak, ale jak to bylo třeba v 70. letech, ale spíš je to reakce na nějaký současný prostě politický uskupení, společenské tendence, umělou inteligenci a tak dále. A z toho potom nakonec i vyplnul ten nějaký jako podtitul, který jsme tomu dali.
0: Zmiňuješ spolukurátorku, tak z jakého rozsahu jste vybírali právě jména těch vystavujících? Je to česká, slovenská scéna, nebo jste oslovovali lidi třeba i malinko z větší dálky?
1: A primárně jsme se soustředili na tu slovenskou scénu, protože to byl i vlastně ten můj jako původní záměr, ale jednou ze zastoupených umělkyň je Andy Schmidt, která působí v Budapešti a proslavila se třeba projektem, který dělala v newyorském Manhattanu. Dominik Stick žije v Hamburku, takže jsou to lidi z různých míst po střední Evropě, ale ten důraz je na československou scénu.
2: Měsíc srpen máme za sebou, to proběhla například komentovaná procházka, jejíž si byla součástí, ale taky kolegyně Mira Keratová. Ani ale září a říjen nezůstanou bez programu, takže krom těch různých děl, která můžeme ve starém Brně navštěvovat na různých lokacích, se budou dít ještě nějaké doprovodné akce, tak které to jsou?
1: To září je nejnabitější. Hned příští týden přijede do Brna Stanislav Abraham, zvukový performer, kterého pozvala Karolina Rosí, laureátka ceny Jindřicha Chalupeckého, která je autorkou díla. Jen se nachází v takové stavbičce klasicistní, která zastřešuje pramen vyvírající ze země, taková jako vlastně studánka. U toho je kašna. Vlastně to její dílo reaguje na téma vody a nějakým způsobem to hudebně rozehrajete své performance Stanislav Abraham. To se bude hrávat příští středu, ale kromě toho to jsou další komentované procházky. Vyzdvihla bych třeba tu, kterou připravujeme dohromady s festivalem Dny otevřených ateliérů na Jižní Moravě, kdy společně s Martinem Koplíkem půjdeme po ulici Hybešové. A Martin je člověk, který se zabývá historií Brna, takže on bude mluvit, jaké historické ateliéry jako sochařů v 19. století byly na té Hybešově. A já to doplním zase tím pohledem na současné umění, protože vlastně v jednom z těch, nebo v takovém združeném ateliéru, jeden z těch umělců, který tam sídlí, tak nám pomáhal s přípravou děl, jak na tento, tak minulý ročník.
0: Vy se na ten program můžete podívat na brnoartopen.cz. Jenom pro možná upřesnění, když třeba ten program nestihnu, tak můžu vlastně kdykoliv najít všechny ty body těch jednotlivých výstav vlastně jako dostupné, nebo někde se
1: můžu.
0: Musím ještě jako najít vlastně otvírací dobu. Prostě kdykoliv vyrazím, tak je to všechno ve veřejném prostoru přístupné.
1: Je to ve veřejném prostoru, jsou tam nějaká drobná omezení. Třeba v případě jednoho díla, tak je to právě v části těch sadů, která je na noc zavřená. Je to tam z toho důvodu, že to dílo má nějakou zvukovou složku, je v něm čerpadlo a světla a měli jsme strach to nechat non-stop přes
0: ale prostě
1: noc
0: normálně
1: otevřený.
0: Přes den, víkendy,
1: takže
0: pondělky.
1: Přes den, víkendy, pondělky v pohodě. A jedinou vlastně výjimkou je věc Zbyňka Baladrána, který tam má video, jen se promítá jenom v určitých hodinách, protože po domluvě se Zbyňkem jsem dospěl k tomu, že ono chce promítat v něčem, co vypadá jako kinosál, že nechce, že by to jelo někde ve výloze a bylo to přístupný non-stop. A když jsem narazila na Zbyňka Baladrána, tak to je jeden z programů, na který bych ráda pozvala, ráda ji vyzdvihla, protože 17. září budeme mít debatu se Zbyňkem o jeho práci.
2: No a pak se ještě samozřejmě nabízí otázka, jaké to vyvolává reakce a jakým způsobem vlastně reakce veřejnosti sbíráte na takhle dlouho probíhající veřejné výstavy. K vidění budou až do října, jak jsme zmínili.
1: A tak ty první reakce přišly ze sociálních sítí a se Zvedlou Chalánkovou, což je brněnská umělkyně, ale myslím, že s nějakým celorepublikovým středoevropským přesahem. Vždycky děláme legraci z toho, jak lidi reagují na sociálních sítích na umění. Ona je to jediná obrana, protože často ty věci, ty reakce jsou takové jako hejterské, že co to tady je a to platíme z našich daní a tohle není umění a tak dále. A v tomto ohledu nejvýrazněji zarezonovalo dílo Lucie Tkáčová, to protože je velké, viditelné a je umístěno na skále pod brněnskou katedrálou Petrov, to jako vidět, když přijde od Vídně do Brna vlakem nebo autem tady z toho směru, tak je to prostě viditelný i z té křižovatky. Kde lidi dohadovali se, co to může být, jestli to nějaký jako kokon, ale pak tam podali nějaké odkazy k intimním částem lidského těla.
0: Prostě to máte v Brně rádi.
2: Ano, no. Zdá se tak.
0: Jak je to veřejná
1: to nebylo
0: prostě
1: záměrem, to dílo jsme neskrýše a ten jako umělecký záměr a kurátorský je trošku jiný. No a pak sbíráme reakce právě buď to z komentovaných procházek, nebo já tu lokalitu často si procházím i sama, abych zjistila, jestli si nějaká věc není poškozená, posprejovaná, jestli všechno jako funguje, nebo jestli potřeba něco nějakým způsobem opravit, vyčistit a tak dále, protože ty 4 měsíce jsou prostě dlouho ve veřejný prostoru. A mám velikou radost té komentované procházky, kterou jste tady zmiňovali, která proběhla v srpnu. Bylo to zrovna v tom týdnu, kdy většina lidí vůbec nechtěla vycházet z klimatizovaných místností. Bylo asi 40 stupňů ve stínu. Takže já jsem čekala, že celé Brno odjede někam na koupaliště nebo se zavře do jako shopping parku, kde je hodně klimatizace a hodně na plný výkon jede. Překvapilo mě, že došli nejen lidi, kteří měli pořízenou vstupenku, my tam dáváme nějaké symbolické vstupné právě kvůli nějaké jako regulaci toho, aby jsme věděli, kolik přijde lidí, ale nakonec i nějací další lidi, kteří přišli navíc. Takže tady v té jako poměrně velké skupině jsme to prošli úplně celý. Vedro, ne, tak můžeme to zkrátit, ne, takže jsme šli až do konce celou tu trasu a myslím si, že právě komentované procházky jsou tou cestou, jak přibližovat současné umění veřejnosti. Děláme strašně dlouho, prostě dělala jsem předtím v Moravské galerii dlouho v lektorském oddělení, kde jsem začínala ještě za studií jako externí lektorka. A vždycky, když tam přijde k tomu jako osobnímu kontaktu s tím návštěvnictvem a já mám možnost mu to nějakým způsobem vysvětlit nebo se s ním bavit, tak ti lidi potom odchází nějak naplnění spokojení.
0: Kdybyste i vy chtěli odcházet naplněně spokojení, tak můžete vyrazit právě na jednu z těch následujících komentovaných prohlídek. Pokud se radši neseznamujete s novými lidmi a se Silví Šeborovou, tak můžete i sami obejít po jednom třeba ta díla nebo tak, kde vám to zrovna bude vyhovovat, třeba na vaší trase Brnem. No a nebo se taky můžete zúčastnit těch ještě nadcházejících performance a nejrůznějších setkání, které na vás čekají v září a taky v říjnu, protože končíme až 11. října. Brno Art Open na webu zjistíte víc informací a tohle byla právě kurátorka Silvie Šeborová. My moc děkujeme za návštěvu a přejeme ještě, ať se ty další měsíc a kus nebo ty dny, které budeš trávit právě ve veřejném prostoru s tímhle festivalem daří a ať je celý ročník úspěšný. Díky moc za návštěvu. Ahoj.
1: Ahoj, já moc děkuji za pozvání a přijďte, já se ráda seznámím.

0: Doznívají Spinning Coin, no a nám už se ten penízek dokutálel v podstatě skoro v 10. hodině.
1: Přesně tak, ještě nás čeká Dušan Vlk, Toyota Vangelis, no a potom se můžeme už společně vrhnout na poslední dnešní zprávy právě v 10.
2: Starter. Hitparáda neobjevených. Máte na

0: /starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatrit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...

0: Za pár vteřin 10. hodina, neposíláme vám to optickým kabelem jako Toyota Vangelis, ale skrz DAB+ a taky digitálně, však to znáte na rádiu Wave. No a teď už dnešní poslední zprávy přináší je opět Rozalie Pecáková.
1: Zprávy rádia Wave. Zprávy.
2: Krajský soud v Brně projedná odvolání v případu úmrtí studenta na vojenském výcviku ve Vyškově. Proti rozhodnutí okresního soudu se odvolaly dvě zdravotnice, které letos v únoru dostaly podmínku. Podle soudu ale podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. V Praze a okolí je více než 3,5 tisíce kilometrů zaniklých cest. Uvádí to nová publikace Institutu plánování a rozvoje hlavního města. Jsou to staré polní, poutní nebo obchodní stezky. Podle studie by se mohla víc než polovina zaniklých cest obnovit, protože je vlastní obce nebo stát. Maďarská vláda chce odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Bálint Rúf. V rozhovoru pro portál Telex nevyloučil, že by se na seznamech mohli objevit taky v současnosti vlivní lidé. Archivy sliboval už před volbami odtajnit současný premiér Péter Maďar. Předsálí kina v Terezínské malé pevnosti dnes ve 14 hodin začíná speciální výstava. Představí výběr oceněných uměleckých děl, která do výtvarné soutěže památníku Terezín během 30 let poslali žáci základních a středních škol. Výstava zároveň připomene osobnost historika a člena Terezínské iniciativy Erika Poláka.
1: Sport.
2: Fotbalisté Bohemians v utkání čtvrtého kola šance ligy remizovali s Jabloncem 1-1. Gól Severočechů dal obránce Martin Sedidla, který v aktuálním ročníku skóroval už po třetí.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno. Přes den se ojediněle může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia. Tolik zprávy. Další přináší náš zpravodajský kanál iRozhlas. Na rádiu Wave posloucháte Ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Šimon Havelka, no a jeho vlastně hudba už nám tady nějaký pátek vlastně dává najevo, že to možná bude docela intenzivní experimentální hudebník, kterého budeme dál sledovat a poznávat. No a taky ještě dneska vystoupí společně s Taige, který můžete znát díky třeba našemu tady startéru. A samozřejmě jste je taky mohli už slyšet v playlistu, takže dvě vlastně takové hudební akvizice, které vám nebyly skryty doteď díky našemu playlistu, si můžete užít dneska naživo. V 7 hodin právě pršet by nemělo, takže všechno je v pořádku.
1: A teď už pouštíme ukázku z Bauer Cloudova alba, které se jmenuje Nube Nubes, no a tady je skladba Come and See.

0: 16 minut po 10. hodině doznívá Milan Ring a její Dreaming, no a my už si teď jdeme telefonovat, a to s naším bývalým kolegou z Radia Wave, taky filmařem, scénaristou, režisérem, instrumentalistou, producentem, Šimone Holý, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás do Radia Wave.
2: Ahoj Šimone, Šimon tady tentokrát bude vystupovat v roli právě hudebního skladatele, producenta, ale taky zpěváka, protože má na svědomí EPčko, který vychází dneska, to EPčko se jmenuje Unfiltered.
0: No zítra.
2: Zítra. A nebude vlastně existovat ve vesmíru úplně samo, protože se jedná o soundtrack. Tak si možná pojďme říct vlastně nejdřív, čeho je to soundtrack nebo výběr právě soundtracku?
1: Je to tak, už včera jste mohli jako diváci vidět na i vysílání České televize nový seriál Davida Semlera Filter, který vypráví vlastně příběh teenagerů a hledání sebe sama v 15, 16, 17 letech, jak je to těžký nějak to zvládat tady to v období. A David Semler samozřejmě chtěl pro tenhle ten seriál udělat takový hutnější soundtrack, protože kdo jiný poslouchá hudbu než právě teenagery. A vzniklo vlastně strašně moc hudby, včetně i originálních tracků, a mě tehda přišlo už během toho, co jsme dělali, že by bylo dobrý z toho právě potom udělat i EPčko, protože nám přišly ty tracky jsou mnohem silnější než jenom věc, která by mohla se objevit za chvilku v seriálu.
0: Jak zhruba vypadalo to zadání od Davida Semlera pro tebe, protože ty to znáš třeba i z druhé strany, když děláš své filmy, tak určitě potřebuješ taky nějakou hudbu k vytvoření, tak jaké to bylo v té opačné roli?
1: Tady se to vlastně docela jako dobře potkalo, protože svůj dílem a David ve scénáři už měl naznačený žánr hudby, co zrovna ty postavy poslouchají. Takže my jsme věděli, že se tam objeví rap, že se tam objeví hyperpop, že tam má být nějaká jako popová věc, že tam pak má být něco zase víc jako se syntezátorama, a vlastně to měl docela dost nastavený tím, že chtěl nastavovat i ty nálady těch scén tou hudbou. Takže my jsme se pak hodně o tom bavili, procházeli jsme si různý jako návrhy těch zvuků a těch palet, co mě napadlo, když jsem to já četl, a víceméně jsme se k tomu pak dostali debatou k tomu výslednému tvaru, tím, že jsem mu posílal různý demíčka. S tím, že teda ještě kromě toho se tam objeví pár skladeb mimo ten soundtrack, který nám přišli nějak jako podstatný a nebo známý, řekněme, že vím, že tam například je skladba Habibi od Kelina.
2: No a za vlastně tu tvojí část toho kreativního procesu, tak ty jsi dostal vlastně seznam nějakých nálad a žánrů, ale co je právě ten moment na těch jednotlivých trecích, že jsi jich nakonec vybral 7 a tvoří vlastně něco, co je samostatná kompaktní věc?
1: My jsme se rozhodli, že to EPčko nakonec nebude mít v sobě ty instrumentální hudby, že nám přišlo, že fungují dost dobře ty skladby vedle sebe, protože oni ty zpívaný skladby přicházejí vždycky v nějaký ten nejdramatičtější moment toho seriálu. A když se poskládali podle sebe vlastně v pořadí, jak se objevují v těch epizodách, tak ono to opravdu vypráví ten příběh jak toho seriálu, tak ve výsledku i toho EPčka, od nějakého prvního zamilování se po postupný zklamání, po vlastně nějakou samotu. Čímž nechci úplně spoilerovat ten seriál, ale je tam podobná nějaká jako linka jako v tom seriálu. No.
0: To EPčko je docela rozmanité, jak už si nastínil i z toho seriálu, zhruba i takové bylo zadání. Pokud tam zrovna nespíváš ty, tak tam zpívají právě hosté a hostky, tak kdo nakonec se na EPčku objevuje?
1: Je to takový jako mix lidí, se kterými už jsem spolupracoval, a zároveň nových jmen. A co se týče nových jmen, tak jsem k tomu přizval rapera Ankyho, který se objeví na dvou skladbách, na Tak se přiznej a Tolik emocí. A potom se tam objeví taky zpěvačky Eva Pašult a Tera, se kterýma už jsem dělal v minulosti, ať už na Čekaček nebo na Zrcadle ve tmě.
2: Takže vy si můžete EPčko vychutnat už od zítřka, taky zároveň se můžete podívat na seriál právě Filter, co jsou vlastně takové dvě souběžně v podstatě skoro existující věci, na které momentálně pozveme. My si teď pustíme v playlistu jeden právě track, tak kdyby se Šimone ještě na závěr třeba mohl uvést.
1: Jo, tohle to je track, na kterém se objevuje právě Tera. A je to skladba, která přirostla asi režisérovi Davidovi Semlerovi nejvíc k srdci. Mám pocit, že pro ně je to trošku jako esence toho seriálu. Vzniklo k novu i několik dalších potom akustických verzí a s klavírem verzí a instrumentálních verzí. Takže mi přišlo dobrý to představit zrovna touhletou skladbou Pull Me Closer, která je zrovna přesně tak jako uprostřed toho seriálu, uprostřed toho všeho, kdy ještě stále máme chuť být v tom vztahu. Protože ještě nevíme moc.
0: Šimone, děkujeme, těšíme se na IPčko, samozřejmě taky odkazujeme na seriál České televize Filtr, který je od včerejška k dispozici na i vysílání a ty se mě moc hezky. Ahoj.
1: Ahoj.

Ráno s Terezou a Filipem na rádiu Wave.

0: tady u Sracity a kapky deště, tak ty teda teďka zpoza proskleného studia nevidíme, je docela hezky a hezky bude i večer v našem programu, protože se můžete těšit na špínu a tentokrát se můžete tak trochu zašpinit hudbou, která možná zdánlivě jako úplně punk nepřipomíná, protože se jedná spíš o country, ale stala se taková smutná věc. Minulý týden zemřela country superhvězda Dolly Parton a špína si ji bude připomínat.
1: No a my budeme si připomínat nejenom tu hudbu a nejznámější skladby právě z pera téhle superhvězdy, ale taky dáme, vlastně vzdáme hold téhle svébytné autorce, která pomocí takových docela punkových a nezávislých coverů jejich skladeb především připomene, jakým způsobem se snažila dělat ze světa lepší místo. Takže neobvyklá témata, neústupnost v postojích a taky hlavně podpora marginalizovaných skupin. To všechno vlastně provázelo její tvorbu a život, stejně jako neskrotný humor a docela výrazná vizuální stylizace, takže víc než jste doteď vlastně znali třeba z nejrůznějších alb, tak se dozvíte o téhle hvězdě, která nás opustila dneska v 8 hodin večer ve špíně.
0: Dolly Parton totiž byla možná v jádru trochu víc punk, než se na první pohled mohlo zdát, a o tom už po 8 večer.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína.
3: Špína.
2: Pořad, který se vám zarije za nehty.
3: Špína.
4: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Za 4 hodiny tady máme 11. Tylera The Creatora jste asi poznali na tracku, ale je možné, že toho druhého třeba už tolik důvěrně neznáte. AZ Chaik je kalifornský rapper, který se objevil na deskách Kendricka Lamara, byl totiž na jeho poslední desce GNX na tracku Peekaboo. Taky se objevil třeba na nahrávkách Schoolboy Q a podepsal s velkou nahrávací společností.
1: No a v polovině září na nás čeká jeho nové album No Rest for the Wicked. No a bude to jeho debut pro Atlantic. Desku ohlásil čerstvý single, který jsme se momentálně pustili, a zazářil v něm právě Tyler, The Creator, který ho taky produkoval. Na desce se třeba objeví Pharrell Williams, takže to bude asi docela velký a AZ Chaik bude už nové jméno, které budete asi docela dobře poznávat v playlistech. No a v tom klipu, který ještě taky obsahuje nebo obstarávali k Look Like My Mama předhrávají AZ Chaik ale takové ikonické scénky z filmů, takže si můžete udělat takový jako takovou poznávačku, jo? Jestli si všechny ty reference dohledáte třeba z filmů Hříšníci anebo Muži v černém.
0: A v hitovém rapu pokračujeme, nezastavujeme, tady je TBO a System Life of a Real G.

0: Island Mint a jejich Suburbs, no a my se blížíme k závěru 10. hodiny, té zbývá už jen 7 minut a už je to se mnou Jarda Petří, který bude střídat, ahoj.
1: Ahoj Filipe, krásný dopoledne.
0: Krásný dopoledne i tobě. Co ty a úřady, chodíš na ně jako s nějakou velkou záští prostě, anebo se to dá zvládnout?
1: Já myslím, že úřady se dají zvládnout, pokud tam nejsou ty nekoneční fronty, které jsou často s úřadama samozřejmě spojený. Jinak mi přijde, že to až zas takovej extrém, nebo že bych z toho měl nějaký ryze negativní zážitky, to asi ne. Spíš to nekoneční čekání vždycky, když si vezmeš lístek, který má nějaký hausnumero, podle kterého nedokážeš odhadnout, kdy půjdeš na řadu, protože...
0: Že to tam... má třeba Z62.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Jo, z toho jsem taky vždycky zmatený. My jsme tady s Jardou vzpomínali na naše rodinné příslušníky, kteří prostě x let v řadě sázeli a sázeli furt ta stejná čísla prostě do nějaké sportky a do dneška vlastně třeba na České poště je to všude nabízeno, tak jsme vlastně si nějak tak podivovali, jak je to celé možné, že se to takhle propaguje. Ale tohle dělat nebudeme během vysílání, tady bude spíš propagování tracku a taky různých obsahů, na které se můžete těšit. Třeba už teď zpětně na našem webu a nebo teprve věci, které přijdou, Jarda bude třeba pouštět ukázky z expedice.
1: A nebo z nového podhoubí.
0: No výborně. Tak si to všechno užijte, já se loučím s tracky od Claire Rosencrantz, taky od Pixel Grip a mějte se hezky. Ahoj.
2: Shotgun se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se znovu potkáme u jezera v Hrádku nad Nisou, kde společně oslavíme závěr jedné festivalové éry. Čekají nás 3 dny hudby, tance a skvělé atmosféry pod širým nebem. Zahrají Shed, Absami, Synchro nebo Filip Otrbach. Mediálním partnerem festivalu Shotgun je Radio Wave.
3: Quest. Hrajeme s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Erika Badu. Celé album už je venku, já jsem měl hned včera čas si ho poslechnout, takže vám už s klidem můžu říct, že je za mě vynikající deska, navíc se skvělými hostovačkami, Kamasi Washington, Earl Sweatshirt, spousta dalších, a celá tahle deska vlastně vznikla ve spolupráci s Alchemistem. To album se jmenuje Before the World Blows a obsahuje celkem 16 tracků. Mezi těmi hostovačkami ještě třeba taky Thundercat, celkem opulentní nahrávka, klasicky velmi houpavá a soulová, jak to od Eriky Badu ostatně očekáváme v tom dobrém samozřejmě. My si hrajeme co by jednu z aktuálních novinek věc pojmenovanou Breezy. Tu vám v zápětí pustím, ale ještě předtím prozradím taky třeba to, že se můžete v následujících 4 hodinách těšit na ukázku z nového Impactu Podhoubí, Houpaček nebo třeba Expedice. A samozřejmě vás zavalím i kulturními tipy. Teď už ale Erika Badu a Alchemist. Breezy.

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Bojtík, boj.

0: Takhle to zní, když vás Praha inspiruje k napsání songu SD Kid a věc pojmenovaná právě naším hlavním městem v souvislosti s tím, když tady tenhle producent lomeno rapper poprvé vystupoval. My se teď podíváme za dalším dílem minisérie Expedice, což je takový letní offshoot cestovatelského podcastu Casablanca, který pro vás připravuje Pavel Sladký. No a v aktuálním třetím díle můžete slyšet záznam z výletu na horu Klíč s herečkou, influencerkou a také hajkerkou Anou Jiřinou Daňhelovou. V Lužických horách si s Pavlem Sladkým povídala o zážitcích z trekování v Arménii, taky nočním výstupu na Adamovu horu na Srí Lance, vysněné divadelní roli a spoustě dalších témat. A došlo i na neobvyklá a překvapivá setkání. Poslechněte si ukázku, novou expedici potom samozřejmě celou najdete na našem webu a v podcastových aplikacích.
1: Můj přítel v kruhu absolutně nechápal, proč by měl jako jít přes noc na nějakou horu a ještě z nějakých duchovních důvodů a myslím si, že dokonce půlku té cesty poslouchal nějaký rap a bylo to úplně celý špatně. Takže doufám, že ještě jednou to budu moct jako...
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, vy máte takovýhle autíčko sebou.
3: Jo.
1: A proč s tím jedete nahoru Klíč?
3: Abych si to užil po těch kamenech.
1: S autíčkem pojízdným, no. Jo.
3: Protože tady je ty šutry a těžká trať, tak...
2: Dole na rovince by to byla nuda, tak chodíte s autíčkem nahoru na kopce, jo?
3: Proč vyjedete nahoru?
1: Ježíš, to je super, můžu si to zkusit? Ježíš Maria, tak to vidím úplně poprvé v životě, já jsem s tím fascinovaná.
2: My tady zrovna točíme pořád podcast pro rozhlas po cestě, tak se nám hodí, že jsme vás potkali, že to je zpestření teda.
3: Jo.
1: Tak dojeďte až nahoru.
3: No dojedu, já už tam byl.
1: Teď už jste tam byl párkrát, aha, no tak vy no, víte, teda trasu znáte.
3: Já šel tam tou kamzičí a říkám tu neznačenou nahoru a dolů a teďka jdu tadyhle tou druhou.
2: No tak krása.
1: Děkuji.
2: Hezký den. To teda taky nevím, jestli jsem někdy potkal někoho s autíčkem, kdo jde nahoru na kopec.
1: Jako takhle, ale zajímavý je, že člověk už je vlastně spoustou věcma tak otrkaný, že jako by v té Praze potkáváte ty lidi prostě s těma ouškama a jako a vlastně úplně už všechno, že vás to jako nepřekvapí úplně nějak speciálně, ale pak mi to došlo, že co tady jako by pán dělá. Co tady pán dělá s autíčkem pojízdným, prostě malým?
2: Vzal autíčko na procházku.
1: Jo, no, vzal autíčko na procházku, proč ne?
2: Někdo jde se psem, někdo jde s autíčkem žlutým terénákem s nahonem na všechny čtyři evidentně, protože tu kamenitou pasáž nahoře asi nemusí být zase tak jako jednoduchý zvládnout.
1: No.
2: S mutem, no?
1: Tak.
2: No. No ale ty jsi zrovna vyprávila o Adam's Peak a že teda jsi šla nahoru ovšem s parťákem, který vůbec nerozuměl tomu, no, proč něco takového dělat.
1: No to nějak nebylo úplně vykomunikováno, jako dobře, já jsem hrozně chtěla sama tam právě jako nahoru jít, ale on zase jako odmítal zůstat sám jako přes noc na hotelu, tak prostě šel se mnou, nakonec mu musela prostě na tu horu jít za ruku a vytáhnout ho jako až tam. A stejně nakonec 200 metrů před vrcholem jako řekl, že už to nedá, že už to nezvládne. No, tak jsem si tam vyšla sama, hodila jsem se tam nějakou modlitbičku a pak jsem se vrátila. Ale jednou bych to ještě možná chtěla jako zažít znova nebo nějakou jinou posvátnou horu, kterou bych si mohla takhle užít víc. No.
2: Naše posluchačky, naši posluchači v tuhle chvíli tipujou, že... S tím tehdejším partnerem už nejsi?
1: Ne, už nejsem, naštěstí už ne. Už byl jako metaforický obraz prostě přesně toho, jak by to fungovalo dál, takže už dobrý, životy se rozešly.
4: Expedice. Letní speciál cestovatelského a outdoorového podcastu Casablanca na rádiu Wave. Expedice. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

ptáš se, kam se poděli ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš. Odmala tu otravný děcko, který se ptá na smysl, když učitelka přednáší latinský pojmy. A teď sedím vedle tebe v zasedací místnosti a ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovicí nápisy, který se ptaj, tak už si to v sobě pohřbe. Ptáš se, kam se poděli ty oči

0: Domácí projekt Cosmetic Institute a my se tě teď na chvilku naskok podíváme do New Yorku, protože žáci tamnějších základních veřejných škol budou mít v letošním roce dočasný zákaz používání umělé inteligence. Oznámil to starosta města Zohran Mamdání a detaily ví naše zprávařka Rozálie Pecáková. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prozrať, jak rozsáhlé to omezení vlastně je?
1: Tak tento zákaz úřady označili za největší v zemi, uvedl to deník AP News. Bude se týkat přibližně 600 tisíc studentů. Tamní úřady budou mezi tím zkoumat, jak žáci tuto technologii využívají. Opatření totiž přichází v době, kdy se studenti, rodiče i školy snaží zorientovat v používání nástrojů umělé inteligence ve výuce i mimo ní. Školy se děti snaží naučit, jak s touto technologií pracovat a zároveň na ní nespoléhat nebo ji nezneužívat k podvádění.
0: Změní se něco i pro středoškoláky?
1: Těch se úplný zákaz netýká, bude se pro ně ale dvakrát ročně konat kurz gramotnosti v oblasti umělé inteligence. Zároveň budou spuštěny pilotní programy, v rámci kterých budou někteří studenti moci pod dohledem učitele využívat vybrané platformy AI.
0: Ty už jsi zmínila, že ten zákaz úřady označili za největší v zemi. Jak je to jinde ve Spojených státech?
1: Přesně tak, je to největší zákaz zemi, ale omezení spojené s AI zavedl i druhý největší školní obvod ve Spojených státech Los Angeles Unified. Ten v letošním školním roce dočasně blokuje nástroj generativní umělé inteligence na zařízeních studentů ve všech ročnících.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News. Rozálie, díky, hezký čtvrtek.
1: Tobě taky.
2: V i vysílání České televize.
3: Měli jste byl fajn.
4: V 16 se všechno láme.
3: Je to jiný než s holkou.
4: První vztahy. První rozhodnutí.
5: Říkal jsi, že má holku?
6: Jo.
4: A snaha zapadnout.
5: Jo.
3: To je Matyáš.
5: Potřeba čas, aby jí to řekl.
4: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
6: Je Radek doma?
7: Toho ti nic není.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jestli rádi chodíte na vernisáže a budete dneska večer v Praze, pak pro vás mám rovnou dva tipy, mezi kterými se můžete rozhodnout. První pozvánka míří do Galerie Václava Špály, kde bude dneska v 6 zahájena výstava Víta Soukupa pod názvem Retro s otazníkem. No a název výstavy v sobě nese přesně ten druh dvojznačnosti, jakou měl Vít Soukup rád. Na jedné straně je to znamení výběrové retrospektivy, která připomíná dílo předčasně zemřelého malíře, filmaře a grafika. No a na straně druhé odkaz k tomu, že byl jedním z prvních umělců své generace, který se nebál do své tvorby skutečné retro vytáhnout. Soukupova malba se postupně vyvíjela od realismu přes abstinenčně neurotickou expresi až k realistické abstrakci. A jeho vážně míněná ironie šla často až za hranice trapnosti. Dokázal skrze ní pojmenovávat mechanismy, které formovaly celé kolektivní normativy. Výstava Retro Víta Soukupa bude zahájena v Galerii Václava Špály dneska v 6. No a ve stejný čas se také zahájí výstava v prostoru Fotograf Zone, a to Adama Holého pod názvem Afterglow. Jedná se o průřez divokou tvorbou tohoto autora klubové scény, glamour, fashion i krajinářské fotografie a taky držitele ceny Czech Grand Design za nejlepší fotografickou publikaci, který náhle zemřel před 10 lety ve věku 42 let. Adamova síla spočívala v odzbrojující dualitě intimní smyslnosti a taky výraz expresivity. Výběr prací je sestaven z existujících autorských zvětšenin z archivu Adamova bratra Davida Holého. Fotografie budou instalovány do geometrických celků, ve kterých bude hrát klíčovou roli diagonála, motiv odkazující k pohybu, vnitřní dynamice a perspektivě. Adam Holý a výstava Afterglow, vernisáž ve Fotograf Zone dneska od 6.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

S Bobem Bleedym a songem pojmenovaným Insane se blížíme ke čtvrtečnímu polední na Waveu. Zbývá nám 7 minutek do 12. a ty vyplníme ještě dvěma songy. Nejdříve zamíříme do Liquor Storeu s Remy Wolf a nakonec to budou Květy a jejich v úvozovkách pozitivní píseň Do tmy.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Decentní pozvánka do klubu takhle při čtvrtečním poledni. Fred Again, Overmono a taky Lil Yachty a jejich spolupráce pojmenovaná Stay In It. My teď zamíříme na domácí scénu za kapelou Meluzína, od které pro vás máme...
1: A právě posloucháš Radio Wave.
0: No tak Meluzína se ohlásila dřív, než jsem plánoval, každopádně už teď víte, že od ní posloucháte novinku, která se jmenuje Paprsky, schystané dlouhohrající, která se bude jmenovat Až za mrak.

0: Nevím, jak to máte, nebo jak jste to případně měli vy, co se týče vysokoškolských studií a bydlení. Já jsem strávil hodně let na koleji a vůbec toho nelituju, i když samozřejmě se nabízí varianta, že by bylo takzvaně dobré si vyzkoušet obě stránky, tedy i nějaký ten privátní byt pronajmutý s nějakými kamarády a přáteli, neboli spolubydlení. No a pro pražské se samozřejmě nabízí i takzvaný mama hotel, neboli zůstat u rodičů a ušetřit. No a právě tomuhle tématu se věnuje nejnovější Impact pro studenty a studentky, kteří odcházejí na vysokou školu do jiného města, než odkud pochází a kde doteď bydleli, může být právě to bydlení jednou z největších položek rozpočtu. Je zásadní, z jakého zázemí člověk vychází, říká k tomu sociolog Tomáš Hoření Samec. Nový Impact věnovaný tomu, jak se krize bydlení promítá i do života studentů, najdete na našem webu wave.cz i v podcastových platformách nebo na našem YouTube kanále k vidění. Před námi ve vysílání právě teď taky krátká ukázka.
1: Přečtu vám takový úryvek ze Seznam zpráv. Hledání studentského bydlení v univerzitních městech je závod s časem. Pronajímatelé jsou velmi vybíraví, studenti ustupují a občas končí i v černém pronájmu nebo uprostřed sekty. Tak ano, je to titulek, je hodně takovej napsaný, aby zkrátka upoutal. Nicméně, co jsou zkrátka ty největší problémy? Proč je to tak problematický? Co je vlastně, v čem je ten hon?
2: Já možná ještě bych se vrátil k tomu tématu, jestli je právě ten problém nedostatek třeba malometrážních bytů, menších bytů, nebo naopak právě se můžeme setkávat s tím, že když se právě domluví třeba skupina studentů, studentek, nebo prostě 3-4 lidé, kteří, pro které by mohlo připadat v úvahu, že budou bydlet společně, tak spíše budou hledat větší byt. Vlastně nějaký byt, který je třeba 4+1, nějaký, kde by i třeba mohli mít samostatný pokoj a podobně. A vlastně ty malometrážní byty, tak ty jsou spíše mířené pro vlastně nějaké domácnosti jednotlivců, možná už právě pro lidi, kteří jako jsou po studiu, chtějí se osamostatnit. A ten problém nemusí být právě zakupaný v tom, že by byl nedostatek těch malých bytů. Možná zase opět tam zmíním, že ta otázka je, kdo vlastně si třeba může dovolit dát několikanásobnou kauci. Jo, kdo má jako z toho studentstva našetřeno. Je to prostě, velmi je to propojeno s tím, jaké vlastně ti lidé mají zázemí v té rodině, zda ta rodina je vlastně schopná, ochotná je vlastně finančně podpořit a v tom smyslu, jakože prostě to studium může být vnímáno jako ta jako investice, jako dobře vynaložené prostředky v rámci té rodiny a tam potom právě záleží, že někdo může akceptovat právě tu situaci, kdy pronajímatelé si vlastně mohou vybírat a mohou si nastavovat některé tyhle ty měkčí podmínky, že třeba mohou vyžadovat více kaucí a někdo to akceptovat prostě finančně nemůže, protože si to nemůže dovolit. A tam potom dochází právě k tomu, řekněme, nějakému jako lámání chleba mezi těmi, kteří prostě tu podporu mají a ti, kteří ne, tak je tam poměrně jako může tam mít poměrně výrazná nerovnost, pak jako v rámci toho bydlení to vidět.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jestli chodíte ještě takzvaně po staru nakupovat fyzicky do obchodu a neřešíte to všechno online, tak jste si možná všimli, že regály supermarketů jsou čím dál tím víc v posledních měsících plné high protein potravin. No a nový hotspot, který můžete poslouchat ve vysílání dneska po 16. hodině, se tak zaměří právě na to, kde se ta obsese proteinem z posledních měsíců vzala a jak obsahy, jako jsou recepty na snídaní s 30 gramy bílkovin, poměrně úspěšně zakrývají nároky dietní kultury. Barbora Součková tohle téma rozebere s Eliškou Sellinger z Univerzity Karlovy a pokud vás protein v potravinách zajímá o něco víc, tak rozhodně dneska hotspot po 16. hodině doporučuju.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Už dneska začínají v Jeseníku, potažmo v Táboře, dva festivaly, na které bych vás teď moc rád pozval. Ten první, právě jesenický, je samozřejmě další ročník Jesnění. Tohle sousedsko-kulturního festivalu, pořádaného spolkem Sudetikus. Jehož cílem je posílení kulturního a komunitního ducha v Jeseníku a taky vytvoření prostoru pro setkávání a diskuzi. Festival propojuje městské kulturní prostory a taky oživuje veřejné prostory města Jeseník a nejbližšího okolí. Je primárně hudební, ale třeba taky divadelní. Letos v line-upu například Nevrtač, Laokoon, Já, holky, Ladbuch, Eternity Again, Nela Bártová a divadelní soubor Mozaika nebo divadlo Setkání. Jesnění počínají dneškem do 6. září v Jeseníku a nejbližším okolí. Webovky www.jesnění.cz. No a v Táboře se samozřejmě koná další ročník festivalu malých nakladatelů Tabůk. Počínaje dneškem až do sobotní noci si můžete užít samozřejmě spoustu programu, který zdaleka nezahrnuje jenom ten literární, ale i výstavní, divadelní, hudební. Čekají vás diskuze, debaty, přednášky. No a z muziky například Živé květy nebo Aida de Young, taky vernisáž výstavy Prostor pro trafačku a komentovaná prohlídka s koncertem skupiny Kale. Kompletní program hledejte na www.tabook.cz. Ode dneška do sobotní noci v Táboře festival malých nakladatelů.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Kořeny má v Hondurasu, aktuálně funguje v Kanadě. Isabella Love Story a tohle byla její věc pojmenovaná Gorgeous. No a my máme pár minut do čtvrteční 13. V playlistu před námi docela ještě Future Islands, King of Sweden a taky Gerda Blank a její věc s názvem Wasted.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Casablanca.
2: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: starý dobrý Beatles a nepouštěli jsme si je tak úplně náhodou, ale ten důvod byl prozaický, protože jeden ze členů téhle skvadry aktuálně vydal taky skvělou solovou desku, a to Tyonde Braxton. To album se jmenuje Splayed Works, vyšlo pro mě docela překvapivě na labelu Erased Tapes Records, protože je to jinak docela experimentální nahrávka, která rozhodně potřebuje víc poslechů. No a pokud vás tvorba Beatles jako takových bavila a neznáte solovky Tyondeje Braxtona, protože on těch vlastních desek natočil víc, některé vydal třeba i u labelu Warp Records nebo Nonesuch, tak rozhodně doporučuji doplnit vzdělání. Já jsem tak učinil celkem nedávno a byl jsem z toho hodně nadšený. Beatles za námi, další skupina od B před námi, a to domácí pražská kytarovka Brankos Bridge. Tohle je jejich nejnovější singlovka z připravovaného EPčka Geezer Complex, věc pojmenovaná Wallflower.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: Jestli posloucháte pravidelně Podhoubí, tak asi dobře víte, že tam často mluví nějací experti nebo expertky na témata související s environmentálním světem. No ale nový díl, to je velká výjimka, protože Prokop Pithart zamířil na jeden dětský tábor do divočiny. No a hosty tak tentokrát nebyli žádní experti ani expertky, ale přímo děti. Tady je ukázka a celý díl Podhoubí z dětského přírodovědného tábora do divočiny. Potom poslouchejte na našem webu nebo v podcastových aplikacích.
1: Co ty, Huberte, a sucho? Jaký to letos bylo, to vedro a sucho?
2: No, hrozný, protože jakoby pak ty živočiši nemůžou jíst třeba býložravci, že jakoby to ale zavinujou lidi, tohle sucho, kvůli nějaký, nevím jaký změně.
1: Říkáme asi klimatická změna, že jo?
2: No, a přijde mi to docela smutný.
1: Tak Rózo.
3: Já vlastně, že jo, tady vidím skoro jenom to žluto, tak mi to přijde, že je to najednou taková jako příroda, kterou vlastně skoro nikdo nezná, že jak do téhle chvíle, tak jsme se vlastně měli dobře, že prostě ta příroda byla prostě hezky zelená a teď už je taková žlutá a přijde mi, že když se o ní vlastně nezačneme starat, tak ona začne ubývat a pak se nám i třeba zhorší kvality života a přijde mi to jako docela velký problém, že je takovýhle sucho.
1: No a jak se vlastně dá zadržovat voda v krajině? Víte to? Máte nějaký nápady?
4: Tak bobr evropský.
1: Dobře, výborně. Jedno řešení. No jaký máš ty nápad, Matýšku?
5: Nespoutávat další řeky, aby si mohly proudit jakoby do těch velkých.
1: Jo, chtěl jsi říct meandry, viď? No. Aby mohli meandrovat. To je skvělý.
6: Mrtvý rameno je dobrý, jako tůň.
1: Jo, že ta řeka má potom takovou svobodu vytvářet i mrtvý a slepý ramena.
7: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: San Vincent a jedna blechka ve vašich uších Flea. 13 hodin a 30 minut na Radio Wave, vašich uší už za chvilinku u Makart, se kterými se v čase posuneme do čtvrté raní, taky Method Man nebo Boys Noise a Abra. No a dneska v 11 samozřejmě nejnovější chudáčci, tentokrát o superschopnostech, neboli Petr Uhlík a Adam Ernest se vám svěří, kdo z nich by chtěl být neviditelný a co by si zase jeden z nich počal v Matrixu, případně kterou svou mimořádnou schopnost by v něm hodlal využít. Chudáčci, superschopnosti dneska v 11 večer.
1: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, série o tom, co jsme podělali.
2: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Už jsem tady pro vás dneska měl nějaké ty vernisážové, festivalové a koncertní tipy. Teď vás pozvu na jednu komentovanou prohlídku, která se dneska uskuteční v galerii Pekelné sáně v Kroměříži, a to od 6 hodin večer. Jedná se o výstavu nazvanou Tři smysly, která je věnovaná hlavně gobelínům a kobercům nejenom z Kavkazu či Perzie, ale třeba taky Turkmenistánu, Turecka a dalších zemí v okolí. Během téhle výstavy vás dneska v rámci komentované prohlídky provedou mezi všemi těmi kobercemi majitel sbírky a taky zakladatel galerie Tři smysly Josef Meixner. A zároveň také se můžete podívat i na současnou tvorbu české legendy tapiserii Evy Brodské a uvidíte i gobelíny Karimy al-Mukhtarové. Výstava Tři smysly, která vás vezme do kobercového světa zemí za Kavkazem. Dneska od 6 hodin odpoledne. Komentovaná prohlídka. Galerie Pekelné sáně v Kroměříži.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.

Dvojice, kterou už aktuálně znáte, co by Candy Pumps, pokud se nepletu, Boogie Baby a Exegesis. A tohle byla jejich stále ještě letní vypalovačka Summer on my mind, 10 minut před druhou odpolední ve čtvrtečním on airu na Waveu. Za chvilku prázdniny, stylově na začátku září jako taková decentní provokace pro všechny školou povinné a věc pojmenovaná Matthew, no a docela stihneme ještě jedny zastřené kytary od Sonic Youth.

0: Margot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Pěkný boty. Steve Lacy, Nice Shoes. 6 minut po 14. hodině ve čtvrtečním on airu na Waveu, teď zase něco z domácí scény. Vaška Havelku z našich playlistů znáte velmi dobře už několik let. No a v dalších letech se k němu s největší pravděpodobností přidá i jeho syn Šimon Havelka, který už nějakou tu dobu vystupuje pod pseudonymem Bear Cloud. A už první singly a taky vystoupení poutaly celkem velkou pozornost. No a debutová deska, která se jmenuje Noob Noobs, potvrzuje, že jde dost možná o výrazné nové jméno na scéně, která propojuje kytary i elektroniku. A pokud vás baví ze zahraničí třeba Animal Collective, tak si myslím, že byste si mohli sednout i s Bear Cloudem. Tohle je věc Come and See, jedna z našich aktuálních novinek v playlistu Šimon Havelka.

0: Vieni, vieni, ti aspetto.
1: Jestli jste rodiče školou povinných dětí, pak mi asi dáte za pravdu, že začátek školního roku je také spojený s velkými finančními náklady. Platíte nové kroužky, kupujete boty s bílou podrážkou do tělocvičen, nová kružítka samozřejmě, spoustu učebnic, sešitů a tak dále a tak dále. No a nebo v horším případě nic z toho nekupujete, protože na to nemáte. Jak se chudoba promítá do života školních a předškolních dětí a jaký vliv má na jejich prožívání okolí i sebe sama? Na to se ptala Michaela Sladká v nejnovějších Houpačkách Jakuba Václavů, ředitele neziskovky Proxima Sociale. Tady je ukázka a celý díl na wave.cz a v podcastech.
2: To, co můžou ty rodiče dělat, a jako rodič nebo jako otec tří dětí, to dělám občas taky, a to je, můžu začít mlžit, odkládat věci, pojmenovávat je jako nedůležité, používat, uvidíme, počkáme, až nám škola pošle seznam, přitom moc dobře víme, co je potřeba do školy koupit. Myslím si, že můžeme děti chlácholit s tím, že jako prosím tě, to není důležitý, jaký máš boty, důležitý, jaký seš, takže můžeme ještě se snažit odklánět jako tu finanční důležitost někam jinam. Můžeme samozřejmě začít šetřit. Na druhou stranu ten výdaj je poměrně vysoký na to, abychom si řekli, tak tento měsíc nebudeme a teď co, jíst, bydlet, protože bavíme-li se o lidech s příjmovou chudobou, tak ty už, ty nešetří, ty nemají rezervy, jo. A mluví se o tom v souvislosti s příjmovou chudobou, že výdaj nad 10 tisíc a v některých studiích se uvádí výdaj 16 800 korun, podle toho, jak se ta studie dělá, tak je pro ty lidi neřešitelný. Neznamená to, že nemají 10 nebo 16 tisíc naspořeno, ale znamená to, že je to třeba všechno, co mají. A v momentě, kdy přijde rozbitý auto, povinný ručení na auto nebo rozbitá pračka, tak se dostávají do existenční krize a musí ji nějak řešit. On je to vlastně balík, který se projevuje například ve svých důsledcích v exekucích, protože pakliže si řekneme, že tady, nevím, jaký jsou přesně čísla teď, ale zhruba 700 tisíc lidí má exekuci, nejenom jednu, no těch exekucí je 4 až 5 milionů, tak víme, že je tady velká část lidí, dospělých lidí, kteří mají exekuci, to znamená, už jsou v nějakých finančních problémech a jakýkoliv nenadálej výdaj, anebo plánovaný, nebo plánovatelný, ale neodkladný výdaj je prostě znova zúzkostňuje. Můžou si tím pádem vzít další půjčku, což je něco, co strategicky je velmi nevýhodné, situačně to může řešit, ale dostává je to do té spirály buď dluhů, a nebo dluhů, který jsou schopni nějakým způsobem umořit, ale rozhodně s nějakou velkou mírou stresu, který se poté přenáší na celou tu rodinu a na, v podstatě na ty děti.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Rádio Wave.

0: Z loňského alba Krása od Anny Vaverkové jste poslouchali píseň pojmenovanou Čáp, krátce před půl třetí ve čtvrtečním on airu na Waveu. Za chvíli Souk, Bols, Slop a nebo taky Jaiji. No a dneska v 7 hodin večer taky nejnovější Psycho, které se bude věnovat tomu, co o vztazích prozrazují společné túry. Fenomén takzvaných alpských rozvodů totiž ukazuje, jak stres, únava anebo třeba rozdílné tempo soukání se nahoru či zkušenosti mění partnerskou dynamiku. No a Karolína s Pavlem rozeberou, proč tyhle náročné situace mohou stav vyhrotit, ale třeba taky na druhou stranu dvojici stmelit. Poslouchejte dneska v 7.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A ještě pro vás mám 3 koncertní tipy na zítřek. Pokud se budete vyskytovat v Českých Budějovicích, můžete vyrazit na jednodenní festival, s jehož výslovností budu mít asi trošku problém. Každopádně se to píše DHGH a představí se například Hrtl, Bratři, Chryzotyl 271, SJ Yellow Twix a nebo rakouští Schweben Schwischer. DHOG festival zítra v Žižkárně, prakticky celodenní a celonoční maraton elektronické hudby. Do Brna v kabinetu Mus můžete zítra zajít na trojkoncert projektu Strachkvas, Zafrnajn a Zlobivý holky. Strachkvas to je projekt Metodie Motýla, jehož autorskou tvorbu můžete najít například na labelu Gin & Platonic. Zafrnajn jsem viděl o uplynulém víkendu na festivalu Bašta a můžu jenom doporučit, protože její živáky kombinující Witch House, Glitchcore i nekompromisní techno s hyperpopem dohromady rozhodně stojí za to a propotíte se. No a do třetice Zlobivý holky, to je zase rap, folklor a taneční beaty. Zítra od 6 večer v kabinetu Mus. No a z Brna zakončujeme triptych koncertních typů v Praze. Palác Akropolis zítra od 8 hodin večer 66 Domo a LDSB, neboli zahájení podzimní sezóny série Puls v Akráči. Dominik Čech, to je ten schovaný za aliasem 66 Domo, jedna z nejosobitějších postav současné alternativní rapové scény u nás. Mezi hosty se mimochodem představí i Anky, no a LDSB neboli Loud Silent Boys, to je zase pražský kolektiv, který sdružuje producenty, rapery i vizuální umělce stylově a žánrově vycházející z UK garage, dubu a rapu. Zítra od 8 večer v Akráči.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A teď už do Belgie za novinkou od hudebníka, který se schovává za aliasem Warhouse. Tohle je nejnovější singlovka pojmenovaná The Baby.

0: Likely, Lucky Again, no a máme pár minut do třetí odpolední, takže se střídáme za mikrofonem ve studiu Rádia Wave dneska s Anou Mikulandovou, ahoj.
1: Ahoj.
0: A já na tebe rovnou mám jednu takovou otázku, zároveň oslý můstek pěkný, kolik už si dneska do svého těla dostala proteinu?
1: To je pro mě vlastně docela složitá otázka, protože já se v téhle, řekněme, proteinové politice a dietní kultuře tolik neorientuju.
0: Já myslím, ale, že děláš dobře.
1: Ale co musím dodat, tak nějakým způsobem se mě to samozřejmě dotýká. Protože jak už si tím oslým můstkem naznačil, tak vlastně potraviny s vysokým obsahem proteinu a tím, jak vlastně tenhle ten fenomén vzniká, jak se zobrazuje na sociálních sítích, tak to je tématem dnešního hotspotu. A i když já ten obsah na sociálních sítích tolik a ani cíleně nekonzumuju, tak přece jenom se mě to nějakým způsobem dotýká. Takže každé ráno mám dvě vajíčka a to si myslím, že je docela dobrý základ. A k tomu si hodně ráda vždycky opeču chlebík a na něj si dám avokádo, rajčátka, trošičku citronové šťávy. To je za mě ideální start. A myslím si, že to je ideální start i podle těchto všech různých účtů na sociálních sítích, který ti říkají, kolik toho proteinu máš sníst. A jelikož tohoto obsahu na sociálních sítích je opravdu hodně, tak se na ty obsahy zaměřila i Bára Součková právě v tom novém hotspotu a bude si o těchto obsazích povídat se svojí hostkou, kterou bude Eliška Selinger z Univerzity Karlovy. Podívej se třeba na to, kde vůbec celá tahle ta obsese s proteinem vznikla a jak obsahy, jako jsou recepty na snídani s 30 gramy bílkovin, poměrně úspěšně zakrývají nároky dietní kultury.
0: Počkejte si na to dneska po 16. v hotspotu, užijte si odpoledne s Anou Mikulandovou a já se na vás těším zase brzy.
2: Shotgun se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se znovu potkáme u jezera v Hrádku nad Nisou, kde společně oslavíme závěr jedné festivalové éry. Čekají nás 3 dny hudby, tance a skvělé atmosféry pod širým nebem. Zahrají Šet, Apsami, Synchro nebo Filip Otrbach. Mediálním partnerem festivalu Shotgun je Radio Wave.
3: Pot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Bird a Boko Youth, předtím Bass, Victim, je tu 15 hodin a 6 minut, vy posloucháte odpolední vysílání na rádiu Wave, kde právě teď začíná další On Air a u něj vás už teď vítá a zdraví Anna Mikolandová. Já vás zdravím poprvé v měsíci září, ať už to pro vás znamená třeba návrat do školy anebo do práce, po případě kamkoliv jinam, tak doufám, že tenhle měsíc vám zatím přináší jen to nejlepší. A o to samé se budeme snažit i my v dnešním On Airu. Tentokrát nabídne rovnou celou epizodu, a to slíbeného premiérového dílu Hotspot o fenoménu potravin s obsahem proteinu. Na tento díl jsme vás už s Jardou Petříkem před pár minutami zvali a těšit se na něj můžete přesně ve 4 hodiny odpoledne. Na programu budou také dnes ukázky z našich pořadů, konkrétně si pustíme ukázku už za pár minut z pořadu Chudáčci a následovat bude na samém závěru našeho vysílání také pozvánka k poslechu premiérové Studovny. Ta přijde na řadu, ale opravdu až v úplném konci našeho vysílání, a to chvíli před 17:30. Do té doby ale pokračuje odpolední On Air na Radio Wave, který dále nabídne i kulturní tipy a samozřejmě nabitý playlist Radia Wave, který je teď taky plný hudebních novinek. Jednou z nich je také novinka, za kterou stojí americká hudebnice a grafička Danielle Johnson. Konkrétně do playlistu Radia Wave přibyla její nová skladba s názvem Bon Tempe Pop 3. A právě ta nás čeká právě teď. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: Východočeská kapela The Valentines, jejich Happiest Day Ever právě teď v 15 hodin a 17 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave a před námi je teď slíbená ukázka z nového dílu Chudáčku. Noví chudáčci jsou opět až nadpřirození, tentokrát však doslova. V aktuální epizodě se totiž světu svěřili se svými superschopnostmi. Proč si Petr myslí, že je neviditelný? Kdyby uměl létat, vozil by raději jen sám sebe, anebo i náklady. A jaká je Adamova zvláštní schopnost? Tady je krátká ukázka z nových chudáčků. Celý díl už teď najdete na webu wave.cz anebo kdekoliv, kde chudáčky rádi posloucháte.
1: Děje se mi strašně často, že třeba letíme na dovolenou s dětma, já jim zabalím všechno, ale nevezmu si trenky sobě, takže si přepírám každý den prostě trenky, jo? No jako jasně, udržitelnost, blablabla, ale nebylo to záměrný, jo? Takže potom přejíždíme na chatu, vezmu dětem věci, nevezmu si trenky.
2: Takže ty trenky jsou furt ta záhada.
1: Jdu cvičit, jdu tam už prostě převlečenej.
2: Mám jenom trenky.
1: Nevezmu si trenky zase, abych se potom jako to, takže třeba jdu na kostýmku z tréninku.
2: To je docela už,
1: a samozřejmě icebreaker, když...
2: Tak si s tím jak poraďte, no.
1: Přijdu,
2: já se omlouvám.
1: Dobrý den, já jsem Adam Ernest, já se omlouvám, nemám trenky. Tak.
2: A jak reagujou?
1: Co?
2: Jsou nadšený třeba?
1: No tak tady slečna řekla, to nevadí. Protože slečně bylo 75. Trenky, ano, to je můj fuck up. Ani teď?
2: Je nemáš?
1: Nemám.
2: Já jsem věděl, že na tobě něco takového.
1: Nemám je. Mám kraťasy, ale nemám trenky.
2: To je ale dobrý a to je příjemný v těchto
1: vedrech. Jako je to příjemný.
2: Vidíme vedro, že jo?
1: Je to, ano, jasně, prostě potím. Je to příjemný, ale je mě na tom štve ta nevědomost, jo? Já si pak připadám...
2: A ty to ale víš, že nemáš přece?
1: No tak to, to je pravda, tak to mi, no jo, teď já to vím. No,
2: tak jaká
1: to
2: ti, nevědomost?
1: No, že to neudělám záměrně, ne? Že jakoby je chci mít a nemám je. A ne kvůli tomu, že si řeknu, a teď je to příjemný, to říkal Petr. No, ale že prostě se mi opravdu strašně často teď děje, že si říkám, no tak se oblíknu tady tohle, jasně, krát asi do prčic. Druhý den zase, no tak se oblíknu, tady se mu košili, tady krát.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Posloucháte Radio Wave ve čtvrtek 3. září, máme 15 hodin a 32 minut a před námi je takové malé a už řekla bych tradiční knižní okénko. Tohle okénko tentokrát budeme věnovat nové audioknize Radia Wave. Od pondělí u nás můžete totiž poslouchat novinku, a to audioknihu s názvem Když nám bylo míň, která vás zavede přímo do takových temných zákoutí současného osla. Tenhle norský bestseller Když nám bylo míň napsal Oliver Lovrensky v pouhých 19 letech a hned s ním ovládl knižní žebříčky a získal i různý prestižní ceny. Ten jeho příběh je takový dost syrový a autentický a bývá přirovnáván k Trainspottingu. Konkrétně se o něm mluví jako o Trainspottingu pro generaci Z a vypráví o skupině 16-letých kluků, kteří se tak protloukají životem, spoléhají jen sami na sebe, zatímco se propadají do světa závislosti a násilí. Já jsem o téhle knize slyšela poprvé asi před rokem. Hodně kamarádů a kamarádek mi ji doporučovalo. Dokonce tahle knížka doputovala i do mojí knihovny a mám ji už na tom svém seznamu věcí, které si chci rozhodně přečíst. Ještě jsem se k ní nedostala a proto mám velkou radost, že právě teď v audiopodobě můžu já a samozřejmě i vy poslouchat právě na rádiu Wave. Konkrétně ji najdete na webu Waveu a v aplikaci Můj rozhlas. Načetl ji pro vás herec Krištof Bartoš, a to v režii Josefa Kačmarčíka. Celá audiokniha má 6 dílů, každý má přibližně nějakou tu půl hodinku, takže za mě je to ideální délka na to si tohle dílo poslechnout takzvaně na jeden zátah a pokud máte čas a chuť, tak klidně rovnou dnes večer. Všech 6 dílů seriálu, respektive audioknihy, Když nám bylo míň, si můžete tedy zdarma poslechnout u nás na rádiu Wave až do 25. října, takže si myslím, že na nějaký ten podzimní, předpodzimní večer či podvečer je to určitě super společnost právě od Rádia Wave směrem k vám. A my teď v 15 hodin a 34 minut budeme směrem k vám dále v dnešním on airu vysílat skladby z našeho playlistu. Před námi je třeba Maggie Rogers a nebo novinka od mojí oblíbené irské kapely Fountains DC.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.

Kapela Fontaines DC, jejich nedávná novinka s názvem Marianne, právě teď v odpoledním on airu na rádiu Wave. Fontaines DC se aktuálně vrací s čerstvou hudbou. Kapela před nedávnem vydala právě tento single Marianne, který je taky první ochutnávkou z jejich chystaného 5. studiového alba. To se bude jmenovat Dopamine Chamber a vyjde už v polovině října. Velkou novinkou, kromě oznámení téhle nové desky, je rozhodně to, že kapela přijede do Prahy, kde tuhle svoji novinku také představí. Ten, můžu říct, asi velký koncert Fontaines DC se uskuteční už 30. října. Proběhne v Praze a lístky jsou už od minulého týdne v prodeji a co jsem tak slyšela, tak mizí velmi rychle, takže pokud byste si rádi Fontaines DC užili naživo, rozhodně neváhejte a kupujte si lístky právě na tuhletu jejich show 30. října. A my teď na rádiu Wave chvíli před 3:15 pokračujeme v novinkovém proudu, před námi teď kalifornský rapper AZ Chaik. Ten se objevil na deskách Kendricka Lamara anebo Schoolboy Q a podepsal smlouvu taky s velkou nahrávací společností. V polovině září vydává nové album, který se bude jmenovat No Rest for the Wicked a právě tuhle desku ohlásil čerstvým singlem. Ten se jmenuje Look Like My Mama, kde září taky Tyler the Creator, který tenhle ten track taky produkoval. A právě tahle novinka nám včera zamířila i do playlistu Rádia Wave. Tak tady jsou AZ Chaik, Tyler the Creator a jejich novinka Look Like My Mama.

0: Rocková kapela Geese 15:52 v odpoledním on airu na rádiu Wave, před námi 16:00 odpolední a s ní také premiérový díl podcastu Hotspot. Sociální sítě, ale i regály supermarketů jsou plné high protein potravin. V novém hotspotu se tak Barbora Součková se svou hostkou Eliškou Selinger z Univerzity Karlovy podívají na to, kde vůbec tahle obsese s proteinem vznikla a jak obsahy, jako jsou třeba recepty na snídani s 30 gramy bílkovin, poměrně úspěšně zakrývají nároky dietní kultury. Celý díl hotspotu nás čeká už za malý okamžik, přesně ve 16:00 odpoledne, do té doby ještě výběr z playlistu Rádia Wave. Hezký poslech nejenom hotspotu, ale i dalších obsahů Rádia Wave vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Potravinářský průmysl má problém, že to množství toho produktu, který my jsme ochotní si nakoupit, je konečný. Když se na něco nalepí ta značka vysoký protein, tak okamžitě tu potravinu považuji za nějakým způsobem hodnotnější, tak jako clickbait, jo, prostě tady napíšete 25 gramů bílkovin, 30 gramů, 35. Třeba ten trend, jako co jsem snědl dneska, tak podle mě může být pojatý hrozně dobře i hrozně špatně. Ono na těchhle z těch nutričních trendech se dá poměrně dobře vydělat a ty sítě to podle mě ještě víc podporují.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
3: Ahoj.
4: Ahojky.
3: Já jsem Barbora Součková.
4: A já Sarah Abulkasim.
3: A společně vás vítáme u dalšího hotspotu, pořadu, ve kterém se snažíme na různé trendy a fenomény ze sociálních sítí nahlížet v kontextu a kriticky.
4: Baru, dnešní epizodu si měla na starosti ty, takže já jsem hrozně zvědavá, na jaký fenomén se podívala tentokrát.
3: Já bych se ráda podívala takzvaně na zub, což je možná teda trochu doslova, protože se to bude dneska týkat jídla a výživy. Proteinovému šílenství, který vidíme nejenom na sítích, ale za mě teda i ve fyzickém prostoru, zejména třeba když nakupujeme, protože mi přijde, že proteiny neboli bílkoviny se stávají jedním z nejvýraznějších trendů současné výživové kultury. Na sítích neustále vídám reelska s recepty na to, jak si udělat úžasnou snídani se 40 gramy proteinů, vídáme obsahy o tom, jak svůj denní příjem bílkovin zvýšit, stačí se taky třeba projít jenom supermarketem a vidíme, jak v čím dál větší míře přibývá proteinových verzí úplně běžných potravin, jako jsou třeba sýry, jogurty nebo dokonce i mléko. A přijde mi, že to, co dnes zažíváme, je snad možná i taková jako obsese bílkovinami.
4: To jo, já myslím, že určitě obsesí bych to stoprocentně nazvala, protože mně přijde úplně absurdní to, že přesně vyskakují na mě na Instagramu proteinové cereálie nebo jsem narazila na proteinový popcorn a podobně vlastně věci, kde bys toho proteinu tolik nečekala. A já musím říct, ale že mně se třeba samotný často stává to, že když jdu nakupovat, tak se pak třeba rozhoduju, jestli si vzít obyčejný bílý jogurt nebo skyr a vždycky teda sáhnu po tom skyru, protože přesně tak nějak podvědomně vím, že je tam teda víc bílkovin a že je to pro moje tělo lepší a zdravější, takže jsem hrozně ráda, že se tomu podíváš na zub.
3: No, mně se tohle taky vlastně děje, když nakupuju, že mi ta proteinová nebo více proteinová verze přijde prostě lepší. Zároveň ale on je to často taky jenom chytrý marketing, což je mimochodem něco, na co bych se chtěla zaměřit v rozhovoru s Eliškou Selin ze třetí lékařské fakulty a taky se společně podíváme na to, co tahle posedlost vypovídá o našem současném vztahu k jídlu a vlastnímu tělu a co z proteinového boomu vychází vlastně ze skutečných potřeb našeho těla a co už formuje právě třeba marketing, fitness, kultura a sociální sítě.
4: Tyjo, tak na to se hrozně těším. Já sama za sebe jsem třeba hrozně posedla syrečkama od té doby, co tenhle trend existuje, ale ještě předtím nesmíme zapomenout na naší oblíbenou rubriku Hot or Not.
2: Hot or Not.
3: Tak Sáry, jsem moc zvědavá, jaký je tvoje dnešní hot.
4: Moje hot je to, že jsem předešlý týden měla dovolenou.
3: To je skvělý.
4: Ano, takže to začíná krásně. A my jsme jeli s kamarádama a s mým přítelem do Dolomit.
3: Ježiši,
4: takže, ano, takže nad tím bych se tady mohla rozplývat hodiny. Bylo to úplně nádherný. My jsme přespávali v autě, vždycky jsme si každý ráno uvařili na hořáku snídani, potom jsme šli na nějaký krásný hike s krásnýma výhledama, kde jsem teda většinu času umírala, protože většinou na takových těch aplikacích, kde hodnotí, jestli je to jednoduchý nebo jako velmi těžký hike, tak tam bylo třeba, nevím, střední a já si říkala, tyjo, jako kdo to hodnotil.
3: Protože asi někdo, kdo měl tu úroveň hodně posunutou.
4: No. A já jsem si to strašně užila, nám tam mělo vlastně celou dobu pršet, naštěstí to nakonec vyšlo tak, že bylo nádherně nádherně. Já jsem teda nebyla úplně připravena tím, že jsem se nepotřela celá SPF-kem a samozřejmě jsem se celá spálila, proto mám i dnes čelenku, která mi zakrývá moji opálenou čelenku.
3: Ale jako v obličeji máš nádhernou barvu, fakt.
4: Tak, ale nos se mi loupe. Každopádně to je moje hot, protože si myslím, že tohle je přesně ta lokace, která sice trenduje na sociálních sítích, ale rozhodně stojí za to, protože já jsem si extrémně odpočala.
3: No a to vlastně mě zajímá, protože na sítích jsou Dolomity podle mě jednou z nejprovařenějších letních lokalit tohle léto. Tak potkali jste tam ty hrozný davy lidí, který vlastně na těch sítích vídáme?
4: Ty, my jsme se právě pokoušeli vyhýbat těmhle lokacím, takže my jsme nedávali Trečime a takový ty nejznámější lokace. Zároveň jsme ale byli třeba v Alpe di Siusi, nevím, jak se to čte, každopádně je to jedna z těch lokací, kterou jsem na Instagramu nebo na TikToku často vídala a tam se to snažili vlastně omezovat tím, že se tam mohl svým autem dostat jenom před 9. hodinou nebo po 17. hodině, nebo se tam mohl dostat potom za 40 euro lanovkou a myslím si, že tím dosáhli vlastně toho, že těch lidí tam tolik nebylo. Musím říct, že jsem byla mile překvapena. Ale samozřejmě jsem viděla taky spoustu těch videí, kde jsou různý davy, fronty, jak na Václaváku a čekají na lanovku a podobně. Hmm. Ale moje zkušenost to není, naštěstí.
3: Tak to jsem moc ráda.
4: No a Baru, co je tvoje hot za uplynulý týden?
3: No, mně přijde hrozně hot a super, že dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato bude vyslaný na Oscary a bude se tak ucházet o nominaci na nejlepší mezinárodní film. Já už jsem teda tady tenhle dokument v hot moc doporučovala a vychvalovala, tak to zopakuju. A mám vlastně hroznou radost, že už druhým rokem Česká filmová a televizní akademie vysílá dokument, který je podle mě teda zároveň i mimořádně kvalitní, protože minulý rok to byl zase dokument Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být a i když se vlastně do užšího výběru nedostal, tak mi prostě přijde obecně hod, že nás takovýhle filmy reprezentujou, že to prostě nemusí být jenom historický dramata z období totality. Já jako chápu, že třeba určitá část populace je vnímá hodně niterně a jsou pro ně důležitý, protože jako jasně ty příběhy jsou důležitý, ale přijde mi, že česká kinematografie fakt není jenom tohle a kvalita netkví jenom v silném historickém motivu nebo námětu a máme prostě spoustu mladých talentovaných režisérek, zejména teda těch, ale samozřejmě i režisérů, kteří se věnují fakt zajímavým a současným tématům. Takže prostě velký hot téhle volbě za mě.
4: No za mě to pro taky. Já jsem ten film ještě stále neviděla.
3: Takže od stále doporučuji. Hot.
4: Ale já tímhle vlastně připomenu i náš předešlý díl Hotspotu, kde jsme měli Viktorii Štěpánovou se svým snímkem Folklor, který vlastně vyhrál studentského Oscara a tím pádem bude vyslán na Oscary také. No a já jsem hrozně ráda, že všechny ty režisérky, talentovaný, extrémně úžasný, který tady máme, konečně sklízí ovoce.
3: S tím souhlasím, jenom bych možná byla ráda, kdyby to ovoce začaly sklízet i tady v Čechách na nějaký jako tuzemský scéně a nemusí být vlastně validovaný jenom skrze zahraniční festivaly, nebo jako je to důležitý, ale prostě možná by jim tu pozornost mohla dát i česká scéna. Pojďme se ale přesunout k noc, Sáry, tak jaký bude to tvý?
4: Já tím, jak jsem teď byla na dovolený, tak jsem úplně nesledovala žádné zprávy ze světa, ale scrollovala jsem občas a co tam upoutalo moji pozornost, tak je to, jak si teď spousta influencerů, influencerek, ale vlastně i nějakých v uvozovkách normálních uživatelů, uživatelek dávají masky a na ty masky si ještě lepí takový ty barevný krystalky.
3: Já jsem to viděla, je to hrozný.
4: No, a já si vlastně říkám, jako proč? Já jsem někde zaregistrovala to, že to asi tenhle trend spustila Kylie Jenner, která si polepila, já nevím co. Každopádně teď každý lepí ty kamínky úplně na všechno, na co je napadne, ale zároveň teda u té masky mi to přijde úplně zbytečný, extrémně, protože ji za chvíli prostě vyhodíš ji i s těma kamínkama, je to takový, přesně jenom se vyfotíš na svoji sociální síť a to je všechno, tím to hasne.
3: No, jakože zbytečný kousek plastu, který si na těch 10 minut, co tu masku mám na sebe nalepím, jakoby ne tak. Prostě.
4: No a co je tvoje not, Baru?
3: No, já jsem narazila na takovej hodně zajímavý triček, který se teď šíří po internetu jako ochrana před tím, když máte podezření, že vás někdo bez vašeho vědomí natáčí takovými těmi smart brýlemi, protože ty různé chytré brýle, často teda s kamerami, jsou čím dál tím víc dostupné a rozšířené, což je teda za mě mega děsivý a v obecný rovině docela not, protože zrovna ty brýle a to, že je lidi často zneužívají právě k tomu, že si vás třeba natáčí, jsou pro mě takový typický příklad toho, jak veškerý ty různý smart technologie se prostě často stávají nástrojem a k různým odporným praktikám, takže tomu dávám not. Ale zároveň, abych se vrátila k tomu tričku, hodně se mi líbila reakce mnoha, zejména teda žen, kterých se vlastně i to natáčení nejvíc týká. A teď docela dost lítá po sítích taková rada, že v momentě, kdy máte podezření, že vás někdo podobnýma brýlema bez vašeho vědomí a souhlasu natáčí, třeba i v nějaký choulostivý situaci, tak máte začít zpívat jakoukoliv písničku z dílny Disney, protože Disney je známý tím, že si hodně chrání autorský práva u svojí produkce. Takže je velká šance, že pokud by se nějaký takovýhle nekonsenzuální video někde na internetu objevilo, tak algoritmy detekují, že v něm zní nějaká Disney melodie a to video stáhnou. Ale i když mě to vlastně jakoby pobavilo tahle technika, tak to nic nemění na té podstatě, která je mi fakt odporná a obecně mám z toho i docela strach, no.
4: Tyjo, to je super triček. Je smutný, že tyhle tričky musíme vymýšlet, ale zároveň si říkám, že kdybych já zaspívala nějakou Disney písničku, tak to asi ani jako Disney nedetekuje. Takže krásný triček, ale asi ne úplně pro nepěvce, jako jsem já.
3: Já hlavně přemýšlím, jestli vůbec nějakou Disney melodii
4: znám. Já si
3: znám.
4: Taky říkám.
3: Možná
4: no.
3: Z Frozen něco?
4: Ano, ano. To
3: jestli
4: jo.
3: To je od Disneyho, asi je.
4: Je
3: vlastně.
4: To od Disneyho. Tak super triček, děkujeme za to. Každopádně já už se pro teď loučím, takže Baru, děkuju a ahoj.
3: Sáry, ahoj. A teď už se teda přesuneme k rozhovoru o tom, proč nejenom na sítích zažíváme obsesy proteiny.

0: konkrétní potravinu nebo jednu konkrétní živinu?
1: Já proč jsem takhle trochu návodně začala, tak je to právě proto, že zejména na sítích a v různých trendech v současnosti vidíme to, že tohle hodnocení nebo spíš nějaké rozmýšlení o tom, co je v uvozovkách lepší potravina, zná pravděpodobně každý nebo každá z nás. A ten skyr je teda zrovna takový typický příklad, co je momentálně hodně oblíbené právě proto, že má vysoký obsah bílkovin. Pojďme si na úvod říct, proč vlastně současná fitness, ale i vlastně nějaká širší výživová kultura bílkoviny tolik dává do popředí.
0: Těch příčin tam bude hnedka několik. Jo. Jedna z nich samozřejmě je, že oni bílkoviny jsou důležité. Jo. Tam nikdo asi nechce říkat, že to není důležitá složka výživy. My bílkoviny potřebujeme jako takové stavební kamínky našeho těla, řekněme, ať už svalu, což si spojí většina lidí nejčastěji, ale třeba i imunitní látky nebo hormony. Jo. Zkrátka cokoliv, co se v našem těle nějakým způsobem buduje, tak se buduje okolo bílkovin. A zároveň platí, že to naše tělo si neumí ty bílkoviny úplně schovávat do zásoby tak moc, takže my skutečně potřebujeme mít nějaký dostatečný příjem, abychom mohli zdravě fungovat. A teďka ten spor, který se samozřejmě, nebo spor, ono to vlastně asi není zas takový spor, ale ta diskuze se vede okolo toho, že existují trendy, které začaly tvrdit, že těch bílkovin potřebujeme nějak výrazně více, než říkají ta doporučení. A dokonce existují i trendy, které naznačují, že pokud si to člověk nějak hodně nehlídá, nebo nekupuje třeba nějaké speciální potraviny a podobně, že by jich vlastně nemusel mít dostatek.
1: Tohle je vlastně něco, ten nedostatek těch bílkovin, co vlastně z těch síťových obsahů na mě skáče hodně a sama jsem o tom vlastně taky pochybovala třeba u sebe, jestli můj denní příjem bílkovin je ten správný. Já vlastně nevím, jaký má být upřímně. Ale obecně jsem si vlastně říkala, že když to nějak vztáhnu na kontext naší země, žijeme ve středoevropské zemi, kde je obecně třeba maso hodně zásadní součást jídelníčku. Jak to tedy s tím příjmem bílkovin a jejich množstvím máme?
0: Když se podíváme vlastně na oficiální doporučení, což je obecně vždycky první zdroj, když se zajímám o něco o výživu, tak nejlepší je si najít oficiální doporučení nějakých renomovaných zdravotnických organizací. Pro Evropu je nejzásadnější EFSA, to je vlastně agentura, která se zabývá bezpečností potravin a ta se věnuje tomu, kolik přesně té, které živiny potřebujeme. Pro tu praxi pak jsou asi zajímavější taková přeložená nutriční doporučení pro populaci a ty nám vlastně ten vědecký jazyk, jako když překládají do praxe. Jo, protože nikdo z nás si prostě nebude chodit asi s tabulkou k obědu. Prostě. Když se na to podíváme takhle, tak dle EFSA a dle celé řady dalších organizací, oni se v tom kupodivu docela shodují všechny, tak to doporučené množství bílkovin pro dospělého je někde okolo nebo lehce přes žádná celá 8 gramů na kilogram, což už samo o sobě může být překvapivé pro mnoho lidí, protože je to o dost méně, než se s tím teďka jako v těch trendech setkáváme. Zároveň ale platí, že samozřejmě všechny ty organizace upozorňují, že u některých vybraných skupin obyvatel to musí být více, typicky děti, protože rostou, mají větší spotřebu. Těhotné a kojící ženy by měly trochu přidat na bílkovinách, protože zase najednou už prostě neživí jenom to svoje tělo. Pro seniory se doporučuje i v některých těch oficiálních nebo doporučení třeba geriatrických organizací konzumovat zase trochu více, protože oni zase už mají problém vlastně to tělo trošku jako udržet, takže potřebují ten větší příjem a zdá se, že tak je. No a teďka se nám tam trošku jako rozštěpili, nebo jak to říct, ale jsem tak trošku pro mě urvala ta legitimní vědecká diskuze do něčeho, co tím asi nebylo myšleno. Je pravdou, že existují odborné práce, které upozorní na to, že to množství žádná celá 8 gramů na kilogram bylo třeba stanoveno neúplně dobrými metodami, nebo že přehlíželi některé dlouhodobější dopady a tak. Pocud je to ještě legitimní. A tím pádem jako argumentují, že ten reálně nejlepší pro zdravý příjem je trošičku vyšší, ale trošičku vyšší pořád znamená okolo 1 gramu dle těch prací. Pro sportující to samozřejmě zase může být víc, ale zase jako není moc prací, které by třeba šly i pro ty jako fakt hypersportovce nad 1,6 gramů. Jo? Ale my na těch sítích se běžně setkáváme i přes 2 gramy a podobně. Těch vlivů zase je tam několik. Jedna věc, se kterou já se hodně často setkávám v různých influencerských příspěvcích a takhle, tak je nějaká, řekněme, neúplně dobrá práce s tím výzkumem, jo, podkladovým. Já vlastně jako mně se líbí, samozřejmě je hezký, že se všichni dneska snaží být jako evidence-based a mít to podložený. Ale ono pracovat s výzkumem je strašně těžký. Vy musíte být schopný vyhodnotit tu kvalitu, chápat limitace těch studií, chápat samozřejmě tu biologii okolo, chápat, že to nestačí udělat na jedné studii, že to musíte kombinovat, musíte přemýšlet o tom, na kom ta studie byla udělaná a pro koho tím pádem platí. A já se třeba opakovaně setkávám právě s tím, že se vezme nějaký test, klinická zkouška na 20 profesionálních atletech a ty výsledky se přetáhnou jako doporučení pro ženu, co pracuje v kanceláři. Jo? A takhle medicína nefunguje. Prostě atlet, mladý s velmi velkým výdejem a budováním svalové hmoty, prostě metabolicky funguje jinak než čtyřicátnice, třicátnice a podobně. Má úplně jiný potřeby. Jo? To tělo se reálně chová úplně jinak. Mužský, ženský, starší, mladší a takhle. Takže to je jakoby jeden z těch neduhů, který se jako hodně děje. Podobně jsem třeba zachytila zase studie na seniorech, které byly pak přetahované jako doporučení pro mladší generaci. Jo, že prostě protože tady u seniorů, kterým se rozpadá svalová hmota, to vyšlo na 1,4, tak všichni musíme jít 1,4, jo. Ale takhle to taky nefunguje, protože zase to tělo se chová jinak. No a druhá samozřejmě stránka té věci je, že ono na těchhle z těch nutričních trendech se dá poměrně dobře vydělat a ty sítě to podle mě ještě víc podporujou.
1: Když ještě se zastavíme u toho množství, ta disproporce, která je vlastně obří oproti tomu, co je nějaká, řekněme, tedy norma, doporučení a to, co potom některé ty trendy samozřejmě propagují jako ten ideální příjem. Welcome back to my series where I show you high protein recipes that aren't boring or time consuming. If you want incredible high protein meals that actually taste good, try this better than takeout spicy chicken power bowl. It packs close to 40 grams of protein. Jde to s těmi bílkovinami nějak přehnat?
0: Teoreticky samozřejmě přehnat jde úplně cokoliv. Jo? A zase jako ono to může vytěžovat ledviny a podobně. Jo? Tohle je třeba podle mě podobný problém jako se suplementy obecně, to je taky další jako populární kapitola, že lidi jako přeceňují kvalitu toho výzkumu o těch benefitech, který velmi často chybí, a naopak podceňují to, že my jsme nikdy v životě za celou historii lidstva neměli dobu, kdy do sebe lidi pálili několika násobky denní dávky těch vitaminů a minerálů, že to prostě nebylo, jo? Je to teď a my tím pádem vlastně, i když si předpokládáme, že to není nebezpečný, tak hypoteticky se může za 20 let ukázat, že to nebyl dobrý nápad, jo? U těch bílkovin nedá se asi vyloučit, že by to nemusel být třeba dobrý nápad a nějaké jakože první práce naznačují většinou na krysách, teda, že by tam něco mohlo být. Ale zase nebála bych se úplně toho, že běžnou stravou, pokud nějak úplně těžce nesuplementujete a nemáte nějaký predispozice, že byste si tím ublížili. Spíš je to o tom, že se možná zbytečně stresujete a omezujete v situaci, kdy to vlastně vůbec dělat nemusíte, a to samo o sobě není úplně zdravý.
1: Když jsem se nad tím tak zamýšlela, tak ten high protein trend, to jako není vlastně nic moc nového z toho ránku těch různých výživových low high doporučení, když to takhle řeknu, které vlastně jako slýcháme, dřív to byly třeba light verze potravin nebo bez cukru, low carb,
0: všechno bez lepku a podobně.
1: Přesně tak, přesně tak. Já když se na to tak vlastně jako dívám, tak mám pocit, že všechny tyhle doporučení jsou nějakým způsobem postavené na demonizaci určitých potravin. Buď něčeho máme moc, nebo v tomhle případě vlastně teda jako údajně málo.
0: Vlastně jo, a ona i akademická literatura to dokonce popisuje, protože jsou lidi, kteří samozřejmě zkoumají nutriční trendy, to, jak se výživa komunikuje a takhle. A v některých těch akademických pracích se jako objevuje vysloveně jako myšlenka, že jako každá éra má nějaké ty svoje špatné a dobré živiny. Jo? A jenom se to tak jako prostřídává a že teď je jako v uvozovkách čas na ty bílkoviny, jo? Který mají tu výhodu v tom, že doteď nebyly moc demonizovaný, tak se můžou rozjet na tu pozitivní stránku a takhle. Zároveň je potřeba chápat, že ty trendy jako můžou vznikat samozřejmě jako různě, a já neříkám, že existuje jeden jako mechanismus, jak se to stane. Jo. Ono nikdy se to stane třeba nějakým právě misinterpretací nějakého výzkumu. Jo. Dneska to může proslavit velmi snadno influencer, pokud má dostatečný globální dosah a tak. Ale zároveň za celou řadou těchto trendů my můžeme vystopovat nějakou komerční složku, jo, nějaký komerční vliv. Tohle to celý spadá do výzkumu něčeho, čemu se říká komerční determinanty zdraví, a to jsou vlastně různé cesty a mechanismy, skrze které průmysl, v tomhle případě potravinářský průmysl, může dopadat na zdraví a zdravotní politiku. Když se na to podíváme historicky, tak třeba ten trend právě, jako třeba když jsme jeden čas byli zlí na tuky pro změnu, že jo, takže spousta lidí si možná pamatuje, že se museli omezovat tuky a hlídali se tuky a byly to vysokosacharidové diety. A my dneska třeba víme, že ten trend byl částečně spuštěný tím, že firmy, které vyráběly sladkosti a slazené nápoje, platily i na prestižních univerzitách výzkum, který se věnoval tomu, jak tuky jsou špatný. Protože ve chvíli, kdy všichni diskutují tuky, tak nějak všichni zapomněli na ten cukr. Jo? A tohle to vlastně byl reálně, a v literatuře se popisuje, že to byl jeden z těch vlivů, který to způsobil. Ono je to zase logicky v nějakém kontextu, protože potravinářský průmysl, on není v úplně lehký situaci ve srovnání s jinými typy průmyslu. Paní profesorka Marion Nestle se píše, trošku vtipně, nemá s tou firmou nic společného. Ona naopak se věnuje těm negativním vlivům potravinářského průmyslu, aspoň se to hezky pamatuje. Doporučuju si najít její knížky a blog. A ona tohle to vlastně strašně hezky vysvětluje v jedné z těch svých knížek, kdy ona vlastně říká, že potravinářský průmysl má problém, že to množství toho produktu, který my jsme ochotní si nakoupit, je konečný. Kosmetické firmy nás vždycky můžou přesvědčit, že potřebujeme ještě komplikovanější rutinu a ještě více séra. Jo. Firmy modní nás vždycky můžou přesvědčit, že toho oblečení potřebujeme ještě více a takhle. Spousta firm může vlastně růst, nebo sektorů spíš, může růst tím, že nás v uvozovkách donutí nakupovat víc. Ale u toho jídla to neplatí. Jo. My sice můžeme jíst víc kalorií, než nutně potřebujeme, ale pořád to množství těch kalorií, které jsme ochotní a schopní do sebe nacpat, tak je velmi limitovaný. Čímž pádem ona třeba argumentuje tak, že tím pádem ty firmy potravinářské jsou vlastně nucený najít cesty, jak nám ten samý produkt prodají za vyšší cenu. A tyhle ty různý trendy můžou být jakoby dobrý způsob, jak to jakoby udělat. Protože vy tím, že jako strhnete tu pozornost na nějakou jednu malou složku, kterou vy jste schopný zvládnout relativně rychle vyřešit, on přisypat někam ten proteinový prášek není tak těžký jako technologicky, tak můžete vlastně vytvořit nový sektor, který vlastně ty zákazníci chtějí a jsou za něj ochotní platit víc. A s tímhle s tím se dá pak jako pracovat a zejména u těch vlastně proteinů je to takové ironické, protože zase někteří autoři, kteří tohle skoro mají, tak argumentují, že je to trošku bizár v tom, že my jsme na jednu stranu vytvořili nejdřív potravinový systém, který nás zazásobil levnýma sacharidovýma tučnýma ultrazpracovanýma potravinama. A teď můžeme extra platit za ty bílkoviny, které tam chybějí. Takže jo, je to prostě i tohle, je to vždycky potřeba vidět v tom komplexu. No. Že na začátku může být něco, co je třeba relativně legitimní, typu diskuze o tom, jestli máme dobře nastavené doporučení, ale když se do toho přijde nějaký další zájmy a vlivy, tak se to může urvat někam, kde to vlastně vůbec být nemělo.
1: Tohle je vlastně věc, která i na mě osobně jako rozhodně doléhá. Já když třeba si dělám večeři, tak jako různě přemýšlím o tom, jestli třeba má dostatek bílkovin. A nebo právě když jdu nakupovat, taky se jako rozmýšlím, jestli ta proteinová verze není přece jenom trochu lepší.
0: Jo, to, co vlastně popisujete, tak zase má svůj termín, říká se tomu health halo efekt, efekt zdravotního halo, nebo jak bych to převěžela. A my velmi dobře víme, že některý, řekněme, nápisy, značky, způsob podání té potraviny nebo její marketing může v tom koncovém zákazníkovi vyvolat dojem, že ta daná potravina je lepší a zdravější, než ve skutečnosti třeba je. A už existují byť nemoc, ale nějaké první výzkumy, které popisují, že skutečně, když se na něco nalepí ta značka vysoký protein nebo něco, tak je to malý online experiment, ale nejen, že ty lidi jako mají tendenci to spíš koupit a spíš vybrat, ale že skutečně třeba předpokládá, že to má i víc třeba vitaminů nebo minerálu, jo? Že okamžitě tu potravinu považují za nějakým způsobem hodnotnější, i když reálně dokonce ani to množství proteinu odpovídat nemusí. Jo? Když to vezmeme na nějakým konkrétnějším příkladu, aby si člověk jako představil, co všechno může tu značku mít reálně na tom regálu. Tak my máme to štěstí, že žijeme v Evropské unii a máme právě tu změnu EFSA a tam mimo jiné stanovuje, řekněme, i povolený výroky nebo nápis, který se můžou na těch potravinách objevit nebo se můžou nějakým způsobem s nimi ty firmy pracovat v rámci toho marketingového sdělení, ale je to vždycky limitovaný, aby my jako spotřebitelé a zákazníci jsme nebyli těm firmám vedení úplně jako na pospas tomu marketingovému oddělení, ale aby tam musel být nějaký jako vědecký základ, že to takhle opravdu je. Problém je ale, že z mýho pohledu ta ochrana nefunguje úplně jako stoprocentně, protože ty výroky a různý tyhle značky jsou nastaveny tak, že ten jejich reálný obsah a ty podmínky úplně podle mě neodpovídá tomu, co si pod tím představí ten běžný uživatel. Jo? A podle mě bílkoviny jsou třeba dobrý příklad na tohle. Protože já, když jdu do obchodu a vidím na nějaké potravině nápis vysoký obsah bílkovin, tak intuitivně předpokládám, že to znamená jako nějaký vyšší, než bych dostala z těch běžných potravin. Jo? To je to, co to určitě ve mně reálně vyvolá. Jo? Ale když se koukneme na podmínku toho, jak potravina získá tenhle ten jako nápis, řekněme, tak podmínkou je, že tam musí být, myslím, více než 20% energie z bílkovin, což je množství, který ho dosáhnou. Vejce, tvaroh, kotyč, tofu, lčočka, jo? Vlastně celá řada úplně běžných potravin, na který tu značku ale nikdo nenalepil. Takže to není tak, že by ty potraviny měly násobně výrazně vyšší obsah než ten jejich, jako ta jejich běžnější varianta. Jenom to tam není nalepený. Jo. Takže na tohle je potřeba si dávat pozor a když už člověk chce něco hlídat na tom jídle a má tu potřebu jako prostě se zamyslet na tu kvalitou, což je vlastně super a je to jako legitimní, tak doporučuji spíš než na ty nápisy vepředu a nahoře a barvičky a takhle. Ono se vyplatí otočit ten obal, podívat se na tu nutriční tabulku a fakt si to srovnat mezi sebou a někdy se budete jakoby divit, jak vlastně stejný nebo třeba i horší to vlastně je.
1: Já jsem zrovna teď 2 dny zpátky narazila úplnou náhodou na video jednoho tvůrce, řekněme, který takhle si dal práci s tím, že obešel regály v obchodě. Myslím si, že se koukal zrovna na cottage sýr, kde vzal tu jednu obyčejnou verzi v uvozovkách a potom tu vysokoproteinovou a ukazoval tam právě, že je naprosto totožná v tom obsahu bílkovin, ale naprosto rozdílná a až diametrálně rozdílná v té ceně.
0: Ano, přesně tak. Jo. Je to prostě případek, protože ty firmy zase jako vědí, že vy si za to jako připlatíte a zase budeme. Jo. Oni i vědí, že já to chápu. Jo. Kdo má čas jít do supermarketu a prohledávat tam tu poličku těch 50 produktů a nevím, udělat si Excelovou tabulku, kde si bude přepisovat, co který z nich obsahuje, aby si jako vybral. Jo. Na to nikdo čas nemá, my víme, že ty lidi reálně se to u toho regálu, zase jsou na to výzkumy, prostě rozhodují max minutu, možná dvě, spíš jsem to jako přehnala těma dvou minut, to už musí být jako nějaký velký zvažování, jo, do té minuty a méně, jako 30 sekund, protože to je ten reálný čas, který já na to mám vlastně v tom běžném životě. A tím pádem proto i tyhle ty značky různý a barvičky a takhle fungují tak dobře, jo, nejenom u těch bílkovin, ono těchhle těch různých zajímavých jako nápisů na obalech je celá řada. A mimochodem je to třeba jeden z těch důvodů, proč některé státy podporují radši státem garantovaný zdravotní označování na přední straně obalu, který je vytvořený a garantovaný odborně, takže není to jako jenom marketingový, a který zvládne jakoby tu zadní mrňavou tabulku přeložit dopředu na ty oči a tím pádem já jsem schopná to srovnání si realisticky udělat rychlejc. Hotspot.
1: Pojďme se ještě podívat na to, co nám tohle high protein vlastně šířeji říká, protože mám pocit, že tenhle trend v sobě docela dost úspěšně zakrývá, že je to vlastně jenom další součást nějaké širší dietní kultury. I když se třeba vlastně tváří pozitivně, o čem jsme mluvili, je za vyšším příjmem proteinu schované stejně to, že vlastně tu naši stravu nějakým způsobem zase kontrolujeme, počítáme, vyhodnocujeme.
0: Myslím, že trošku jo, že je to jako nějaká další varianta těchhle zdravotních trendů, kdy dřív to bylo víc o tý, nebo dřív ono to furt bohužel jako nějaký míry je, jo. Ale že je to o té kontrole a je to přesně o tom, že si ke každému jídlu musím vzít nutriční tabulku a že jsem tlačený do toho, že o tom musím pořád přemýšlet, musím to brát v potaz. A já bych skoro řekla, že tenhle ten v uvozovkách pozitivní přístupnou, ta pozitivní varianta tohle z toho kontrolujícího přístupu, tak je skoro víc nebezpečná za mě, jo. Nejsem na to úplně expert, ale fakt mám dojem, že to takhle je, než ta redukující, protože ve chvíli, kdy moje kamarádka nebo kamarád začne viditelně redukovat příjem něčeho a vynechávat jídla, tak já si toho všimnu, že se něco asi jako děje a že něco není v pořádku. Ale ve chvíli, kdy on se jenom hlídá bílkoviny, protože sportuje, jo, a jenom mu záleží na té kvalitě a takhle, jo, tak vlastně to může dlouho být podle mě jako přehlídnutý, že už to přesáhlo nějakou zdravou míru, která by se třeba měla jakoby řešit. Jo. A tím neříkám, že každý, kdo se zamyslí nad bílkovinama, dostane poruchu příjmu potravy. To je samozřejmě taky velmi komplexní, je to strašně složitý. Ale v obecné rovině víme, že ten kontrolující přístup k tomu jídlu je jeden z rizikových faktorů. A je pravda, že tyhle ty masový kontrolující trendy ten rizikový faktor trošku jako normalizují.
1: Já mám jako pocit, když se tak koukám třeba na různé jako recepty nebo tak, tak vlastně jako přemýšlím, kdy jsem naposledy viděla nějaký, který by třeba ty bílkoviny nějakým způsobem třeba nezohledňoval, no, nebo celkově i ty makroživiny prostě nepočítal.
0: Jo, přesně tak, jo. A zase jo, já neříkám, že člověk nemá přemýšlet o tom, jak má složený talíř, jo. Já se třeba taky snažím držet toho pravidla, že to má vždycky nějakou ovoce a zeleninu, vždycky nějakou přílohu, vždycky nějakou bílkovinu. Ono to je dobrý, ono to člověka zasytí, hlídá si, že má tu stravu pestrou, jo, že nic nevynechá, protože jako jo, jsou skupiny obyvatel, kteří si zvládnou vyrobit proteinový deficit, jo, typicky nějaký dietáři začnou jíst jenom saláty a smetámy. Jo. Takže ono do nějaký míry to dává smysl si kontrolovat, že ten můj talíř jako je v pohodě. Ale samozřejmě to obsesivní počítání zase a kontrola. Jo. Navíc samozřejmě on je to do nějaký míry jako na těch sítích je takový jako clickbait. Jo. Prostě tady napíšete 25 gramů bílkovin, 30 gramů, 35. Běžný člověk stejně ví, hobele, jestli to je hodně nebo málo, jo, protože prostě nemá ten přehled o tom, kolik vlastně snět jinde a kolik vlastně má sníst. Ale je to něco, co můžete rychle sledovat, rychle měřit, rychle sbírat ty lajky. A co mě třeba ještě víc jako trošku, skoro bych řekla, asi i vadí, a nejenom jako mrzí, ale vadí na tomhle z těch trendech, které jsou zaměřený na jednu živinu, ať už je to zrovna v tu chvíli jakákoliv, tak je, že ono to pak ignoruje tak jako trošku tu celkovou kvalitu té stravy a to, že ta strava, my dneska víme, není složená z těch jednotlivých živin. My víme, že záleží na celkovém dietním vzorci. My víme, že některé skupiny potravin, typicky ovoce a zelenina na té pozitivní straně nebo třeba zpracovaný maso na té méně, jo, že mají prostě nějaký zdravotní dopady nad rámec těch živin. Jo. Jinými slovy, ve chvíli, kdy máte tu stravu složenou živinama jakože dobře, ale máte tam moc málo některých nebo moc jiných, tak stejně ta strava nebude jakoby tak zdravá. Jo. A v tomhle tom bílkovinném trendu je to podle mě docela patrný, když všichni se soustředí na to počítání a počítání a počítání. Ale ono ze zdravotního pohledu, jestli ty bílkoviny nazbíráte středomořskou stravou na rybách a luštěninách, nebo ládujete stejky od rána do večera, To je jako velmi jiná písnička, třeba z pohledu srdečního zdraví a tak, jo. A tohle, co se úplně jako vytrácí, mi přijde trochu, že všichni se soustředí na ten jeden počet, ale ignorují jako vlastně ty další, třeba i mnohem pro člověka ve střední Evropě třeba důležitější jako aspekty. No.
1: Toho jsem si vlastně taky všimla, že proteinový vlastně v dnešní době může být téměř všechno. No, můžou to být různé třeba čokoládové tyčinky, nebo to můžou být třeba věci jako je popcorn, nebo různé chipsy. Mm-hmm. A toho si taky hodně všímám, hodně v těch obsazích influencerů a influencerek, že jako tady na doplnění bílkovin si dávám k svačině přesně pytlík proteinových chipsů a říkám si jako, co je tohle za svačinu.
0: No jasně, jo, tam přesně, ono to je i u těch jurných jogurtů, tak oni často bývají slazený, a když nejsou vysvětleni slazený cukrem, tak jsou plný jako sladidel, což taky dneska přemýšlíme, jestli je úplně dobrý nápad. Může tam být reálně málo jiných vitaminů, protože jsou to často ultrazpracované potraviny, které jsou složený zase z těch složek, a když tam nějakou složku nedají, tak tam prostě jako chybí a takhle, jo. Takže je to určitě jakoby problém, se pak právě člověk jako soustředí a jak říkám, jediný, komu tohle rámování jako opravdu vyhovuje a jako, pro koho to potvrzuje, tak je reálně ten průmysl, pro který je mnohem pohodlnější vést tu debatu jenom o tom bílkovinám, protože pak už ji nevedem o těch ostatních věcech.
1: Kdybyste měla shrnout, jaké je vaše hot nebo jaké je vaše not z nějakých trendů na sítích, které se týkají právě výživy, stravování čehokoliv, co by to podle vás bylo?
0: Tak já si myslím, že třeba to, jako, co je fakt dobrý, a už jsme to i zmínili, viděla jsem už nějaké účty české, které propagovaly celozrnné obiloviny a takhle, a luštěniny a dostatečný příjem ovoce a zeleniny, tak toho jako víc.
1: Takže to je hot?
0: To je jako hodně hot, nejenom proto, že jako... Když se to dělá dobře, tak vám neříkají, sypte si kamkoliv zrní, to nepochutná nikomu, asi téměř, ale že právě třeba ukazovali nějaký způsoby, jak to do toho jídla začlenit, jako zábavně, fakt dobře, že to třeba v uvozovkách ani jako nepoznáte. Tak to se mi jako hodně líbí, učit lidi pracovat s těma fakt hodnotnýma potravinama, se kterými my si kulturně třeba neumíme poradit, protože prostě máloplatný knedlíky a vepřový, jo, prostě, jo, takže to mi přijde jako super. A not, já mám jako fakt velký beef se kýmkoliv, kdo propaguje suplementy. Ne proto, že by nebyly situace, kdy suplement je dobrý a potřeba. Oni samozřejmě jsou asi takový, se kterou se setkáme každý. Těhotenství, jo, a přípravné těhotenství, ano, je opravdu doporučený brát tu kyselinu listovou, ano, měli byste si říct o ten jod, jo, měli byste si sledovat železo, jestli jako tam není problém a takhle. Ale faktem je, že důkazy, že pro běžného zdravého člověka, který nějak rozumně jí, občas je venku a takhle ty suplementy mají nějaký extra benefity, tak jsou prakticky nulový. Jo, a to třeba jako je něco, co nevidím ráda, protože ty lidi pak zase prostě lejou peníze a svoji pozornost do vylaďování ideálního suplementačního režimu, že už těch prášků vidí tolik, se divím, že k tomu snídí ještě jako něco. A vlastně ten důkaz o tom, že vám takhle velká energie a takhle velká investice nějakým způsobem pomůže, není podle mě jako téměř žádný.
1: Tak tomu teda dáváme no.
0: Tak.
1: To byla Eliška Selinger, moc vám děkuji za rozhovor.
0: Taky děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Barbora Součková. Děkuji, že jste dnešní hotspot poslouchali a budu se zase moc těšit příště a zatím se mějte moc hezky a ahoj.

0: Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dobrý den.
3: Leoš Mareš, Terčem otázek přímo na komoru.
4: Umíte vařit?
5: Bohužel ne. Kafe.
6: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě.
5: Moc ne právě, no.
7: Zásah potopena.
8: Já!
9: Máte košík, já to vidím.
10: To je poprvé životě, kdy jsem dostal dom.
11: Na který nic není.
3: Talk show na jednoho.
12: Tohle co?
13: To je barevný srdce pro radost ten tak.
14: Jsem tady správně.
3: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v i vysílání.

0: Posloucháte Radio Wave a odpolední on air v 16 hodin a 41 minut se teď vracíme zpátky do našeho odpoledního vysílání a to po premiéře nového dílu našeho podcastu Hotspot. Tato nová epizoda, které převážně patřila ta čtvrtá hodina odpolední, přinesla rozhovor s Eliškou Sellinger z Univerzity Karlovy. Sociální sítě, ale i regály supermarketů jsou plné high protein potravin. V novém Hotspotu se Bára Součková právě se svou hostkou podívali na to, kde vůbec obsese proteinem vznikla a jak obsahy, jako jsou třeba recepty na snídani z 30 gramy bílkovin, poměrně úspěšně zakrývají nároky dietní kultury. Tento díl Hotspotu už se v našem vysílání slyšeli právě po čtvrté hodině odpolední. Doplním, že ve zkrácené verzi, v celé verzi tento díl najdete už teď na webu wave.cz a nebo kdekoliv Hotspot rádi posloucháte. My se teď tedy chvíli před 4:45 vracíme do našeho odpoledního on-airu a do našeho odpoledního playlistu, který teď bude patřit hudební novince, kterou ostojí ústecká kapela Meluzína. Právě ta totiž vydala už druhý single z jejich nadcházející desky. Tento single se jmenuje Paprsky a je před námi právě teď i s krátkým pozdravem právě od Meluzíny.
1: Ahoj, tady kapela Meluzína.
2: A právě posloucháš Radio Wave.

MGK v odpoledním on airu na rádiu Wave Are You Looking Up nám právě teď v 16:51 hraje a budeme hrát i nadále. Čeká nás třeba Kelela a nebo Christine and the Queens and Sirun. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Candy Weapon na featu Mist Milano, Shadow Band, 17 hodin a 5 minut ve čtvrtek 30. září a vy posloucháte odpolední víkend, odpolední on air na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Anna Mikolandová, víkend je ještě celkem daleko před námi, samozřejmě pokud třeba už na nějaký ten prodloužený víkend někam vyrážíte, tak vám moc závidím a jsem ráda, že třeba u toho právě posloucháte odpolední on air na rádiu Wave. Před námi je ale už takový závěr pomyslný našeho odpoledního vysílání. Už krátce před 17:30 se totiž můžete těšit na novou studovnu, která vám tentokrát poradí, jak se z prázdninového módu přepnout zpátky ke každodenním školním i pracovním povinnostem. Jak začít, jak znovu najít motivaci a adaptovat se na změny, ve studovně přiblíží psycholog, psychoterapeut a lektor osobního rozvoje Michal Petr. Do začátku studovny nám ještě nějaký ten čas zbývá a ten strávíme teď třeba v playlistu Rádia Wave. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

Thanks so much, keep it tak, posloucháte Radio Wave, máme 17 hodin a 16 minut a před námi je teď domácí kapela Teige. Původem kutnohorská kapela získala nominaci na objev roku v rámci hudebních cen vinila a znát je hlavně na Radio Wave můžete právě jako finalisty aktuální hitparády neobjevených Starter. A užít si je můžete nejenom třeba právě teď v našem playlistu, ale i dnes večer živě, a to v karlínském přístavu 186.00, kde Teige vystoupí. Jejich show začne v 8 hodin, jako support se ještě před nimi představí projekt Beer Cloud. A abychom vás na ten nadcházející večer třeba právě ve společnosti kapely Teige hezky připravili, tak tady jsou před námi v našem playlistu, a to konkrétně se skladbou s názvem Co by ne.

0: Kolumbijská zpěvačka a producentka Ella Maynus Upwards v 17:26. Posloucháte Radio Wave a odpolední On Air, který se právě s tímto časem, tedy chvíli před 17:30, dostal ke svému konci. Vysílání Waveu ale pokračuje dále, štafetu teď přebírá podcast Studovna a před námi je rovnou premiéra nového dílu. Skončilo léto a prázdniny a všichni si začínáme zvykat na návrat ke každodenním školním a i pracovním povinnostem. Jak to ale všechno zvládnout? Co nám pomůže vrátit se do rytmu a jak najít znovu tu potřebnou motivaci a adaptovat se na změny? To v nové studovně přibližuje psycholog, psychoterapeut a lektor osobního rozvoje Michal Petr. Nová studovna nás čeká už za pár minut a společně s touto pozvánkou tedy přichází i závěr právě toho odpoledního On Airu. Díky, že jste i dnes odpoledne ladili Radio Wave a budu se na vás těšit opět příště a nebude to za dlouho, ale rovnou zítra a to opět v mém oblíbeném čase od 3 do 6 hodin. Tak se do té doby mějte co možná nejlépe. Od mikrofonu se s vámi loučí a těším se na zítra. Anna Mikolandová.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave.
0: Skončilo léto a prázdniny a všichni si začínáme zvykat na návrat zpět do reality. Jak to zvládnout a najít znovu motivaci a adaptovat se na změny? To dneska ve studovně proberu s psychologem, psychoterapeutem a lektorem osobního rozvoje Michalem Petrem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: My natáčíme v pondělí, takže nás 1. září čeká zítra. Já jsem se předevčírem vrátila z dovolený a už jsem zase zpátky v tom denním režimu klasickým. Jak jste strávil léto vy? Máte taky teď návrat do reality?
2: No, mě zaujalo to, jak říkáte, návrat do reality, že za mě realita je všechno, jo? Možná je to i to téma toho dnešního pořadu, takže jak to volno, tak ten režim nějakej. Ale já jsem poprvé letos si dopřál to, že opravdu nepracuju, že mám opravdu minimální počet klientů jenom online, takže jsem měl, dneska mám poslední den, kdy zítra už začínám pracovat, jo, osobně, ale bylo to fakt strašně zajímavý mít takovýhle volno pro sebe.
0: Já jsem včera viděla, kolegyně přesdílela takovou trefnou bingo kartičku, kde bylo vypsané, jaké všechny pocity nás mohou provázet na konci léta. Tak jako příklad tady z profilu Meziřečí uvedu, že nás může potkat smutek, že léto končí, pocit, že jsme si léto dost neužili, nebo můžeme prožívat nostalgii nad tím, co se nevrátí, obavy z nového školního roku, tlak na to začít zase fungovat a nechuť vrátit se do pracovního procesu. Já hodně pociťuju tu nostalgii nad tím, co se nevrátí, ale to teda upřímně nemám jenom v létě. A určitě taky nějakou formu toho tlaku na to začít zase fungovat. Tak jak se zpátky dostat po dovolené, po prázdninách, po nějakém klidnějším období do toho režimu? Nebo jak tomu vlastně říkat? Teď přemýšlím, jaká slova...
2: Právě, a režim je druhé slovo, které má takovou, si představuji jako vojenský režim, jo? Takový mundur, jo? A vstáváme v 6 hodin. Mně přijde dobrý slovo rytmus, nebo nějaká, jo, opravdu, že se vlastně vracíme do nějakého rytmu předvídatelného, jestli už chodíme do práce, nebo chodíme do školy, je trochu jedno, prostě, že se vracíme zpátky do něčeho, co má nějaký předvídatelný právě rytmus. A to mně přijde, že vlastně příjemnější a vlastně smysluplnější se na to takhle dívat, než si říkat, dobře, dovolená je to, jak nedávno jeden klient říkal, ten týden jsem o té dovolený žil tak, jak jsem chtěl a teďka zase musím do té práce, do toho korporátu. Jo. Tak je vlastně mnohem lepší se na to podívat, takže realita je všecko a vlastně já jenom měním rytmus a v létě nebo o prázdninách ho můžu mít jiný a v pracovním nebo školním roce ho mít zase jiný.
0: No tak jak se co nejrychlejc asi, nebo ani ne možná nejrychlejc, ale tak, aby nám to bylo možná co nejméně nepříjemný
2: vrátit. A to si myslím, že je právě dobrý se podívat na to, o čem to pro mě osobně, teď nemluvím jako osobně, ale aby se každý vlastně podíval dovnitř a zeptal se sám sebe, co vlastně jsem se v létě naučil o sobě, co jsem se naučil o odpočinku, co jsem se naučil o tom, že mám možnost se zastavit a nemuset něco dělat. Protože to je něco, co bych pak mohl přinést do té fúzovkách reality, do toho režimu, jo, do toho rytmu, který je někdy nutný. Takže já nemám úplně nějakou jednoduchou univerzální odpověď, jo, ale přijde mi důležitý si právě nedělat takový mentální bariéry, že léto je to ono a pak je to psycho nebo ten hrozný rok, protože každý roční období je nádherný a je to život, že, který žijeme.
0: Takže zkrátka jenom měníme ten rytmus.
2: Mění se rytmus, mění se, samozřejmě to jiný, když se procházím po horách, nebo válím na pláži, nebo sedím v kanclu, ale ideálně bych jsme si měli život zorganizovat tak, abychom i v tom kanclu, nebo kdekoliv jsme byli víceméně spokojení. Samozřejmě to někdy výzva, že jo, to je jasný.
0: Co vám pomáhá se do toho vrátit?
2: No, mně osobně pomáhá to, že dělám to, co chci dělat, že mě to za A baví, za B naplňuje, že je to smysluplná práce, že se vlastně těším a jsem fakt rád, že jsem si odpočal, protože takový ten výkon, jak jsi říkal, co nejrychleji, jo, to je právě ten tlak na výkon, který si myslím, že je do nějaké míry nezdravý, že nemusíme se co nejrychleji, naopak je docela dobrý si říct, že to může trvat nějakou dobu, než se adaptujeme zase na ten rytmus novej.
0: Takže to i to září může být takové období jako rekapitulace toho, jestli to, co dělám, mě baví a naplňuje.
2: No, nebo jakým, co z toho letního režimu v takzvaně můžu přinést do svého podzimního a zimního života, abych byla spokojená, spokojený.
0: Jak se znovu namotivovat po tom období, kdy jsme měli volno?
2: No, to je samozřejmě velká otázka. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si vzpomněl, že taková teorie, self-determination teorie sebeurčení, a ta vlastně říká, že čím víc jsou ty naše motivace vlastní, jo, když, jako, že jsme vzali za svý, tak tím jsou kvalitnější a tím se nám líp realizují. To znamená, když budeme se snažit jako dělat věci, které si myslíme, že bychom měli dělat, protože nám je někdo říká, tak to nebude mít takovou sílu, jako když to vlastně opravdu chci. Jsou takový základní tři principy, tenhle, o kterém vlastně mluvím, je autonomie. Jo, že mám tu základní potřebu autonomie ve smyslu, že já mám vliv na svůj život a já vlastně dělám to, co já opravdu chci, ne co bych nutně měl. Jo. A další je právě kompetence, která je taky o tom, že vlastně jsem to já, kdo to určuje, že to může být v nějakém souladu s tím, co ode mě sice druzí očekávají, ale vlastně já si to beru za svý. Jo, takže tyhle ty dva principy autonomie a kompetence dávají dohromady docela dobrý smysl. V té teorii tam ještě třetí prvek, že jsme vztahoví lidé a že je dobrý, když jsme zasazení do nějakých vztahových kontextů a že nám může někdy právě pomoct to, že třeba se vracíme mezi kamarády nebo do pracovních vztahů, jo, že máme prostě nějaké svoje místo v těch vztazích, ať už jsou jakékoliv.
0: Doporučil byste si třeba sednout a sepsat si to, nebo jaké otázky si pokládat v tomhle období?
2: No, já si myslím, že je dobrý se podívat opravdu na to, co chci. To je základní otázka, která s tím lidi přichází do terapie často, že vlastně neví, co chtějí. A respektive někde často to v sobě víme, ale nemáme dost prostoru to zjistit. A pak často lidi říkají, já si chci odpočívat, jo? Což je důležitý rytmus. Jo? Máme tu fázi odpočinku, máme fázi aktivity, ale my se vlastně díváme na to, co já vlastně chci v životě, co já chci v tomhletom období. A je pak záleží samozřejmě, v jaké jsme životní situaci. Jestli řešíme jenom bezprostřední pár měsíců, nebo řešíme jako rozhodnutí, které ovlivní náš další život, ať už profesní nebo osobní.
0: Jak si zorganizovat čas nebo ten školní rozvrh a povinnosti, jak jste teď zmiňoval, abych dokázala najít nějaký balanc mezi tím odpočinkem?
2: No, to jsme zpátky u toho rytmu, jo? Že samozřejmě každý je nějaký, takže je důležitý znát sám sebe a vědět, co vám funguje. Já jsem třeba typ člověka, který se učí rád, nebo když jsem se učil na zkoušky, tak jsem se učil pravidelně, jako každý den kousíček. Když jsem zjistil, že mě nebaví sedět doma a že potřebuji být v přírodě a zároveň se potřebuji učit, no, tak jsem se chodil učit do parku. Jo, ale pak zase byli kamarádi nebo kolegové, kteří chtěli mít v uvozovkách to volno a pak se před zkouškama drtili prostě 14 dní intenzivně. Takže je důležité, aby si každý našel svůj vlastní rytmus, který mu bude vyhovovat. Já jsem propagátor toho pomalého, kvalitního, jak třeba jako Newport knížka, která vlastně hezky mluví o tom, jak vlastně se, že když jsme víc v přirozeném toku proudu života, tak vlastně děláme ty věci, které jsou víc v klidu, důležitý. Takže si myslím, že je důležitý si sám sebe zeptat, co je právě pro mě důležitý.
0: A jaká to byla knížka?
2: Tak Kniha se jmenuje Od kola Newperta, pomalá produktivita, a hlavním principem je, že máme dělat méně věcí, pracovat přirozeným tempem a dbát vlastně na kvalitu, což je právě to, o čem mluvím, že je důležité se sám sebe zeptat, co je pro mě ta kvalita, co je pro mě to klíčové, co vlastně, jak chci, aby probíhal můj život, ať už je právě pracovní nebo studijní.
0: Já musím taky přiznat, že mi víc fungovalo to učit se po menších částech, než jako nic nedělat a pak se do toho zase muset znova tak nějak nutit. Určitě to souvisí i s tématem prokrastinace, nějakého odkládání těch povinností. Máte nějaké tipy tady k tomu, jak to překonat?
2: No, já se někdy s lidmi bavím o tom, že si řeknu, já prokrastinuju, ale prokrastinujeme všichni, jo? Protože všichni máme tendenci odkládat něco nepříjemného. Když to hodně zjednoduším, tak ten princip je, že máme před sebou nějaký úkol, něco, čeho chceme dosáhnout, nebo co bychom měli, čeho bychom měli dosáhnout, ale vstoupí nám do toho překážka v podobě nepříjemného pocitu. A to, co je klíčový, vlastně jeden z klíčových aspektů, jak pracovat s prokrastinací, je uvědomit si, že vlastně potřebuji pracovat se svýma emocema. No, regulovat svoje emoce nebo regulovat svoje nálady právě tím způsobem, že když mám nepříjemný pocit, tak s tím nepříjemným pocitem mám si ho uvědomit a mám s ním něco udělat a jako nevyhnout se té činnosti, kterou si chci vyhnout, protože mám sice jako v ten moment jako dobrý pocit, že jsem si ulevil, to je princip prokrastinace, že si ulevím, nemusím, no ale pak to někde hrnu před sebou. To je taková slavná poučka, na kterou často vzpomínám, krátkodobý zisk, dlouhodobá ztráta. Jo, že krátkodobě získám ten pocit, jo, tak v pohodě, jak to nějak půjde, ale z dlouhodobého hlediska vlastně ztrácím třeba možnost to opravdu dokončit. I třeba projekt, který třeba chci udělat, jo, jenom se mu prostě vyhnu, protože seriál, Facebook, Instagram, cokoliv.
0: Já jsem pak kolikrát zjistila, ale že potom dokážu za ten jeden den udělat tu práci mnohem rychleji pod nějakým ale tlakem a stresem, který jsem si dost dobře mohla odpustit, ale zvládnu to mnohem rychleji, než třeba, kdybych si to rozložila do těch 10 dní a měla to na pohodu.
2: Ano, a to je zase další teorie, o které se mluví, a teorie časové motivace, která vlastně mluví o tom, že to psychologické teď je pro nás tak nějak prostě pro savce jako důležitější, než to v budoucnu. Takže vlastně my opravdu dáme přednost tomu bezprostřednímu potěšení. To je ten slavný experiment, když to zase hodně zjednoduším, když dáte dítěti možnost, dej si bonbon teď, nebo 2 bonbony za 3 hodiny, tak si většinou vezme bonbon, protože lepší vrabec v hrsti, že jo. Tak a proto, ale vlastně ve chvíli se blíží deadline, tak pak lidi zaberou, protože už je to, ten deadline je už je tady, jo.
0: Té organizaci času ze mě určitě patří i nějaký seznam úkolů, povinností. Já jsem si třeba hodně dělala takové to-do listy. Jak pracovat s tímhle?
2: No, i to, co se hodně ptáte na to, jak s tím pracovat, ale mně přijde důležitý, že si to každý opravdu musí najít sám. Jo? Ale kdybych se díval na nějaký společný rámec nebo něco, co funguje, tak vracím se zpátky k tomu, k té teorii sebeurčení, že je důležité, aby to bylo moje. To znamená, pokud mě dělá dobře vytvořit si seznam, tak prosím, ale pokud mě to dobře nedělá a je to nějaký další bič, nějaký další měl bych, tak je spíš lepší ho nedělat nebo si najít nějaký jiný způsob, který bude fungovat. Jo? A jinak obecně bývá dobrý mít nějaký, tomu říkám, krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý cíle. A je vlastně dobrý vědět, že když třeba chci řešit něco dlouhodobého, tak jaké kroky k tomu musím nebo můžu nebo chci udělat, ale jestli je na to teďka čas nebo ne, protože někdy do toho může vstupat střednědobý cíl nebo krátkodobý cíl, typu potřebuji se učit na zkoušku, kterou mám zítra, a tím pádem dlouhodobý cíl může jít třeba trochu stranou. Takže to je jedna věc jako k seznamům, jo? Že je důležitý, aby z toho nebyl další bič. A spíš to se někdy říká, že pomáhá i k překonání prokrastinace, i k tomu vlastně udělat ty věci. Není jenom nějaký jako to-do list, ale opravdu si říct, jako mít nějaký záměr, co já vlastně chci. Co já vlastně chci udělat třeba tenhle den, nějaký malý krůčky. A někdy se mluví o jako implementaci záměru, jo? Že vlastně my potřebujeme ten záměr, který máme, si říct třeba, chci se učit matiku, do který se mi teda třeba vůbec nechce, protože mi vůbec nejde, ale musím v úzovkách, tak si říct, hele, až přijdu domů ve 3 hodiny, dám si kafe a hnedka potom budu dělat 20 minut matiku. Jako, že si opravdu vytvořím konkrétní spouštěč, konkrétní reakci, kterou udělám, to je ta implementace záměru, že nestačí prostě jenom nějaký si říct, tohle chci dělat, protože nám pak do toho právě vstoupí ten nepříjemný pocit a my pak vlastně se tomu často vyhneme. Takže mít sadu takových jako malých krůčků, nemusí být vždycky úplně malý, ale je důležité, aby to prostě byl konkrétní spouštěč a konkrétní reakce, kterou sami sobě takzvaně naordinujeme.
0: Často si s tou novou etapou dáváme nějaká předsevzetí, přesně to chceme mít, chci se učit matiku, chci mít lepší známky, nebo budu třeba číst víc knížek a tak. Jak si dávat ty předsevzetí, když to tak řeknu, tak aby to mělo smysl?
2: No zase, co to je pro mě, aby to dávalo smysl, jestli je chci realizovat, nebo jestli si chci dát předsevzetí. Předsevzetí může být hezký záměr, ale je důležité, jestli ho chci realizovat. Já jsem to v poslední době říkal jen na příkladu toho, že jsem třeba chtěl, že už jsem starší a chci se udržovat nějak v kondici, tak jsem si říkal, hele, já bych jako fakt měl dělat ráno nějaké aspoň cvičení, třeba kliky. Jo? A furt jsem zjistil, že nedělám. Takže to bylo přesně to předsevzetí. Chci cvičit, ale nedodržel jsem to. Pak jsem zjistil, proč jsem to nedodržel. Protože jsem si právě nestanovil konkrétně, jaký kroky udělám, abych to začal dělat. Když jsem si tohle uvědomil, tak jsem si řekl, ano, udělám a radši udělám krátké cvičení, třeba 5 na začátku, nebo pak jsem zvedl na 10. Teď jsem na 15, jo, teda. Což je málo furt, ale je to aspoň nějaký konkrétní krok. Čímž chci říct, že když si dávám předsevzetí, tak je to zase k tomu, jestli to je moje předsevzetí, jo? Jestli tam je ta moje autonomie, jak jsem se o tom bavil na začátku, a jestli jsem schopen, to je ta kompetence, jestli jsem schopen to opravdu realizovat. Protože když jsem to schopen realizovat, tak mě to v úzkách zase posílí tu moji jako dobrý pocit ze sebe sama, že jsem to dodržel. Jo? Nebo příklad studená sprcha. Jo, prostě každý ráno se budu sprchovat studenou vodou, pokud nebudu mít teplotu nad 37. Jo? A to, když začnu realizovat a budu to realizovat takzvaně no matter what, tak tím vlastně dochází k tomu, že to předsevzetí je žité.
0: Bavili jsme se o implementaci záměru. Co když selžu?
2: No tak mám být soucitný sám k sobě, že už jsem selhal a zase se znova zvednout. Já jsem slyšel takový hezký příměr, že když jdu po rovné cestě a sejdu z té cesty, tak se tam nemusím pak, když si to uvědomím, nějak dávat vinu nebo něco, prostě se narovnám a jdu zpátky na tu cestu. Jo? Tak to je jedna věc, ale druhá, která je s tím spojená, je něco, co teďka bude aktuální kvůli filmu od Christophera Nolana Odysseus, že tam je vlastně velmi silný psychologický moment, o který jsem zjistil, že se opravdu jmenuje jako Odysseus kontrakt, jo, nebo commitment device se někdy mluví. A to je ten moment, kdy vím, že moje budoucí já bude příliš slabé na to, aby dodrželo to, co si slíbilo. Jo. U něj to je tam, jak proplouvají užinou osnou sirény a on ví, že by za těma sirénama plaval, takže a zároveň chce slyšet, takže se nechá připoutat commitment device k tomu stěžní a říká, neodpoutejte mě, no, ať se děje cokoliv. Jo. To je vlastně to, že já sám sobě vytvořím nějaký zábradlí, ne nějaký vězení, ale něco, o co se můžu opřít ve chvíli, kdy vím, že se mi nebude chtít. To je, jak jsem mluvil třeba o té sprše. Jo? Ráno se mi fakt nechce sprchovat, je zima a já si nechci dát tu studenou sprchu. Ale dal jsem si slib, dal jsem si nějaký záměr a udělám to no matter what takzvaně. Jo, takže si můžu vytvořit nějaký a každý podle sebe nějaký takovejhle jako pre-commitment, jo, nějaký závazek a znova jsme zpátky u toho, že to tvořím závazek já sám k sobě a že to, co budu primárně, vlastní sebehodnota a schopnost ovlivnit svůj život. A to je to, co mě pak vlastně posiluje. Takže jakýmkoliv způsobem rozhodně se za to nevinit.
0: A nebát se toho.
2: A nebát se toho, tak jako selžeme všichni, to je v pohodě. Zase důležitý znova se zvednout, hlavu nahoru, zpátky na cestu.
0: Mně se líbí, jak mluvíte o té autonomii a toho, že bychom měli i vyhodnocovat a tak si uvědomovat, co teda i dělám skutečně rád a jestli to dělám já sám za sebe. Mm-hmm. Bohužel s tou školou se často pojí věci, které prostě mě nebudou bavit.
2: No, je bezvadný, jo.
0: Jak překonat tohle?
2: No, ano, ale přesně o tomhle se bavíme, jo. To není o tom, že si mám dělat jenom věci, které se mi chce, jako dítě, který si jen teď si chci hrát a pak si chci. O tomhle já nemluvím. Já mluvím o tom, abychom za každým musím, nebo za každým měl bych, se podívali, jestli něco z jiného patra, takzvaně, jestli tam nějaký moje chci, typu, hele, já chci dodělat tu školu. Mm-hmm. Jo, když jsem studoval psychologii, tak mě mnoho předmětů vůbec nebavilo a mnoho předmětů bylo tam, tady udělám seminárku, tady prostě se musím naučit tuhle knížku, že paní to chce slyšet přesně podle svých slov, jejich slov, ale vlastně chci dodělat tu školu, protože chci dělat tuhle práci a chci mít ten v úzovkách titul, tuhle odbornost, takže tam opravdu někdy pomáhá si právě uvědomit ten dlouhodobý cíl, o kterým jsem mluvil.
3: Já se ještě vrátím k té bingo kartičce, kterou přezdílala ta moje kolegyně na sociální síti. Mě by zajímalo, co byste poradil těm, kteří mají obavy z nového školního roku. To tam taky byla uvedena jako jedna možnost z toho, co někdo může cítit. Tak co byste doporučil někomu, kdo z toho má fakt obavy?
2: No tak ale sám sebe se zeptat, proč z toho mám obavy, čeho se bojím. Protože se můžu bát nezačlenění nebo právě vyloučení, nebo můžu se bát toho, že to nezvládnu, nebo se mi vlastně opravdu nechce a vlastně v posledku nechci dělat tu školu a dělám jenom proto, že mi někdo jiný řekl, že ji mám dělat třeba, což se taky často děje. Takže za mě vlastně ta hlavní myšlenka je, já sám sebe se mám ptát, co opravdu chci, pořád jsme u té autonomie, jo. A pokud se něčeho bojím, tak se mám ujasnit, čeho se bojím, protože to je nějaká překážka, ale když ji mám před sebou a vidím, že se jí bojím, tak se můžu pak rozhodnout, co s tím udělám, jestli se třeba nějak podpořím, jestli si najdu nějaký zdroj třeba v podobě, že si třeba s kamarádem najdeme, kdybych se třeba bál toho, že nebudu začleněný, nebo že se budu s někým učit, takže fakt je důležité si ujasnit, co je ten zdroj strachu. To takhle nemůžu obecně říct.
3: Jasně. Každý ho máme prostě jinde.
2: Přesně, no.
3: S tou situací toho studia nebo té školy se taky může pojít ta změna té situace, že jdu třeba ze střední na vysokou. Mm-hmm. Mění se mi dost výrazně vlastně víc věcí v docela krátkém časovém úseku. Tak jak se adaptovat na tyhle změny?
2: No, tady si myslím, že je docela přesně. Slovo adaptace je klíčový a je dobrý si připomenout, že každá změna je vlastně stresor. Jo, je to něco, co i pozitivní a očekávaná změna je stresor. Ve smyslu, že to je stres pro náš organismus. Protože jsme tvorové zvyku a máme rádi svý jistý. Jo? Ráno vstáváme v tomhle, i když dobrodružství a všecko, ale vlastně v posledku jsme rádi, když víme, že kde mám mobil, kde ležím a tak dále. Takže když dochází k nějaký větší změně, tak je právě dobrý vědět, že můžu být citlivější na to, že nevím, jaký to bude, právě může se to pojít s obavama. A mně přijde důležité si na to dát prvé čas. Jo? Dát si prostě čas na adaptaci, dát si právě čas na to, že můžu, odpočinek není úplně nejlepší slovo, ale že mám čas sám se sebou, že můžu být, někdy se mluví o dvou polech jako aktivita, jo? To je ten výkon, a druhý pol receptivita, kdy můžu být receptivní, ve chvíli, kdy můžu být otevřený, uvolněný, nechat ty věci dozrát nebo jako dosednout. Takže když jsem třeba na nové škole, tak dát si prostor na to, abych nejenom splnil všechny ty věci, dobře se všude zapsal a tak dále, tak ale mít dobrý čas na to se podívat tak, jak já vlastně ten čas chci strávit. To může být velmi nápomocný.
3: Jak zvládnout takový ten stres z toho, že, jak jste říkal, i pozitivní změna může být stres?
2: No tak to je už široká otázka vůbec, jak pracovat se stresem, že jo. Tak kdybych to hodně zjednodušil, myslím si, že je důležitý pracovat se svým tělem, vědět, jak reaguji já osobně na stres, jestli potřebuji třeba víc spát, nebo naopak potřebuji víc pohybu, ale to přijde mi, že na to není teď úplně prostor se víc bavit, protože to je celá velká, fakt velký téma, jak dobře pracovat se svým stresem a co to je vlastně zdravý a nezdravý stres.
3: Jo, jestli chcete, můžeme uvést třeba jeden příklad, nebo...
2: No, to jsem právě uvedl. Moje zkušenost je, že je dobrý se znát. Pořád já nesu jednu hlavní myšlenku, že uvědomění je základ. Jo? Ať už v osobním životě, v profesním životě, studijním životě. Já si mám vědět, kdo já jsem, jak chci žít a co vlastně chci. Jo? A když vím, jak a to jsou ty kdo, co a tak. Jo. A když vím taky, jak reaguju na situace, tak podle toho můžu uspůsobit svoje vlastní chování, svoje vlastní reakce, ať už vnější nebo vnitřní. A moje zkušenost je, že dobrý se zaměřit na tělo, protože v těle ten stres je, nebo tam ho žijeme. Takže cokoliv, co víme, že nám pomáhá na úrovni těla, může být velmi nápomocný, ale pak zase vracím k té teorii sebeurčení. že to, že mám dobrý místo ve vztazích, je extrémně důležitý, zvlášť v období, kdy vlastně nevíme, jak v úzovkách, kdo jsme, i když si myslíme, že jo, tak vlastně nacházet si to svoje místo je jeden z dobrých kroků, jak taky pracovat právě s tou zátěží změny.
3: Mně přijde ještě, že to období může být docela náročné a dlouhé, protože přesně tam je takový ten zlom i třeba mezi tou střední a vysokou, že se hledám teprve, jakoby objevuju, jaký ten obor bude pro mě ten vhodný a tak. Máte nějaké tipy na nástroje, jak tohle, jak v tom zapátrat, jestli si třeba zase sednout s papírem a sepsat si to?
2: Každý podle svého gusta takzvaně, mm-hmm. No, ale pořád jsme u toho, že jako cílem není udělat z notabene v současné době, kdy nevíme, jaký vůbec bude pracovní trh. Jo? Že za mě není cílem jako udělat školu, jo? Jako hlavní věc. Za mě dobrým zdravým cílem je sám sebe se poctivě ptát. Nemusím vždycky mít odpovědi. Takže si se budu ptát tím, že budu chodit na výlety, nebo si sednu a budu si psat tuškou, nebo se ve sprše budu přemýšlet nad tím, jak vlastně chci žít, je vlastně trochu jedno. Ale důležité je, že mám pro sebe ten prostor, protože opravdu jsem v období, kdy je to všechno hodně čerstvý a nejde jenom o tu školu prostě. Jo, takže sám sebe se ptát, kdo já jsem, jak chci žít, když mám ten obor, tak co v tom oboru mě vlastně zajímá, to je samo o sobě taky důležitý.
3: Ještě mě k tomu napadá, že s tím souvisí i nějaká samostatnost, že ten člověk na té vysoké se dost často musí víc spolíhat ano. sám na sebe, třeba se odstěhuje od
2: kompetence.
3: Rodičů.
2: Ano.
3: Tak máte nějaký tip třeba pro někoho, kdo se teď stěhuje?
2: Ať si vezme pro něj pár podstatných důležitých věcí a ať se dívá na to, kde je jeho místo, protože někdy to, že odcházím od rodičů, tak si vytvářím nové místo. Si třeba pamatuju, když jsem byl na kolejích, tak jsem měl nějakou úzkou nudličku a byli jsme tam tři kluci, ale pro mě bylo klíčové, že mám tu svoji postel a vedle té postele mám prostě sošku, která je pro mě důležitá. Tak prostě mm-hmm. to bylo to moje místo. Jo? Takže tohle je jedna věc, a druhá, díval bych se na to, že život je neustálá změna a jako de facto, a že se vlastně učíme v jakékoliv životní fázi plout s tou změnou. Takže může být dobrý se dívat na to, co mi ta změna přináší. Nejenom negativního, ve smyslu jako náročného nebo zátěžového, ale taky dobrýho, co se vlastně otvírá za možnosti, s kým se potkám, jaký vlastně budu. Takže bych poradil, aby jsme byli otevření a zůstali otevření.
3: Já si říkám, že bylo hezký, jak jste zmínil i ty vztahy, protože to je konec konců i to, co nám třeba i po té škole zbyde. Často to nejsou jenom, nebo těch vědomostí je rozhodně míň, ale ty vztahy je něco, co určitě může i přetrvat i po škole.
2: Jo, jo.
3: Já se ráda ve studovně ptám na tipy na oblíbenou literaturu, filmy nebo jakékoliv jiné zdroje. Co byste doporučil? Cokoliv, co se týká tématu, o čem jsme dneska mluvili, nebo i co vás osobně oslovilo?
2: Tak takhle, o time managementu a různých to-do listech, to je fakt hromada, se každý si najde, co mu bude vyhovovat, jestli jsem kdysi četl Leo Babau, Tuzen a hotovo, líbilo se mi to a vůbec nic si z toho nepamatuju třeba. Aha. Takže je ta fakt otázka, co každýho vlastně osloví. Naopak jsem třeba kdysi četl 7 návyků skutečně efektivních lidí, se to myslím jmenuje, Stephen Covey. A když je to něčím trošku zastaralý, tak některé myšlenky tam zůstávají. Třeba on říká, že není důležitý jenom ten produkt ve smyslu ten výkon, ale důležitý je pečovat o produkční schopnost. To znamená jako schopnost podávat ten výkon dlouhodobě. Jo? A tohle je třeba jedna myšlenka, která mi zůstala, ale když jsem nad tím fakt přemýšlel, tak mě asi nejvíc oslovila v tomhle tématu kniha 4000 týdnů. Teď si nevybavuju to jméno toho chlapíka. A teda ta je fakt fest zajímavá, protože on vlastně říká, že pokud žijeme třeba 80 let, tak je to pouze 4000 týdnů. A že když se takhle vezmeme, tak podle toho, v jaký jsme životní fázi, jo, pokud je mi 20, tak mám kolik týdnů? Třeba 3000. A že to není už tolik. A ta hlavní myšlenka je, že můj čas je konečný a i když mi to tak nepřijde, protože jsem mladý a nepřijde mi, že já opravdu někdy umřu, takže prostě umřem, že to je prostě jasná definice a že taky v tom čase nemůžem stihnout všechno. protože to je jasný, prostě nemáme šanci, nemůžu všude cestovat, nemůžu nastudovat všechny obory, nemůžu mít 5 partnerů nebo partnerek, nebo respektive můžu, ale nebo 10, jo. Prostě máme omezený čas a v rámci toho času něco stíháme a proto je právě důležitý se sami sebe ptát, co já opravdu chci a co jsem ochotná pustit, jo, nechat být, protože to prostě není pro mě to nejpodstatnější. Takže kdybych měl vytáhnout jeden zdroj, tak ty 4000 týdnů jsou fakt velmi zajímavý. O Bunkerman, něco takovéhohle.
3: Tak to je hodně o nějaké prioritizaci určitě času. Ano. A těch motivací, cílů, záměrů, jak jste
2: ano,
3: říkal.
2: A to je právě všechno dohromady, když si vlastně uvědomím, co já vlastně opravdu v životě chci, a to jsou ty dlouhodobé cíle, tak pokud si uvědomím, že chci, já mám třeba rád teplo, tak chci v zimě někam jezdit, pokud můžu. Když nemůžu každý rok, tak chci aspoň ob 2 roky. Protože to je to, co chci. Jo? A to je k tomu odpočinku nebo k té relaxaci. Ale může to být i to, že chci mít práci, kde budu svobodný, kde mě nebude třeba šéf říkat, co mám dělat. Takže to znamená, že budu freelancer třeba. To znamená, co já vlastně chci v rámci toho svého volnonožství dělat, jo? Nebo naopak vím, že mi to nevyhovuje a že potřebuji někam být, jako když mi někdo bude říkat, že mám nějaký svoje bezpečí a jistotu, protože jsme různý. Jo? Tak za mě je právě ta klíčová otázka, co já vlastně chci, extrémně důležitá, s tím, že vím, že ten čas je limitovaný. To je prostě ta hlavní myšlenka.
3: Tak pojďme na závěrečný tip. Co byste poradil sám sobě předtím, než jste nastupoval na vysokou?
2: No, já jsem nastupoval na 2 vysoké, protože na první vysokou už jsem šel na práva. 3 roky jsem vydržel, jo, a než jsem zjistil, že to fakt není moje.
3: Položil jste si otázku.
2: No, zjistil jsem v průběhu studií, že zatímco já si tam čtu psychologické knížky, tak kolegové chodí s kufříkama a jsou šťastní, že studují občanské právo procesní. Mm-hmm. A tak ve třetí jako mi došlo, že tudy cesta nevede a šel jsem tam, kam mě srdce i mysl táhla. Ale zase nemyslím si, že to je ztracený čas. Jednak jsem díky tomu šel později vyzrálejší na psychologii, už jsem věděl, co chci. Takže vlastně zase ta základní otázka je, že bych se sám sebe zeptal, hele Michale, jsi takhle OK, chceš tohleto dělat, protože tím nabírám taky nějaké životní zkušenosti. A ne vždycky jde je právě jenom o ten obor. Já můžu někoho potkat, můžu potkat svou životní partnerku nebo životního přítele, takže my nikdy nevíme, kudy ten život povede, takže abych sám sobě, možná bych si víc poradil, abych si víc užíval život, abych jako víc šel do věcí, kterých jsem se bál, aby se o mě nikdo něco nemyslel. Takovýhle jako široké otázky staršího muže, který by se podíval 30 let zpátky a řekl by si, tyjo, možná bys mohl být víc svobodný a následovat svoje.
3: Hostem studovny byl psycholog, psychoterapeut a lektor osobního rozvoje Michal Petr. Já vám moc děkuju za rozhovor a všechny vaše tipy.
2: Děkuju za pozvání.
1: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
4: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
4: Čelisti.
1: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Starter. Hitparáda neobjevených.
6: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Lukáši, já ti děkuji za dnešní návštěvu a těším se ještě za týden. Jednou se setkáme a téma anima, animus. Ahoj.
3: Já ti děkuju, Petře.
1: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Čelisti.
0: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: Tady už zase vládne zápach století, to je neuvěřitelný.
1: Pojďte svoj.
0: Argentina, Španělsko 6-6.
1: Kdo smrdí víc? Argentina nebo Španělsko?
0: Takhle jak si představuju jamování Team Impala a Bertrand Friends. Samozřejmě Temples 26. října. Skladba Certain, výborný single. Já tady vítám Vítka Šmarce.
1: Taky Lemples, čau.
0: Nazdar. A taky Martin Pleštil. Ingmare.
2: Dobrý den, sportu a sexu zdar.
0: A kdo to byl ten Bergman?
2: No to byl takový zlý zavál? Člověk. No.
0: Miasma, těžký melismatik, samozřejmě. A taky Aleš Tuchlý a s náma zároveň Optimus Pete, velká rybka, prosím vás, jeho hlas. Optima Prime byl inspirovaný jeho starším bratrem. Peter Cullen nás opustil. Já miluju ten jeho voice. Je, animovaný
1: to,
0: i hranej.
1: To je nejest, pro mě to prostě největší hrdina jenom tím, jak mluví. Ano, jo. Vlastně. Měl opravdu tak nádherný, měkký, ale tak znělej hlas, jo.
0: A jak to vlastně bráchou?
1: Hele, brácha řekl, doufám, že to řekl jeho brácha, nezvy a nekřič je dost silný na to, aby byl jemný.
0: Ten Optimus. Hlase, jo? Ten nádherný, jo? To byl nějaký jako veterán z války z Vietnamu, on se tím řídil Peter Cullen a říkal, že když se sklidní, když začne být vážný, tak tam našel toho Optima. Kde ty se našel svého Optima?
2: No morfujeme, no.
0: Morfujete.
2: No,
1: ten, ve sklenici černého irského piva.
0: Martin je maximálně optimální formě dneska.
2: No,
0: a rybka Cyrano z Acapulca samozřejmě. Ve věku krásných 94 zemřel režisér Jean-Paul Rapono, režisér samozřejmě Cyrano z Bergeraku a taky mého oblíbeného muže z Acapulca a taky z Ria.
1: Hele, já vůbec nechápu, proč všude tahají toho Cyrana, samozřejmě tam byly nějaký Cezary a podobně, ale muž z Acapulca. Muž z Acapulca, to je
0: základ.
3: Jen přijď, ty oceáne temný, jak duše má. Zvln tvých teskný stendých a zoufalost mojí dobře zná.
4: Hezký verš, odkud je?
3: Ode.
0: Od Martina pochopitelně, no, tohle je jeho život.
1: Ale on říkal, že je jako jabloň, jo? Teda, že není jako jabloň, že vždycky vlastně, která každý podzim schazuje své plody, můj rytmus, to je jeden film jednou za 5 nebo 6 let.
0: Tarkovský, v podstatě vnitřní Tarkovský.
1: Nechápu, proč by měl člověk točit jeden projekt za druhým, pokud ovšem nepotřebuje peníze.
0: Takže i trochu zrnko pragmatismu v tom.
1: Ale hezky to řekl.
0: A Bergman toho točil zbytečně moc, ne? Tak dva filmy ročně,
2: no,
0: až někdy.
2: Si myslím, že jich měl točit tak 20 míň.
0: Taky se myslím.
1: On musel platit tu chalupu na fare, jo? To stalo hrozný.
0: Rozjíždíme v rubrikách nudistické speciál, prosím vás, rubrika Žijem si svůj disco příběh. Mladík ve spodním prádle bloumal nočním městem, prohraná sázka ho pak mrzela. Vlastně ho mrzela. Tvrdě jako Hrušinského nejmladšího.
1: Tvrdě ho mrzela, oni ho chytli nedaleko Pichlovy ulice, byl zadržen.
0: Takže Pardubice, miluju.
1: Policisté teda zjistili, že je pod vlivem omamných látek, čili ta jeho výpověď nebyla úplně konzistentní. S mužem byla složitá domluva, říkali strážníci. Ty
0: Jirka
1: naložili,
0: Sejkora, tady citujme Jirku Sejkoru.
1: Naložili strážníci, aby nenastydl, jeli prohledat park bez výsledku. Poštěstilo se až cestou zpátky na třídě SK Neumanna, kde úplnou
0: třída.
1: Náhodou v zastávce ležely věci, které pasovaly na mladíka ve spodním prádle.
0: Martin, když ses naposledy nacházel takhle v centru města, jakýhokoliv, je mi to jedno, jako v takovém spodním prádle, nebo mírně jako neoděn, takzvaně.
2: No, já to moc nemusím, právě no, ten performativní styl mužství, že to jako ze sever vete, já to vlastně na to moc nejsem.
0: Ale
2: jako v tom Ústí na Torlicí, tak tam se vždycky svlíkne.
1: Protože to zrovna, Martin je samozřejmě rozumnej, protože tomuhle mladíkovi navíc někdo šlo osobní věci.
0: Dobře mu tak. Rubrika Donaha, pokračujeme samozřejmě. Nahý muž rozbíhal tentokrát v Petrohradu auta. Vzpomněl na Brawl in Cellblock 99, jak ten Vince Vaughn to mlátí do těch okýnek.
1: Viděl jsi tu fotku, ten člověk je totiž zápasník sumo, jo? Takže jako je opravdu obrovitej. Pohyboval se mezi chodci, pokřikoval na ně, následně začal pěstmi tlouct do zaparkovaných
0: autobus
1: automobilů a
0: zničil.
1: Potom teda nastoupil do autobusu, což neměl dělat. Teda.
0: Podle svědkové výpovědi zavřel dveře, aby mu zabránil odejít, a když byl docela statečný, jo? Muž se začal dobývat ven, poškodil okna autobusu, jedno z nich vytlačil tak, že střepy vyletěly ven. A ten svědek Daniel rovněž uvedl, že muž během řádní opakoval slova. Jaká slova Martin opakoval?
2: No, opakoval prostě červená, modrá, modrá, červená.
1: Co znamená? Co to je za ten barevný kód?
2: Ale to jsou majáky policejní.
0: Petrohradská Squid Game, je to úplně jasný. Rubrika 12 vopec. Japonské babičky, to milujete, mé oblíbená. Dobíjej přesně samozřejmě, to jo, víme. Jo. Ale oni založili skupinu Monkey Busters, zatím ještě nehrajou nějaký jako shoegaze jako z Tokia, ale bojovali proti primátům pomocí vzduchovek. V japonském regionu Chubu. Miluju.
1: Pomezí. Lokalizuj.
0: Pozvat prefektury Ishikawa, Gifu, Shiga a Kyoto.
1: Oni se snažili samozřejmě chránit úrodu před škodami způsobenými opicemi, jo. Já doufám, že to někdo sfilmuje, že to je jako nádherný námět.
0: Mocný samurajský klan Matsudaira, tam se ta prefektura Fukui, to je málo

0: sídla, Martina, jdeme se tam něco podívat, jo. Takže banky, pozor, Masako Ishimura, Tatsuko Kinoshita a Miyuki Yi, 74, 68, 67 let, v nejlepších letech ty holky. V Japonsku to se je průměrný věk.
1: Jo, no prostě ty opice tam dělají života. Hroznou škodu tam dělají.
0: Pozor,
1: ty opice
0: oni, co oni škodí? Na úrodě lilku hodujou, cibule, soja a brambor. Ty strašáci asi tě protože jsou ukázali jako neúčinný, Martina, naprosto. Ale ten timing je takový všelijaký. Když se jako někdo z té obce zahlásí, že zalí tu opici, tak to bývá obvykle během dne, takže ženy jsou zaneprázdněné, domácí práce nebo práce na poli. A oni jako, když zavláš tak Ghostbusters, tak oni jedou.
1: Jedou Monkey Busters okamžitě, jak je nahlášeno pozorování, tak oni vyrazejí vzduchovky vyzbrojený a okamžitě to čistě, jo?
0: Vystřílet ty opice! To je náš zkáz, samozřejmě.
2: Jsou to hrdinky, které si zasloužíme, ale které potřebujeme.
0: Tak, jste jako Interpol, jejich nová deska, skvěle přijatá a právě MC Outloud jsou zpátky, aby taky! Nevím, jak dlouho.

0: přátelé milí, já jdu do stávky, já jdu až do erekce, jak se to postavím do té stávky.
1: No vy jste velký poštěvák teda.
2: Poštěvák?
1: Ano.

0: zrcadlo, tváří tunu. Let mirror way satan, novinka od Interpol, see out loud. Já vidím vždycky hlasitě, když vás vidím, tak už vás vidím opravdu hlasitě, ale.
1: Až toho hluchneš.
0: To je neuvěřitelný. Rubrika Vřízko bude se řvát, bude se přicházet o sluch. Cikády v lese řvali tak, že mladíka částečně připravili o sluch. Tentokrát 18. mladík z města Ningpo, východočínská provincie Čečiang, velice nebezpečná.
1: Ale je to radost, on slyší na příjmení Yang, to bylo uvedeno u táboře.
0: A našel ten Ying svůj? Nenašel.
1: Našel, bohužel. On se utábořil, užíval si ozdravného pobytu v přírodě, ale popoledně začaly prostě sílit zvuky tamnější fauny a flóry. A to představení těch cikád trvalo 4 hodiny. A v podvečer ten mladík zaznamenal takový nepříjemný pocit, že vlastně vůbec neslyší vysoký tón, jako třeba ptáky nebo cinkání svého mobilního telefonu.
0: To je neuvěřitelné, co bych těm zvukům cikád řekl Pavel Klusák. On by to určitě ocenil nějakým fantastickým způsobem. Vyhledal proto lékaře ve fakultě nemocnici Ningpo.
1: Pavel Klusák, doufám.
0: A samozřejmě, že jde skutečně o důsledek hlasitých zvuků cikád. Později se však naštěstí naplnila jejich prognóza, že po ošetření bude stačit, že si Yang tak v vodách nemoci odpočine dva tady hlučným prostředím. Cikády, jedno z nejhlučnějších prostředí na světě, koncerty a tak.

0: To, já to musím dobojovat.
1: Nenávidím pendrek, tyjo.
2: Jako a se
1: s tou solí,
0: nitro.
2: Existenciální zmar, Vítku, vyjádři se trošičku k tomu.
1: Hele, je to teda opravdu jako
2: jedna z nejnechutnějších.
1: Štiplavý, hrozně
2: agresivní, nepříjemný,
1: tady protivný, jo, čočkový.
2: A ty tady do krku, hele, já to opravdu, já to budu se vyflusnout taky.
1: A ty dohleny ven,
0: to nejlepší je na tom ta struktura.
1: Jo, on je to takový
0: no, člověk má pocit, že má dobojováno, když to rozžvejkal. A
2: my brečíme, nejde to polknout. Děkuju, Karolino, končím s tebou. To je opravdu něco nehorázný.
0: Já už to spolknul, už to mám za sebou.
2: Dráhý muž se pod finským mostem houpe už více než 20 let. Lidé kvůli soše volají záchranáře. Musíte mluvit, já ho nemůžu.
1: Ale dílo s názvem Keinuja, houpající se muž visí pod mostem Kuokala, nedaleko finského města Jeveskyle už 24 let. A vlastně návštěvníci ty už jsou obyvatelé města už jsou zvyklí, ale návštěvníci mají prostě tendence volat policii, protože to vypadá, že pod tím mostem opravdu visí nějaký zoufalec. Nicméně bezpečnostní složky, ty už se tomu Martin jenom smějou, ty už jsou taky zvyklí.
2: A těch telefonátů prej ubývá, jo, lidi si přivykli, nejsi jako zvyknou na všechno, i v tom Finsku, jo, na tmu, na hnus, na ty bombony. Na to se zvyknou teda opravdu nedá.
1: To se nedá zvyknout.
2: Rubrika Kozí příběh, ale kdo z nás někdy, málem to nestihli, do autobusu MHD v Oregonu nastoupily dvě kozy. Dnešní pasažéři samozřejmě, americký stát Oregon obecně jako OSHA, tam jsou vždycky nejnakrásnější jako momenty a výjevy. Scénku zaznamenala ale bezpečnost kamera. Oni ten nástup nestihli, že jim nechal pootevřené dveře. Ale ne a dlouho.
1: Je důležité nechat pootevřené dveře, nicméně nějaký pruderní pasažér prostě nebyl spokojen, nelíbilo se mu to a tak ještě krátce před odjezdem autobusu stál ze sedačky a obě ty kozy vyprovodil.
0: No, ale oni pak odešli ty kozy a pak si stoupili na další nástupiště a skoro to vypadalo, jako by vyhlíželi další autobus, prosím tě.
2: Jedna volající si přitom postěžovala, že k ní chodí na verandu a žerou jí kočičí žrádlo, protože oni se rozprostřeli po okolí. No, kozy žerou si kočičí žrádlo, žerou všechno. Žrali by tohle, ptám se.
1: To by jedině kozy.
2: Nikdo. Rubrika Jedna ruka netleská. Muž Sklatov má jenom jednu ruku, ale i tak krade, samozřejmě. A opět musí zamříže. Bohužel si byla tuhle tu kariéru.
1: Kradák.
2: Ivan Stojenov Sklatov, nebrání mu to v tohle, jako tomu invalidnímu důchodci v tom, aby kradl jako straka.
1: On v roce 2010 ho potkala teda nešťastná náhoda, když bylo mu 19 let, tak ho smetl vlak se 2 promilemi alkoholu v krvi, šel přes koleje a nějak to nevyšlo. Nicméně zázrakem přežil, ale jako nepoučil se úplně teda.
0: Jo, a on pak jako vzpomínal na svoje mládí a maminka mu tehdy říkala, že jsem byl teda 7 dní v bezvědomí a že měl veliký štěstí. Velmi rychle se s tím vyrovnal
1: to vidíme.
0: Během pár měsíců naučil se bez té ruky žít,
1: ale bez maminky.
0: Bohužel se dal teda na dráhu toho kradáka.
2: Vrhnul se na dráhu.
1: Joška s piskem, ano.
2: Vlak z Vizovic už přijíždí. Mě ta novinka je trošku povědomá, ale jedeme čistý minary, prostě co bylo, bylo. Je to znova vlastně. Pořád mýtus o věčném návratu, závěr rubrika Smysl pro humor. Teda samozřejmě Francouz, jsme se tady dost podívali, koupil v restauraci živého humora Martine za 7 000, pustil ho do moře. A proč? On nesl se ten jeho pohled. Takzvaný měděný pohled.
0: On to byl Lidumil, je to aktivista, který šel po ulici a pak najednou prostě jeho oko modravé zaostřilo na nějaký ten talíř.
2: Ale kočko.
0: A viděl, že tam je a viděl tam toho jako nebojího humra, který na ně koukal a jemu se ho tak zžilo, byl tak jako krutý, nesnesl pomyšlení na to.
2: Scéna hrůzy, říkal.
0: Bylo to prostě scéna hrůzy, tak nakonec od té paní, která mu nejdřív jako nevěřila, tak toho humra koupil, ale jako on to nebyl lidé, jaký humor. Oni ty humry většinou stojí prostě třeba jako 18 Eček a tak dále. A tenhle ten stál prostě, nebo sorry, 70 Eček teda. A tenhle ten humr tak stál 300 Eček, což je přes
2: nejdražší humor v Evropě.
0: A on ho teda vzal a pak se rozhodl, že ho vypustí do moře.
2: A my tomu on říká, nikdy se nedozvím, jestli přežil, ale aspoň jsem mu dal druhou šanci žít. Ne, a prostě to nesmysl, to jako s kaprem. Zabil ho, normálně ho zabil a ještě to stalo strašný prachy.
1: Smrti, ale kravina. Ještě teda dodává, že by rád vlastně zvrátil tu současnou praxi, kdy jsou korýši házeni ve vědomí do horké vody.
2: Říkají, ať jsou aspoň omráčeni. Hele, Martina, omráčíme a bude!
1: A povazíme.
2: To posl se hodně desek, včetně vtedy klasický. Album Joseke Skytalou je auta. Pořádný auta, bože pomoct.
1: Auta trojka.
2: Naprostá klasika finský outsider folku, no tak pojď!
0: Cítím z toho tu lakořici.

0: koske saatana vie.
1: Genius!
2: Ale jenom Finové dovedou pro smrt vymyslet tak krásný slovak jako Kuolema.
1: Vlado Kučava křížený s Krylem a se Skrillexem samozřejmě.
2: Je, a trošku Bob Dylan samozřejmě.
1: Jo, je to tam člen Paavo Harju, nejlepší finská kapela všech dob. Jo, se Keskytalo doporučujeme a teď už vypukne Zápach století. My jsme to říkali El Partido. Ten nás rozdělí všechny ten zápach. To je strašně jednou. Samozřejmě zápas.
2: Ale když si slyšel žádnou Lekosici.
1: Zápas teď nás vrátí na aztecký stadion, tam jsme letos pobyli až nepříjemně dlouho, samozřejmě Mexico City. Tentokrát ale jdeme do června roku 1986. Tomu čtvrtfinále mezi Anglií a Argentinou. Vzhledem tomu letošnímu finále teda stylově film argentinsko-španělský střihový dokument, zahajovací film letošních varů, který podle mě znamenitě vlastně pracuje s kombinací jakých osobních vzpomínek a archivních záběrů, tam nějaký sportovní fanouškovský tenze, je tam nějaký hmatatelný politický napětí způsobený samozřejmě tehdy nedávnou válkou o Falklandy. Film taky ukazuje nejenom tu boží ruku takzvaně, ale to, jak snadno se z nějaký kolektivní vášně může stát i politický nástroj. Já jako majitel jediného dresu Grasshoppers teda samozřejmě tím se podobně jako mě jako dlouhodobě nedaří, ale jako já jsem si to nesmírně užil. Co ty, Martine?
3: No taky, šlape to krásně, je to nastříhaný famózním způsobem, opravdu vás to sugestivně vtáhne, jste jako naklepaný výborným výběrem respondentů za prvý, který jsou z obou stran. Vlastně zajímavý si to hodit vedle Maradony, že jo, což je 5 let starý dokument, pokud se nepletu, 6 let starý, který vlastně využívá jako narrativní principy ty gangsterky, že jo, je to vzestup tohohle toho divočáka, tak tady to ukazuje, že těch lidí, než ten jako Maradona, že tam bylo jako mnohem víc, byť samozřejmě je tam věnovaná zdatná část toho jeho krásnému solíčku, jeho boží ruce samozřejmě. Je tam nádherný ten kontrast. Vlastně se mi hrozně líbí, jak to jeho solíčko, ten film tak krásně sklidní. Zastaví se čas, fakt si to vychutnáte, tuhle tu jako poetickou složku. Hrozně mě baví, jak tam je rozpitvaný to téma fotbalu, co by něčeho impulzivního, něčeho takřka jako spirituálního.
1: Zažíváš taky ne při těch zápasech.
3: Zítra nám startuje sezona, bude to příšerný.
2: Martin ve skvělý kondici, to
1: vidíme. Polsku,
3: takže vlastně je tam jako něco, co nejde vysvětlit, je to nějaký iracionální a na druhou stranu tam vidíte ten pragmatismus, jako ty šílený trenérský taktiky, jak tam jako kreslil ty věci na tu zeď. Je to krásně detailní, jako vyhýbá se to nějakému tomu tendenčnímu infotainmentu, byť si myslím, že třeba ty politický, geopolitický souvislosti by se tam do nich dalo šlápnout trošku víc, ale vlastně ten dokument se krásně soustředí jednak na vystavení pomníčku tomu fotbalu a zároveň ten pomníček trošičku strhává dolů, jo. Furt to neustále jako balancuje jako na té hraně ukázat fotbal jako teda fanatickou věc, která je důležitější než život. Zároveň to ukazuje, že ten fotbal se někdy bere trošku moc vážně, dává se mu větší váha, než by skutečně měl mít. A vlastně tahle ta jako balancování na těch dvou hranách mi přijde velmi sympatický.
1: Já jsem si strašně užil tu skvělou jako strukturu. Vlastně jsem říkal ten mýtus o věčném návratu, jako vlastně vtipně podaný ten model, protože to nikdy vlastně nestrácí jako tah ani zřetelnost, což mohlo být jako vlastně velký problém. Po povrchem tam bublají jako těžký kalibr, vlastně víš, ten samotný zápas a politická pachuť toho falklandského konfliktu, jo, to britský impérium versus jako hrdí Američani a tak dále. Ten film zároveň netlačí na nějakou lacinou sentimentální pilu, spíš jako pro mě vrství skoro mistrně, jo, ty vlastně archivní materiály, vyroste předává nějaký psychologický portrét vlastně dvou národů, který spojuje a rozděluje zároveň teda nejpopulárnější sport planety, a přitom to nikdy není vlastně jako kliše, není to nějaká obyčejná fotbalová retrospektiva, vlastně je to něčím pro mě existenciální drama o tom, jak jedna geniální, byť jako neregulární akce dokáže definovat národní hrdost a zahojit, nebo možná naopak prohloubit nějaký jako rány historie. Za mě jeden z nejlepších sportovních filmů posledních let, úplně jednoznačně.
3: Jo, určitě ještě v porovnání s tím, co se chrlí vlastně na Netflix, což jsou takový fajn věci, u kterých si řeknete ano, dodáváme tu ty informace, co chci, je to pěkný se podívat zpátky do historie, ale jako neovládá to s takovou intenzitou jako to vyloženě filmové vyprávění, které tady ty tvůrci vešli plně.
1: A na tohle to se Vítka zeptat můžeme, takže Anglie nebo Argentina ve fotbale?
2: Jo, ale já jsem si to vlastně uvědomil, já se nedokážu rozhodnout.
1: No,
2: ale asi spíš
1: pozor,
2: já jsem velký fanoušek Garyho Linekera.
1: Takže na Anglie nakonec. Británie a ty? Ty hlavo?
3: No já si to...
1: Ty jsi byl v kempu Miasma na tom tréninku, to bylo strašný.
3: Ne, tak jako já Anglii zbožňuju tu za tu generaci, která nikdy ničeho nedosáhla, jo. Lampard, Gerrard, Beckham, jo, tyhle ty borci a teďka už ne, už jsou nesympatický, teďka už radši tu Argentinu, ale když teďka ten Messi skončil, tak už vlastně ani tu Argentinu, no.
1: Je to jedno.
3: Že to vůbec nezajímá.
1: Já faním Senegalu. Jedem. LA Priest, výborná novinka.
2: Ty tomu se vyhraju.
1: No other!

0: nádherný ty večky.
1: Sam popovej výrdou, LA Priest, no other. Navážeme na to, co říkal Martin před chvilkou, no. Anton, opravdu neslýchaná ztráta kvality. Svědectví Vince Younga, to vaše svědectví bude ovšem smutný. Možná potvrzení, že kdysi z této dravý, podvratný sportovní série se stává taková jako líná korporátní záležitost, PR mašinka. Ztrácí to pro mě nějakou jako komplexnost, dravost, která mě u toho vždycky držela. Tohle je taková jako nekritická a zvláště sebelítostivá obhajoba jednoho jako vyhaslého talentu, ze kterých tvůrci úplně vykostili jakoukoliv protistranu.
0: Takhle na internetu jsou stovky, na YouTube jsou stovky podobných videí, které rozebírají vzestup a pád těch college stars, to znamená lidí, kteří jakožto vysokoškoláci se stanou jako velkýma národníma hvězdama a pak nezvládnou ten přechod do té velké americké hry, do NFL, do té vlastně největší ligy.
1: Už to tam Anton byl taky několikrát.
0: A už to 10-minutový video, když je solidně udělaný, tak vám vlastně řekne úplně to samé, co vám John Hennion a jeho dokument řekne za 80 minut. Ta přidaná hodnota je, že Vince Young tam skutečně osobně mluví, nicméně vlastně je to ta největší past, zatímco v těch svých nejlepších dílech vždycky Untold dokázalo ty svoje respondenty, ty svoje protagonisty zvláštním způsobem jako rozebrat a obnažit, tak tady opravdu posloucháme takovou jako sebelítostivou sebeobhajobu Vince Younga, člověka, který prostě selhal při té svojí největší osobní zkoušce, nikdy se s tím úplně nesmířil.
1: To je evidentní.
0: A vidíme, že vlastně má furt tendence to jako svádět na všechny ostatní, jenom nehledá tu chybu u sebe, jako ve svém nastavení, ve svých slabostech. A při normální konstelaci by ho Untold jako chytilo při této lži a při tom sebeklamu. Tady je to naprosto nekritické.
1: Naprosto na to rezignovali, takový syndrom jako ublíženýho hrdiny bez nějaký sebereflexe, celý ten narrativ stojí na takový tý jako vlně, všichni mi ublížili, já za nic nemohl, jo.
0: Trenér za to může, média za to může.
1: Taky ty scény o tý Heisman Trophy, kde se vlastně řekne, že si to zasloužil víc než ten Reggie Bush, protože byl jako naštvaný, žádný argument tam jako vlastně jako nepadne, jako nějaký strukturální problémy, který vždycky vlastně zdobili Untold, to tam vůbec vlastně neřeší, místo analýzy nějakého potenciálního tlaku, já o tom tolik nevím, ale nějaký jako tlak na mladý afroamerický quarterbacky, jo, to už je to po povrchu.
0: Určitě pozor, tohle je vlastně zásadní téma, protože afroamerický quarterbacky se fakt prosazují až v posledních letech hodně výrazně a Vince Young jakoby patřil do té generace, která nějakým způsobem razila cestu těchto jako atletických, velmi silových quarterbacků, kteří jsou schopní nejenom házet, ale vlastně prosadit se i svojí jako atletičností, svojí silou. Ale bohužel vlastně tohle tady vůbec nehraje jako nějakou roli, protože se to celý soustředí jenom na jeden individuální příběh a to komplexní téma, kterým je prostě vztah těch hvězd toho college sportu a potom té profesionální kariéry, kdy teda často dochází jako k neuvěřitelným osobním rozpadům pod tím tlakem, pod tím očekáváním, že z nich budou hvězdy i v tom velkém profesionálním světě, tak to je tady tak zvláštně jako obejitý, ponechaný na pospas. Je to opravdu skoro jako vypravicky nekompetentní tenhle materiál. Jo.
1: Bohužel navíc vždycky ten Untold zdobil nějaká fuga těch hlasů. Tady jsou to nějaký dva monology, které nejdou vůbec jako nedávají dohromady žádný dialog. Ten režisér, ten John Hennion sice získal to jako skvělého protihráče toho bývalého trenéra, toho Jeffa Fishera, ale nedokázal vlastně nějak jako konfrontovat to doopravdy. Místo nějakého kritického střetu tam sledujeme nějaký dva izolovaný mluvící panáky. Ten Fisher působí jako takový zahošklej, ješitný jako patron, Young za takový ublížený děcko.
0: Jo, oni jsou vlastně oba svým způsobem velice nesympatický a problémový, ale ten dokument je nedovede dostat jako nikam jinam než tomuhle pocitu, že sledujete dva zcela jako nesnesitelný protiklady.
1: A takový divný malichernosti, který se snaží nafukovat do něčeho jiným, středně zábavný aspoň je, jak teda, jaký to vlastně nevytěžený něčím, jo? Jak ten Fisher vysvětluje, že tomu Youngovi neodpověděl ten omluvný dopis, protože v něm špatně napsal to jeho jméno, jo? Ale jinak je to teda opravdu katalogová nuda, absolutně vizuálně to je nějaký standard nebo podstandard, tak jako neurozí mluvící hlavy prokládaný tím Rose Bowlem 2006, což byla jistě jako velká událost, ale to je jako vlastně všechno. Pokud chcete vidět nějaký portrét jako někoho, kdo dostal od života i sportu hodně jako šancí, promrhal je a do dneska za to odmítá přijmout odpovědnost, tak je to film pro vás. No.
0: Já jsem si uvědomil, že kdybych neodpovídal lidem, kteří špatně píšou moje jméno, tak si ušetřím spoustu práce.
1: No. To hele, Untold za mě ztratilo až 3 kila bičích koulí. Generický prostě PR porovnávaný celebrity. Smutný. Sunlux, want you to love. Lásku, Martě, hlavně lásku.
2: No ježiš, hlavně životě. Lásku. To je hnus. Trošku sexíku.
1: A za chvilku už sex a smrt v kempu Miasma. Jaj, a to bude bolet.

0: ja nenavidim. Seks, timova i sporta, politiku.
1: Kila lubrikač.
2: Dnes mám pro vás dva rozhovory a dvě osobní zkušenosti týkající se análního sexu. Nějaký anální kolíky?

0: tady zase to libido teče, tažte jste si tady Kila a Kila lubrikáče ve studiu Rádia Klejf, samozřejmě. A snímek Teenage Sex and Death at Camp Miasma, který doputoval z Cannes až do české distribuce, scénaristka, režisérka Jane Schoenbrunn, která má ráda to světlo v bedně, jo? A teď si posvítila rovnou do kina, ale i kres VHSky, samozřejmě mladá režisérka Chris tady má natočit jakýsi reboot kultovního, samozřejmě fiktivního, 80-kového slasheru Camp Miasma, setká se samozřejmě s bývalou Final Girl Billy v podání skvělý Gillian Anderson a někde mezi hororem, probouzenou sexualitou, vzpomínkama, jakou filmovou posedlostí, začne přepisovat nejenom tu starou sérii, ale tak nějak jako samu sebe. Jako dneska se tady významně neshodneme, to máte rádi. Za mě jako ten film režisérky Jane Schoenbrunn je akademicky přemoudřelej, do sebe zahleděný pastiš, který se pokouší nějak jako dekonstruovat slashery z 80. let, ale nakonec pro mě pohřbívá sám sebe pod tunama nějakého tezovitýho metabalastu. Vítko, ty jsi z toho neviděl úplně celý ten film, že ho tehdy si opustil sám takzvaně.
1: Já jsem na to byl pozván v Berlíně, kde to mělo jakousi tajnou předpremiéru a musím říct, že jako to je pro mě takový ten film, kde jako intenzivně cítím, že jako nejsem publikem tohoto filmu a jako vlastně nechápu, co konkrétně na tomhle mě má bavit. Pro mě ten film tak jako důsledně meta a tak důsledně vyumělkovaný, že vlastně z něčeho, co pro mě vždycky bylo symbolem nějaký jako bloody fun, něco, co je strašně zábavný, živelný, plný jako nějakých emocí, velmi primitivních pudů, tak to najednou mění v takový jako akademický, přeakademičtělý zamyšlení, ze kterého se pro mě vytrácí veškerý život a je to pro mě jenom taková konstrukce, u který krčím ramenama a říkám si, tak takhle já slashery úplně dekonstruovat nepotřebuju.
0: Navíc v tom festivalovém provozu musíš docela zvažovat, jako který film opustíš, kde zůstaneš, takže tam ještě přichází jako jiný ještě kritický člen.
1: Ale předloni jsem tam viděl tu fantastickou věc, takový ten remake slasheru do artového filmu, jak se to jmenovalo?
0: In a Violent Nature, což je masterpiece.
1: A toho se mi opravdu odejít nechtělo.
0: To je skvělý. Tam bych se prošel ještě víc. Martin,
1: to je slasher pro mě.
0: Ty jsi v kempu, ale potrénoval na fotbalovou sezonu a zároveň to v tobě probudilo trošku jinačí půdy a myšlenky.
2: Mě tam to libido teklo teda.
0: Jo.
2: Je to extrémně nadržený film teda, zároveň jako ulepený. Mě vlastně překvapuje, že říkáte ten akademismus, protože já jsem dlouho neviděl jako z té festivalové sezony takhle právě jako živelný filmový tvar, u kterého jsem měl jako pocit, že každou chvilku ten film jako zhoří,
0: já
2: že zapálí, jo.
0: Ale
2: opravdu jsem tam měl jako chvilku takový jako opravdu sedmikrásky vibe, že ten film jsem měl pocit, že za chvilku jako vyskočí, že jako a vlastně já je těžký o tom filmu pro mě mluvit, protože já tam vidím jako jsou tam jasně daný koncepty, já si nemyslím, že by to chtělo úplně dekonstruovat ten slasher, spíš k tomu najít nějaký zdravý vztah skrze tu revizi, přijmutí toho, že jsme na tom vyrostli, bylo to pro nás formativní, máme to rádi, protože to je jako tekutý, zároveň k tomu mít nějaký odstup a jako taky ten film pro mě pak jako čím jako se ponáříme do té jako horečnaté struktury, která jako rozplývá ten časoprostor, tak jako ukazuje, že to tak úplně jednoduše nejde vlastně jako najít nějakou tu smířlivou cestu mezi tímhletím. Je to samozřejmě těžký egotrip, je to těžce manýristický, je to sebeterapeutický, což mě normálně taky otravuje.
0: Já jsem v téhle kombinaci jsem to fakt nesnes. Jo,
2: jako já jsem taky boomer, jako byť jakoby já jsem přesně ta cílovka, tak jako tyhle ty věci většinou nevyhledávám.
0: Martíne,
2: a tady jsem byl hodně odzbrojený.
0: Řekněte, kolik ti je?
2: Ne, mi 25, no, ale si tak na 60.
0: To je kočátko. A já navážu, co jsi říkal, ještě se o tom trošku pohádám, protože vlastně to je zajímavý něčím. Pro mě to víc jako nezáživná esej než film, byť tam jsou ty filmový postupy fetišisticky tam jako jsou a ona talentovaná je, ale vlastně děj od mladý jako queer filmařce, která nějak reanimuje jako vyprahlou franšízu. Pro mě to připomíná spíš nějakou diplomovou práci ze studií popkultury, než nějakou suverénní kinematografii. Je to žánrový jako ambiciozní, jasně, ale až jako takový bezkrvný a pro mě místama bohužel jako trochu trapný, je to strašně silný slovo, ale jako hybrid, jo, slasher, body horror, queer coming of age, satira filmového jako průmyslu, nostalgický horor, cinefilní esej, ale pro mě není problém množství nějakých těch ingrediencí, ale nějaká jako hierarchie, jak je to postavený, že tomu chybí nějakýho tempo, rytmus a nakonec i to nejdůležitější pro mě nějaká jako atmosféra nebo patřičná jako chytlavost, i když je to silně subjektivní.
2: Ale myslím, že právě to, co říkáš, jak to přesně jako ten akademismus, ty struktury, tak ono to se takhle drží na začátku a ona to vlastně i demonstruje na postavě té režisérky, která se to snaží racionalizovat, ukazovat, co to pro ní reprezentuje, že, tu queer kulturu. A vlastně ta živá herečka, která je z té staré školy, taky řekne, hele, dřív šlo jenom o tekutiny. Jo. A vlastně mě jako se líbí, že ten film jako z té jako špekulativnosti tak stejně míří k tomu, že ty filmy, co nás jako mají moc strhnout, tak se musíme oddat a jsou vlastně pudový, jsou pocitový. Do čehož ten film vlastně pak šlápne úplně tím, že se úplně rozloží. Mě vlastně v těch jako snech, kde se jako rozkládá kauzaleta, bylo nádherně a nečekal jsem to. A ještě chci říct, že pro mě ten film jako velmi nepřímo, tak vede dialog třeba s krátkým filmem o lásce od Kešlovského. Tarkovského stran vlastně toho voyeurismu, že vlastně my tady potkáme protagonistku, která nejdřív jako chce sledovat, chce pozorovat, pak zároveň je i sledována a dostane se do té třetí fáze, kdy chce ona sledovat a zároveň jako chce být pozorována, jo? Že tam vlastně máte tyhle ty tři roviny, které se tam jako splítají.
3: Pro mě to, co říkáš, to je jako film, který jsem chtěl vidět, jo? Ale viděl jsem vlastně jiný. Pro mě to vlastně pas do takového do sebe zamilovaného konceptu. A jak ty říkáš, ten film je jako pro mě fascinovaný nějakým okamžikem, kdy se teda to myšlení musí vzdát nějaký kontroly a tělo začít jako cejtit, prostě a tekutiny týct, ale vlastně moc se to odmítá vzdát. Je to jako, nevím, když se necháme svádět a někdo nám přitom furt jako vlastně říká, nepřestává nám vysvětlovat, proč a jak jsme jako sváděný, což mě ten zážitek jako těžce jako devaluje.
2: Mně přijde, že ten film právě nás nevede za ročičku a že nám nemá úplně potřebu to vysvětlovat.
3: A i ta dostanost Appetit Mort, prostě jako malá smrt, monstrum, orgasmus, jako je to všechno takový hodně on the nose.
2: Jo, ale jako opravdu stylově a vypravěcky tak mě přijde strašně rozkouskovaný, že vlastně, jako to říká, že se odmítá zdát nějakých pevných hodnot, tak já to vlastně tam nevidím. Já to fakt vidím jako eruptivní, jako absolutní honírnu, jo.
3: Pro mě Jane Anderson, ale jako vrchol to musíme zmínit, je nejlepší na tom filmu, ona je tak jako erotická, je jako děsivá, je jako patetická záměně, zároveň jako je v něco magnetického, takový relikt jako nějaký jiný kultury, zároveň je v něco nebezpečného. Hraje to jako někdo, kdo ví, že kemp prostě může být jako vlastně hluboce pravdivý i nějak jako příjemně dementní. A jako ona před 60 je jako neuvěřitelná teda ve všech směrech, především to samozřejmě hereckým výrazu.
2: Jo, je brilantní. A zároveň ten film je tak jako hezky potěuchlej. Máš tam takový ty jako zvláštní, že jo, detaily, u které já jsem se pak autenticky smál, třeba když tam žerou to smažený kuře, jo, a to takový čvachtavý, jsou tam ty velký detaily a tak
3: ty
2: dále.
3: Ty si otáčel v duchu.
2: Že ten film si ze sebe dělá srandu, jo. Já to fakt jo, nevidím jako do sebe zahleděný nějaký dílo, nebo jako do jistý míry, jo, ale spíš toho jako sebeterapeutického jako hlediska.
1: Moc si trapil.
3: Lidi si přesně tak a cením v titulcích Supernatural, Super Series od REM.

0: z nás někdy nesouložil s kozou.
1: Sexy a banana.
2: Krásně o tom rozprávate.

0: serious. Teď se zase pro chvilku vzlížet ke hvězdám. Jacob Elordi a Margaret Qualley, to je moje hvězda každopádně. A co Ridley Scott v 680. Září ještě shiny.
1: No já myslím, že jsem jako jeden z málo obhájců Ridleyho Scotta obecně. Jo, mám rád. Já zbožňuju Gladiátora 2, líbil se mi i Napoleon.
0: Tohle
1: jako...
0: nemá rád opravdu nikdo, musím říct. A recenze na tyhle ty filmy jsou, na tenhle jeho nový film, teda je poměrně jsou rozpačitý.
1: Jako já mám pocit, že jsem viděl úplně jiný film než Zbytek světa, mně to přišlo boží. Jakože ten film je velmi komorní, na to, že to je postapokalyptický, drží se to spíš takových těch jako videoherní terminologii, bychom řekli survival mechanic. Vidíme tam opravdu toho Jacoba Elordiho, který přežívá na opuštěném letišti s Brolinem. Jsou takový dva týpci, kteří se potkali pravděpodobně až po té apokalypse, začali si krýt vlastně záda společně. Ten film jde vlastně, on je velmi chytře napsaný, protože on jde vlastně velmi působivým způsobem po té struktuře. Vidíme větvení toho fikčního světa a seznamujeme se s pravidly fikčního světa skrze konání těch postav, skrze tu akci. Začínáme tím, že nejdřív sbíráme munici, sbíráme jako plechovky od limonády, pak najednou vylítáme letadílkem, pak potkáváme nějaký další lidi. Ten film jako v tom, jak nám dávkuje ty informace, tak je strašně důmyslný. Zároveň je to natočený tím krásným starosvětským Ridleyho způsobem. Pak se dozvídáme, že tam jsou teda i nějaký jiný divošský komunity a vlastně od tohohle těch jako velmi přímočarejch, syrových situací, tak to jde zpátky k nějakému humanismu, co nás dělá lidmi, což ten film jako ukazuje tím, že to je asi pravděpodobně dělání nějakých těch seskupení, mít vždycky toho blížního svého, bez kterého vlastně jako nepřežijeme. Ten Elordi tam má ještě trauma, že mu umřela žena dřív, samozřejmě chce to napálit odladem do hory, nemá smysl života a tak dále. Správně. Ale
0: Elordi by měl.
1: Ano, jo, a vlastně jsem chtěl říct, ten Elordi tady snesitelný, ho taky nenávidím, jako nejvíc cením, že v třetí sérii Euforie prostě nemilosrdně zabili, to nejlepší, co mohli
0: dělat. A ještě ho pomučili,
1: tak tady vlastně byl dost snesitelný, takhle ten jako trošku, on má takový jako robustní postavu trošičku, že takový jako dobře strojený, vysvalovaný, tak tady vlastně ukazuje i nějakou křehkost, která nespolíhá na takový ty typický smutný psí oči. S pejskem tady je taky pejský motiv.
0: Kevin Spacey,
1: Guy Pearce, ten tam hraje vlastně tatínka Margaret Qualley, která se pak stane vlastně romantickým, nechci říct objektem, nenapadá mě lepší slovo, romantickou prostě interestem Jacoba Elordiho. Takže je to rozehraný velmi komorně, ale ukazuje to i nějaký úskalí těch uskupení, vlastně lidských skupin, který se vlastně v té apokalypse chtějí zavírat do nějakého iluzorního světa, které je založený na lži, na nějaký krutosti a vlastně jde k tomu až jako skoro jako křesťanskému motivu, podobně jak ta Euforie, jo, že tam vlastně tam je ještě taková jako komunita vlastně jako dětí a rodin a tak dále, nechci úplně spoilovat, ale má to pro mě fakt jako velmi smířlivý humanistický závěr, je to dobře vypointovaný, je to skvěle vystavěný, je to neokázaným způsobem nasnímaný a zase ten Ridley Scott je podle mě opravdu mistr efektivity. On tam nemá záběr navíc, jo? Tam není nic, u čeho byste si řekli, že by vás jako tahalo, že už vás to třeba nudí. Každý záběr má své opodstatnění, dává vám to nové informace, takže v tomhle mi to fakt přišlo jako opravdu precizní filmařina staré školy, u které já jsem se autenticky dojal a rozumím, že to může být pro někoho třeba málo, protože to třeba není tak opulentní, že je to vlastně v svým vyzněním banální, ale já tyhle ty jako kino zážitky, které nemají nějak jako velký rozpočet a jako poctivě staromilsky mě strhnout, tak vlastně vyhledávám víc než kdy jindy teďka.
0: Ale hlavně, že v tom filmu jsou nějaký ženy, za mě, jo? Pořádný savectví.
2: A je tam přátelství?
0: Je tam přátelství.

0: Tady zase zavládl pořádný těhotenství myšlenko, pochopitelně. Osamělí vlci Vítek, Martin a Aleš v čelistech na rádiu Hlejst, na rádiu Pes zároveň. A Ondřej Veverka, aby těch zvířátek nebylo málo. Scenárista nebo spoluscenárista a režisér tohoto dokudramatu o Josefu Františkovi. Kdo to byl, prosím tě?
1: Josef František bylo jedno z největších českých S během druhé světové války, pilot RAF, tý slavný 303. polský perutě. Člověk, o kterém se zase tolik tady nemluví, všichni známe ty příběhy těch jako klasických hrdinů. On byl takový jako hrdina, řekněme, hrdina hodně svéráznej, člověk, který se jakoby pohyboval na hraně nějakého takového toho roguelike přístupu, neustále se vlastně jakoby vyčleněval z té smečky, hledal nějaký svoje vlastní způsoby řešení všeho, byl dost nedisciplinovaný a, což se dozvídáme v poslední části toho dokumentu, možná ho to vlastně vedlo k psychickým problémům a k nějakému psychickému zhroucení, který nakonec vedlo až teda k jeho tragickému konci.
2: Jo, já vždycky, když nějaký z tvůrců řekne, že jeho záměrem, záměr, proč natočit ten film, bylo, že chce připomenout nějakou událost nebo představit světu osobnost, která je neznámá, tak mám chuť se zabít, jo, protože tak to dopadá příšerně. Takže vlastně tady jsem byl v rámci tohohle subžánru, kde je ta laťka podle mě tak strašně nízko.
0: Jo, to nastavený, jo. To je důležitý říct, jo, nízko.
2: Jo, tak laťka, a tak vlastně jsem byl překvapený, že to podle mě drží dohromady. Myslím si, že nějakým způsobem to prolínání těch archivních pasáží a těch fikčních tak má drive. Nebylo mě to vlastně vůbec do očí, přijde mi, že ta forma je jako dost úhledná v tomhletom ohledu. A vlastně jsem byl překvapený, že to fakt nejsou to výpisky z dějin, podle mě nestaví to jako pomníček tomu tyhle ty jako velmi bohatý osobě, přijde mi, že jí to dokázalo zachytit v plný šíři v rámci těch jako edukativních rozměrů, což tenhle ten film jako očividně má, a přijde mi, že přesně jako v rámci těch svých jako velmi úzkých mantinelů, které jsou samozřejmě už ze své podstaty otravný, když to hodnotím jako filmový dílo, tak se mu pořád dařilo jako vyhnout tyhle ty černobílosti a tomu, aby nám to ukazovalo jako
0: já nemám ten pocit, že ten scénář přijde fakt slabý, je takový festival různých kliše, taková snaživá polopatická slohovka, je to podle mě mizerný jako herecký inscenační, takový usmolený leporelo prostě pro fanatický fanoušky aviatiky, jejichž mentální obzor často končí u druhý světový, v těch jako tricích nebo přijde takový digitální omalovánky, nemůžu se zbavit nesnesitelného pocitu z toho takového jalově patetického voice overu, vlastně mělká ilustrativní hudba, vrším ty adjektiva tady jako sestřelově, ale nemůžu fakt jako jinak, přijde mi to mizerný i pro ty střední školy.
1: A pro mě je to vlastně velmi jako zjednodušující, jde to tou nejsnazší možnou cestou, větší část toho filmu vlastně slyšíme vyprávění hlavní postavy Josefa Františka, který se vlastně sám trošku prezentuje jako takovej ten rebel, volnomyšlenkář, svůdník velký. Máme pocit, že to je jako nekomplikovaný portrét člověka, jakýho frajera, opravdu frajera, který lítá v tom hokru a kosí ty němčoury opravdu jako nevídaným tempem. A pak najednou trošku dramaturgicky cítím jako slabinu, že ten film najednou přepne, změní perspektivu a najednou tu postavu máme vidět jako svým způsobem tragickou postavu, který tenhle ten životní postoj nakonec jako potrh nohy dohnaný až do nějakých tvrdých psychických problémů. Tam je to pro mě vlastně přesvědčivý jako pramálo, ale musím říct, že to vlastně zároveň ten scénář je jakoby plnej takových těch jako největších frajerských klišé, který si představím pod pojmem jako my leci máme ptáci z ocele, lítáme s nima na nepřítele. Jako musím říct, že opravdu to pro mě asi funguje jako nějaký edukativní referát, který se vyhýbá nějakým jako velkým historickým exkurzům, docela dobře pracuje se střihem, s těma dobovými materiály, což mě vůbec nepřekvapuje, protože Ondřej Veverka je autorem dvou jako pozoruhodných dokumentárních sérií My občané protektorátu a My budovatelé nové republiky, které jsou podstatně zralejší, podstatně rafinovanější než Osamělý vlk, který je prostě jako líbivější, protože mluví nebo říká ten příběh, který vlastně všichni jako rádi slyšíme, je to ten příběh o tom jako vlastenci a zároveň jako rebelovi, který se jako postavil proti všem i proti té československé armádě, která pro něj byla zbabila. Ale musím říct, že jako samozřejmě technicky, když se vím, v jakých podmínkách to vznikalo, tak to prostě nevypadá úplně špatně, byť mám teda problémy s color gradingem, který vypadá jako z nějaký jako počítačový hry trochu. No
2: jo, určitě, jako, ale já tam ten národovecký patos opravdu jako necítil, myslím, že se tomu vyhýbá. A ještě chci zmínit, když jsme u těch technikálí, tak zvukový design je podle mě brilantní, protože fakt jako když tam jako nastupuje do těch různorodých stíhaček a tak dále, tak jako cítíte tu jinou intenzitu, cítíte tu vlastně tu tíhu a fakt v tomhle tom do mě byl pro mě dostahující. Jo, ten
1: ty
2: zvuk.
1: Akční scény jsou udělané výborně, jako to uznávám, že ke konci to má jako momenty, které jsou opravdu filmarsky krásné, jsou to ty momenty, kde se nemluví a jich tam pro mě málo teda.
0: Měl se nemluvit celou dobu, mně přijde ten film, problematičnost toho hrdiny nebo té situace spíš jako dekoruje, než nějak jako zkoumá. Je to takový bezpečný převyprávění, z kterého se máme jako najednou odníst nějaký jako automatický vlastenecký dojetí. Nevím, přijde mi to jako kýč a kliše, sorry. Tři sestry, kávu si osladím a jedeme dál. Házím ten las

0: No, už nic nechce od toho života. Jsi se hrozný našeptávač, Martina.
1: Zadními vrátky, ale jenom. A půjdu zase
0: klidně o dům dál. Ted Lasso, je na něm ještě nějaký maso? Kolikátá je to už série, prosím tě?
2: Je čtvrtá série a furt na něm naštěstí maso je. Samozřejmě ta třetí série přišla s trošku jako změněným konceptem. Najednou tady máme ty delší téměř hodinový díly. Nemůžu říct, že by to zvládli tvůrci úplně jako bez zakolísání. Tenhle ten feel good sitcom malinko jakoby najednou působil přetíženým dojmem. Ty jednotlivý díly občas trošku jako lapali, honili hodně těch dějových liní, ale tady naštěstí přichází docela šťastný rozhodnutí Teda Lasa přesunout k ženskému fotbalovému týmu FC Richmond a díky tomu ženskému kolektivu se tam najednou dostávají nový témata a přitom tam zůstávají všechny ty dobrý věci, především jako Roy Kent. Teda.
1: Je vlastně zajímavý, že od toho mužského fotbalu, kde se ten fotbal jako takovej ty strukturální problémy, které tam jako reálně nejsou, protože těch peněz tam je dost, že jo, tak se tam vlastně neřešili. Byla to taková jako fotbalová pohádka a líbí se mi, jak do tyhle fotbalový, respektive kabinový pohádky, jako přicházejí tyhle ty reální témata, že opravdu ten ženský fotbal je něco, co závisí na bohatých sponzorech, který to berou spíš jenom jako nějaký laciný alibi, vlastně je to vůbec nezajímá, tak tohle to vlastně masivně cením. Já jsem měl trošku problém s tou první epizodou, který jsem vlastně přišel a říkal jsem si, tyjo, to je jak vrátit se do staré práce, kde jsou úplně jiný lidi, jo, jakože to bylo takový zvláštní, ale pak od té druhé epizody, jak se začne sestavovat ten druhý ženský tým, tak to zase nahodí řetěz a opravdu je to věc, u které já pláču minimálně třikrát, protože to ty tvůrci prostě spolehlivě umějí.
0: Ale to jako se ti stalo teďka, ne? Jak jsi včera byl na té Vltavě v tom akcentu a byl jsi kinař z toho filmu, byl jsi několikrát kinař z filmu, no to jsou ne, zase se zvrátil do starých lidí.
2: Okay, kinař. Ne, opět se povedlo to, co vlastně Ted Lasso umí dobře, obsadit zajímavě ty vedlejší postavy, vlastně vytvořit zajímavý vedlejší postavy, který dělají takový jako dobrý tematický podklad těm hlavním, který všichni rádi sledujeme. Prostě ta ženská linie ještě posílená, samozřejmě to, že FC Richmond vedou ženy a ještě se jedná o ženský fotbalový klub, a který vede ta jako citlivá maskulinita Teda Lasa, člověka, který jako umí naslouchat, je extrémně empatický, extrémně sweet. On je to opravdu jako v něčem totální selanka, ale jako lhal bych, kdybych řekl, že jsem se při finálním, my jsme se dostali do mid-season, samozřejmě při finálním projevu Teda Lasa, že jsem se jako nedojal jako obvykle. Jo,
1: jakože opravdu tahle ta jako přímočará jako dojímavost a že si ty tvůrce na nic jiného nehrajou, já to miluju.
2: On je spíš vlastně životní kouč než fotbalový kouč, ale je to jeden z nejlepších životních koučů, který se kdy na obrazovkách televize objevil.
1: Jo, určitě, a nejdem jenom v superlativech, tak vlastně já ještě trošku si říkám, jako kam půjde ta cesta toho Teda Lasa, protože v těch prvních třech sériích jsme měli jasný, že je odloučený od té rodiny, řeší tu manželku, tohle je vlastně vyřešený tím, že se přestěhují k němu do toho Londýna. A teď si vlastně jako říkám, co s tím bude dál.
2: Martin, jo, přijde vlastně, láska. Já věřím, že přijde láska.
1: Já taky doufám. Ale že vlastně se to dostávání docela neřeší a trošku mi to tam u něj chybí nějaký jako hlubší pnutí pro tu jeho osobní cestu.
0: Jak jsem slyšel, že čo bolí, to prebolí.
2: Čo bolí, to
0: prebolí. Láska, která kdy si bolela. Láska, která kdy si bolela. Autor dnešní
2: zelky je teda pan Karel Veselý.
0: Je to tak. Prosím tě, Martine, a někdo ti našeptával. Výborný trenér byl taky kdysi Bob De Niro. Jak to vypadá teďka s tvojou kariérou?
1: Je to příšerný, nepouštějte si to.
0: Netflix, nebo kde to najdou lidi?
1: Nuda, jako šedivý, absolutně sterilní, generický produkt, jako který jako nemá, neviděl film ani z rychlíku, už jsem z toho unavený, jako v tom filmu nemá vůbec smysl ztrácet jakákoliv slova.
0: Přitom Michael Keaton, Michelle Monaghan, Adam Scott, Robert De Niro, Ježíši Kriste, ten James Ashcroft, no, ten pro boha, co točil, já to vůbec neznám, všechno to je příšerný.
1: Vzali si tvrdý, prostě tuční finanční šeky a odlezli pryč.
2: Jaj, to bych takhle udělal.
0: To je opravdu hnus.
2: Udělal bych to hned.
0: To se chystá udělat Vítek Švárc.
2: Nazdar.
0: Autor dnešní zdělky Martin Pleštil. Posílejte peníze. Tak já, ale stuchlí, posílejte vy hlavy. Midnight Gospel, Bite of a Zombie. Ze všech z vás budou zombici, ze všech, do jednoho. Vy mrtvoli, buďte tlustí, buďte nafouklí.
2: The zombos are singing. Yes, zpívaj teda.
0: Zpívaj. First we're born. No, no, no, no, no, to bylo, jo. Nejlepší balans tohle.

0: přátelé milí, já jdu do stávky, já jdu do, až do erekce, jak se to postavím do té stávky.
1: Thank you so much, oh great denizens of the multiverse, for listening to Midnight Gospel.
2: Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Radia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Rádiu Wave.
4: Ahoj.
5: Ahoj.
4: Tady Kája.
5: A tady je Pavel a náš pořad Psycho.
4: Hele Pájo, víš, co je psycho?
5: Řekni.
4: No, když tě nechá tvůj partner samotný uprostřed hor.
5: Jako když jdeš na túru a on ti uteče?
4: No.
5: Jo. Okay.
4: Záměrně, možná nezáměrně, to se dneska dozvíme.
5: Takže vlastně jako dneska se budeme vykládat o fenoménu takzvaných alpských rozvodů.
4: Fenomén na TikToku, ale na Instagramu asi před 4 měsícema to mělo takovou svoji jako vrchol, kdy o tom hodně lidí postovalo.
5: Jasně.
4: A většinou ženy to byly, který měli jako takovouhle zkušenost, že šli s partnerem na nějakou túru, nebo nějaký velký jako hike do hor, túru do hor. A buď jim ten partner jako hodně utíkal, nechával je samotný, nebo ideálně se s nima ještě během té túry rozešel a odešel.
5: Ty jsi říkala, to bylo nějaké jako neskutečné číslo.
4: No vlastně. Jeden TikTok, já jsem hledala tomuhle fenoménu, my se dostaneme k tomu, proč se to tak jako zveličilo, ale tam byl nějaký video právě, kde byl popis, jako když zjistíš, že jdeš se svým partnerem na túru a během toho zjistíš, že tě tam nechá samotnou a až tě nemá ani rád, a to video mělo 5 milionů zhlédnutí. Takže docela slušný, nebo můj partner mě nechal takhle samotnou a ta paní tam stojí a ten týpek je někdy úplně, ale úplně v dále, jako hodně, hodně daleko. A to video mělo kolem 1,9 milionů lajků. Takže to jsou fakt čísla. A evidentně je to teda nějaká šerovaná zkušenost. Tady jsou, myslím, že sociální sítě super. Když zjistíme, že se nám možná něco stalo někomu jako něco podobného.
5: No, rozhodně se spousta lidí s tím dokáže stotožnit.
4: Stotožnit s touto situací. A jde teda o to, že teďkom právě, asi jste to zaznamenali, v únoru proběhl případ, kdy byl odsouzen za teda zabití z nedbalosti, myslím, že to bylo neposkytnutí pomoci.
5: Jasně.
4: Muž Tomas v Rakousku, který nechal svoji partnerku během výstupu vlastně umrznout.
5: Jo.
4: Já to pak ještě rozeberu asi víc, co tam bylo v tom případu, ale hlavní je, že prostě neposkytnul tu pomoc a v podstatě kemonských případů toho alpského rozvodu, kdy se partner, a je to většinou fakt muž, jako jo, opravdu nenašla jsem tam případy, nebo je to celá rodina. Jo, že, ale ten muž vede a přežije to, tak se dějí docela často. Jo, teda, že aby jsme definovali, co je ten alpský rozvoz, tak je to teda situace, kdy jeden partner opustí druhého v odlehlém venkovním prostředí, typicky na túře v horách, a nebo v nějakým náročným terénu. A je to teda, ten pojem vychází z povídky z roku 1893.
5: To byl ten článek Guardianu, který to říkal, že to vlastně má takhle vidle jako.
4: Ona to, a ta povídka je bajdovej dobrá. Jako já jsem ji četla. Docela byla velmi čtivá.
5: Jasně, ale to je taková jako kriminální.
4: Je to taková kriminální. Ona to je o tom, že jsou to dva manželé, mají vypadat jako perfektní pár, ale vlastně pak se ukázalo, že až tak dobře spolu nejsou. A ten manžel dostal teda nápad, že by tu manželku mohl vlastně zabít tím, že ji vezme na túru na nějakou hezkou vyhlídku, odkud jako jí schodí, a bude to jako perfektní zločin.
5: Jakože dokonalý zločin, jasně.
4: A jí to nějak jako dojde, takže začne o tom vyprávět po té vesnici, že si to ten manžel chystá udělat, a vlastně sledují jako lidi. A jí tam vyjdou, uvědomí si, že jsou oba dva špatný lidi, že by to takhle nemělo být, ale ona tak odstrhne kus oblečení svýho a skočí z té skály, a oni tam vidějí toho týpka, jak tam stojí, a s kusem toho jeho oblečení, kdy ona leží dole mrtvá pod skálou. Takže vlastně dokonal stejně to svoje. Ale je to vlastně ta povídka, protože se to odehrávalo někde ve Švýcarsku, tak se to jmenuje Alpský rozvod.
5: A to nějak myslím, že ona mu řekne, že hele, jako já vím, co chceš udělat. Já už jsem prostě tady zavolala policii a ty ti teď prostě...
4: No, jako není to bylo, že měla policie, že to byly nějaký dva takový jako chlapíci z té vesnice, ale něco takového tam bylo. Jako...
5: Že prostě jsou svědky vraždy.
4: Jsou svědky vraždy.
5: Ale to mi to přijde jako trochu zavádějící, protože přeci jenom se nebudeme dneska bavit o vraždách, jo? To jako není to, co bychom tady chtěli rozebírat. Ale já si fakt nemyslím, že to je o tomhle. Ale protože tahle situace, kdy vlastně dojde k nějakému, řekněme, že může dojít a nemusí dojít k nějakému konfliktu, a v rámci toho se vlastně někdo vyskytne v situaci, kdy je v nebezpečí nebo je opuštěný tím jako ať už druhým člověkem anebo skupinou lidí. To bylo docela zajímavé poslouchat ženy XYZ, to je jeden podcast, myslím, že na Respektu to je, tak oni se tomu tématu věnovali docela jako intenzivně, a vlastně co jsem si z toho vzal, z toho jejich povídání, tak bylo, že třeba když jako sbírali různý příběhy takhle lidí, kterým na to začali reagovat, tak většinou to byly příběhy třeba jako z rodiny, jo? Že to bylo, že to nebylo nutně o tom, že partner mě opustil, ale že já nevím, rodiče při nějaký túře došlo k tomu, nechtěla jsem jít dál, nechali mě prostě za sebou. Jo, že to jako není nutně jenom něco, co se děje v partnerských vztazích, ale obecně ve vztazích.
4: Já samozřejmě trošku jako popichuju, že jo, protože má true crime hlava a moje tohle nastavení je v tomhle trošku jako jiný než tvoje, jo. Takže já jsem opravdu taková víc podezřívavá k těmhle věcem, ale nepřijde mi úplně dobrý, když víš, že jdeš s nějakým partnerem, který není v tobě vyrovnaný v těch silách, máš za něj zodpovědnost. Prostě ještě kor v takovémhle prostředí, kdy víte, že to není tady výšlap na Petřín, když se něco stane, taky přijede tam hnedka záchranka, ale jste v nějakém nebezpečném prostředí, a bohužel se to opravdu děje často, že ten muž jde sám za ženou.
5: Mě docela zajímalo, jak moc často, nebo to myslím, jsem někde úplně nenašel.
4: Oni nejsou vyloženě statistik. Ale pak jsem tady našla, že studie pátracích a záchranných akcí amerických národních parcích, která byly za roky 92 až 2007, uvádí, že nejčastější byla jako nejčastější aktivitou prostě vedoucí k nějaký záchraně byla vlastně turistika, kdy prostě přes 78 tisíc zapojených osob. Jo,
5: to. Ale není tam, že teda někdo někoho někde nechal, že jo?
4: Pak tedy ukázal, že výzkum University of Washington ukázal, že žádosti o rozvod ze státě Washington mezi 2001 až 2015 pravidelně vrcholily v březnu a v srpnu, tedy po zimních a letních prázdninách a dovolených. To je zajímavý. Okay. A mohl

0: Ale jakože možná takový prostě taky ten reset, jo? Víš, jako jo, najednou dostaneš tu dovolenou, tak někam spolu odjedete a najednou to prostě vybublá.
1: Ale to může být i plážový rozvod.
0: Je, může to být i plážový rozvod. A pak National Park Service uvádí, že v amerických národních parcích v roce 2014 až 2019 bylo hlášeno průměrně 358 úmrtí ročně. A právě patřily tam nejčastěji právě nějaký pády a utunutí. Ale vyloženě, že by tam bylo, jakože jestli šlo o skupiny, nebo manželský pády, to ne. Ale jako přišlo mi takový jako zajímavý vtipný statistiky.
1: Jasně.
0: Taky jako, že jo, klasika Češi v Tatrách, že jo. hlavně, že máme paštiku a jako nějaký pořádný klouzavý boty na doma.
1: Ano.
0: Ano, a ponožky, of course. To je jasný.
1: No, ponožky a sandály, to je nejlepší na výstup do vysokých hor. No,
0: no, přesně.
1: To jsou tatranské mačky.
0: Tatranské mačky.
1: České tatranské mačky.
0: České tak. Tatranské mačky. Ale vyloženě nejsou, ale je opravdu pár popsaných případů, kdy muž za sebou tam nechal právě buď v Americe, nebo takhle v těch vyšších horách nechal za sebou rodinu, nebo tu partnerku. A právě na tom trendu, na tu TikToku, proto se to tak rozjelo a proto mě to i zaujalo,
1: jasně,
0: že jako kolik ženských tam měli ty videa, jako že, tak teď tady jdu sama, on mi utekl, já nevím, kde jsem. On má mapu, on má kompas, on ví všechno a já jsem tady prostě sama, protože se na mě naštval, nebo protože ho štve, že jsem pomalá a podobně.
1: Jo.
0: No. Já jenom v krátkosti popíšu jen případ, ale kdyby vás to zajímalo, tak tenhle případ je velmi důkladně zpracovaný v různých videích na YouTube a i v různých jako novinových českých i zahraničních článcích, ale abychom se dostali, aby jsme si popsali vlastně tu dynamiku, jo, na kterým tak budeme vycházet v té naší psychologické části.
1: Jasně.
0: Tak vlastně 18. ledna 25. vylezla vlastně ta Rakušenka, ta Kirsten se svým přítelem Tomasem na Grossglockner. Českou sodu. Grossglockner. Na nejvyšší horu Rakouska a vyrazili z té nejnáročnější trasy. A první problém tam byl, že ona už mu asi 3 měsíce předtím, když to spolu plánovala, údajně psala SMSku, kde popisovala, že teda na tuhle tu túru nemá. Druhá věc byla, bylo to teda v zimě. Že si myslí, že to bude náročný.
1: Oni jsme měli nějak plán jako nahoru vylíst a dolů sjet na lyžích a na snowboard.
0: No, jo, něco takového.
1: Jako
0: ale hlavně tam byl problém, že oni začali lézt a hlavně se začalo extrémně rychle zhoršovat počasí.
1: No.
0: A podobně. Další věc byla ta, že ona byla jako docela tak jistě zkušená, ale nebyla nějak, prostě normálně chodila na nějaký túry.
1: Nemyslím, ale že nějak jako běhala nějaký maratony a tak, že jako nebyla úplně jako
0: trailer runnerka, dělala jako ty dlouhý tratě běhala, lyžařka, jo, prostě, ale on byl hobby horolezec, takže on byl jako zkušenější v tomhle asi. Neměl teda sice nějaký vyloženě výcvik.
1: Tatínkem lezl hory, tam myslím,
0: no, ale nebyl to úplně ňouma, jako, že by nevěděl. Takže vlastně tedy by on měl vědět, že když se zhoršuje počasí, jo, takhle výrazně. Tak...
1: A zároveň důležitý říct, že on vlastně měl tu zkušenost s výlezem na Grossglockner vícenásobnou z minulosti. No. Jo, takže vlastně tam byl za toho zkušenějšího.
0: Taky bylo zajímavé, že ten soudce, který ho soudil, tak on byl taky sám horolezec a člen nějaký záchranný horolezecký služby, takže to je docela dobrý, jakože to byl člověk, který rozumí té problematice. No a ona se snažila nějak dovolávat to nějakou pomoc, ale místo 140 vytočila 149, že jo, protože 9 a 0 jsou vedle sebe.
1: To právě vlastně není jako moc jasný, nebo je tam spousta takových věcí, které jsou divný, jo, že za A teda se našlo tohle z toho, že teda vytočila 149, 140 je teda to číslo pro záchranu, no a ta 9 a 0 jsou kousek od sebe, takže je možný, že se pokoušela, jo, si nějak jako vlastně zavolat pomoc.
0: A on tak volal, ale ten operátor z té záchranné služby, který ten hovor přijímal.
1: Myslím, že to bylo časově, jo? Že tam je někdo viděl, oni už bylo tma, lezli teda k tomu vrcholu a někdo, kdo slejzal, tak je viděl a nějak na ně jako křičel, jestli jsou v pohodě a oni mu neodpovídali, tak právě zavolal horskou službu,
0: ano,
1: a ty tam poslali helikoptér.
0: Ano, a oni říkali, že nemávali, že by nějak jako žádali o pomoc.
1: A oni vlastně na tom vůbec jako nereagovali, že tam ta helikoptéra kolem
0: nich. Ona, on totiž měl i zaregistrovaný právě číslo na té záchranné službě, takže oni mu pak volali. On byl takový, že říkali, že neříkal si o pomoc, nevyjadřil tam žádný obavy o tu partnerku.
1: Jasně.
0: Ačkoliv asi měl

0: takhle někam šli spolu na túru a že on se vždycky naštval, když ona nestíhala. A prostě strašně utekl nebo nereagoval na její jako prosby o to, že musí trošku zpomalit.
1: Tohle byla součást toho procesu, tohle ta výpověď, tyhle ty bývalý partnerky, ale co jsem se teda dočetl na Wiki, tak tohle to údajně nebylo za to v potaz, protože logicky, jo, že měl blbej vztah s jednou ženou, nemusí nutně znamenat, že měl
0: přesně
1: blbej
0: tak
1: vztah i s touhletou. Ale zároveň, jo, jako těch nějakých indicí, že to mohl mít jako přeci jenom posunutý tímhletím směrem, je víc. Například byl známý, nebo našli se nějaký jeho komentáře pod různýma videama jiných horolezců, který byly spíš jako takový jako dehonestující a schazující, jo, že jeden příklad za všechny komentoval nějaký příspěvek jedný horolezkyně a lyžařky, že a oni se rozhodli někde pod nějakým jako vrcholem to otočit, protože bylo špatný počasí, a on říkal, proč jste nešli dál, to bylo už kousek jenom, jo, a na tohle to myslím potom ona nějak odpověděla potom vlastně o tom rozsudku, jo, potom co proběhl tenhle ten proces, tak mu na to odpověděla s tím jako trochu uštěpačně, no víš, jako takhle se poznají, jo, jako lidi, kteří se dají pozor na počasí v horách, tak takhle
0: jo,
1: se poznají
0: tak
1: jako dobrý.
0: Tak jako Ježišmarja, tyjo, Hanča Vrbata, že jo, když oni umrzli kousek jako od toho cíle, že jo, v těch horách, jako ten kousek, jo. I když je to 100 metrů, tak to může být jako strašně moc.
1: Jo.
0: A zkušený právě horolezec umí právě poznat, že hele, už stačí.
1: Jasně,
0: a kašlem na to.
1: V tomhle tom jako ranku mu vlastně odpověděla, ale co se z toho dá jako vzít, že vlastně nějaké jako podceňování rizika, jo, jako přinejmenším nějaký náznaky jako existovaly už z minulosti. Jak to tam jako ve zkušenosti bylo, jestli se nějak hádali, nehádali, jestli on podceňoval to, jak na tom je ta jeho partnerka, to ví jenom on, jo, to my se už asi nějak jako nedozvíme, to podezření.
0: Hele, jo,
1: prostě
0: tak proto
1: jako
0: jsem
1: vysí,
0: tak
1: no.
0: Trošku nějaký náznak, jako že nevíme.
1: A možná
0: ale
1: i z tohohle důvodu, jo, se to stalo jako ta rozbuška pro tenhle ten trend TikTokový.
0: No, ono se to vlastně se to, ono jich bylo víc těch případů v minulosti, že právě na horách někde v Havaji, v Kolorádu, jo, to, kde jsou taky ty známý velký stezky, který se jako chodí. Tak, že to není neběžný. On teda dostal pětiměsíční podmíněný trest, což vlastně, proto jsem to zase znovu zaznamenala, že ho vlastně pustili teďka nedávno, o 10 tisíc euro pokutu, necelých 10 tisíc. A tam se vlastně rozvinula debata, jestli teda ty horští průvodci jsou zodpovědní za to, když se něco tam jako stane špatného na té túře. Ale tady jde o to, že ten člověk jako tam se nestala špatně jedna věc, on ignoroval strašně moc věcí od začátku.
1: No tam co se uvádí, jo, že teda do jaký míry vlastně tu odpovědnost třeba nese i ta oběť, je samozřejmě jako diskuze, protože ona teda měla nějaký vybavení, ale zároveň neměla úplně nejlepší vybavení, nějak sebou neměli moc jídla, měli sebou nějaký jako báče.
0: Tam jde prostě opravdu o to, že ona už mu jednak ze začátku říkala už dávno předtím, že na to není ready, že jako vyšlápnout to v létě asi něco jiného, než vyšlápnout to v zimě. A takže asi byla na něj dost navázaná a spolíhala na něj, že on jí tam prostě bude za ní zodpovědný.
1: A on jako ze začátku právě to jako definoval, takže on vlastně byl de facto průvodcem. Potom v průběhu toho procesu to vzal zpátky, protože právě jo, jako to opuštění nebo neposkytnutí pomoci, jo, když po sobě řekneš, že seš průvodce nebo seš průvodce, tak máš prostě zodpovědnost za ty lidi, že jo, s kterýma jdeš. Takže jo, tak s tím tak jako se tak různě šoupalo s tímhle pojmem.
0: No, když vás to bude blíž zajímat, jako co se tam jako odehrávalo, tak určitě doporučuji si to poslechnout i jinde. Právě k čemu se přesuneme, k té jako nějaký psychologický částky, co je ta naše, a to se teda Pájo užil. Tak. Já tam jsem jako vždycky, když jsem k tomu něco hledala, tak a co mě napadlo, jo, prostě nějaká jako nízká empatie, jo, nebo že ten člověk jako je hrozně přemotivovaný a chce se tam jako dostat nahoru. A říkám, ale to není ono, jako. To je jako, není to on čo.
1: Jo, jako jenom říct, že to nebyl moc fajn člověk, asi jako rozhodně nestačí, nebo to je to by byla trochu nuda, co si budeme vykládat. Hele, pro mě to byl trochu challenge, jo? Já jsem si říkal, co já tam jako budu hledat za psychologii. Ale nakonec to vlastně docela dává smysl, protože když se na to podíváš tím způsobem, jo, tak je to nějaká situace, máš tam prostě stresor, zapadá slunce, někomu je zima, někomu není zima, situace, jsou tam dva lidi a vlastně jako ve spoustě věcí, kdy je nějaký nebezpečí, jo, sdílený, tak to jako lidi má tendenci smelovat.
0: Jo.
1: Jo. Ale zároveň existuje teda ta zkušenost spousty lidí, jo, 5 000, já nevím.
0: 5 milionů.
1: No, ale 5 milionů, že jo, prostě lajků, tak jako spousta lidí má opačnou zkušenost, že nějaká takováhle situace v rámci prostě nějakého takového výstupu, tak naopak vede ke konfliktu. Jo, takže je vlastně jako zajímavý se na to podívat z tohohle pohledu, jako čím to, jo, že ta situace buď to vede k tomu, že si ty lidi navzájem pomůžou, anebo naopak to ještě nějak vyostří ty jejich konflikty.
0: No mě právě to zaujalo, co jsi říkal, já jsem si vzpomněla na to, když jsme se s Honzou ztratili v horách. Mm-hmm. A jako v horách, jo, prosím vás, pod sněžkou, jo, chtěli jsme jít na východ slunce.
1: Ale to pozor, to
0: ale
1: jsou.
0: Ono to je,
1: jsou
0: ale ono to, no počkat, my jsme tam pak objevili asi 5 pomníčků, takže no, to právě nebylo úplně helpful, ale bylo.
1: Jako nekonal se krkonošský rozvod, takže dobrý, víš.
0: No to ne, ale bylo to fakt nepříjemný, protože my jsme to přesně blbě spočítali, pak jsme odbočili do nějaký špatný vesnice, kde prostě jsme přišli a tam byl hřbitov a u něj houpačka.
1: Okay.
0: Fakt to začínalo jako výborný horor, jako opravdu. I my tam přijeli zase do jiný vesnice a tam bylo úplný ticho a tam si hráli 2 děti u kostela a jsem říkala, ty se otočej a budou mít ty černý oči prostě. Takže vlastně si říkám, že to byl spíš krkonošský horor.
1: Tak to vás stmelilo dohromady, že ale, to bylo to sdílené nebezpečí.
0: Ale jo, protože my jsme vlastně začala panikařit, tak Honza mě uklidňoval, opravdu jsme to zvládli skvěle.
1: Jasně.
0: Pak to Honzovi bylo blbě, jako za mě doteď jako na to vzpomínám vlastně hrozně v dobrým, protože to byl moment, který nás opravdu stmelil dohromady.
1: Jasně,
0: takže
1: jasně.
0: Tady to zafungovalo.
1: A právě jako teď, jako co teda může být ten
0: ale
1: faktor?
0: Ale nutno podotknout, že oba dva jsme nebyli zkušený. Jako, jo, že jsme byli oba dva na stejném levelu.
1: A to je důležitý. K tomu se dostanem. Ono vlastně, co jsem jako našel v literatuře, co dělá ten rozdíl je, jestli jsou vlastně ty dva lidi na stejné lodi třeba ve vnímání té situace. Mm-hmm. Jo? Vnímají tu situaci jako
0: oba dva stejně nebezpečnou nebo ne.
1: Nebo ne. Je to problém, který oba dva se snaží řešit, domluví se na tom, nebo není. To, co vlastně tam, proč tam můžou jako vybublat i ty konflikty, které jsou jako běžně nastrádané z takových těch jako běžných věcí domácích, tak prostě jako stresy mají tendenci se přelévat jeden do druhého a ta samotná situace je stresující, zvlášť když dojde k nějaký formě konfliktu, tak ten vlastně ještě může a reakce na ten konflikt, jo, že může ta reakce, když bude nějaká třeba vyhýbavá, tak vlastně vytvoří ještě jako další stresor, jo. Takže to zase jako může vést k úplně jako jinému druhu chování.
0: No, spíš jde o to, že to já si pamatuju vždycky na manželském poradenství u Pavla Rataje, když jsme měli přednášky, jak nám říkal, že velmi často se manželé hádají v autech, když jedou, protože tam třeba nemají ty děti.
1: Jasně.
0: Takže, a že to je vlastně i docela pak nebezpečný, že opravdu se můžeš, protože vlastně nemáš kam utíct, takže se ty, jako možná i to je taky další stresor, jo? Nemám kam utíct, nemám jak odejít, nemůžu jako z té situace zmizet, že to může taky vlastně k auto nehodit. Takže si říkám, že vlastně to je něco jako podobného. Já tady mám pravdu, že když jsme s Honzou chodili na nějaké takovýhle túry nebo procházky, že jsme se vždycky nejvíc popovídali a vyřešili jsme jako spoustu věcí. Jo? Takže
1: jasně, jako lehce prostě zvednutý nějaký jako stresor, že to může. No, v tom autě je to úplně jako, no to je krásný příklad, no, protože tam máš vlastně ten stres je trochu zvednutý tím, že někdo se musí věnovat tomu řízení, někdo je v té situaci vlastně závislý na tom druhém. Takže to zase vytváří
0: takovou dynamiku taky ne, jako ne úplně vyrovnanou,
1: taky
0: že jo?
1: Ano, přesně tak. Jo.
0: Mě tam ještě taky napadá taková ta právě třeba často, co tam bylo na tom TikToku, protože vlastně jaký okolnosti tomu předcházely, proto to rozjelo ten trend, jako jasně, na tom Instagramu, TikToku. Tak bylo, že tam je může být taková ta jako ten mechanismus kontroly toho člověka tím mlčením, jo? Že je to taky jako, jako typ manipulace, že někdo prostě, když se lidi pohádají, tak prostě mu dává tu silent treatment, jo? Že s ním nemluví a odejde.
1: Okay.
0: Ale to se dělá blbě, že jo, na horách.
1: No jasně.
0: Může to být opravdu nějaký typ buď toho, že opravdu člověk fakt zmizne a odejde, akorát prostě si opravdu neuvědomí to riziko. A nebo je to nějaká forma trestu, jo, v té hádce, jo? Tak jo, tak já tě tady nechám a uvidíme, co si ve země počneš, holčičko, že jo.
1: No jasně, no. A to, že to má tendence se takhle jako vygradovat, tak je vlastně taky jako jedna teorie nebo model, který to upisuje, jak jsou teda vztahy spokojený nebo nejsou. Takže vlastně to záleží na třech takových jako základních prostě balících. Mm. Jeden balík je, že do toho lidi vnášejí nějaké jako svoje ať už osobnostní rysy nebo zkušenost z předešlých vztahů, z rodiny a tak dále. Jo, to je něco, co je jako řekněme relativně stabilního. Mm. Potom jako na tu spokojenost že, vztahu nebo jak jsou lidi schopní spolupracovat, tak má vliv, mají vliv různý stresory. Jo. A který mají ještě navíc tendenci se jako z různých oblastí trochu slívat do té jedné. Takže prostě když už jsou ty lidi rozhádaný předtím, tak mají ten práh toho, že se začnou hádat, mají samozřejmě nižší. A pak ta druhá, nebo ta třetí vlastně nožka je to, jakým způsobem mají tendenci to právě jako vykomunikovat, nějaký jako stresory. Jo. A no, to bylo taky zajímavé, že v jednom článku, který jsme jako takhle o tom čet, tak víš co, dalo by se říct, OK, lidi jsou nějak nastavený, mají nějaký stresy, fajn, no tak se naučí o tom líp komunikovat a bude to v pohodě. Prý ne.
0: No, to je jako hlavně v tu situaci, že jo, tak přesně, jako já si myslím, že tam se ti projí popravdu taková ta tvoje natura. Jasně, jo, prostě, protože seš vlastně tam strašně v okleští, ty naučený a takový ty morální a takový ty věci, který máš, že jak se máš chovat slušně a tam se právě ukáže. Jak to jako je, že jo? A ještě jestli je člověk do toho rozhádaný s někým, jo? A do toho je takový ten vyhýbavý, že uteče od každý hádky, no tak to je prostě rozbuška pak.
1: No jasně, no. A vlastně v tomhle tom mi to přijde. Samozřejmě, když to jako dopadne dobře, že jako se nikomu nic nestane a je to v pohodě, tak je to vlastně jako fajn takový signál, že dobře, když ten člověk nechá v nějakém takovémhle potenciálně nebezpečné situaci, tak asi fakt jako není dobrý s ním zůstávat, že jo? A což vlastně jako většina těch příběhů, nebo který se jako spojili s tímhle, s tím jako alpský rozvod, co mi teda ten přítel udělal, tak vlastně jsou potom, to byl náš poslední prostě vejlet. Jo. Ty jako ženský
0: že prostě
1: rozešli.
0: Třeba, že ta ženská opravdu, že prostě mu nestačí tím tempem, že jo, jako že prostě chodí pomalejš, nebo jako prostě menší, že jo, tak prostě když máš 1,50 m tady s 2-metrovým chlapem, no tak tvoje kroky jsou určitě jiný než jeho a musí brát v potaz toho člověka, kdo je v té dynamice slabší. A já si právě i pamatuju, že ne, taky když si s nějakýma kamarádama plánovala nějaký výlet, jako takový chodící, říkám, oni jsou fakt zkušený, jako já bych je zdržovala, bylo by mi to nepříjemný a ještě by mě štvalo, že musím na nich viset jako s tou orientací, protože jasný, všichni víme, že Kája má dezorientační smysl, jo, já mám opravdu, mně se řekne, jdu doprava, jdu doleva, jakože ne, jako fakt, jako, ale dávám dobře blinkry aspoň.
1: Právě to se tím, že stát je vlastně jako s bandou kamarádů, no, jo? Že ti třeba jako někde nechají, protože seš pomalejší a tak dále. A potom vlastně jako druhá věc je, že ono vlastně v této situaci, jo, tak se na tohle to jako dobře hodí teorie rozložení mocenského postavení nebo pozice moci v tom případě páru, ale může to být i v jakýkoliv jako v jiných vztazích. Jo. Co se tím chce říct, jo, že vlastně v jakýkoliv malý skupině lidí tak se lidi navzájem nějak budou ovlivňovat, jo, a budou vnímat jako nějakou svoji pozici. Jo. Já jsem tady spíš ten, kdo je méně zkušený, tak do těch věcí třeba nebudu tolik jako mluvit, nebo já jsem tady ten zkušenější, já jsem tady ten, kdo prostě přejímá velení, anebo jsou na stejno ty lidi, jo, že nevnímají, že by jeden z nich byl nějak jako výrazně výš. A je docela zajímavý, jak mají jako lidi tendenci interagovat, jo, že ty, když se cítíš teda, že jsi vlastně jakoby nějaký jako tý pozici jako podřízenýho, tak mají lidi jako menší tendenci ho nějak ovlivňovat. Mm-hmm. Jo? Dalo by se jako očekávat, že naopak člověk, který je v té pozici moci, nebo se cítí, že teda on je teda ten zkušenější a tak dále, takže bude jako víc vlastně ovlivňovat toho svého partnera. Ale to se neděje, jako víc těch interakcí, jo? Jako, že se snažíš ovlivnit toho druhého, vlastně probíhá v ten okamžik, kdy seš na stejném levelu. Jo. Ale to nemusí být jenom jako negativně. Jo, to je prostě, já nevím, tomu člověku můžeš jako domlouvat nebo ho povzbuzovat. Jo, všechny tyhle ty interakce.
0: Protože
1: jsou
0: asi
1: taky
0: já tam
1: jako
0: asi i cítím taky to, že se ti dokáže vžít líp do toho, jak tobě teď v tu chvíli je, že jo? Že jak jste na stejném levelu. Prostě já si to třeba i představuju jako někde v pracovním prostředí. Máš novýho kolegu, který ti tam nastoupí, ty tam máš jako 10 let zažitou agendu, neumíš to pořádně vysvětlit, říkáš to jako samozřejmost. Takový ten učitel matiky, který ti vynechá ty tři kroky v té rovnici, jo, jak to vyřešit. Protože on to řeší každý den a umí to. Ale tobě jakožto nováčkovi to nedochází, že jo? Takže jasně, pro ně je to samozřejmost a je potřebný to možná mu vysvětlovat, nebo mu to nedochází, to vysvětlení, že jo? Že by to měl vysvětlit.
1: Jasně.
0: A nebo to má přesně jako takovou tu jako kontrolu nad tím člověkem, jako já ti toho půlku neřeknu a pak je za to seru.
1: Jo, ale to byl ten vztah, jako ten jako vyšší pozice, nižší, že jo? Jako, no.
0: A že naopak třeba, když jsou tam právě dva lidi, kteří nic neumějí, tak si spíš jako porozuměj a snaží se třeba na to řešení přijít spolu, nebo hele, já vím, že já jsem to zažil taky, tak ti chci přeci pomoct.
1: Jasně.
0: Jo, tak,
1: jasně.
0: Tak to mě tam jako taky napadá. No.
1: No. Jo, ale to, co je na tom jako zajímavé, že máš teda vlastně větší tendenci komunikovat nějaký jako vliv navzájem, když jsou ty lidi na stejné pozici. Ale ono vlastně v těch situacích, kdy se dostaneš do jiného, jsi zvyklá na nějaký setting, jo, z toho vztahu a najednou se dostaneš do toho, že někdo je prostě zkušenější v nějaký té oblasti, například v horách, nebo jenom má prostě větší fyzičku, tak ti vlastně jako se ti objeví úplně jako jiná dispozice. Jo. A ono vlastně z této jako teorie vyplývá, že ono jako není nepředstavitelný, že třeba to mohlo probíhat nějak podobně jako mezi i tímhle tím párem, jo? Že ona mohla vnímat toho kluka, ale on je zkušenější, tak asi ví, co dělá, tady jsme dorazili, jsem sice pozdě, ale už tady xkrát vylez, tak to snad bude v pohodě, snad ví, co dělá.
0: Jo?
1: Hele, já jsem unavená, mohla mu to nějak říct, to mi říkal, prosím tě, je to kousek jenom a za chvilku lezeme dolů. Jo. Zase ono to nemusí být nutně jenom o tom, že by se nějak pohádali, ale že třeba měla menší tendenci jít do nějakého jako konfliktu.
0: A možná i třeba jakým vyčerpáním, jo. Že jo?
1: Jako, jo.
0: No, prostě to pak se nemá chuť člověk hádat.
2: Domácí úkol.
1: Hele, a jaký dáme domácí úkol? Já si říkám, že bychom mohli dát domácí úkol pro naše posluchače a posluchačky k zamyšlení, aby si vzpomněli na nějakou jako vlastní situaci, která mohla být něčemu podobnému nejblíž, jo? Ať už teda by to byl nějaký tenhle ten ala alpský rozvod ve smyslu, šli jsme spolu na vejlet a nedopadlo to. A nebo že to byla situace, která byla náročná, možná jsme se jí pohádali, ale pak jsme to nějak zvládli.
0: A jakože může to být jako v práci, jako ve škole, kdekoliv,
1: jasně,
0: prostě,
1: jasně.
0: Že se to nemusí nutně vázat jenom na ty vztahy.
1: A to je právě docela zajímavé ještě v těch článcích, které se právě zaobírali tou jako dynamikou ve vztazích, tak vlastně nejvíc jako vyhrocený dynamiky bývá v rodinných vztazích. Jo?
0: No jasně.
1: Proto jako ty alpský rozvody často, kdy ty lidi tam přicházejí s příběhama, který souvisejí s rodinou, jo? Že já nevím, táta nám utek, nebo rodiče mě někde nechali, kde jsem šel pomalu. Ale ještě to, já vlastně jako pěkný vlastní teďkonc příklad, tak jsme byli s přítelkyní a s dalšíma kamarádama, jeden kamarád prostě uspořádal, mu kamarádi uspořádali jako moc pěkný výlet, že se jelo do Alp. Ale ne nahoru na kopečky, ale dolů k řece, jo, na Selcu a ještě další řeku. A na nafukovacích člunech jsme tam jezdili prostě nafukovací kánoj. A to relativně divoká řeka, že tam opravdu člověk takhle jako jede na té řece, jak jedeš z kopce, jo, že to jako teče z kopce ta řeka, to je jako to jsem nikdy takhle neviděl, to bylo dobrý. A vlastně jako já mám nějakou vodáckou zkušenost z dětství, Gáby má taky nějakou vodáckou zkušenost, nejsme úplně jako super zkušený. Takže když jsme do toho sedli prvně, tak jako dobrý, fajn, ale pak došlo na nějakou jako peřej první. A tam teda jsme zjistili, že to nemáme úplně dobře nastavený, prostě já jsem předpokládal, že prostě bude nějak reagovat, jo, že mi vlastně bude pomáhat jako řídit tu loď. Gáby to vnímala úplně jinak, no prostě jsme se tam jako obtočili kolem nějakého kamenu a pak jsme se z toho nějak jako dostali. A já vím, že jako já jsem byl prostě naštvaný, že jsem podle mýho vnímání, že prostě jsme se do toho dostali, že tam jako neodlomila dobře. A ona mi říkala, prostě já jsem nevěděla, že jo, co a jak dělat, nebyli jsme dobře domluvený, takže jsem dostal jako čočku naspátek. Jo. Tak jsme se tak jako hezky počočkovali, no já si myslím, že jsem dostal trochu větší čočku. Ale pak jsme se domluvili a vlastně potom dál už jsme měli jako zajetej systém, že teda já jsem pochopil, že já teda jsem ten, kdo bude vzadu jako zadák, takže jsem teda ten, kdo kormidluje především. A domluvili jsme se jako nějaký mody toho, co ona jako zrovna dělá nebo nedělá. A měli jsme proto kódový označení, jo? Že když to bylo trochu pádlova, tak to byla Pocahontas. Jo? Když to bylo opravdu jako silně prostě zabrat, tak to byl Ruda. Jo? a to je podle takové jako říkanky vlastní provenience. Horší nežli Rudolf Hess je mojí milé PMS.
0: Takže... Ježi Pavle!
1: Takže podle toho, jo, jakože v těchto těch prostě ve fázi měsíce má tendenci člověk být jako naštvanější a tak, takže teda jako
0: to,
1: ruda.
0: To řeknu Honzovi, to se mu bude líp. Máme to doma stejný.
1: A takhle jsme se tam ještě vyrobili pár nějakých jako kódových označení pro různý mody a pak už to šlo, pak už to bylo dobrý, ale jako měli jsme tam ten okamžik, kdy to bylo,
0: no, ale tady vlastně je to dobrý, jo, protože fakt jako ono, já si pak říkám, jo, když je fakt člověk vyčerpaný a prostě si dupnout, jako já jsem člověk, který si nedupne ani normálně, jo, jako moc, takhle si dupnout, ale ono, no, to bylo s tím Honzou, když jsme právě šli v těch Krkonoších, že jo, a já jsem se začala dostávat panický ataky, že jo, takže dost nepříjemný a hlavně prostě v noci a já jsem prostě věděla, že jsem měla ještě takový na sobě tu zodpovědnost, že já to vedu, tu výpravu, protože Honza je úplný matlák v tomhle, to jako já jsem byla v tom zkušenější a no a prostě jsme to podcenili a dala jsem tu mapu víc já, protože kdyby to tak bylo, tak jdeme správně a nejdeme z toho kopce dolů a pak by se to nestalo, ale protože on to tak a jestli to dolů.
1: Víš to? Ještě se na to člověk pamatuje.
0: No tak já vím opravdu kde a pak by se nedostali do toho blbýho žacle, že? Nebyla ten hrob, ty hroby a to. No tak, ale to je jako, ale...
1: Ne, jo, bylo to všechno v pohodě, bylo to úplně v klídečku.
0: Ale ne, tak ale jako, že jsme to krásně zvládli, jsme pak jako mluvil, že všechno jako, jasně, jako hezky jsme to vykomunikovali a opravdu jako to třeba, jak mi fakt, jako u mě jako zase panickou ataku, fakt já jsem byla nějaká první takhle jako někdy v přírodě. Tak to bylo dobrý. No tak jo, hele, já bych to nějak uzavřela.
1: Jo, takže to prostě může to dopadnout nejenom alpským rozvodem, ale i krásným alpským usmířením.
0: Ano. Tak to pozitivně se s vámi loučíme. Kája.
1: A tady Pavel a náš pořad.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: prosím tě, neplakej.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Špína.
2: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
1: Špína. Pořad, který se vám zarije za nechty.
2: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Hezký čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Šaman.
1: A Judita, ahoj.
0: Klasické duo. A podle toho, co jste slyšeli, kapelu Geraldine Fibbers, ale cover známého songu Jolene od Dolly Parton, tak jste asi pochopili vzhledem tomu, že Dolly Parton teďka minulý týden zemřela, tak jste asi pochopili, že tady budeme mít díl, který bude vzpomínkovej, nebo takový nekrologický, ale zároveň si myslím, že to bude takový velmi poučný pro spoustu lidí. A připravila ho Judita, tak já tento otvírací slovo nechám hlavně na ně.
1: No a nejenom to, že to bude vzpomínkový, myslím si, že to bude i hodně hezký a dojemný a než vám představím to, jakoby, jak se ten díl dneska zarámujeme, tak zároveň si myslím, že třeba pro spoustu lidí, i když teda po tom, co teďka vychází hodně článků o jejím životě a o tom, co udělala, k čemuž my taky právě přispějeme svojí troškou do mlýna, tak myslím si, že spoustě lidem musí být jasný, proč se ve špíně budeme věnovat někomu, když se tady pořád bavíme o nějaký jako undergroundový a nezávislý hudbě, někomu, kdo byl opravdu světoznámej a byla to opravdu taková, klidně bych i řekla, jedna z těch posledních opravdu velkých celosvětových stars. Zároveň se i o ní hovoří, že Dolly Parton byla ten člověk, na kterém se všichni Američani shodli, že je jakoby super.
0: No, říkáš, že spoustu lidem to musí být jasný, ale možná přece jenom proč to patří do špíny, protože spoustu lidem to nemusí být vůbec jasný.
1: No, to o tom bude celý ten díl, ale ne, ale protože Dolly Parton byla především vlastně, když se tady bavíme o punku, tak samozřejmě punk není jenom hudební žánr, ale je to i prostě nějaký, jak to říct, aby to neznělo nějak úplně suše, takový jakoby morální kodex nebo nějaká prostě nějaký přístup k životu a ke světu, v jehož centru třeba konkrétně i pro mě, nebo bych řekla bych pro nás tady ve Špíně, je nějaká solidarita a nějaká snaha pomoct marginalizovaným skupinám napříč jakoby celým spektrem, a Dolly Parton byla opravdu symbol toho, jak se dá i s extrémním množstvím peněz prostě všechno vracet komunitě. A to bude vlastně dneska celý ten, o tom bude dneska celý ten díl, a nebudeme si pouštět její songy, respektive nebudeme si pouštět její songy v jejím podání, protože si myslím, že teďka určitě jste byli zavaleni spoustou výběrů těch nejstěžejnějších skladeb, i když se tady jich dotkneme. Jolene je samozřejmě jedna z nich, řekla bych, že je to i ta nejznámější hned vedle I Will Always Love You nebo 9 to 5, ale budeme si pouštět ty její songy v podání jiných kapel nebo jiných interpretů a interpretek, a taky si pustíme nějaký třeba covery, který Dolly Parton udělala na cizí písničky, a taky si třeba pustíme nějaký skladby nebo skladbu, ve kterých se Dolly Parton zmiňuje, protože to byla opravdu jakoby velká country star. A já na začátek možná jenom uvedu, jaký byl ten její životní příběh, protože vlastně to, odkud pocházela a to, s čím začínala, tak je hodně důležitý pro ten kontext i toho, proč potom v pozdějším věku nebo napříč celou svojí kariérou jednala tak, jak jednala, a především se věnovala, to je taková otřepná fráze, věnovala charitě, ale to, že ten její nějaký filantropismus nebyl takový to jako blahosklonný věnování se charitě, ale spíš efektivní řešení problémů v nějakém lokálním měřítku třeba, protože byla z Tennessee, a nakonec to všechno jakoby nabopnalo do mnohem širších souvislostí. Ale jenom tak na začátek si teda shrneme, Dolly Parton se narodila 19.1.1946, takže její úmrtí bylo v 80 letech ten minulý týden, a narodila se ve východním Tennessee vlastně uprostřed nebo jakoby přímo v Apalačských horách, a byla čtvrtá z 12 dětí a narodila se do velmi chudých poměrů, ale když se tady bavíme o chudých poměrech, tak to není nějaká jako taková jakože horská romantická chudoba, ale jakoby fakt tvrdá materiální nouze. Byl to domeček, ve kterém nebyla elektřina a víceméně ani tekoucí voda. a její otec byl farmář, celý život byl negramotný, její maminka byla zpěvačka, hodně ráda zpívala a vlastně celá ta rodina byla hodně protchnutá, zejména i z té matčiny strany hudbou. Spoustu jejich sourozenců se hudbě věnovalo, můžu zmínit třeba Stellu Parton, která hodně právě i doli jiných písniček zpívala a vlastně Dolly měla ten extrémně nesporný talent, svoji první skladbu složila už někdy v 5 letech, byla její oblíbený panence a někdy v 7 letech potom od svého strýce získala první kytaru a bylo už o jejím talentu a o tom, že umí hrát a zpívat, vědět vlastně už jakoby od mládí. Takže když někdy potom v dospělosti odjela do Nashvillu, aby prorazila jako country zpěvačka, tak to nebyl někdo, kdo by o kom by se už jakoby nevědělo. Ale krom toho, že byla ta rodina jakoby silně muzikální, tak se taky bavíme o tom, kde žila, tak to bylo opravdu v izolaci v těch horách. Nebylo to prostě, tam se nejezdí do města pro každou blbost, ale tam prostě opravdu jste zžitý s přírodou, nebo žijete přímo jakoby v té přírodě, máte k tomu takový trošku jakoby jiný vztah. O tom se pak budeme i, jak se to projevovat, dál budeme se bavit později.

0: víc a no.
1: Já myslím, že právě i to, že z toho Apalačského pohoří, tak že to taky jako má vliv podle mě na, na vlastně ty etické věci okolo té její tvorby nebo na ty postoje, protože když se podíváte na spoustu dalších jiných apalačských projektů, tak tam prostě je, protože ten region je vlastně spjatý, že s tím, s tou hornickou minulostí, právě s tou izolovaností těch jednotlivých komunit, takže ty lidi jsou zvyklí tam držet pospolu a fungovat prostě tak trošku jinak. No.
0: Přesně tak, i vlastně Dolly sama říkala, že to, že neměli jakoby peníze, tak, ale to, tak měli zároveň spoustu věcí, které prostě se penězma vyčíslit nedají, nebo si přesně za peníze nekoupíte, což je přesně ta soudržnost a nějaký jakoby komunitní žití. Vlastně ve spoustě skladeb a že jich napsala asi 3000 za celý svůj život.
1: To je skoro jak Petr Janda z Olympiku.
0: Akorát je to třeba milionkrát kvalitnější. A vlastně ona psala víceméně pořád. Četla jsem nějaký rozhovor, že myslím, že Emilu Harris, což byla jedna z jejich spolupracovnic a kamarádek, tak říkala, že prostě Dolly psala úplně pořád, že jí dokonce viděla, jak jakoby jednu písničku zpívá a u toho jinou už skládá. A sama Dolly říkala, že prostě pořád skládá, pořád sebou jakoby si bere nějaký sešítek nebo něco být, nebo jakoby ten být k tomu jejímu ikonickému songu 9 to 5, tak ten vzniknul tak, že ona natáčela a neměla, neměla tam jakoby kytaru, nemohla tam mít kytaru, ale vymyslela vlastně jakoby ten motiv, co by mohl být do toho titulního songu, a protože v té době nosila ty své ikonické akrylové nehty, se kterýma je spousta videí, jak tam s nima opět totálně brutálně hraje na kytaru, absolutně bez problému, tak to prostě se vyklepala jakoby těma nehtama a ještě vlastně to znělo jako když člověk píše na psacím stroji. Já se pak k tomu ještě vrátím, takže to je jenom takový hint tady k téhle věci. No, že vlastně psala pořád a spoustu těch jejich skladeb právě je autobiografických a navrací se k tomu jejímu vyrůstání, ale nebylo to takový to, jakože že spíše to i v tom, že prostě jste z nějakého takového prostředí, ale máte nějaký prostě silný zásady, nebojíte se, jdete s hlavou vztyčenou a nenecháte si od nikoho nic diktovat prostě a snažíte se jako, no, je to takový jakoby hodně, já bych asi vypíchla skladbu Coat of Many Colors, která je taky často skloňovaná s tím, kde vlastně jde i o analogii k biblickému příběhu o Josefovi, který měl ten kabát mnoha barev, a vrací se to k tomu, že jí vlastně maminka ušila vlastnoručně kabát z různých takových jakoby odřezků, látek a tak podobně.
1: Myší kožíšek.
0: Přesně tak, vlastně myší kožíšek, a ona z něj byla hrozně nadšená, ale ve škole se jí děcka smála, protože prostě to znamenalo, že je prostě chudá a vlastně i nějak byla nějak terčem nějaký šikany a tak podobně, ale není to ublíženecký, není to ufňukaný, ale není to ani zlý, není to ani, že se prostě mstíte jakoby těm svým těm lidem, který vás jakoby šikanujou, ale spíš, že prostě vy víte, proč je to důležitá ta věc a víte, co ta věc symbolizuje, a ta věc jako ten symbol vám prostě pomáhá jít jakoby dál a jít dál tou svojí cestou prostě až k tomu, kým se stanete, a jednou bych řekla z nejdůležitějších osobností hudby i jakoby posunující nejenom jakoby nějakou lidskost, ale i třeba žánr, takže že se budeme bavit taky trochu o hudbě. A tu si teď pustíme hudbu, že?
1: Jo, ale nepustíme se ten Coat of Many Colors, ale pustíme si cover tracku, který se jmenuje Islands in the
0: Streams.
1: A od koho to bude?
0: Bude to od kapely Constantines, což je taková indie rocková kapela 90. léta. Můžete je znát z okruhu Fugazi a tak podobně. A je tam s nima zpěvačka Faced. A ještě jenom bych třeba dodala, že to je jeden z těch songů, který byly skoro nejvíc coverovaný hned po Jolene, a jeden z těch coverů má v Česku na svědomí například i Lucka Vondráčková jako Ostrov v proudu dní. A to se pouštět nebudem, protože to je šílený. Ale pokud by vás zajímal jakoby takovej netradičnější take na tohle tu skladbu, tak se rozhodně můžete pustit cover od reggae zpěvačky Rody Dakar, protože reggae verze je podle mě fakt velmi podařená. A teďka už si dáme takový jako příjemný slowcoreový indíčko Constantines a Faced Islands in the Stream.
2: Špína.
3: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic a publik.

0: Pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave a teďka jsme slyšeli dva covery od Dolly Parton. Nejdřív Konstantins, o kterých jsme už se bavili, ale pak jsme k tomu hned přilepili The Brian Johnstone Massacre a track Those Memories. A o Dolly Parton se bavíme celý tady ten díl a než se pustíme do takových ideových věcí, které jsme natýzovali na začátku, tak ještě v rychlosti dopovíme její příběh nebo ještě víc dáme ten kontext.
1: Dáme ten kontext, takže se vrátíme trošičku do historie a do začátku její kariéry. Já jsem tady zmiňovala v tom minulým vstupu, možná trošku chaoticky, že začínala vlastně už v útlém dětství hrát a skládat hudbu a že vlastně už o ní bylo slyšet i už v tom raném dětství. A ráda bych zmínila, že My jsme tady říkali, že teda žili tam v té izolaci, v Apalačských horách, v jejich domově nebyla elektřina, nebyla tekoucí voda, ale zároveň tam byla velká pospolitost a taky velká láska k hudbě a vlastně i ta maminka jí učila spoustu těch jakoby starých apalačských balád, který tam přinesli prostě přistěhovalci a to se i do té její tvorby potom velmi propisuje. Ona některé ty staré apalačské balady i potom naspívala během svojí kariéry a zároveň taky, nevím, nemůžu se stoprocentní jistotou říct, nejsem odbornice na její život, samozřejmě napsala sama paměti, je toho teďka všude kolem, takže můžete i víc do detailu zjistit, jestli to byla tradice, ale nicméně se rodina často, i když tam byla ta elektřina, tak se prostě potkávali, že si ladili na bateriovém rádiu pořád Grand Old Opry, což je jeden vlastně, což ne jeden, ale což je nejstarší stále vysílaný pořad v Americe, vysílá se někdy od poloviny 20. let.
0: To je skoro jak Špína.
1: Ty krása, tak to už pak nám nebude rozumět, jo, možná, nebo to bude se někdo přebrat potom posléze, ale každopádně, když to ještě poslouchat, tak to bylo vlastně, dejme tomu, to nebylo tak starý pořad, no to bylo tak 20 let, možná víc, a 100% víc, ale každopádně se scházeli u toho, poslouchali, co se tam zrovna hraje a zhruba ve 13 nebo 14 letech tam hrála vlastně i Dolly Parton, se tam dostala a uváděl jí tam Johnny Cash, což musím říct, že jako samozřejmě jedná se z největších poct. Ona potom taky i nějaký song od Keše i skavrovala potom v pozdější době, ale tenkrát tam hrála i právě cover nějakého písničky. Teď si bohužel nejsem schopná vzpomenout, jaká, myslím, něco baby blablí, omlouvám se všem, ale informací mnoho, tohle mi neutkvělo, ale každopádně už někdy v těch 13, 14 o ní bylo jakoby víc takhle slyšet a její první deska vlastně přišla někdy v jejich 20 letech, vydala ji v roce 1967 a jmenovala se Hello, I am Dolly. A za ten život potom vydala vlastně víceméně více jak 50 studiových nahrávek.
0: A to je hodně.
1: Což i dává smysl, že napsala prostě 3000 songů.
0: No, já myslím, že teďka bychom se mohli podívat na jedno z těch hlavních témat, který s ní spojených, a to je feminismus. I když ona se vlastně za feministku vůbec nepovažovala, a když se díváte na ten její život, tak je to vlastně plný takových hodně emancipovaných kroků.
1: Zejména i v návaznosti na to, v jaký době se to dělo, že?
0: Přesně tak. A i se to vlastně propisuje do té hudby, že jo?
1: Přesně tak. Kdybych měla vypíchnout nějakou písničku, která je asi taková nejokřídlenější, která se k tomuhle z tomu vztahuje, tak je to skladba Just Because I Am a Woman, která vlastně vypráví taky příběh z jejího života. Ona byla celý život provdaná za jednoho člověka a vlastně on se jí zeptal, jestli předtím s někým jakoby byla a ona jakoby mu popravdě řekla, že ano, a jeho to nějak se ho to jakoby v té době dotklo. Ona o tom pak mluvila ve rozhovorech s takovým svým velmi pověstným humorem, protože ona o sobě jednou říkala, že jakoby není vlastně nějak jakoby extrémně vzdělaná, ale že je prostě chytrá a že má takový ten street smart prostě a je to hodně znát ze všech vlastně rozhovorů, co kdy dávala, že ten ta jiskra toho myšlení a ten prostě jakoby ten vtip a i ta velká nadsázka, vlastně i to jenom jakoby jak se stylizovala, k tomu se za chviličku vrátím, jakoby to všechno dává jakoby dohromady a to je i taky podle mě dost hodně punkový, ale jenom abych se vrátila k tomu Just Because I'm a Woman, tak ona vlastně jakoby se přes takovou lupu pomyslnou v téhle písnice dívá na tuhle tu konverzaci, kde prostě říká jakoby hej, ale jakoby jenom kvůli tomu, že já jsem ženská, tak ty moje jakoby v úvozovkách chyby nejsou horší. A což, když si vezmeme, že to vzniklo někdy koncem 60. let a v konzervativním Tennessee v rámci nějaký country hudby, nebavíme se tady o nějakém létě lásky prostě a nějakých jakoby hippizácích.
0: Která je taky velmi konzervativní. Myslím, ta country hudba.
1: Jo, country hudba.
0: Jakože nejenom Tennessee je konzervativní, ale i ta country hudba.
1: Je přesně tak a vlastně i to jenom, že jakoby Dolly Parton celou dobu šla tak jakoby hlavou proti zdi trošku, protože prostě byla country zpěvačka, potom teda v 80. letech začala i vykračovat někam směrem k popu, lidi to třeba i vyčítali, jakoby, že chce být víc popu a ona říká, ne, já chci prostě jakoby dělat co nejvíc lidí šťastnýma svojí hudbou prostě a chci zkoušet různý věci a tím ona v sobě měla jakoby takovou velkou lásku a takový hodně velký jakoby přijetí pro všechny, ale zároveň v momentě, kdy se ji někdo snažil nějak umenšit nebo tak, tak mu prostě ukázal prostředníček a řekla mu nějaký jakoby ostrý vtip a prostě šla dál a dělala si ty věci po svým a vlastně vůbec i s tímhle, s tím Just Because I'm a Woman, totálně jakoby prostě udělat takovouhle skladbu, to bylo absolutně neobvyklý v té době, ještě v country, jakoby zpívat o něčem takovýmhle, jakoby, že prostě nahlížet ty věci z téhle z pozice. Můžeme pak na to i navázat třeba deskou Eagle When She Flies, kterou jí i v nějakých rádích prostě nechtěli pouštět, nebo nechtěli pouštět z toho nějaký songy, že je to moc až takový jakoby liberální, nebo taky skladba zase to 9 to 5, k čemu jsem se, o čem jsem už mluvila, která byla titulní skladba k filmu, ve kterém hrála poprvé v životě vlastně před kamerou a která jako taky nahlíží jakoby ženy pracující a myslím si, že to je hymna pro spoustu lidí, nejenom v korporátech, jakoby nejenom o tom vztahu k práci a nějakým pracovním vykořisťování, ale i tomu jakoby vztahu k ženám jakoby v nějakém pracovním poměru. Doporučuji podívat se i na ten film, tam se to ještě tak celý hezky uzavře, tak.
0: A když se vlastně jako ještě zmínila ty filmy, tak mi přijde, že i k tomu zdviženému prostředníčku, o kterém jsi mluvila, docela přispívá ta historka s tím jim soundtrackem, nebo k tomu, s tím titulním songem Trans America, že?
1: Jo, to je pravda. To ještě, my se k tomu pak i vrátíme skrz něco jiného, ale ona udělala ještě jeden titulní song právě k filmu Trans America, na který pak navážeme v jiném bloku, ale tam je vtipný to, že vlastně byla znova nominovaná na Oscara, ale nevyhrála to, protože to vyhráli 36 Mafia a vyhráli to se skladbou It's Hard Out There for a Pimp a ona jakoby se k tomu vyjádřila, jakože jo, ale to byli kluci z Tennessee, prostě z Memphisu, takže to bylo v pohodě a zároveň It's Hard Out There for a Pimp and it's also hard out here for a country singer too. Takže je to v klidu. Takže prostě vtipná osoba, která byla tak nějak, myslím si, že to je fakt hodně spojený s tím vlastně, kde začínala a v čem vyrůstala. Že prostě věděla, že jako i to sama jednou řekla, jako nemůžete mít duhu prostě, když neprojdete tím deštěm, že prostě věděla, že je potřeba, nejenom, není to jenom ten jakoby tvrdý makání prostě, že musíte být takový, jako že prostě makat a tohle z toho, ale že spíš je potřeba projít i těma strastma, aby jednou bylo hezky. A to se odráží nejenom v těch skladbách, ale i v tom nějakým jako životním postoji. A my se tady k Transamerice 100% ještě vrátíme, ale teďka se zase vrátíme i k hudbě a nepustíme si cover, který by někdo udělal na Dolin song, ale pustíme si tentokrát cover, který udělala Dolly na cizí song a pustíme si song od jiný, takový velmi humanistický a řekla bych a aktivistický dobový ikony, bude to Silver Dagger od Joan Baez.
2: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, kde právě dohrál cover Dolly Parton songu od Joan Baez, Silver Dagger, a celý tenhle díl věnujeme právě Dolly Parton. Bavili jsme se už trošku o feminismu v tom předchozím vstupu, ale důležité je podle mě říct, že tím, jak ona byla fakt superhvězda, tak se na ní samozřejmě lepilo spoustu lidí, který asi jako chtěli podle mě využít jakoby k nějakým spojit se s ní vlastně, protože kdo je spojený s těma nejznámějšíma lidma, tak samozřejmě mu to přináší slávu. Přesně. Ale ona se s tím jako taky vyrovnávala po svojem. Že
1: přesně
0: jo?
1: Tak a nahnat si nějaký jakoby body a vlastně jak jsem na začátku zmínila, že se o Dolly Parton říká, že to je ta jediná osobnost, nebo byla bohužel jediná osobnost, na který se celá Amerika shodla, tak samozřejmě si ty body na ní chtěli nahrát i politici a to ti nejvyšší, takže prostě Dolly Parton byla třikrát nabídnuta, nebo třikrát jí chtěli ocenit prezidentskou medailí svobody, což je jedno z těch asi nejvyšších civilních ocenění, který můžete v Americe dostat od prezidenta, a z toho dvakrát jí to nabídla, nebo jí chtěla takto ocenit Trumpova administrativa a jednou i Bidenova administrativa, a Dolly to přesně třikrát odmítla, protože Dolly prostě nechtěla mít vlastně s politikou nic moc společného. Hodně často se o tom i nějakým způsobem vyjadřovala a já si myslím, že i je to logický v návaznosti na to, že byla velkou podporovatelkou vlastně LGBTQ komunity a svýho gay a trans fanouškovstva, ale z takový pozice vlastně ona byla vlastně, dalo by se říct, jakože konzervativní křesťanka, nebo byla prostě pořád jakoby křesťanka, ale ta její křesťanská láska byla opravdu taková ta povšechná a ona se hodněkrát nechala slyšet, že prostě je za manželství pro všechny, že vítá všechny svoje fanoušky a faninky ve svém Dollywoodu vlastně, který se i založila. I vlastně jednou se tam stal takový incident, že jedna z návštěvnic na sobě měla nějaký tričko, který právě podporovalo sňatky pro všechny, a někdo ze zaměstnanců nebo zaměstnankyň jí nakázal, ať si to jakoby otočí, tam ten nápis není, a Dolly se jakoby velmi razantně vyjádřila na podporu právě té návštěvnice prostě a řešila to interně, že vždycky byla velmi, velmi otevřená, a i vlastně tím, díky tomu se může ještě můžu zmínit a můžu doporučit, že Deist odemkl teďka takový velmi hezký rozhovor, dvojrozhovor, který vedl s Dolly Parton a právě s RuPaulem, a Dolly Parton byla velká faninka drag queens a vlastně i říkala, že kdyby se narodila jako žena, tak by určitě musela být potom jakoby drag queen, protože to měla jako hodně ráda, a vlastně i v historii složila skladbu Family, ve který zpívá o tom, že prostě rodina zahrnuje všechny a cíle všechny marginalizovaný, a vlastně brala pod svý křídla každýho, kdo nějakým způsobem jak se párkrát vyjádřila, nebo jak tomu říká, se vlastně nemohl projevovat takový, jaký je, nebo musel se v úvozovkách držet v nějakých stínech, protože ona sama jakoby to znala, jaký to je prostě nemoc se projevit takovej, jaký jste, takže brala všechny, kdo neměli tu možnost prostě do nějak jakoby tak, jak jsem říkal, vlastně pod ty svý křídla. A když se vrátím ještě k tomu Trans American, tak právě dostala tu nabídku nahrát tu skladbu Traveling Through, se kterou teda nevyhrála bohužel toho Oscara, a i hned do toho šla s tím, že i se vlastně do té písničky, která je taková obecnější, inspirovala právě nějakýma reálnýma příběhama ze svého okolí, od svých přátel a přítelkyň vlastně.
0: No mně přijde vlastně zajímavý, že její tracky vůbec nebyly politický. Ona se té politiky hodně stranila, ale zároveň třeba propůjčila svůj hlas nebo svůj song tady tomu filmu, který je nějak orientovaný. Pak propůjčila song třeba organizaci PETA prostě na podporu psů nějakých, nebo...
1: Jo, to byla kampaň Unchained Dog, která se vlastně týkala toho, že spoustu psů žije celý život někde uvázaných venku na řetězu, a že přitom jsou to jakoby zvířata, který jsou velmi společensky, potřebují právě ten kontakt, a měla velmi ráda psy, ale... A vlastně ten její aktivismus nebyl ten aktivismus v tom nějakým bojovným slova smyslu, ale spíš toho, že tu svoji platformu využívala vždycky já nevím, jak to říct, prostě pro to dobro, ono to může znít tak strašně jakoby otřepaně nebo floskulojně,
0: ale... Ne, tak já bych spíš řekl, jako, že místo toho, aby ona propučovala jakoby svoji osobnost, aby za nikoho vystupovala, tak ona podporovala ty lidi vždycky, který jako odvádějí tu práci v té komunitě, přesně jak jsi to říkal na začátku. Že nemusíš prostě mluvit za všechny, stačí, když těm lidem dáš peníze nebo jakoby nějaký prostředky ve smyslu tracku, který má se jako taky vydělá prostě peníze a ty lidi už pak jsou s tím schopní fungovat a nemusí se vyjadřovat a dělat za sebe prostě obraz nějaký kampaně.
1: Přesně tak a zároveň i ve spoustě věcech byla, bych řekla, i částečně taková jako v pozadí, nebo že ona se prostě ona se tím neprsila, že ty věci dělá. Ona je prostě tak jakoby dělala a pak se vždycky až tak jakoby zpětně jakoby zjišťovala. Jakože když do toho ještě zamíchám další takovou věc, tak třeba v roce 2016 prostě byly právě jako zase v Tennessee velký požáry a ona vlastně půl roku posílala rodinám každý měsíc nějaký peníze těm, který přišli prostě jako o barák. A že vždycky to dělala tak jako, ne, jako nenápadně, že hodně často, když už někdo z nějakých takových těch jakoby boháčů někam teda dává peníze, tak se kolem toho dělá. Já si mě to vždycky připomene jakoby nějakou scénu ze Simpsonu, jak tam starosta Quimby s panem Burnsem přestřihávají nějakou stuhu a mají tam takový ten extrémně velký šek a ho tam tak jako velmi epicky, aby to bylo vidět podepisu a pak Burns vypustí psy, tak Dolly Parton je takový absolutní antipod tady tohodle z toho jednání. Mám takový dojem, nebo a to mi na tom právě přijde to, i to punkový a ta věc prostě, skrz kterou jsme si to na to, nejenom to, že teda punkový a nezávislý kapely coverujou a má to asi nějaký důvod, že, ale spíš i to je to, v čem cítím, že to má v sobě hodně no, toho punkovýho jakoby podloží a hardkorovýho, i když to není přiznaný, nebo není to jakoby není to jasně, je to prostě country a je to super hvězda, ale všechny ty věci kolem jsou úplně, že já nevím, jako už jenom když jsme se teďka připravili na ten díl, tak jsem si klakala, říká, to se není ani možný přece, jakoby, že by někdo něco takovýhleho dělal. A měla jsem z toho velkou radost. A což je asi i slyšet, protože dneska hodně, hodně, hodně kecáme a aby se nám snad vešlo úplně všechno, tak bychom ty díly museli udělat tři, ale ten díl bude bohužel jenom jeden, takže si teďka dáme zase další nějaký velmi povedený covery a nebudu... První bude cover, druhý si pak tomu řekneme po tom, co si to pustíme a zároveň to bude už asi náš poslední vstup. Takže ale každopádně teď už nás čeká Bonnie Prince, Billy a Joan Shelley a jejich verze skladby The Bridge.
2: Špína.
3: Špína.
2: Na rádiu Wave.

0: life. That's right.
1: Nasty.
2: Pořád posloucháte Špínu na Radio Wave a náš dnešní díl o Dolly Parton, což je zvláštní vzhledem k tomu, že jsme se teďka pouštěli JPEG Mafiu, ale k tomu se dostaneme později. Vlastně takový poslední téma, který ještě dneska budeme velmi v rychlosti řešit, je vizáž Dolly Parton, která podle mě byla velkým tématem a hodně lidí jako to nějak tematizovalo, ale i to mělo takový jako specifický podtext v tom jim podání.
3: Jako já tu její stylizaci, která byla absolutně přiznaná a samozřejmě, jak jsem zmiňovala, že měli ten rozhovor společný s tím RuPaulem, tak tam byla taková jedna velmi zábavná otázka, ve které řešili svoji lásku jakoby k parukám a že vlastně i to, že se zvolila, že se bude takhle jakoby stylizovat v takovým tom jakoby fakt glamour, jako až přehnaným stylem, tak i v tom bylo jako hodně takový subverze a zároveň toho, že prostě Dolly si fakt dělala jako co chtěla a zároveň ona o tom hovořila, takže prostě někde snad šla někde s mámou, když byla prostě malá a viděla tam takhle jakoby hodně jako přehnaně oblečenou ženu a máma jak říká, jo, to by se takový trashy, takhle vypadá jako trashy, a on si říká, jes, já chci prostě vypadat trashy a prostě miluju velký paruky, velký prostě vlasy, velký podpatky a nebudu se bát ničeho. A zároveň je v tom i třeba nějaká ta punkovost je podle mě i v tom, že to punkové oblečení se snaží být takový nebezpečný, nebo jako, že prostě dřív to bylo taky, že máte jako, že ta prvotní idea byla prostě fakt odpudit ty lidi.
2: Šikana normies.
3: Přesně tak. A zároveň i ta přehnaná vizáž může být taková, že přesně ty lidi, ona i o tom jednou mluvila, že prostě ty lidi nejdřív trošku jakoby vyděsíte, nebo prostě nějak si vás můžou nacpat do nějaký škatulky. A jestli se vás nacpou do nějaký škatulky, tak je to prostě jedno. Tak mě nezajímá, co si o mě myslíte. Ale prostě pokud jste schopný jakoby jít trošku dál, jít i na tu věc skrz tu hudbu, tak najednou zjistíte, že ten člověk je prostě nějaký jiný. A ona se s tím prostě tak jako velmi zajímavě a zábavně hrála a vůbec se jako nestyděla a musím říct, že je to i v tom, jako jak jsem tady zmiňovala, jak tam prostě s těma akrylovejma nechtama totálně brutálně prostě zahraje na tu kytaru, jakože je v tom taková jako skvělá suverenita a přesně ta neústupnost a zároveň ta touha toho prostě já jsem takovej a takovejhle budu a zároveň všichni, kdo nemají šanci takovýhle bejt, tak se budu snažit podporovat nebo minimálně jim říkat ty slova přijetí a zároveň ještě se vrátím k tomu JPEG Mafiovi.
2: No to jsem právě chtěl říct, že to k tomu úplně sedí.
3: To k tomu výborně pásne, protože my jsme chtěli taky zahrát nějaký song, ve kterým se Dolly Parton zmiňuje v nějakém textu a když jsem se do toho pořádně zanořila, tak objevuje se u všemožných rapperů, nevím, u Lil Wayna, u Eminema, ale vždycky je to v konotaci toho, že má prostě velký poprsí a to jsem si úplně říkala, hej, to jako to je prostě vlastně jakoby šílený, že nemůžete si z toho vzít něco taky trošku jinýho a JPEG Mafia ten si z toho vzal to, že prostě svým fanouškům vzkazuje, že bude I will always love you like Dolly Parton, takže ještě se prostě vrací k tomu jejímu ikonickému songu a sama Dolly Parton, teď se ještě dostanu vlastně asi
2: no,
3: k tý nejvýznamný, no?
2: Že to jsou podle mě jako, to může mít dokonce jako dva významy podle mě, jako že jsi hodně mluvila právě o tom přijímání těch všech lidí a o tom jakoby velkém srdci, tak jsem si to z toho vzal já spíš vlastně než referenci na ten song, i když je to spíš referenci na ten song, ale...
3: Ale
2: víš,
3: i
2: to myslím,
3: ale jako, i to velký, jo, že to je jakoby, že to je, jak se tomu říká, konkrétně i obecněji.
2: Přesně.
3: To je pravda, nebo s tím s tebou souhlasím, ale ještě bych se dostala úplně na závěr oklikou skrz tohle k té asi nejstěžejnější věci, kterou Dolly Parton udělala v rámci té nějaké jako, že charity. A ona právě taky jednou se nechala slyšet, že prostě doufá, že nebude, že si nebudou lidi pamatovat kvůli jejím looks, ale kvůli books. Protože asi nejstěžejnější věc, kterou vytvořila, tak bylo, že v roce 95 vytvořila Dolly Parton's Imagination Library, což byla iniciativa, kterou věnovala právě svýmu tátovi, který byl celý život negramotný a ona se rozhodla, že prostě bude každý měsíc posílat dětem od jejich narození do zhruba 5 let jednu knížku, aby si, a nezáleží na tom, jestli na to mají nebo nemají, a mohli se vlastně zapsat do toho programu vlastně kdokoliv z okresu, i kdo se vlastně v tom okresu jakoby ne přímo narodil, třeba se tam přistěhoval, a potom se to dostalo i na celou národní úroveň Tennessee, a nakonec to teďka operuje asi v 5 zemích, teď se tím nejsem úplně 100% jistá, a že vlastně chtěla, aby si ty děcka mohly, vybírali se ty dětské knížky po nějakých jakoby konzultacích s nějakým odbornictvem, a aby se vlastně ty děcka mohly vytvořit nějakou knihovničku, a nebylo to myšlený ani tak, jako že to jsou jako učební pomůcky a prostě boj proti negramotnosti, ale taky, ale spíš, a právě proto je tam to slovo imagination, aby skrz tu četbu si mohli představit život v jeho mnohem větší šíři, než je to, v jaký realitě se třeba v ten moment nacházejí. Což mi přijde asi vlastně jako takový nejkrásnější a vlastně i to nejstěžejnější sdělení ohledně toho, co dělala, a ohledně toho dnešního dílu, a vlastně ohledně i ty její hudby, protože ta hudba a ty songy, já to v tom cítím, že to je přesně jako sněte ve velkým, nebojte se a běžte do toho.
2: To je zase takový úplně nadějeplný konec, kterým se s váma rozloučíme.
3: Rozloučíme,
2: ale
3: no,
2: ještě
3: bohužel
2: zahrajeme jeden cover.
3: Vrátíme se k Jolene, ale nebude to Felix Slováček coverující Jolene na trubku, protože to i to vzniklo. Slyšela jsem to, můžete si to pustit. Ale my se vydáme do Ameriky a pustíme si cover Jolene od hudebnice Lingvy Ignoty.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: just because you care.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kuchýře na rádiu Wave.
1: Zdravím všechny posluchače rádia Wave u našeho pořadu Excalibur.
2: Brr. OK, dneska je tu opět plný studio, nejsme tady sami, čeká vás hodina playlistu a pak hodina nabitýho rozhovoru. A Kasa, zeptám se, kdo k nám dneska zavítal?
3: Díky za slovo, Jakube, dneska k nám zavítal Dans Hun.
2: Takže jedeme,
3: top.
2: Zapínáme rytířské meče. Brr.

0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Kámo, proč si tam nedal žádný baseline? Kámo, neměl jsem na to náladu, víš?
2: Ale ty ze začátku nejseš ten týpek. A ty seš ten jediný týpek, který o tobě ví, že jsi ten týpek. Takže kámo, nechci vědět, co by ze mě bylo, kdybych měl maturitu, brát.
1: Zvoní telefon. Voláme Gucci Mane.
2: To jedu hrozný brain rot. OG Pav, dobrý, ale to není brain rot, kámo, tam jakoby hraje silnou roli ten genius. To je kulturní záležitost.
1: To je
2: se musí člověk uvědomit, že to je kulturní záležitost. Slezl jsem z toho skutru a viděl jsem na něm, že se na mě kouká, že co se teď stane. Ale zatím já jsem byl rozklepaný, že čau, kámo, psal jsem, já jsem done.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čau, Gobelo rytíři, my vás klasicky zdravíme u nového pořadu našeho Excalibur.
2: Yes, what's up, je to osmý díl, nejostřejší rapový show, široko daleko. A dneska se nacházíme v nějakým půlce, polovině léta a nejsme tady sami, kromě toho, že jsem tu já, Jakub, můj kolega Dominik a...
3: Casablanca.
2: What's up, minule jsem nás nepředstavil, takže v tomhle díle to vracíme zpátky. Yes. Sledujte nás na Instagramu excalibur_ Radio Wave, tam se děje úplně všechno, dokonce máte možnost se ptát našich hostů i na nějaký dotazy, jako tomu bude třeba i dneska.
1: Yes, sir. A kdo je hlavně ten host, musíme představit, dneska je tady s náma Dan Zhoon.
2: Yes. Ahoj. Milovník slunce, G-funku a baselineu, self-made man s maďarskými kořeny, CEO Busy Boys a jediný kurýr, který to díky potyčce na ulici dopracoval až do Sasazu. Vítej.
3: Čau.
2: Hele, jsme rádi, že jsi tu přišel, lebo víme, že jsi tady u nás v baráku byl nějaký 4 měsíce zpátky, je potřeba probrat nějaký věci, blíží se Stalin a nejen o tom se dneska budeme bavit.
0: Novinky z bitevního pole.
2: Musíme ale začít klasicky nějakýma novinkama, aby jsme vás o to neochudili. Já klidně vykopnu tu první, když tady mám rozjetej ten svůj monolog. Krásná věc, čekali jsme na to. 2 týdny zpátky vydal náš nigerijský kůň Pak Slim, který pobývá ve Švýcarsku, Lambo Music EP. Celý mu to produkoval jeho OG producent, který se jmenuje Haram. A já to mega doporučuju a chtěl bych ještě doporučit jednu věc. Jeho producent Haram, který ho najdete na Instagramu jako Haramsky, tak se Sound Engineerem udělali 2 playlisty. Jeden je, že referenční jakoby tracky k tomu mixu té desky a jsou tam fakt hodně zajímavý jakoby Afrobeats artist a zároveň Haram má na Spotify svůj playlist všeho, co produkoval. Takže doporučuju, glazujeme Pak Slima prostě since day one.
1: Yes, sir. Novou disku taky vydal James Cole. Posvítíme si mrk.
2: Jo.
1: A ve středu vlastně dropuje i jeho kolega Hugo Tox disku.
2: Jak se bude jmenovat?
1: Art. Tak uvidíme.
2: No a zároveň má vycházet teďka v září, protože my když dneska vycházíme, tak je nějakýho 3.9., takže někdy v září má vycházet i vlastně taká okru, takže pokud jsi fanoušek superkru, tak podle mě docela jakoby sklizeň aktuálně.
1: To dost.
3: A další super novinka, že jsme dostali přístup na účet Active Nitrous.
2: Ty jsi dostal, musíme říct.
3: Ok, dobře, tak já jsem dostal, dobrá zpráva pro mě. A jsou to vlastně, je to vlastně jako nějaký schovaný účet Dona Tolivera, kde on dává právě líky o tom novém albu a tak.
2: Taky zamknutý rollout, jakoby ty desky.
3: Je to mělo to asi 16k jenom otevřený a měl tam asi jenom lidi, co na tom makaj a nějaký kámoše a teďko on to otevřel a je tam o polovinu víc, okay. Takže jsem v 33 tisících lidech.
2: Na Excalibur nám to nepotvrdili, psal jsem, že VR žurnalist, ale jsi nepotvrdili.
1: Jsi chtěl zeptat, koho jsi občasnil.
2: Má kontakty kasa, takže budeme vám reportovat, těšíme se na desku Nitrous. No a kdybyste náhodou nevěděli, na jaké české město teď míří údajně veškerá pozornost hiphopového světa, je to podle serveru B-barák Hodonín. Začali se tam disovat taky 2 Michailovové. Víc o tom nevím, ale...
1: Okay, to je pár zajímavé.
2: No, nevěděl jsem, že všechny oči hiphopového světa jsou v Hodoníně teďka.
3: Taky ne.
1: Meka prostě. Nicméně naše dnešní pozornost míří za nejaktuálnější novinkou na závěr. A to vlastně dneska je čtvrtek. A tenhle díl se vrací náš host Dan Zhoon na Stalina.
2: Jo, no, když to všechno vyjde dobře, tak to... Teďka je dopoledne 3.9. a večer máš Stalin.
4: Je to tak, máte čas si vybrat outfit a dorazit a pak to zašpinit, kámo.
2: Přesně. Hele, myslím, že přišel čas na to přejít do naší hlavní části, takže jdeme na to.
0: Hip-hop je mrtev, ať žije Excalibur.
2: Teďka, jak jsem říkal, no, když natáčíme ten rozhovor, je to nějakých 5 měsíců od Sasazu, 4 měsíce od toho posledního rozhovoru, tak se tě vlastně zeptáme asi úplně na začátek, jak si užíváš léto? Ty jsi taky jakoby letní typ, ne? Jsi říkal, že máš rád sunny days?
4: Určitě. Vlastně letošní prázdniny byly první, co jsme jezdili jako festivaly s klukama, for real, jakože každý týden. A musím říct, že to bylo hodně pracovní léto. Hodně pracovní léto, takže léto přijde asi až v září, no.
2: Mm-hmm. Promiň.
1: Ty jsi jel vlastně první šňůru po festivalech. Jak to hodnotíš, nebo jak tohle
4: zajímavý
1: experience na tebe dopadla.
4: Zajímavý, kámo. Zajímavý, je... užívám si to, ale letos jsem to řekl, vole, tak, že vlastně, jak je to poprvé, tak prostě to v obědu, okoukám ty lidi, okoukám ty místa a podle toho postupujem dál příští rok.
2: Děláš si tabulku, jo, ne?
4: A jo, dělám si tabulku, jo, ne, kámo, protože je to třeba, no, jsou takový místa, kámo, který tě fakt neposunou a nemyslím si, že vlastně v tomhle ohledu všechny peníze jsou dobrý peníze, vole, že dorazit všude jenom protože ti zaplatí má smysl, takže...
3: Rozumím, takže tak, tak to se rovnou zeptám, nemusíš ani říkat místo, ale jako narazil jsi letos na nějaký místo, kde jsi jako fakt řekl, že tam už nepojedeš nikdy?
4: Určitě jsem narazil na nějaký pořadatele, kámo, za kterýma se nevrátím.
3: Jo?
4: Víš, co byly nějaký kauzy, vole, letos, takže...
1: Jasný, jo.
4: Co tam se vyznáte
1: asi
4: určitě.
1: Asi tušíme.
2: Ještě řeknu nějaký disclaimer úplně na začátek, tím, že letos vyšly dva rozhovory s tebou, tak hodně věcí jakoby budeme přeskakovat, protože prostě není to příjemný, jak podle mě úplně tobě, tak ani nám tady jako recyklovat ty otázky, ač oba rozhovory jakoby byly super, ale byly tam nějaký taky momenty, na které jsme se třeba chtěli zeptat a nikde jsem vlastně nezjistil, ač nechci moc zabrušovat do historie, tak malinko zabrousím. Ty jsi říkal, že prostě vyrostl na G-Funk, Bassline, to se o tobě ví, ale kdo tě jakoby namotal na ten G-Funk West Coast, jako byl to nějaký kamarád, někdo v rodině?
4: Kámo, nikdo to v rodině určitě nebyl, ani vlastně já jsem namotal, vole, na základce svoji třídu na rap, takže to bylo spíš naopak, já nevím.
2: Ty jsi byl ten namotávač?
4: Já jsem byl ten namotávač, že si pamatuju vlastně, jak jsem k rapu přišel, to bylo ještě v Maďarsku, vole, máma mě vozila, kámo, z druhé třídy asi domů a kámo vždycky na rádiu prostě hrála. Hrál jeden týpek, to jsem možná už někde říkal, jo,
2: ano,
4: ale vždycky jsme se zastavili a doposlouchali ten track toho čáva, když to zrovna hrál. A pak jednoho dne, vole, jsem to nějak začal hledat na internetu, na YouTube, 50 Přišlo Cent, to. Eminem a čau, kámo, yes. To bylo ono.
1: Tomu spadl do toho rybníku tehdejší.
4: Jo, spadl do toho.
2: A tady to někdo nebyl, kdo tě influencnul jakoby z českých tuzemských artist, protože o tobě se ví, že moc tu tuzemskou scénu úplně nejedeš?
4: Myslíš jako hudebně, nějakým hudebním směrem, kámo, tak nevím, asi ne, asi bych neřekl, asi bych ne, jako jo. Oni lidi budou jako, ale však přece smek a tak,
2: jasně, vole. Zajímavý komentář, gang, no.
4: Jo, jasně, kdyby vole, týpek nebyl, kámo, tak by tady ten baseline teďko nebyl na úrovni.
2: Ani tenhle gauč by tady nebyl.
4: Ani tady ne asi, kámo, takže praise, kámo, ale zas baseline existuje. Píše se rok 2026, bracho, a tak asi, no.
2: Ale no, a New School jsi nikdy moc nejel, jakože, nebo...
4: Jakože
2: obecně, jakoby nějakou, asi obecně klidně, no.
4: Asi, já nevím, kámo, moc ne. Nebo neřekl bych, že ne, protože jo, poslouchám i novou hudbu, vole, když něco vyjde, ale záleží co, kámo, takový ty jerk, kámo, mega efektovaný. To prostě není můj šálek kávy, vole, ale to je celý asi.
2: To vyčpí rychle, no
1: jak
2: to jsme
1: říká Don Bart, toxický věci.
2: Jo. No baseline, my máme baseline jakoby hodně rádi, je fajn, jakoby, že děláš tu službu jako trošku edukace, protože jo, jsou lidi, kteří to objevují třeba i možná díky tvý tvorbě, se mi zdá.
4: Možná, no. V téhle republice je to dost možný.
2: Jo, no. Nastajka se jakoby tenkrát influencenul na celý ten jakoby UK prostě trošku underground, jakoby sound, nějaký deep dubstepy a tady ty věci a ty máš taneční hudbu celkově vlastně rád, ne?
4: Jo, jako já sám já na to netančím, že jo, ale mám rád, když lidi na to tančí, takže když přijdeš na show, vlastně když takovou hudbu dělám, kámo, tak mi dochází to, že pak jednoho dne ten track budu muset hrát a pak jako víš, jako, že vlastně nad tím přemýšlím trošku tak, že jo, je to prostě to, co pak budeme hrát tam a kámo, musí ty lidi na něco skákat, oni to vlastně mají rádi, kámo. No teďko celý léto jsme dělali vlastně s trackem Neberu vážně, kámo, no to je, že jo, je originál a pak je na deluxu, je prostě remix. A vždycky děláme to, že prostě začneme hrát ten originál a lidi jakoby z toho nejsou mají to rádi, ale nejsou z toho A pak jsme jako wow, wow, wow, wow, wow. Ale už jsme to udělali 15krát, takže nějaký lidi to možná i fakt jako zažili, kámo, třeba i víckrát.
2: Cože dáš v půlce rewind tracku?
4: Kámo, dáme do jednoho, začátek. Do jednoho, vole, punchlineu, prostě to dohrajeme vždycky do stejného. Ludva za mnou už ví, co má dělat, skračuje a jsem jako OK, hele, tak jdeme tančit, jo. Pustíme baseline a kámo, je to fakt viditelná změna, fakt jo. Kámo, jsou to.
1: Prostě ten baseline, oni se nenechají vzít nikdy, no.
4: Ne, ne, ten baseline je fakt, kámo, kdo to miluje, tak fakt to miluje, je to prostě taková jako...
1: Což ty jsi vlastně udělal i nadhled, vlastně, že jsi udělal vlastně bez baselineu a pak myslím deluxe verzi na to, jo. Udělal... Jo, jo. Vlastně pro ty fans, ty baseline
4: věci. Jo, já jsem věděl, kámo, že když nedám jim jako žádný prostě base, brácho, tak budou fakt na...
1: Že budou mrblat.
2: Jo, ty jsi měl jako ne, tu desku, kde nebyl baseline a dávali
4: no
2: ti to
4: pak
2: sežrat.
4: No a psali pak, víš, a pak já to musím číst doma, že hej, kámo, proč si tam nedal žádný baseline? Kámo, neměl jsem na to náladu, víš, to se taky stává, ale jako...
1: Takzvaně, no. Jak si je vychováš, no.
4: Jo, tak to bylo i strategický, víš, že vyšel projekt, naposlouchali to, pak ono to vyšlo vlastně před Sasazu, takže když tím dáš prostě nějaký party shit před party, tak...
1: No, jo, jasně, no.
2: No. Jo, no.
1: Zároveň to i pěkně fungovalo s tím coverem, kdy ten nadhled je jako zadné, pak je ten nadšený, jakože podle mě je dobrý nápad.
2: Klidně bych ještě mikro zůstal na chvilinku u toho baselineu na SoundCloudu jsem našel docela dost jakoby remixů, že dělají lidi jakoby na tvý tracky, posloucháš to, nebo?
4: Občas se to ke mně dostane, no.
2: Jsem dával z Letnictví.
4: Je dobrý, no.
2: Z Letnictví baseline remix, jo, docela jakoby ta SoundCloud game jakoby na ty remixy jede vlastně docela dobře furt.
4: Jo, však oni to DJ obě pak vykradou, ale to bude hrát někde, kámo, jo, no. Když to tam dáš, tak to je.
2: Jo, dneska už je to vlastně easy jako s těma všema tools, jako na mixování,
4: kámo,
2: vole, vytáhne,
4: SoundCloud tu MP3.
2: Jo, jo, gablos.
1: A jedeš.
2: Mám od Dominika takový jeden nezlomitelný link, který mi funguje prostě dlouhodobě, takže...
1: To musíš mít,
4: protože jo, musíš mít ten link.
2: A o tobě se ví, že tě vyhodili v prváku ze školy, to se nám tady asi úplně nechce jakoby řešit, ale zajímá nás, co by z tebe bylo, kdybys teda jako dostudoval tu střední.
4: Nevím, bracho. Nevím, bracho, ale já upřímně jako všechny, vole, to, že vyhodili ze školy, vole, nebo nahrabal jsem se vlastně do nějaký díry, vole, se kterého jsem se pak musel vyhrabat, já jsem za to jako vděčný. Já jsem rád, že se to stalo tak, jak má, a vlastně myslím, že mi to naučilo nějaký hodnoty, které třeba hodně lidí v mém věku ještě nemají, je to přirozený. Ale jsem za to rád, takže kámo, nechci vědět, co by ze mě bylo, kdybych měl maturitu, brácho.
2: Můžeš prozradit, co to bylo jako za typ školy?
4: Byla to reslovka, kámo, obchodka. Mm-hmm. Vyhlášeně nejhorší, vole, nebo jedna z nejhorších.
2: Já jsem slyšel, že to plodí sami super studenty.
4: Oni jsou dva, brácho. Oni jsou dva, oni je pětka a osmička, vole, jsou ve stejné ulici, kámo, já jsem teda chodil na tu pětku. Mm-hmm. A to je ta... která neplodí podle mě žádný.
2: A tak plodíš biznis prostě dneska.
1: Plodí
2: jako...
1: self-made lidi.
2: Taky ty učitelé.
4: Jo, říkám, že o tom teď nikdo nevyšel, ale shoutout mý třídě, doufám, že se vám všem daří, brácho, ale nemyslím, že to byla dobrá škola. No.
2: Vidíte, to není jak Davidlu, který háže špínu na svý ty spolužáky ze střední.
1: Jo, to byla teď nějaká kauza.
2: No hele, tak přišel do místnosti někdo, kdo vůbec nezná Danzuna, tak... Jaký tři desky ze své diskografie bys mu dal jakoby vstupenku, prostě poznej Danzuna? Co bys vybral?
4: Kámo, Street povídky, originál. Nadhled s Deluxem můžeme počítat jako jednu.
2: Jo.
4: Street povídky, Nadhled. A asi Street povídky 3 nebo Mr. B. Asi spíš trojku, kámo, protože to je vlastně takový... To jsou víc takový, že ta etapa Mr. Busy už vlastně je hodně blízko k tomu Nadhledu. Mm-hmm. Zatímco Street povídky 3, tak to jakoby... To jsem byl fakt 16-letý, 20-letý, trošku menší. Tam už mi bylo 21, už se začalo dařit. Jo. Teď mi bude 23, uvidíme, jak to bude dál.
2: Já se nechtěl ptát na ten věk, ale here we go. Jo.
1: Asi se vracíš k těm deskám, ne? Zpětně nějak... Ne, vůbec?
4: Ne.
1: Že se ani neposlechneš.
4: Hele, občas, kámo, si jako stane se to, vole, jednou třeba do roka, že si uvědomím, že vlastně mám x desek, ty vole, ale je to spíš takový připomenout si, odkud jsme začali. Oni vlastně lidi se často ptají, kámo, na koncertech, vole, proč si nehrál tohle, proč si nehrál tamto, a já vždycky řeknu, protože brácho čas se hejbe dopředu.
1: Jo, no,
4: a jenom dopředu, kámo, takže...
2: Oblíbená otázka.
4: Pro mě nemá smysl, vole, furt vytahovat ty staré věci, brácho, víš, musíme prostě...
1: No jasně, no. To je taková ta nekonečná otázka, kdy ty fanoušci chtějí ty úplně
4: vykopávky. Jo, prostě chtějí, ale... to, já tomu rozumím, ale...
1: Ale oni chtějí rozumět, že tebe to musí jaký bavit, jako... dávat life.
4: No jasně, no to je jedna věc, že když hraješ, vole, 7 let to samý, vole, tak to je šílenost. A druhá věc je to, že kámo, teď jsem vydal desku, brácho, tak asi, vole, přirozeně budu hrát to, co jsem,
2: jo, no.
4: To, co chci prodat teď, kámo, než...
2: Pardon. No, jo, no. A když dáváš občas teda jednou za rok nějakou tu svou starou desku, tak jako jsi třeba pozitivně z něčeho překvapený, si řekneš, to jsem dobře dal.
4: Nevím, asi záleží, v jakém stavu si to pustím, no. Ale myslím si, že technicky jsem třeba, vole, když si fakt člověk poslechne tyhle, vole, první 4 p***y, kámo, tak to je, jako je to poznat ten rozdíl, no. Že tam utekl nějaký čas už, no.
2: Z rozhovoru, co jsi tady dával na rozhlasu, jsem pochopil, že co to je, ta bipolárka, tu by ten člověk, který přišel do té místnosti a chtěl by tě poznat, by měl třeba přeskočit, že to považuješ za takový album. To byly ty šuplíkovky?
4: To byla jenom šuplíkovka.
2: Jo.
4: Já jsem měl, já nevím už, jak to bylo přesně, ale pamatuju si, že už dlouho, kámo, jsem, mi nešlo psát, nahrávat, kámo, byl jsem frustrovaný, otevřel jsem počítač, ale asi jsem byl zrovna tak, kámo, na tom, že mi všechno přišlo dobrý.
2: Geniální nápad vydat
4: jo,
2: všechno.
4: Jo, dal jsem to týpkovi na master, brácho, který to udělal celý na o***čích, vole, takže vlastně podle mě to slyšel tak, jako kdyby byl, vole, kdyby byl vlastně pod tam někde, kámo, víš, tu hudbu prostě, kámo,
2: no,
4: ten mix je hrozný, kámo. Já si myslím, že tam byly tracky, co měly v nějaký potenciál, ale ten mix, to nikdy neodpustím, to je, o ty doby se nebavím.
1: Nezdravíme.
3: A to je fajn, já jsem ty desky poslouchal, tak u té bipolárky jsem se zastavil, byl jsem takový, že to zní vlastně úplně jinak a je to úplně celý, jakože ne, jako teď, když to říkáš, tak už to dává smysl, proč to třeba zní takhle. No. Mě ty tracky baví, ale jakože zvukově jsem byl, že wow, to jakoby nevím, kdo to dělal, a tak teď už to dává smysl.
4: No, no, je to hrozný, ne, fakt nejsem.
2: Je na sebe přísnej, ale jakože, no, jako inženýr je třeba opečovável a zároveň, když to nevíde, tak št, výměna.
1: Zároveň jsem dával tvůj klip, asi 5 let starý, kde máš to Ferrari a to Porsche, to, k tomu jsi dostal jak vůbec?
4: K tomu jsme se dostali přes mýho milého kamaráda, vole,
1: yes.
4: Free Eric Ramirez, kámo, prostě to zařídil, no.
1: Yes.
4: Zadarmo.
1: Zadarmo.
4: Zadarmo, brácho, Ferrari.
1: Ferrari,
4: zadarmo,
1: Porsche. Ještě drop top, jakože pěkný.
4: Jo, to byl hustý, no, já si pamatuju, že to byl úlet, kámo, pro mě, jako.
2: Jo,
4: jako
2: to
1: v tom si jeden den jezdil.
4: To byl úlet, jako, no.
1: Změnil jsi nějak proces vlastně od dřívější doby, vím, že v posledním rozhovoru jsi říkal, že nahráváš jako doma, ale že přemýšlíš o tom, že bys začal chodit někam do studia nebo tak.
4: Začíná se to pomalu dít, no.
1: Už se to začíná pomalu dít?
4: Začíná se to pomalu dít, díky bohu našel jsem nějaký lidi už, s kým jako jsem pracuje dobře, shoutout Paysyko.
2: Zdravíme.
4: A...
2: To je na dovolený teď, když to natáčíme někde.
4: Jo, ale prostě to je typ, kámo, se kterým jsme si už víckrát sedli do studia a taky se něco vytvořili.
2: Mm-hmm.
4: A zároveň, když jsme si nic nevytvořili a seděli jsme tam 3 hodiny, víš, to spocený už z toho, kámo, nebylo to stres, bylo to jako kámo, tak jako co, no, víš si.
2: Pokecali jste.
4: Prostě pokecali jsme přesně, dali jsme si moc
2: seriously. Já vím, že já si ho pamatuju vlastně, jakoby, ho jsem znal podle mě jako deal než vlastně jako tebe a přes něj jsem vlastně jako tě nějak registroval.
4: Fakt?
2: No, že on podle mě tě docela jel, jako no.
4: Že jo, on se mi ozval nějak minulý rok, kámo, jo, myslím, jo. Že potom na sledu jsme se nějak začali spojovat. A teď už je běžný, no, že si zajdem do studka, já vlastně bukuju, na Stalinu bude hrát. Takže... Přijde mi to jako šikovnej týpek, má vkus.
2: Takže budeš na jeho desce producentský?
4: Mám tam být, mám tam jeden track, no.
2: Dává smysl. Cool. Yes, yes. No, ty jsi docela takový, bych řekl, jakoby self-made man, jak by řekl Lukáš Doub, zastřešuješ si to celý sám prostě, ten svůj kšeft. Tak se tě chci zeptat, jestli máš nějakou radu pro lidi, prostě, co tady doma repou v pokojíčku a jsou z toho už prostě takový, že furt jim to nebouchlo, tak jestli máš nějakou radu tady tím začínajícím podnikatelům repovým.
1: Nečekat, až to bouchne.
2: No, jo, no.
4: Myslím, že jako když to fakt chceš, tak je třeba se do toho opřít, no. A to myslím v každém smyslu slova, vole.
2: Jo.
4: Časově, energie, peníze, brácho, prostě musíš.
2: All in.
4: Ono to nebude hned. A zároveň jsou lidi, kteří to fakt chtějí, brácho, ale nepůjde to.
2: Nikdo jim to třeba neřekne, že ať zkuče.
4: Nepůjde to, no, je občas je třeba si poslechnout rady i od jinut, než jenom zevnitř. A tak, no, ale já nevím, kámo, myslím, že ty, kdo to můžou mít, tak si to o sobě myslej, že můžou chtít. A myslím, ty, kteří to fakt eventuálně můžou mít, tak mají v sobě takovou tu, že ale já jsem ten týpek.
1: No, jestli.
4: Já jsem ten týpek, ale ty ze začátku nejseš ten týpek. A ty seš ten jediný týpek, který o tobě ví, že jsi ten týpek. No, takže vlastně musíš mít nějakou deluzi ze začátku na to, aby to bylo jako reálný, protože statisticky to není možné.
2: Je to tak, no.
4: Je tady. Statisticky je to jako loterie, kámo, prostě nikomu se to nepovede, ale nějaký typci, vole, mají v sobě to, že jsem ten týpek. Asi to je to důležitý, no, protože to je to, co tě, vole, dokope i po x krát, vole, znovu a jo. Znovu. Asi
2: to je hezky, no, podle mě.
3: Mega dobře.
2: Jo.
3: Pustý.
1: Nejlepší rád se tím za extra.
2: Ano, píšeme si.
4: Takže poslouchat, vole, ten malej hlas, brachu.
2: Jo, no, ale občas i ty kamarády v okolí.
4: Občas, jo, no.
2: Když jsme zmiňovali toho Pejseka, ještě bych možná se k tomu vrátil. Na nějaký ty produkce bych se chtěl zeptat, kde vlastně bereš ty G-Funk beaty a obecně, ty si asi neděláš beaty?
4: Dělal jsem pár beatů. Ale neřekl bych, že dělám beaty, bro.
2: Jo, ok.
4: Udělal jsem pár beatů.
2: A kde teda bereš ty G-Funk věci, protože tady jakoby...
4: YouTube.
2: Yes, to jsem si říkal. Yes.
4: Na G-Funk je zrovna YouTube docela dobré.
2: Hraješ Type Beat, píšeš prostě nějaký
4: nebo... Type Beat, kámo, G-Funk, mám vyhlídlý producenty, to teď nebudu asi volet tady vyprovařovat, kámo, ale myslím, že nějaký lidi se v tom pohybujou, jsou tam i velký jména, který prostě je to slyšet, že... Za prvý slyšet a za druhý vidět, vole, že prostě ten profil třeba existuje fakt 20 let, kámo, na tom YouTube.
2: Oni jsou produktivní, ty lidi.
4: A prostě YouTube. Dropujou, fakt, kámo, a prostě to jsou lidi, co fakt ty hudbě rozumějí často, že víš co, na to ten dobrý G-Funk, kámo, z toho vycítíš, kámo, jestli je to fakt Černoch z Kalifornie, nebo je to nějaký Polák tady, vole, od sousedství.
1: Pšonek.
4: Víš, jako...
2: Jo, no, to je real.
4: Takže na G-Funk YouTube, no, kámo, jo. Na to jsem ještě nenašel
2: v Česku. Rovnou ti to co, rovnou ti to pošle prostě na jejich BeatStars, zakoupíš to tam jak prostě jo. Tričko, ne? Easy.
4: Jo.
2: To je skvělá, jakoby ta skvělá cesta, musím říct, taky mám rád tady ty type beaty. Dřív jsem si z toho dělal srandu, dneska...
4: Koupíš trackout, ale můžeš to překopat.
2: Jo, a nemusíš čekat na beatpacky prostě.
4: Jakoby... Koupíš trackout, většinou je k tomu unlimited licence, vole, a už ti nebude nic, prostě to. Většinou je tam teda napsaný, že vole, ten kontrakt platí 10 let.
2: No,
4: ale to nevím.
2: Za deset. Ti zaklepe prostě ten Černoch, který je právník, tak dobrý den, smažte to.
4: Ale stalo se mi už, kámo, že týpek, že jsem vlastně koupil nějaký ten basic license, ale to první, ve kterém byla ta Vavka, a týpek to hlídal a napsal mi.
1: OK.
4: Napsal mi, já jsem mu to zaplatil, koupil jsem rozšíření ty licence, ale normálně to hlídal, měl to ohlídaný.
1: No asi.
4: A já jsem byl jako, já jsem zrovna seděl na hezlu a týpek mi píše, hey, I see you're doing good, můžeš mi poslat 180 eur, kámo. Já jsem byl jako, ty vole, dostal mě, ale cením, no, jako, měl to ohlídaný hustý.
1: Měl to
2: Helen, když jsme měli rozhovor s nějakým producentem a skoro bych řekl, že to byl Vaj Cortez nebo někdo takovej, kdo už jede tu game docela hlouběji, tak říkal, že už to mají prostě pořešený přes nějaký jako
4: AI.
2: Softwary, přesně,
1: no,
2: jako neunikneš jim, no.
4: Ne.
1: Uděláš si tabulku.
4: Ne. A určitě já jako, kámo vlastně, tak kdybych já byl ten producent, věděl bych, jak ta hra funguje z té producentské strany, mimochodem je to strašně nefér.
1: No asi.
4: Tak co ti zbývá, než?
1: Mě by tři, jako zajímalo, jak by to řešil, když bys to třeba jako neudělal, víš? Jestli by ti to jako nějak strajknul, nebo...
2: Je to možný, podle mě.
4: Může. Může, a Spotify je dost přísný, kámo, smaže ti track raz, dva.
1: No, jasně.
4: A pak máš v tom albu takovej ten blank, co nejde přehrát.
2: To je hrozný, no.
4: Se může hrát šedej. Kvůli samplům, kvůli tak...
1: No, jasně.
2: Jo. No, pojďme trochu do současnosti. My přetáčíme nějaký 2 týdny jako dopředu, jak jsem říkal, dropuje nám to 3. a v té době, kdy se tady potkáváme, tak už jsem viděl nějaký 2 příspěvky, 2 reelska, kde tam rapuješ nový věci, takže se chceme zeptat, kdy bude nová deska, protože ty jsi říkal, že už měla vyjít něco jakoby před létem, a tak se chci zeptat, vyjde ještě letos nějaká deska, v jaký seš aktuálně situaci, tyjo?
4: Letos bude deska.
1: Tak.
2: Jsem viděl, že má novou profilovku i totiž.
4: Tečka.
1: To. Tečka. Nechceme se dostat do žádných
4: pas. Ahoj, bude deska.
2: To nám podle mě úplně stačí, jako říct. No. Tak se na desku těšíme. A možná bych zůstal u tady těch ještě jakoby témat. Hledal jsi nějakou jakoby tu cestu, jak tu music promovat jakoby v dnešní době? Protože s tím nadhledem docela nabombil, že jo, Reelska, TikToky.
4: Kámo, ty Reelska, ten short form content.
1: To jede.
2: Hmm.
4: To je asi, a jak, nevím, no jako, já to Reelsko, to jsem dal včera, tohle, co tady máte včera, předevčírem, když teď točíme,
2: jo.
4: Tak to vlastně
2: to
4: není...
2: smysl, hlavně jsem viděl, no.
4: Má to dost,
2: no.
4: Má to dost, ale to je prostě telefon a stativ.
2: Jo, jo.
4: A já. A tečka. A občas je to blbý pocit, protože občas jdu po ulici, hledám ten spot, položím to někam, začnu tam vyvádět a pak lidi procházejí, čuměj. A jsem tam jako týpek sám, víš? Zase, no, kdybych to otočil, vidím týpka sám, jak si máve do telefonu, z toho telefonu, tak jsem jako...
1: No jasně, co to je
4: za... Co dělá? A to je ta nepříjemnost, ale přes který se musíš dostat. Protože ten content je prostě třeba.
1: Je, no jasně.
4: Prostě je to třeba, nemůžu to dost, nemůžu to caps lock, kámo. Content je třeba v dnešní době, protože vidím talentovaný lidi, ale nejde to.
2: Kašlo na to.
4: Protože content.
2: Jo.
4: Já si myslím, že mimochodem Mr. Busy třeba už mohlo bouchnout, kdybych kdysi se vzal a začal natáčet ty videa. To už mohlo mít potenciál, ale já jsem šel na content.
2: Jo. Bylo to na to, že bylo to v tom, že jsi na to kašlal, nebo ti to bylo nepříjemný jakoby udělat?
4: Já jsem ještě pracoval. Já jsem ještě nebyl v tom mindsetu, že kámo, teď tohle nebo nic.
2: Okay, no,
4: úplně nebyl jsem tak... Mm. Jako hudbu jsem chtěl dělat navždy, jasně, ale nebyl jsem v tom tak, jako když jsem tvořil nadhled. Že tohle musí...
2: Jo. Go hard or go home prostě.
4: Jo, ten content, a není třeba moc, jako. Jasně, párkrát si to natočíš, než vychytáš moves, kamo, text, vole, nalipsinkovat dobře, ale prostě to třeba udělat.
1: No, jasně, no. Že už je to vlastně dneska podstatnější než ty klipy, které vlastně jdou do ústraní.
4: Hele, ty klipy prostě podle mě získaly jinou roli spíš, než že jsou míň podstatný. Hmm.
1: Je to pravda, no.
4: Já jsem si všiml, že tracky, ke kterým vyjde klip, tak potom na show z lidi umějí líp text a prostě to má delší životnost, díl se to v těch lidech drží a líp, protože jak tomu vizuál, když pustíš si ten klip, tak vlastně už vidíš takovej, ten, z toho tracku se stane takovej svět.
1: No jasně, ukážeš si svůj svět.
2: Jo, jo, jo.
4: Takže ty klipy jsou furt stejně důležitý, akorát už mají jinou roli, než promovat ten track.
2: Danzonův svět, řekni.
3: To musím říct, že spousta těch věcí vlastně jsou docela smart. My jsme podle mě už tak rok zpátky si říkali s klukama, jestli ty klipy nejsou jako přežitek, ale přemýšlet nad tím, takže to vlastně těm lidem tvoří v rámci toho nějaký ten svět. Je vlastně
2: puzzle,
3: fajn. A nikdy
2: prostě,
3: jsem to jako neslyšel. A chtěl jsem i říct, že ty tvoje Reelska, když jsem ho dneska screenoval, abych z toho něco vytáhl, tak jsem se smál tomu, že vlastně všechny ty pohyby, i když teda chápu, že asi musíš si na to trošku, asi to není na první pokus, ale furt jakoby, to je přirozený a furt se, jak jsem to screenoval, tak mi vlastně každý ten screen byl vlastně dobrý pohyb, dobrá póza a vlastně si říkal, tyhle to vlastně jakoby sedí a není to vůbec jako cringe, protože spousta reelsek, který já třeba vidím od lidí, co takhle zkoušejí rapovat, nebo ne zkoušejí rapovat, tak blbě, ale zkoušejí nahrávat tyhle reelska, tak mě to z 90% vlastně vždycky přijde cringe, že to je taky jako divná.
4: Ale je to prostě, je to, na tu kameru je třeba se zvyknout, není to přirozená věc pro většinu lidí.

0: jak pro mě taky nebyla. A prostě je to třeba trénovat jako každou součást té hry.
1: Jako dá se to asi naučit jako
0: je to
1: prostě,
0: o tréninku.
1: No, jasně, když to děláš prostě
0: to
1: často,
0: tréninku
1: tak
0: prostě, jako tomu se říká nějak to, ten trénink na kameru, vole, v médiích, prostě to je třeba to je třeba
2: kamerový trénink bych tomu řekl.
0: No, prostě,
1: ale je to real
2: věc. My jsme podle mě měli nějaký taky tréninky, ale na kamery už se na nás vykašlali, že tady máme kamery. A...
0: No, to má to samý, že jo. Prostě
2: u toho bych právě jako rovnou zůstal, protože na to by mi přijde jakoby fascinující věc a nevím, jestli tady přijdem na to, proč to tak je, ale že většina lidí, co točí ty reelska, tak tam mají prostě mega velký views na těch reelskách, ale jakoby důležitý je ten proklik, že jo, na ten klip a ty máš docela i velký aktivní, jakoby aktivní členy, jako na YouTube jsem koukal, že fakt jako ty klipy jedou, že to není, že máš na reelsku, nevím, 500 000 a prostě na klipu 10 000, tak jsem právě koukal, že to tam žije, ta komunita. Asi hodně zviditelnění, dávejte i na náš díl.
0: Nevím, čím to bude, ale součást toho bude to, že prostě ty klipy jsou dobrý.
2: To bude, no.
0: Ty klipy jsou dobrý, protože jak jsi říkal, že hodně lidí žije v tom, že klipy už nejsou důležitý, no, uděláme stejně klip a dáme na to 15 000 a pak to vypadá tak.
3: No, jasně.
1: Ale když to uděláš pořádně?
0: Když to uděláš pořádně, tak potom je to něco, na co se lidi chtějí koukat.
2: Jo.
0: Je to něco, co si pustíš v obýváku do pozadí.
2: Cinematic.
0: Prostě, no, shoutout David Sy, DVD Culture, kámo. To je můj týpek prostě.
2: To je ten z Brna, jak ho nějak přeskali na tebe, naskočil.
0: Yes.
2: A ty sám koukáš na klipy doma, že si pouštíš prostě?
0: Moc ne.
2: Neznám moc lidí, co kouká na klipy. No.
0: Kámo, občas, víš co, když třeba, když jak vyšel Pašanem, tak na to se kouknem. A mám rád teda hodně old school klipy, takový ty 2000s.
3: Yes.
0: 50 Cent, ty obrovský produkce, kámo, ale to jsou produkce takový, co v dnešní době na klipy je nepředstavitelné.
3: No úplně filmový, jako.
0: Že prostě baráky postaví a no. Kámo, G-Unit klipy to je...
2: v Praze za to bys postavil.
0: Ale to je zase ono, že G-Unit klipy to je prostě svět. Když někdo zná G-Unit, tak okamžitě ví, co si má představovat, jo. Protože to prostě vytvořili.
2: Jo, no. A to jsou legendary prostě jakoby vizualita, tady ty klipy z 0. Yes.
3: Já vlastně skvěle řekl, že vlastně ty klipy jsou dneska taková jako investice do budoucna hodně. Dřív to byl ten vejvar jako rychlej, jako, že díky tomu hned vydělal. Dneska je to dlouhodobá investice. Se na to bude
2: ještě zapomínat. Mám jeden dotaz, my k tomu máme i možná screen z toho klipu. Tak když jsem viděl tady ten klip, což je na tu skladbu Bank.
0: Tohle je na ten gáďo, bro.
2: Ne na gáďo, pardon. Výpověď dává.
1: Ale
2: nemám, mám... Chtěl jsem vlastně tenhle, tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli je to parafráze na Tempatý Next Hype videoklip, nebo jestli...
0: Jo,
2: nice.
0: Jo, kámo.
3: Tak jo, my jsme žalil.
0: Já jsem pouštěl Davidovi, hej, brácho, tohle musíme udělat, a on byl yes.
2: To nezná moc lidi, podle mě.
0: Ne, to je legendární, ale...
2: To je
0: Tempatý Next Hype, kámo. Až jsme te dokoukali tohle video do poslední vteřiny, Tempatý Next Hype, to je pro
2: pak,
0: vás.
2: Pak si chystejte ten outfit na Stalin.
0: Jo, pak si chystejte. Jo.
1: U toho koukáš.
2: Už přemýšlejte.
0: Můžete si mimochodem inspirovat s Tempatý Next Hype, kámo.
3: Yes.
2: Dobrá challenge.
0: To je dobrá challenge.
2: Chci taky na ten Stalin přijdu takhle, no.
3: Dávajte,
2: no tak jo, tak to by byly klipy podle mě docela jakoby vyřešený. Já myslím, že bychom mohli probrat ty spolupráce.
3: Určitě ty spolupráce, podle mě by třeba zajímalo, jak jste na sebe narazili s Talkwitem. Já jsem koukal, že...
0: Přes Bělocha.
3: Yes.
2: A s Bělochem jste se dali jak dokopy?
0: Přes MHDčko.
3: Yes.
2: Že já jsem... Z tvé hlavy vlastně.
0: To bylo, myslím, že to bylo tak, my jsme kdysi s Berlínem, že jo, byli felas, seděli jsme, a on mi docela pomáhal takhle jakoby vymýšlet ty věci kolem toho MHDčka, jsme se o tom dost jako konzultovali a byli jsme jako koho tam pozvat na další díl a byli jsme jako Běloch. Yes, Běloch. Kámo, my jsme Bělocha, já nechci jako být zlej, ale sorry, ale Bělocha jsme oživili takovým způsobem na těch pár MHDček. Kámo, když se pustil telefon na MHDčku, vole, těch pár dílů prostě MHDčka, když se pustil telefon, tak se zvrátil do toho, já nevím kolik, jaký rok to vydal.
2: Už nepamatuju, no.
0: Ale kámo, to bylo jako, že zvoní telefon. Voláme Gucci Man, kámo, co si děláš?
3: Jo, to je jako, že
0: takže
3: to je
0: přes Bělocha, kámo, pak jsme došli k němu na barák, tam byl Talkwit, řekl mi, že má 5 000 tracků, kámo. A prostě začali tam nahrávat a já jsem ještě tady nebyl jako brácho, já teď nebudu tahle nahrávat, když jsem byl jako, jo, tak prostě jsem jim napsal ten refren, myslím, nebo nice. Co.
3: já jsem

0: Rozpadlo to? Bo rozpustil jsem to. Já nevím, jak to říct. No, rozpadlo to. Asi to nebylo nic ve zlým z ničí strany, ale prostě...
1: Hej, je potřeba říct, že Berlin, Kodein ti vlastně moc jakoby nerepujou, takže přejeme vše dobrý.
2: Zároveň Smek tady u nás byl na rozhovoru a říkal, že jste dávali nějaký meetup. Tak už jste se bavili třeba, že byste spolu udělali nějaký track, nebo už se to stalo, nebo?
0: Bavilo se o tom, no. Jasný. Nějak jsme se k tomu víc nepřiblížili.
2: Jasný, takže...
0: Já jsem bydlel ve Strašnicích, vole, vlastně 200 metrů kámo nějak od něho a začalo se dít, že vole, týpek venčil psa a já jsem procházel na... A prošli jsme vedle sebe, kámo, bylo takový divný pohled, kámo. A pak jednoho dne mi napsal na Instagram, že... že tohle tam to cení, hudba, bla, bla, bla. Jsem byl jako yes. A jak to bylo? On měl ten den, vole, ten shutdown, vole, v těch Strašnicích, v tom kulturním centru a já jsem byl na Hrazdách, já jsem tam chodil ve Strašnicích na Hrazdy, kam ubili, kdo ví, ví. A o tom teď jsem slyšel prostě Smeka na hlas, protože to je fakt blízko, že?
2: No,
0: a kámo, dojel jsem teda tam na skútru, protože já jsem si myslel, že to je ten koncert, se podívat, jak tam vypadá. A týpek zrovna vylízal ven, sednul do toho Range Roveru, jel kolem bloku a já jsem byl takový č***, mě nedošlo, kámo, já jsem byl jako, hele, už mi napsal, teď už ho pozdravím, ne. Ale prostě nased do toho auta, jel, já jsem jel za ním.
1: Sledovačka.
0: Kámo, já jsem jel za ním a mě to nedošlo, víš, já jsem měl prostě černá helma, černá kukla, brácho, měl jsem track suit, vole. Víš, týpek mě fakt myslel, že to je něco to, že já jsem ho dojel, kámo, tam, kde zaparkoval, slezl jsem z toho skutru a viděl jsem na něm, že se na mě kouká, že co se teď stane. Ale zatím já jsem byl rozklepaný, mora, že čau, kámo, psal jsem, já jsem Dan, kámo. A on byl jako, ooo, jasně, dal mi lístek na ten shutdown, došel jsem, čuměl jsem jak malý děcko a fakt jsem šel domů a asi v tom zatím spočívá naše komunikace.
2: To je hodně jako zajímavá.
1: Klasická story se Smekrem, no.
2: Dva vyklepaný týpci.
1: To je dobrý.
0: Víš, že jsme byli tak, jako já nechci říct, že on byl vyklepaný, ale já jsem vyklepaný rozhodně byl.
2: Ne, ale je to mega.
0: Protože šel jsem, vole, za svým, vole, nějakým legendou, bracho, a zatím mi nedošlo, že on si myslí, že teď nabíhám.
2: Zároveň to je úplně scénář, jak někde z Mexika, víš co, že tě dojíždí skuter, ty.
1: Hele, jak my známe jakoby Smeka, tak si dokážem představit, že jakoby, možná si taky říkal, kdo to po mně zazde?
0: Prostě? Já jsem si myslel, kámo, já si myslím, že nějaký týpek, kdo s ním seděl v autě, tak se otáčel takhle zase. Tak, kámo, že, kámo, někdo následuje, kámo.
1: Fakt stroj, nebo někdo. Jo, no.
2: Tak to je tvrdý.
1: Zároveň se řešilo taky v nějakém rozhovoru, jakože nějaký link-up tam byl jakoby s klukama z Jihlavy, že z Humla nějaký.
0: Jasně, 58, Humla, doktor, Tomáš.
1: To by fanoušci tvoji asi taky byli rádi, kdyby se to stalo,
0: to by asi byli, to by asi byli všichni rádi, upřímně.
1: Hej.
0: To sedí, jako teďko jsme se bavili na festivalu Tlak, jsme se tam bavili celý večer, pak mě hodili na hotel, kámo, pouštěl jsem jim Unreleased a jo, jsme takový festivalový felas, no, že když se potkáme, tak si hodíme vždycky.
1: To je dobrý na těch festiacích.
0: To jsou dobrý kluci, kámo. Jo.
1: No a na tracku 1, 2, 3 dáváš Jedu jak Bauch, teda třikrát víc, tak se tě chcem zeptat, co ty a Bauch, jestli jsi ho někdy vůbec poslouchal, nebo...
0: Poslouchal jsem ho. Určitě jsem ho poslouchal. Furt, jako skrz ten beef, kámo. Prostě když Hugo Talks, tak kámo, to si pustíš, vole, ty starý věci, rock, psa, album, tyhle věci, brácho, to je... Ať se stalo, co se stalo, vole, to je prostě...
1: Tomu nikdo nevezme.
2: To už klasik.
0: To se nevezme, no, Baucha cením, brácho.
1: Jo. Deska vychází ve středu.
0: Ale třikrát víc, more, to jsem myslel vážně. Jako.
1: It is what it is. No.
2: Zároveň můžeme i trošku šmrcnout klidně ten maďarský rap.
1: Z Lehonka úplně, no.
2: Úplně z Lehonka, jakože vnímáš nějaký jako zásadní rozdíl mezi tou scénou, kterou vidíš tam a tou tady?
0: Jo. Že tam... Vlastně až do nedávna, teďko, že byly volby v Maďarsku velký, tam no, velký, velká změna režimu, ale předtím byly jakoby vážně utlačovány.
2: Jo, že tam byla
0: chlapa, že tam je prostě cenzura a tyhle věci jsou jako reálná okolnost pro rap a prostě ta vláda je fakt prostě jim to stěžovala. Zatímco tady, kámo, si může rapper, vole, říct o dotaci od města a pravděpodobně ho dostane, když dokáže nějakou relevanci svoji, ale v Maďarsku to je přesný opak. No, čím relevantnější jsi, tím vlastně přirozeně, kdo prostě rapper a pochází z toho světa, tak dost možná v Maďarsku prostě máš nějaký ten protivládní přístup, no, takže jasně. Prostě to klašuje do sebe, klašoval
2: tam. Zakážou koncert.
0: No jasně, třeba Pogány Indulo, obrovský rapper v Maďarsku, mladý kluk, strašně šikovný, talentovaný, tak on měl vlastně evropskou tour. Evropskou tour po evropských hlavních městech, hrál i v Praze, kámo, v Café Lese. A to bylo kvůli tomu, že prostě týpek nemohl hrát doma.
2: No,
0: on prostě ty venues, který byly pro něho dostatečný, tak mu prostě zakázali.
2: No,
0: takže týpek si řekl, že jdu na tour evropské, more vyprodal to, kámo.
1: To je crazy, to je crazy, no. Ale jakože tak scéna nějaká tam, jako já jsem se ti právě chtěl...
2: Takže myslíš, že teď jakoby s tou změnou tam to bude asi jako i mega jako prospěšný, ne?
0: Kámo, myslím, že to nebude první věc, co vláda tam bude řešit, ale časem to určitě uleví, no. Je to velká změna, obrovská, jako tam, kámo, ty lidi to prostě šli do ulic, oni známí, jakoby rodinný známí z Maďarska nám vlastně hlásili takovej status toho, že dny před tou volbou byl takovej vzduch v Budapešti třeba, že kdyby třeba prohráli a Fidesz by vyhrál znovu, tak lidi by šli do ulic zapálit.
2: No jasně.
0: To by, že jakože Fidesz by padl taky tak.
2: No jasně, ale že už by to lidi brali do svých rukou.
0: Jo.
1: Ty tam jezdíš, ne? Ty máš tam teda nějakou část rodiny, že tam jezdíš?
0: Mám tam jako... celou rodinu.
1: Jo, okej.
0: Mám tam celou rodinu, teda až na mámu a segru, který furt bydlí tady v Praze. A jo, jezdíme tam Vánoce, nějaký narozeniny jsem tam, ale vlastně upřímně čím dál tím míň. A to je asi něco, na čem třeba zapracovat, no.
2: Vnímají nějak jako tvůj úspěch tady, nebo...
0: Jo, babička o mě ví, vlastně můj strejda, že je hudebník, velký pianista, myslím to vážně, jako že on tam prostě jede fakt s velkýma jménama a arény.
1: To jsme nevěděli nikde podle mě z rozhovoru.
0: On je jakože uznávaný hudebník v Maďarsku a s ním si třeba určitě vždycky, když dojdu, tak chodíme řeč o hudbě a o biznisu a co a jak.
1: Nice.
2: Jo, tobě vlastně, to jsem dával i rozhovor, myslím.
1: Nebudem zmiňovat?
2: Jo, pokud to není ten To The Pub.
1: Jo.
2: A tam jsi vlastně říkal, že ti, myslím, strejda dělal beaty ze začátku.
0: Mám, yes. Ale 24/7 produkoval on.
2: Ten je taky Otama? Ten je taky z Maďarska?
0: No jasně.
2: Yes.
0: Maďar. Tak moje rodina, já jsem prostě, víš
2: no,
0: co?
2: No jasně.
1: 100%.
0: To je prostě 100%.
1: Yes,
0: no.
1: Yes. A jedeš nějaký teda ty artist od Tama u tebe v rotaci?
0: Něco málo, mám v playlistu. No.
1: Yes. Hele, všichni znají Budapešť, jo, dobrý prostě, to bych tady úplně jakoby neglejzoval, ale chci se tě zeptat, jestli bys nám dal nějaký tip, kam se vydat mimo Budapešť. Já jsem byl akorát 3 roky zpátky ve Vesprému u Balatonu, kde bylo brutální sucho, takže to tam vypadalo trošku jak v Mexiku, ale...
0: To jsem chtěl říct, Balaton.
1: Nice.
0: Balaton všude kolem toho celého jezera. Yes. Je prostě party lodě,
2: yes.
0: Kluby, úvody, pláže, chill, Balaton, super.
1: Ibiza prostě.
0: To je fakt, to má takovej vibe pro vlastně co pro Češi, myslím, že Machač, je takový hodně sympatický, kámo, Langoš.
2: Yes.
0: No fakt, jako, Langoš je vlastně maďarský slovo.
1: Jo.
2: Fakt jo, já jsem nevěděl, to je hustý.
0: Takže... Balaton.
2: Dneska mám ten knowledge boost.
1: To je tak jakoby pátá rada třeba dnešního dílu.
0: Jo, to je Libová, ale Libová low budget, jakoby prostě letní destinace, kámo, kde ještě stíhá, tak pálte na Balaton, kámo, šlapadla.
1: Jo, podepisu. No, možná bychom se ještě mohli zeptat teda na jakoby tvůj brand, movement, Busy Boys, který tě oblíká kompletně. Tak kromě music, jestli se můžou i tvoji fans případně vlastně všichni, jakoby, kdo to sledují, nějak na něco třeba těšit?
0: Jasně. Busy Boys, stejně jako s hudbou, je to nějakým způsobem vlastně ruka v rukou pro mě. Je to část mý kreativní tvorby, takže samozřejmě.
1: To děláš
0: je
1: sám
0: to věc,
1: všechno,
0: co chci, jo, designuju to sám. Návrhy jsou všechny moje. A je to věc prostě, s čím chci pokračovat a levelovat to a učit se tím. Baví mě to dělat. Nedělám to jenom pro peníze. Prostě mě to reálně naplňuje, když nejdřív počítači dáš dohromady ten design, vole, pak vysempluješ to a pak padají ty objednávky, je to vlastně fakt jako super pocit. Yes. Pak ty lidi chodí v tom na show, víš, jako je to fakt hezký, mám to rád a myslím si, že takhle, ne, nemyslím, jako já chci dělat oblečení, který bych nosil.
2: No jasně.
0: Takže, jo, no. Takže jo, no. Fakt jako nechci, dělat, nechci to dělat jako merch, jo. Chci to dělat jako brand, který prostě můžeš si to vzít jako outfit a vypadáš, jasně, vypadáš dobře.
2: Věc, která k sobě celá sedí.
0: No jasně.
1: Hele, ty v novém tracku, co si likoval na ty Reelska, referuješ na legendární video Malý Škoty Ceps. Tak se chci zeptat, 50 Cent malý rapper. Jestli máš nějaký oblíbený guilty pleasure, jakoby jedeš si tady ty srandovní videa.
0: Brácho, jedu hrozný brain rot. Mám to rád. Mám to rád.
2: Je mi to úplně jasný. Máš nějaký za poslední dobu něco?
0: Kámo, znáš takovýho toho, taková ta opice, brácho, jak honí v zoo, kámo, a pak se otočí, zavěsí se za nohy a honí si, vole, vzhůru nohama, brácho, dál.
2: Kámo, to mě jsi ukázal.
0: To je, to ti pak ukážu.
1: To je
0: Kámo, hele, umím vyhecovat vlastně, když scrolluješ na Instagramu a chceš vyhecovat ty memes, kámo, tak musíš vlastně na každý meme dokoukat, a pak když přijde další kámo, tak to rychle přeskrolovat. Okay. Přijde další, on ti pochopí během minuty, kámo,
2: jo,
0: a už ti
2: prostě... Jo, že jsi na to dlouho koukal.
0: No jasně, a spamuje ti dá ten brain rot, kámo.
1: Top. Ty tak hluboko v králičí noře.
2: Mám tady další redu normálně.
0: Kámo, na MLG, historii. Kámo, MLG věci, tohleto non-scope, kámo, na tom jsme vyrůstali, takže to zůstane s tebou.
1: Jo, jo.
2: A sleduješ nějaký třeba rapery, který jsou jako totálně jako brain rot a...
0: To nemám moc, ne? Rád. Nerád to míchám. Myslím, že to musíš oddělovat.
2: Já právě, že moc to odděluju.
0: Jako jo, hele, takhle OG Pav, dobrý, ale to není brain rot, kámo, tam jakoby hraje silnou roli ten genius. Ale jakoby jsou napodobeniny, všimám si, vole, prostě takový ty fake verze toho a je to shit.
2: Hrozně, hrozně OG Pavu, já si pamatuju ještě dobu, kdy každý v Česku byl jako Hugo Tox.
1: Jsou jo. Éry různý, no.
2: A teď přesně to vystřídali, prostě
0: jeho,
2: malý OG Pavu.
0: Jeho hodně. Ale jeden, jenom jeden prostě pravej, to je taková věc, co nejde napodobit, no.
2: Jo, no.
0: Ale za mě teda, za moji tvorbu, kámo, prostě memes a rap jsou jakoby daleko od sebe. Jo. Já myslím, že já svoji tvorbu chci brát vážně, no.
2: Rozumím. Rozumím,
1: dvě nádoby.
2: Třeba to
0: jo, jo.
2: Jasně.
1: Když jsme u těch hrát, tak ještě se potřebuji zeptat jakoby na jednu věc. Já nevím, jestli si pamatuješ taky legendární video od Sergeje Barakudy, já jsem to bohužel nedohledal, kdy on si objednával něco přes nějakou jakoby aplikaci, prostě jídlo domů, a kurýr přijel k Sergeji Barakudovi domů a chtěl po něm podpis. A Sergej natáčel video, že hele,
2: že si chce vychutnat své jídlo a na nějaké fanouškování nemá čas.
1: A že by ty lidi, ty kurýrové, měli chodit na nějaké speciální školení, aby jako nechtěli podpisy po těch slavných lidech, tak se tě chci zeptat, jestli.
0: To je asi, to ani není o tom, že týpek byl kurýr, kámo, to je stejný, jako kdyby si naběh na někoho, vole, mekáči, kámo, no, a zrovna burger v ruce. To je, to respektuju, kámo, máš hlad, přišli nudle, bracho, já taky občas někdo za mnou přijde, kámo, ty seš ten, a já řeknu, že nejsem.
2: No,
0: a pak je to jako, pak si nad tím zamyslím, že hele, vlastně je to člověk, co poslouchá, teď už se nikdy neposlechne, to jsem poslouchal, víš co, ale kámo, občas prostě...
2: No, zase musí lidi respektovat nějakou osobní...
0: Jo, jo, jo.
2: Osobní,
1: to prostě. Jídlo vystydne prostě už.
0: Jo, jo, ale...
2: Nebo aspoň počkat, no, na lepší...
3: Jo, u toho jídla mi to přijde takový, že by ty lidi si měli říct jako, že člověk jde jíst, tak jako by nechat ho dojít.
0: Ještě se mi to nestalo, ale slyšel jsem takový příběh od jiných kámo, že jako u jídla fakt nechoďte za někým, no.
1: To je blbý, ale to jakoby hladový chlapy.
3: Jako nám
2: to
3: se
2: není dobrý, jo.
3: Já si pamatuju, že nám se občas po koncertech stávalo, že v momentě, kdy jsme dohráli koncert a chtěli jsme jít třeba na 10 minut si sednout do backstage, aby se minimálně vydechnul, tak v ten moment tam naběhlo prostě třeba 10 lidí a začalo se s tebou bavit. A ty lidi kolikrát
2: nebyli schopni. Jo, zároveň, ale to oni za to nemůžou, že jo?
0: Oni za to nemůžou, oni k tobě mají vztah, brácho.
3: Jo, ne, já jsem to neřekl.
2: Tam má být někdo, kdo je tam nepustí, že jo?
3: Spíš právě jakoby v rámci tý, jako toho respektu, toho, že třeba jim řekneš, hele, že kolikrát se stalo, že jim Dominik řekl, že prostě si potřebujeme třeba vydechnout, dát si to cígo, a ty lidi to jak kdyby nevnímali a přišlo mi, že...
2: Jo, tak
0: ale já si myslím, že kámo, postupem je to ale část nějaký profesionální produkce, že s tím musíš počítat,
2: no,
0: že musíš mít prostě, musíš na to být připravený.
2: Přesně tak.
0: Musíš tím umět hrát, jako já si přiznám, kámo, že třeba na nějakých menších festiácích letos jsme dělali to, že jsme měli stánek, Busy Boy stánek na místě, a já jsem pošel rovnou na lít tam.
2: No,
0: a prostě žral jsem ty lidi, dal jsem ty fotky 30 minut v kuse, ale já jsem je přitáhl ke stánku.
2: No jasně, přesně.
0: Takže tak. To je věc, se kterým jako musíš umět manipulovat trošku. To je blbý slovo, ale je to tak.
1: Ale jo, jo no, merch, no, no,
3: my jsme
1: no,
3: bohužel stále neměli nikdy, takže...
0: A zároveň, když seš klid, kámo, a seš v té fázi prostě té hry, kámo, kdy už ti ty lidi sami od sebe ten klid nedají, tak si ho musíš zajistit, no.
2: Přesně
0: tak. Musíš si ho umět zajistit prostě,
2: to no. Nějaký slušný, normální komunikaci, ne?
0: Jo, a to je jako...
2: Ale to jsme si právě že říkali, jak by vypadalo jako to speciální školení pro kurýry, jako když se potkají s celebritou.
0: To bylo kurýrství, z toho vynechme, to je fakt, vole.
1: To ne, to přeskočíme, ale zůstal bych ještě a shoutout všem kurýrům jako dobrým.
0: Je to tvrdý
1: jako,
0: hustle, kámo.
1: Všichni na nich tak trochu žijeme. No hele, když jsme u těch fanoušků, ještě bych zůstal u fanoušků a máme tady pár dotazů od fans, můžeme okay. To rychle prolítnout, ne že bychom se jim nechtěli věnovat, ale prostě nejsou to nějaké hluboké otázky. Tak hele, B.O. Psych, psyche, píše, kde mají producenti posílat beaty?
0: Na Instagramu.
1: Easy.
0: A posílejte linky, kámo.
1: Jo, to řekni ideálně přesně, linky žádný.
0: Posílejte linky, já to můžu pak rovnou otevřít, ptáš se mě na mail. Víš, to je taky těm producentům jenom zpráva. Když mi chceš, nebo ne mě, ale chceš někomu opravdu poslat mail, tak si myslím, že není těžký zapojit 3 boskový buňky a přijít na to, že vlastně když pošleš ten Dropbox rovnou, tak je to snadný pro mě.
1: Jo, jo.
0: Já jsem zrovnou kámo klik a jsem na tvých bítek, místo toho, aby ses mě vyptával na mail, nebo vyptával na tohle tamto a pak vole je to x kroků, kámo, než se dostaneme k tomu, že mi prostě pošli link.
2: No asi jo.
0: Tečka. Easy. Jako, ale to není, sorry, to nechci být arrogantní, ale i pro tebe to usnadní workflow jo. Jako.
2: Doby letecké pošty skončily, hoši.
1: Hej, jo. To už možná ani není.
2: To už není, dávno. Pak F. Nemcek píše, kdy feat s Denisem? Tím myslí asi
1: Loud Denisley.
0: Nevím. Nikdy jsme se o tom nebavili, ale jako známe se prostě, to je stejný festivalový felák, vole.
1: A i stejný ročník, on bude mladší.
0: Mladší, jo, možná 1, 2, ale nevím.
1: Klasika, další otázka, to už jsme ale vlastně zodpověděli, kdy bude track se Smekem, tak to můžeme přeskočit. Vojta Volešák, kolik jsi vydělal za léto? Legendární hláška.
0: Kámo.
1: Co máš právě v kapsách? Já jsem to tam nechal, ať to jakoby, ať to nemažu, takže možná si přeskočíme, že?
0: Kámo, klíče a
2: hodně.
0: Pytle.
2: Robot XDD, kolik párků v rohlíku dokáže se šrotovat za minutu čistého času?
0: Já? Kámo. Nevím, ale neskoušel jsem to.
2: Jako za mě nejlepší dotaz, jako se šrotovat, kámo. Takže taky odpovím hodně.
1: No a Broken Manner se píše, nám píše, kdy maďarský track, ty už nějak něco zdával, ne maďarský?
2: Máš,
0: něco jsem dával, no. Občas cítím tu tendenci, no. Třeba to přijde.
1: Yes.
0: Ale myslím, že bych to měl udělat spíš tak, že fakt udělat projekt, který je věnovaný jenom tomu vlastně mimo jazyku, rodilýmu a no, udělat to pořádně a zkusit to, než vypálit single, volet, nemá smysl.
2: No asi.
1: All right. Myslím, že jsme probrali všechno, co jsme si tady tak jako důležitého sepsali do hlavní části rozhovoru. My se teďka tímhle momentem mávnutím krásného jinglu dostaneme do tématu, kde budeme řešit hlavně ty shows, takže stay locked.
4: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
1: Tu jsme řešili, že ty jsi dělal vlastně vždycky shows sám, existovaly ta série MHD, to už jsme taky vlastně řešili. Pojďme možná rovnou se zeptat na tu věc, kdy tě napadlo prostě, že půjdeš do toho Sasazu, který bylo, to bylo sold out, nebo bylo to úplně narvaný, ne? Tak jak tě to napadlo?
0: Nebylo to ještě sold out.
1: Největší klub v Česku, kdo by nevěděl.
0: Ale letos to bude. Ale jak se to ke mně dostalo, vlastně kluci mě z Eventluku Samba mi zavolali s pitchem, protože to dostali nějakým způsobem na starost ten klub minulý rok a ta nabídka byla lákavá. Já jsem v tu dobu ještě vlastně, to je zajímavý, že jsem měl domluvený Meat Factory,
1: okay.
0: Který bych s tím stejným počtem lidí vyprodal, prostě full, ale myslím, že to Sasazu vlastně byl takovej, že to probudí lidi, že hele, někdo dělá Sasazu, kámo, tak to je vlastně krok, jako.
1: On je to tady v tom českém rapu, takovej, jako přesně,
2: je
1: jako
2: to
1: punc.
2: Nějaký milník.
1: Jo, no.
0: Jako klubové etapy, když každýho artista prostě si dohrál kluby, když naplníš Sasazu.
1: Jo. A my jdeš, jdeš malý kluby, Roxy, Boom a Sasazu.
0: Jo, jo, cca, no.
1: Jo. No, ty jsi říkal, že se na ty show docela připravuješ, jo? Jak to probíhá tvoje příprava? Jako, že dáváš...
0: Vezmu si deodorant a dělám, že to je mikrofon.
1: To je blest úplně.
2: Say you. On na střední, my jsme spolu byli na intru a on měl zase takový žlutý zvýrazňovač prostě. Já nemohl rapovat bez toho jakoby zvýrazňovač.
0: Nešlo. Ne, tak jako, že ty se připravuješ vlastně na show, ty nepřipravuješ se jenom na to, že jdeš rapovat.
2: No jasně.
0: Rapovat můžu takhle do tohohle mikrofonu, ale připravuješ při show si máš prostě, máš v ruce, máš mikrofon, fakt tvoje moves, vole, jsou jiný, když máš mikrofon versus když jsi třeba na kameře, takže vezmu si deodorant, kamo, a vohulím to, no.
2: Yes.
0: To je asi celý.
1: Tvůj DJ je Ludva, kdo by nevěděl, to je Ludvagram, není to Ludva Vinyl Flexer.
0: Rozhodně není, Louis 3D, shoutout.
1: A dáváte to spolu dokopy nějak třeba ty sety, nebo?
0: Hele, před nějakýma většíma show dáváme jako, dáváme zkoušky, no.
1: Jo.
0: Ve studku, kde třeba jako už vezmeme normálně mikrofony napojený na mixák i s mým hype manem, že jo, Special M, takže... Prostě se sejdem párkrát před nějakým větším show, hlavně když je předtím teda další pauza třeba od show, aby jsme to hezky sehráli, aby jsme domluvili na nějakých transitions z tracku na track a tak, no.
1: Yes.
0: Určitě ta přípka, no tak.
1: Základ. Ty se hodně připravuješ, to cením.
0: Myslím, že je to potřeba.
1: Jo.
0: Když respektuješ svoje umění, jako.
2: Přesně, i toho fanouška, i toho jako, fanouška, že přijde přesně, za nějakým zážitkem.
1: Jo.
0: Přesně, ty nemůžeš. Hlavně, když chceš udělat třeba Sasazu, ale příklad, nebo jakýkoliv, ty chceš udělat nějaký svůj milník, ty tam nemůžeš přijít, kámo, a zapomínat texty. To prostě jako nejde. Víš co, nemůžeš se předtím najít a prostě tam bejt jako no. Mimo.
1: Jo, no.
0: Je to sport. Nějakým způsobem to vystupování, ta část toho na stage je prostě sport. Ty musíš být fyzicky a mentálně připravený.
1: Dá to tam 100%.
2: Jo. Tak, tak.
0: No.
1: Dneska večer je ten Stalin, takže na to se možná pojďme úplně zaměřit.
0: 8.30 stage time.
1: Krásný, tady máme i flyer k tomu, je tam s tebou Don Bart a to je asi jedinej host jakoby na majku, ne? A pak tam jsou DJs.
0: Pak jsou DJs, yes.
1: No, my jsme tě i viděli, že ty jsi byl celkem vlastně jako, a řeknu to, jak to je asi k tomu nejlepší, jakože aktivistický k tomu, k té záchraně toho Stalinu, ne? Hrozilo, že se to zase zruší.
0: Jo, měl jsem ten pocit, a nejenom kvůli svýmu show, ale že prostě cítil jsem to volání, vole.
1: Že nám to berou.
0: Že prostě nám to berou, že, ale já jsem fakt cítil se tak, jak jsem tam vyrůstal, že do nějaký míry na Stalinu vlastně. Prostě s klukama. Já jsem nebyl skejťák, ale nějak jsem tam vždycky flausil. A měl jsem pocit, že kámo, to nemůžou nám vzít, jako. To prostě není místo, co si můžou vzít, kvůli jakýmu důvodu, jako to je...
2: Po tří lidem.
0: A taky tě. Jsem cítil, že teď už mám nějakou platformu, kde si myslím, že jim můžu dát push na to, aby se to mezi lidi dostalo. Zároveň ti lidi, co sledujou mě, s tím můžou soucítit.
1: Jo.
0: Víš, co storyčko mi trvá 3 minuty, jako.
1: Jo, no. Že jsi docela lidi tam nahnal na tu petici, ne vlastně? To hodně celý pomohlo, si myslím.
0: Doufám, no.
1: Ty jsi měl předtím nějaký už jeden Stalin nebo dva?
0: Dva.
1: Jo.
0: Už dva, tohle je třetí ročník, no.
1: Jsou nejlepší prostě show na tom Stalinu, no.
0: To šílenost.
2: Je to šílený, jo.
1: Máme to taky rádi.
0: Ale letos teda dneska večer bude už jako připravená technika, takže se nemusíte bát, že jako minulý rok bude vypadávat kabel, tohle tam to máme.
1: Repráky nebudou padat, ne?
0: Ne, máme, fakt jsme technicky jako připravený letos. Poučil jsem se z minulého roku, to byla teda katastrofa z technického hlediska, ale... Ale letos jsme fakt ready, takže můžete se těšit na velký zvuk, světla, kámo. Dokonce jsem vyřešil, že metronom se bude hejbat a bude osvícený.
2: Okay.
1: Jak to je těžký tohle vyřešit? Jsi musel na magistrát za
0: ne, sobotku. Vlastní to soukromá firma.
1: Aha.
0: Metronom vlastní soukromá firma, já jsem dostal, navedl mě vlastně můj kontakt ze Stalina na tu firmu, který to vlastně, to jsem nevěděl a pak jsem přes Gemini zkonstruktoval takový e-mail, kámo, že na to řekli. Jasně, není problém.
1: Nice, to je top, to podle mě ani noubaďák podle mě nerozhejbal tam to kývadlo, no.
2: Tak to cením.
0: Stál to jeden mail a dokonce mi řekl týpek ze Stalino, který je jako ve městský radě jako v dobrém postavení a ví o tom dost, mi řekl, že se na mě vyjdou.
1: Okay.
0: Jsem řekl, že za mail to stojí.
2: Mm.
1: A dobrý.
0: No dobrý, slibili mi to, no.
2: Tady vidíte další rada, za zkoušku nikdy nic nedáte.
0: Nedáš za mail, hlavně ten mail už nemusíš ani psát.
2: Jo.
0: Ty musíš napsat, čemu chceš dosáhnout a ten e-mail se napíše sám.
1: Ty můžeš dát vlastně hlasovku do toho Gemini vlastně.
0: No, on to trošku přežene, ty mu řekneš zjednoduš to, kámo, zníš jak člověk, kámo, je to dobrý.
1: Jo, no.
2: Tuci.
1: Takže velká věc, Stalin.
2: Tak to je další tahák, tyjo. Tak to dojděte.
1: Dneska večer.
0: Free game.
1: Přijďte tam, bude to veliký. A jestli je ještě něco, co bys rád k tomu jako Stalinu dodal, tak klidně teď na to ten prostor.
0: Já Stalinu dodám, hlídejte vlastně, koukejte se nad hlavy. Koukejte nad hlavu a sbírajte 3 kila. A to je všechno, co řeknu, to bude dávat smysl, až dorazíte.
1: Real pasivní příjem prostě.
0: Okay. Kámo, fakt sbírajte 3 kila. Okay. Vám to pak možná vysvětlím, jenom abyste věděli, o co go, kámo, ale...
1: Okay. Nice.
2: Okay. To co samá překvápka na Stalinu, ty.
1: Já si myslím, že jsme to probrali, ten Stalin, jako dostatečně, abych zůstal u těch, kámo, překvápek. Ty máš ve svém Instagramu v bio tak jako kryptograficky číslíčka prostě jako napsaný, ze kterých jsem vyvodil, že 1.10. a 13.11. tě čekají nějaký další 2 eventy.
0: Uvidíme, co nás čeká.
1: Možná to jsou i dropy, deska, busy
0: Uvidíme,
1: boys, nevíme.
0: Uvidíme, co nás čeká, kámo, ale
1: něco nás čeká.
0: Určitě to na něco upozorňuje, no.
1: Jo. Dozvíte se asi brzy.
0: Hele, dozvíte se víc.
1: Na tom Stalinu, ne?
0: Víc se dozvíte brzo.
1: Yes. Jo, no, už možná dneska večer na Stalinu?
0: Dneska večer na Stalinu se dozvíte určitě něco, no.
1: Top.
3: Nice.
1: Mě baví.
0: Sbírajte 3 kila, ty vole. Já myslím to vážně, kámo.
1: Jo, to tady nikdy nebylo vlastně, co? 3 kil, čo?
3: Ne.
1: 200, 500?
0: Dneska večer.
1: Bude.
2: Dneska večer.
0: Budou lítat.
1: Nice.
2: No můžeme se klidně posunout na ty all time desky.
1: Musíme, jako máme to dneska nabitý, je to skvělý a pojďme na tu velkou otázku. My jsme se tě chtěli zeptat na top 5 desek all time, ale došli jsme k tomu, že to je možná málo těch 5.
0: Hele, pro mě to bylo málo, já jsem nedokázal vzít 5, takže bude to 10, že jo?
2: Okay.
0: Jsme se domluvili dopředu. Dobře. Hele, rozdělil jsem to na 2 sekce.
1: Dobře.
0: A jako u každého alba, co jsem si vybral, jsem vlastně bral v potaz, jak moc to ovlivnilo hru celkově.
2: Uh-huh.
0: Takže nebylo to moje jako favoriti, personál favoriti, ale vlastně objektivně, yes, jak moc to hrál roli v historii rapu. Uh-huh. Já se vytáhnu poznámky.
1: Ano, ano. My jsme dneska všichni totiž připravení.
2: Domácí úkoly všichni.
0: Hele, tohle jsem musel sepsat, jo, protože to je jako delikátní téma, vole. Takže mám tady jakoby 5 OG alb, uh-huh, a tím myslím jako old school, že dneska už to řadíme do old schoolu. A mám 5 moderních, uh-huh, ale zároveň těch 5 moderních si myslím, že jsou stejně relevantní a stejně moc změnili směr v kultuře.
2: Uh-huh.
0: A není to v žádném pořadí. Nejdřív přečtu ty OG, ty starý. Tupac, All Eyes on Me.
2: Yes.
0: Biggie, Ready to Die.
2: Uh-huh.
0: Get Rich or Die, Tryin' 50.
2: Jasný.
0: Eminem Show.
2: Yes.
0: A 2001, Dr. Dre.
2: Naprosto.
0: Myslím, že tohle jsou prostě 5 monumentálních alb, které vyšly prostě před rokem 2000 nebo na přelomu 2000. let, co prostě jako fakt se dostalo do mainstreamu, že kvůli těmhle albům se to světově.
2: Mm-hmm. Zásadní alba pro hip-hop.
0: Prostě. No asi, prostě monumentální. Yes. Není o čem. A pak v těch moderních, a tady už jakoby se to může lišit na názorech, ale za mě, zase v žádném pořadí, Chief Keef, Finally Rich.
2: Ano,
0: to si myslím, že lidi si neuvědomují, kolik tenhle album udělal s kulturou. Dodnes se oblíká jak Chief Keef, kámo, na ulici. Vole, bílí kluci v polu a True Religion, kámo, kámo, ty a dělají takhle, kámo. Proč asi? Hele, Nipsey Hussle, Victory Lap.
2: OK.
0: A Nipseyho jsem zařadil, Nipsey je můj osobní favorit, jeden velký, a Nipseyho jsem zařadil, protože kdyby toho člověka nám nesebrali.
2: Hmm.
0: Tak to by bylo.
2: Jako udělal by obrovský impact ještě.
0: To už takhle udělal už obrovský takhle impact, udělal. Brzo bude nějaký jeho post, jak se tomu říká, album.
1: Posmrtný prostě.
0: No, ale album. Prostě Nipsey Hussle tam musel být. Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City.
2: Yes, dobrý album.
0: A$AP Rocky, Long Live A$AP.
2: Yes.
0: To jsou zase věci, co prostě...
2: No jasně.
0: Co prostě ten směr jako nastavili. A Playboy karty, Playboy karty.
2: Yes.
0: To třeba já jako, ale já si pamatuju, já jsem byl ve fázi, když jsem poslouchal vole Magnolia na repeat.
1: Mm-hmm.
0: Víš jako... Yes.
2: Já si pamatuju
0: normálně to... Hide it in my sock, kámo.
2: Já si pamatuju to léto, kámo, to prostě...
0: Co, prostě to.
2: Jo.
0: A pak mám nějaký, kámo, mám nějaký honorable mentions. K těm moderním pick dodal. Fatty Wap.
2: Yes.
0: Fatty Wap.
2: Yeah, to, babe.
0: To je prostě... Můžeš to udělat ještě jednou, kámo.
2: Yeah, babe.
1: No ne, Fatty Wap bílej tady, no prostě.
0: Něco mezi tím moderním a OG, kámo, Graduation Kanye West.
1: Mhm. Mm-hmm.
0: Tupaka jsem tam dal dvakrát, Me Against the World, kámo, protože to je prostě tak...
2: To je taky dobrý album.
0: To je takový ten album, kde se rozbrečíš, kámo.
2: To ano.
0: Kde jako si řekneš Dear Mama,
1: yeah.
0: To je ty, kámo, víš, teď mám z toho husinu, že zmíním tu písničku.
2: To je silný.
0: A Drakea jsem musel zmínit, tam je víc alb, If You Are Reading This It's Too Late, Take Care a Views, kámo, tyhle alba, prostě Drakea jsem tam musel dát tam o tom, to je... Kámo, těch alb prostě jako...
2: No je toho mrda.
0: Je toho mrda prostě jako... Musel jsem jít na internet.
2: Ne, dal jsi dobrý výběr, jakože, dal dobrý výběr.
1: Dal jsi s tím práci?
0: Dal jsem, já jsem nechtěl jako...
2: Fox,
0: šel do hloubky. Respektujeme naší kulturu,
2: že? Yes, mega.
1: Jo, no.
2: Šel jsi do hloubky, to musíme ocenit.
1: My ti za to děkujeme, mega. Máme ještě jeden dotaz od někoho, kdo tady seděl 2 týdny zpátky. Mm-hmm. On nevěděl, kdo tady bude sedět, ale i tak jsme mu dali možnost, to budeš mít dneska taky na konci rozhovoru možnost.
0: Hm.
1: Tak. Je tady dotaz od YG Morrise na tebe. A on neví, že to je na tebe.
5: Tak příští host, kdyby měl vyřadit ze scény 3 jména okamžitě, tak kdo by to byl.
2: Okay.
5: Vyřadit, ať už se nikdy neukážou, nikdy nerepujou, smažou si Instagram a hrdnej list, ať si necháš.
0: Dej mi moment, kam.
1: Těžce dám, klidu, já se zatím tady napiju.
0: To si pak proberem,
1: my si to tady střihnem.
0: Víš, to je ten problém, že já jakoby, když je to na***, tak se do toho neponořím.
2: Já
0: neumím být jako, to je hrozně na***. No kámo, kde najdu víc, kámo? Víš, jako neumím z toho být nadšenej, kámo. 3 jména.
1: No to je těžký, no to je... Já bych na to taky nechtěl odpovídat.
0: Ne, to není, že nechci odpovídat, ale snažím se, víš, já nepohybuju se moc jako, nevím moc, kdo co dělá. Nic proti nikomu osobně, ale... Teďko sehnat 3 jména takhle.
1: Já jsem věděl, že když jsem věděl, že přijdeš právě a že na tebe padne tahle otázka, jak jsi říkal, že zrovna moc najdeš tu zemskou scénu.
0: Z Manu jako vyšel jsem nebyl nadšenej.
2: Yes.
0: Fair.
2: Tak poslední z Megu byl
0: Kamo, Gunter. Kata na mě nebaví, bro.
1: Máme 2.
2: Máme 2.
0: Snažím se vybrat někoho, kdo má čísla, nezaslouží si je, vole.
2: Raiga znáš třeba?
0: Ne.
3: Tak ani nehledej.
2: Radši nehledej, kamo. Taký motivační rapeři třeba.
0: To má svůj publikum, víš co.
1: Nám teď jeden
0: trenér. Nějakému typkovi ve skladu to fakt pomůže.
2: No jasně.
0: Mora vykládá 3. kamion a už je na umření, kámo.
2: A dá si 20.
0: A dá si nějaký track, bracho, a pomůže mu to přežít, to nechci. Jako, není to můj žále kádr.
1: Dá si Nennyho prostě třeba.
2: Nepamatuješ si třeba někoho z old schoolu, když jsem třeba přijel úplně a říkal si, tak tohle mě fakt jako nebaví.
0: Nic mě nebavilo na začátku, český rap na mě našel takové, jako postupem času jsem našel nějaký
2: jasně.
0: Ty dobrutky, ale jsem cigán skr.
2: Okay.
1: Hustej take.
2: Okay.
0: Sem by se měl na rap.
1: Děkujem za ty 3 jména.
2: Děkujem, ty jo, dal jsi to, my jsme ani nečekali, že to dáš. Ty.
1: Na konci budeš mít taky možnost položit otázku, mega ceníme. A já jsem se z toho zapotil i za tebe, podle mě. Naštěstí tady mám deodorant, takže si dám pak trénink na show. No, za nás ještě dám jenom tipy, jelikož klasicky v každém našem díle servírujeme nějaký hudební tipy, kam se dá aktuálně vyrazit. A teďka 27.10. přijede z Manchesteru Nems, který přijede do pražský Roxy, on vydává teď za pár dní desku Locked In. Docela se těším, mám poslední dobou hodně od něj rád taky ty letní věci. No a 18.11. dorazí můj oblíbený čávo, na kterého mě namotala moje holka, nigerijský.
2: Máš rád tu Afriku?
1: Teď poslední dobou docela dost.
2: No, no. On vyšel hodně do Afriky.
1: Fakt, no. Mám takový playlist jakoby Tropicano a dneska celý den jsem měl prostě bubny. Měl jsem právě ten playlist od toho producenta, od toho Paxlima, kde mají právě Viskida, jsem si dneska dával. Podle mě poprvé v životě jsem poslouchal pořádně Viskida. Ale přijede type, který se říká Omahlej, je to takový afrobeat R&B, přijede do Forum Karlin a...
2: Tam si neber holku, bracho. Netahej dříví do lesa.
1: Jdeme tam spolu. Zdravím, jo, na tohle bude určitě poslouchat.
2: Zdravíme Baru.
1: A ještě v říjnu tady bude, jsem viděl Jesus z Německa dokonce, toho jsem si ani nepsal.
2: Oh, fakt?
1: Jo, no, dojede. Okay. A do Sasazu, podle mě, si myslím. No. Takže to je jenom jakoby kam vyrazit. Keď si nevěděl, teraz už věš.
2: Tak. A nás čeká sekce buď a nebo.
4: Rytířský rozstřel.
1: Rychlý otázky.
2: Dáme to úplně svižně.
1: Můžeš se tomu věnovat do hloubky, ale ani nemusíš.
2: Jo, ale není to extra nic hlubokýho. Koho respektuješ víc, Hustle? Stříček Skrblík nebo pan Krab ze SpongeBoba?
0: Mara Skrblíka neznám.
2: Kačer Donald? Neznáš?
0: Ne.
2: Nevadí.
0: Počkej, to je ten, jak má ten klobouk.
2: Jo. Takovej vlastně oba dva hrabou hrozně prachy, že jo? Pan Krab ve SpongeBobu.
0: Pana Kraba, protože ho znám.
2: OK.
0: A je prostě špinavý hasler takovej.
2: Pak dál, kamo nebo bráško?
0: Kamo.
2: Yes.
1: Hele, šel bys radši na bowling s doktorem nebo na petang z TK27?
0: Na bowling s doktorem.
2: Yes. Zbyly jen dva producers na planetě. Jeden dělá G-Funk, druhý baseline. Jakýho si vybereš?
0: G-Funk.
2: Yes.
1: Hele, poslouchat hodinu špatný freestyle do špatného beatu nebo poslouchat hodinu keci od faninky o kamínkách a astrologii?
0: Špatný freestyle.
2: Yes. Radši si nikdy nezahrát GTA 6 nebo rok nevydat hudbu ani hadry.
0: Nikdy nezahrát?
2: Nikdy.
0: Nikdy nezahrát.
1: Jsi velký hráč, nebo jsi hráč, ne?
0: Kámo, no, tak GTAčko je... To je kulturní záležitost.
1: To je,
0: se musí člověk uvědomit, že to je kulturní záležitost.
1: Já vím. Proto jsme to tam dali.
0: Jo, ale bohužel. No.
1: Hele, a poslední, jedna, to je o double date dovolených, jedna double date dovolenou se Smekem a Karin nebo s Dolarem, Princem a jeho ženou a dětma. Teď už mají děti obě teda.
0: Asi se Smekem, kámo. Ale nic proti Dolarovi.
1: Ne, to je jako oboje jsou super dovolený, podle
2: jo,
1: mě.
2: Jako.
0: Jo, asi jo. Asi jo, kámo.
1: Nebyl jsem nikdy na double date dovolený a rozhodně ne jakoby s takovýma lidma, no.
0: No, tak to bylo. No.
4: Excalibur. Tier list.
2: To bylo easy.
1: To bylo easy, super. No a nás čeká teda jakoby poslední naše, řekl bych, královská disciplína, kterou milujeme. Je to tier list a na tebe jsme si připravili žebříček, vlastně G-Funk. Nějaký jakoby artist, který se svým způsobem v kariéře pohybovali v G-Funku. Mm-hmm. S-tier je to nejlepší. B-tier je střední a F-ko je flop. Toho maďarského jsem tam přidal... Ale vyslovovat ho asi úplně nebudu.
0: Veseje Šelemek.
1: Když jsem koukal jako malej.
0: Veseje Šelemek.
3: Já jsem to zkoušel vyslovovat, dal jsem to do překrače, ale říkal to jinak.
1: Já umím jenom jakoby citovat nějakou Discovery Channel reklamu, protože jsme měli Discovery Channel v maďarštině.
0: Top. Ale dali jste tam hodně silnýho. No. Nemusím dávat nikoho do F-ka, ne?
1: Nemusíš dávat nikoho nikam, jako není tady žádný pravidlo, můžou být všichni v S-ku, všichni v F-ku.
0: A S-ko je top teda.
1: A S-tier je nejlepší, je to jakoby 1 až 5 jako známky.
0: Okay, hele. Nate Dogg je S.
1: Yes. Vždycky pro lidi, kdo by nás poslouchal jenom v audiu, tak vždycky to buď ty nebo Kasa přečte.
3: Jo, právě jsem šikovně se toho dám chytnul.
2: Pro ty z vás, co by nevěděli, tak Nate Dogg má tracky s Kontrafaktem, ale to už asi víte všichni.
0: Warren G je taky S.
2: Yes.
3: OK.
2: S, yes.
3: Tak třeba pro ty, kteří teda nekoukají a můžou jenom poslouchat, tak máme tady ještě třeba Tupaka, máme tady Ice Cube'a, Snoop Dogga, Eazy-E'ho, Ramireze, Coolio, Dolara a nebo i MCOG. A pak ještě ty Maďary, který neumí vyslovit.
2: Ještě Talquid by to mohl být.
0: Víš co, ty Tupac, Ice Cube, Snoop Dogg, Easy E, vole, ty by všichni měli jít do SK, ale dám je do Ačka. A jenom z toho důvodu, že dělali i jiný žánry. Mm-hmm. A Nate Dogg a Warren G prostě tomu G-funku jsou fakt svoje.
2: Pravda.
3: Takže všichni Tupac, Snoop Dogg,
0: Ice Cube a Easy E jdou do Bčka.
3: Do Bčka?
0: Do Ačka, sorry.
3: Do Ačka.
1: Jo, takže v Ačku máme už Tupac, Snoop Dogg, Ice Cube a Easy E.
3: No, to docela dává smysl.
1: V S-ku je Nate Dogg a Warren G, kdo by nás jenom poslouchal v audiu, samozřejmě na YouTube.
0: Yes.
1: Vždycky dobrý. Nevím, jestli znáš toho Ramireze, toho jsme
0: znám,
1: tam dali,
0: vole,
1: to my máme hodně rádi, ty yes. jeho desky G-funkový a West Coastový.
0: Dám ho do Bčka, to je New School.
1: Mm-hmm. Vydal teďka desku, to jsme řešili 2 týdny zpátky v releasech.
0: Coolio by měl taky do toho Ačka. Protože to je prostě stejná generace, ještě starší než tyhle chlapi vedle něho. To je prostě Ačko, no. A hele, dáme...
1: Jak se čte ten Elemek?
0: Elemek, Vesiješ Elemek.
1: Vesiješ.
0: Dáme Dolara a Vesiješ Elemek do Bčka vedle Ramireze. Protože jsou New School. New School, ty psi, i když Vesiješ Elemek, kámo, ty se tady existují dlouho, vole.
1: Jsem možná svačil na tom touchpadu dneska trochu.
0: A MC jde do Cčka, nic proti MC Mugejovi.
1: No, hezky jsi nám to zarovnal.
2: Ten má vlastně jenom jeden projekt, myslím, ne?
0: Ten se na to nesoustředí nějak.
1: Hej, přesně tak, no ten tak prostě to je krásný. Hezky nám tady vznikly zase taky stage, jak na hip-hop campu, kdyby nebyl mit, pardon. A...
0: To prostě do Bčka šli, to nebudu ani říkat, kámo. To nebudu ani říkat.
1: A teď pozvali Alchemista, tak pardon, zase nebudu tady dělat no, jakoby dobrý, tlaky. Dobře. No hele, já bych ještě jenom chtěl teda říct, že teďka na závěr ty máš možnost jakoby zeptat se našeho budoucího hosta na něco. My už víme, kdo přijde, ale řekli jsme si, že to necháme v té mlze jako tajemná. Tak jestli chceš na jestli chceš, my tě trošku nutíme se na něco zeptat našeho příštího hosta.
0: Jít na stage jednou v trenkách, anebo už nikdy nejít na stage?
2: OK.
1: Dobrý dotaz.
2: Dobrý dotaz.
1: My ti pak v backstage můžeme říct, kdo to schytá. Skvělý. Hele, teď přišel čas za odměnu ještě zmínit, jestli je potřeba něco zmínit, co jsme nezmínili, něco si ještě třeba odpromovat nebo někoho pozdravit, tak klidně teď je ten prostor na tohle speech.
0: Hele, já si připomenu ještě jednou dneska večer Stalin.
3: Yes.
0: Hrajeme už od 6. Repráky budou spuštěny.
1: Nice.
0: Já jdu na stage 20-30 a hlídejte ty 3 kila.
1: Koukejte. Yes.
0: Koukejte nahoru, koukejte nad sebe.
1: A pak tam máme ty další mystický data, to se vlastně dozvíte už dnes večer, co bude následovat.
0: Už dnes večer padne nějaký kus informace, je to tak.
1: Dneska se vaří, Danzu nezastavuje a my taky rozhodně nezastavujeme. My vám děkujeme, že jste dokoukali až doteď.
2: Tobě děkujem za návštěvu.
0: Já děkuju za pozvání, pánové.
1: Vy následujte na Instagramu excalibur.radiowave, kde vám pravidelně sypeme ještě nějaké novinky, co vychází třeba v září, prostě vždycky se tam objeví nějaký post tady tomu věnovaný. Budeme rádi, když na YouTube dáte tu novou možnost zviditelnění, na Spotify, když ohodnotíte 5 hvězdama taky ty klasické řeči, a jsme taky rádi prostě za všechny sdílení a za to, že nám píšete i třeba dotazy na hosty. No a že ceníte a posloucháte a supportujete veřejnoprávní média a náš pořad Excalibur, lebo, jak říkáme, nejostřejší repová show široko daleko. Máme domluvený samý krásný hosty a jak psal někdo na YouTube, hosti zatím 10-10, tak si myslím, že můžeme to podepsat, že to, co je domluvený, tak krásně pokračuje v té sérii.
3: 10-10.
2: A pište do komentářů, Janek je borec.
1: Přesně tak. A pište ty komentáře, pište to, prostě děláme to pro kulturu, nabíhejte na ten algoritmus, jsme za to rádi, když se to tam objevuje. A musím říct, že ty komentáře jsou docela dobrý, jako co, hezká jo, komunita, jo. Jak se v dnešní
2: nedáváte nám bídu, jsme rádi.
1: Přesně tak.
2: Dík.
1: Hele, Danzun, Excalibur, Radio Wave, slyšíme se za 2 týdny.
2: Mějte se krásně.
0: Díky, kluci.
3: Top.
2: My děkujeme.

0: CZ, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
4: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
5: Radio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Rádio Wave.
7: Český rozhlas Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
8: Rádio Wave.
9: Děláme vlny.
10: Tento pořad není vhodný pro děti.
11: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit
10: lidi, kteří vypadají jako krokodýly,
11: nevidomé lidi a neviditelné lidi
10: a další fanoušky Rona Weasleyho.
12: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
13: Nekonečná!
12: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na rádiu Wave.
14: Jsem ve vaší hlavě. Rozprostírá se pustině. Vím všechno, co si myslíte. Umím číst myšlenky.
15: Je v mojí hlavě. Ne.
14: A teď odjeď. Jsme u vás.
10: Nazdar.
14: Čau,
10: jak se máte?
14: Ahoj.
10: Ahoj.
14: Máte se, doufám, dobře?
10: Si mysleli, že už se neuslyšíme.
14: A že nemůžeme mluvit takhle.
10: Uvolněte
14: se.
10: Vydejte Harryho Pottera. Máte na to hodinu.
14: Počítání začíná teď.
15: Ahoj!
10: Čau, nazdar, čau. Ahoj. Hele, čau. Jak se máš, Petře?
14: Skvěle, já jsem se teďka pořádně zatvořil s tebou.
10: Já taky.
14: Já vlastně teď můžu už říkat, že jsem i teďka pracuji na nějaký rozhlasovce. Vlastně.
10: Hele, kreativní práce. Jo? Mm-hmm. Kreativní práce.
14: Co, jak se máš ty?
10: Hele, já se mám dobře, ale děje se mi prostě poslední dobou stále dokola.
14: Mm-hmm.
10: Jeden fuck up, který dřív nebyl fuck upem, protože jsem to dělal na schvál, ale teďkon jsem to nedělám na schvál a děje se mi strašně často, že třeba letíme na dovolenou s dětma, já jim zabalím všechno, ale nevezmu si trenky sobě, takže si přepírám každý den jak mentál prostě trenky, jo? No jako jasně, udržitelnost, blablabla, ale nebylo to záměrný, jo?
14: To
10: takže potom přejíždíme na chatu, vezmu dětem věci, nevezmu si trenky.
14: Takže ty trenky jsou furt ta záhada.
10: Jdu cvičit. Jdu tam už prostě převlečenej.
14: Mám jenom trenky.
10: Nevezmu si trenky zase, abych se potom jako to, takže třeba jdu na kostýmku z tréninku.
14: To je docela už,
10: a samozřejmě icebreaker, když...
14: Tak si s tím jak poraďte, no.
10: Přijdu,
14: já se omlouvám.
10: Dobrý den, já jsem Adam Ernest, já se omlouvám, nemám trenky. Tak.
14: A jak reagujou?
10: Co?
14: Jsou nadšený třeba?
10: No tak tady slečna řekla, to nevadí.
14: Yes.
10: Protože slečně bylo 75. Ne, vůbec ne, tak jsem totálně lhal, jo? To jsem to
14: si řekneme. Počkej, že trenky?
10: Trenky, ano, to je můj fuck up. Ani teď?
14: Je nemáš?
10: Nemám.
14: Já jsem věděl, že na tobě něco takového.
10: Nemám je. Mám kraťasy, ale nemám trenky.
14: To je ale dobrý a to je příjemný v těchto vedrech.
10: Jako je to
14: příjemný. Vidíme že jo?
10: Je to, ano, jasně, prostě potím. Je to příjemný, ale je mě na tom štve ta nevědomost, jo? Já si pak
14: a ty
10: připadá...
14: to ale víš, že nemáš přece.
10: No tak to... to je pravda, tak to mi, no jo, teď já to vím. No,
14: tak jaká nevědomost?
10: No, že to neudělám záměrně, ne? Že jakoby je chci mít a nemám je. A ne kvůli tomu, že si řeknu, a teď je to příjemný, to říkal Petr. No, ale že prostě se mi opravdu strašně často teď děje, že si říkám, no tak se oblíknu tady tohle, jasně, krát asi do prčic. Druhý den zase, no tak se oblíknu tady, se jsem košili tady krát.
8: chudáček Adam.
9: Ale teda to je teda záhada.
10: No takhle to jde furt prostě, no to je všechno.
9: A máš nějaký trenky vůbec?
10: Teď na sobě ne. Ale to poznám.
9: Myslím jako, jestli není čas, po tomhle tom, co dotočíme, jít tě vzít do obchodu a prostě koupit třeba 20 trenýrků.
10: Trenýrků? To jsou skřítky.
9: Skřítky trenýrkové, ano.
10: Hele, já ale je
9: trenýrek
10: mám.
9: Samozřejmě. A, no ale obklopit se jimi.
10: Jako mít je všude.
9: Přidat na lednici.
10: Jo, přesně, do penálu.
9: No.
10: Hele, to ne, to není ten čas.
9: Ne?
10: Ne. Dobře, dost o mých trenkách. Petře, co ty a tvoje fuck upy za poslední týden?
9: Já se musím přiznat k jedné věci.
10: No.
9: Já jsem si uvědomil,
10: no.
9: Že
10: no.
9: My nemáme fuck upy vlastně. Že to je úplně naopak.
10: Zase čuju průser nějaký prostě. To zase
9: je
10: meleš.
9: To úplně naopak, no. Že prostě ty naše starosti, dočet, ty naše starosti.
10: Nejsou v starosti, veď, ve skutečnosti.
9: Nejsou v starosti,
10: no, Maria.
9: A proč takhle mluví člověk, který nemá starosti? To je jedno. Ne, mluvím o svém fuck upu, který není úplně fuck upem, ale může být.
10: Ano.
9: Tak. Začal se mi rozpadat plot. On prostě už to není možný opravit, nebo je možný vyměnit prostě většinu planěk z toho plotu, protože prostě on se už rozdrolil. To dřevo se proměnilo vlastně v trsy provazu, dejme tomu. Jo, v obrazný. Nebo tak. No. Prostě starý. Ježiš, teď jsem si vyvěděl sluchátka z uší, výborně, už jsem zpátky, nebojte, po nic nepřijdete. Tak, prostě chtěl jsem ho opravit.
10: Ano.
9: Nicméně se stalo to, že, protože je starý, ale já samozřejmě neměl ty kroky vymyšlený dopředu, jakože si třeba rovnou už připravím, co bude místo toho novýho stát. Rozumíš?
10: Místo toho starýho.
9: No místo toho starýho. Takže já jsem počítal s tím, že to nějak přijde. Nicméně jsem šáhl do toho jednoho takového toho bloku, dejme tomu, plotovýho. Odtrhnul jsem ho, ten plot se rozpadl, mm-hmm. ta část.
10: Ku podivu, když ho odtrhnul. No.
9: Ale teď nemám nic místo toho. Výborně.
10: Takže, no tak počkej, takže to není, že to už je fuck up, to není, že se to jim může stát. Prostě si rozebral plot a teď tam není.
9: No.
10: No a chceš, aby tam byl.
9: Chci.
10: No to je fuck up jako blázen, ale.
9: Že jo?
10: Jo. Takže prostě jsem rád, že jsme teďkon s patřičně existenciálním důrazem rozebrali to, že neumíš opravit plot.
9: Rozebrali plot.
10: A chceš s tím pomoct?
9: Hele, nepotřebuju. A víš proč? Protože.
10: Jseš proti plotům, viď? Tam je krajina pro všechny. To je jasný. Lidi měli být otevřený, zvlášť ty, co mají ty pozemky. Aby jsi tam dalo všude volně proudit jako dřív, jako v původních Sudetech.
9: Ne.
10: To je konečně německý král.
9: Protože už si to sám vyrobím. Ale nejen tak. Já na to jenom pomyslím. A je plot.
10: Dobře. A ví to Andrea, že odteď budeš takhle opravovat věci. Andro,
9: ne, ale ona by toho zneužívala
10: to
9: strašně.
10: No, přesně. To je,
9: ale fakt.
10: To je pravda, kdyby věděla, že máš takovýhle schopnosti.
9: Jo,
10: viď?
9: Takovýhle schopnosti. A proč to říkám? Protože dnešní díl bude o speciálních schopnostech. A o tom, jaké bychom chtěli mít, nebo jaké už máme.
10: Což je téma, jedno z témat, které vybíráme na základě vámi doporučených témat, takže za to moc děkujeme.
9: Opravdu šíleně moc.
10: Nevíme přesně, kdo tohle téma navrhl, ale ten, kdo to byl, nám dluží 200. Jo? Uvidíme se na nějakým liveku.
9: Nebojme si to vybereme.
10: Koukej to vysolit.
9: Speciální schopnosti. Tak.
10: Ano.
9: Nebudeme mluvit o těch, co máme. To jak
10: pravda.
9: Slyšíte,
10: to
9: my máme prostě jeden z největších darů, prostě, který se jmenuje vytváření témat,
10: ano.
9: Mluvení o nich. A dělání vám radost. To je schopnost, kterou nedostane člověk jen tak z Bůh darma. Ano?
10: Ano.
9: Jen tak od nebe. Na tom člověk, to jsou léta dřiny. Léta. No práce s mikrofonem. léta povídání si.
10: Počkej, takhle, jestli je to speciální schopnost, tak přece to bychom měli mít nějak automaticky, jako X-meni.
9: Není to pravda.
10: Není to pravda. Dobře.
9: Jdeme dál. Ne, tohle není pravda. Speciální schopnosti jsou samozřejmě věc, kterou třeba samozřejmě jako dítě člověk velmi řeší, protože si říká, že i ty schopnosti má, protože je vidí třeba.
10: No počkej, jako dítě.
9: No jako dítě?
10: Tak definuj věc
9: tak třeba. No tak třeba ve 4 letech.
10: Počkej, ve 4 letech, no dobře.
9: Tak třeba si pamatuju, jak jsem si hrál s mečem, který teda byl nějaká větev.
10: Nepamatuješ si nic ze 4 let.
9: Pamatuju?
10: Ne, nepamatuješ.
9: Pamatuju.
10: Co to? Petře, dobře.
9: No prostě už jsem byl ve školce.
10: No to jsi byl, no.
9: No.
10: Dobře, takže hraj si s mečíkem.
9: Prostě hraju si s mečíkem a mám ohnivý koule třeba. Nebo... Fakt tady nemůžu.
10: Ale tak, víš, Maria, já se snažím. Tak co to je za informace?
9: Takhle tak
10: jsem měl ohnivý koule. Ještě, no, prostě na školce
9: ne, prostě jsem viděl, jak spaluju ty věci kolem sebe, bojoval jsem s goblinama a tak a prostě ten pocit z toho, že to opravdu mám, ty speciální schopnosti, byl reálný.
10: Fantazie se tomu říká.
9: Jo, někdo tomu tak říká.
10: Je to rozvinutý docela.
9: Říká se tomu tak.
10: No ale já jsem se ptal na to, jak

0: jakým věkem definuješ dítě, protože já prostě furt doteď občas, prostě si občas říkám, že to není jako vyloučený, že ještě se mi nějaká ta schopnost...
1: Že
0: jako,
1: jsi věčný dítě.
0: Jako,
1: to
0: že
1: si
0: jsem,
1: říkáš?
0: Ne, neříkám si, že jsem věčný dítě, ale prostě třeba občas zkouším telekinezi.
1: Chápu.
0: No vidíš, takže občas prostě nikomu...
1: Ne, protože prostě podle mě chce člověk uvědět tomu, že on je ten jako vyvolený, že prostě jenom, že se to o to nikdo dlouze nepokoušel, ale že najednou třeba zjistíš, že je to úplná brnkačka.
0: Hele, já občas, samozřejmě to nikomu neříkám, není to tak, že sedíme na rodině, na poslouchejte ticho a sledujte, jak pohnu židlí. Tak to, ne, tak to teď jsem to aktivoval, určitě se to někdy brzo stane, to je hrozný. Ale občas to dělám tak jako by the way, víš? Že jako někdo něco říká a já si říkám, co kdybych teďko nechal rozbít tady tu skleničku.
1: Jo, proto tady už třeba půl hodiny, co se bavíme, koukáš na tu skleničku.
0: Ale pak jako zjistím, že vlastně nevím, jak na to, takže vlastně v reálu na ní koukám a říkám v duchu, rozbij se.
1: No, rozumím.
0: Praskni.
1: Praskni. Třeba je to o nějaký frekvenci, že jo, taky.
0: No, takže samozřejmě tohle. Já občas považuji za takovou speciální schopnost samozřejmě ty jako všechny, co jsem objevil, co jsem zjistil na tom liveku v Troji, že to vás jako nesmírně zajímá, jsou moje schopnosti se snama. Jo, tak to považuji za trochu jakou super schopnost.
1: Hmm. A hlavně jakoby máš ty schopnost to předání těch, jakoby, že někdo má schopnost v těch snech existovat, vnímat tu neuvěřitelnou symboliku, která se v ní pohybuje, jako v každém tvým snění.
0: Ano.
1: A zároveň pak tohle dát ještě do balíčku, který dokážeš přeložit, dejme tomu, obyčejnému člověku.
0: Normálně já ho předám v tom balíčku ještě třeba z 15 minut džonglování, za 700 pade. Prostě, můžete si to normálně koupit, není žádný problém.
1: Já jsem v balíčku taky, můžu bejt, je to Petr s trianglem. Já jsem úplně zapomněl na to, co jsme řešili.
0: Řešíme zvláštní schopnosti.
1: Je to speciální schopnost?
0: Jo, takhle. A Ježišmarja, ty jsi to rovnou demonstroval. Ano, tak pokud chceme označovat zvláštní speciální schopnosti nějakou jako anomálii nebo jako dysfunkci.
1: No, jak to vezme, no.
0: Já mi jako tak tímhle způsobem se podle mě dá docela dobře pracovat s tím, když má dítě nějakou vadu.
1: Nebo, že má speciální schopnost. Že, rozumím, přeš, ale
0: když někdo
1: super.
0: Oslepne, tak mu řekneš, no to je ale speciální schopnost. Ty máš speciální schopnost.
1: A jako, že jsem krtek?
0: No. Z tebe se stal krtek. Tak Lojzíku, a proč máš do země? Protože jsi krtek. Ty jsi krtek. Nikdy tě nenapadlo. Proč jiné děti vidí a ty ne? Mami, ale já jsem tě krtku. A ty říkáš,
1: no. Neříkej mi, mami.
0: Neříkej mi, paní Krtková.
1: Chudáci. To je strašná rodina.
0: Jo, ale počkej, to je přece druh, a to jsem teda už jako mockrát odolal tomu pokušení, ale to jeden čas přece kolovali videa, jak se rodina domluví a začne na toho prostě mrňouse hrát, že je neviditelný.
1: No to je ale
0: to je
1: strašný.
0: Jako masakr.
1: Pojďme to říct chudáčkům, protože možná někteří to neviděli.
0: Jo, no tak je to prostě, nebo řekneš to ty?
1: Tak jo. Prostě rodina se sejde a nějaký starší brácha, nebo mně to tak přijde, že prostě takový nějaký nad tím dítětem vlastně nějaký jeho vzor řekne, tak a teď rodině ukážu takový překvapení, nebo takový kouzlo, tady nechám našeho brášku zmizet. A všichni, no jasně, a on se hrozně těší, a on na něj dá prostě nějakou plachtu třeba, sundají a všichni hrajou, že ho nevidějí. Ale ne jako 5 sekund. Oni ho v tom úplně vymáchají.
0: No, že to začne...
1: Začne ono to sranda, začne užívat. A pak nejednou, co? A úplně je úplně zničený. Já se vůbec nedivím, jako.
0: No ale hlavně si vím, co to máš jako za rodinu. No, že tě v tom 15 minut nechá, natočí si to a pak to někam napoustuje. To je jako...
1: Ještě třeba, protože on je víc takových videí, on se to potom šířilo, že to lidi jako dělali ve svých rodinách. A třeba, co mi přišlo úplně hrozný, je, že oni s nějakým tím dědou vyfotili fotku u lednice ještě předtím. Měli ji v telefonu. A on potom, vy mě nevidíte, a on vlastně se snaží vyfotit toho dědu, protože cítíš nějaký jakoby ruchy kolem

0: tam lidem, ale opravdu se mi, když už je pološero, tak mě neodsuď. Je pološero, já umím třeba, a já si to užívám, poslouchej, já vím třeba, že k nám přijde návštěva.
1: A v pološeru přijede.
0: V pološeru, já vím, že ano, začíná zapadat slunce nějak, a já vím, že za třeba za 5 minut, za 10 minut přijedou, prostě přijede návštěva. No a já mám, mě hrozně dělá dobře, že já třeba už vím, že přijíždějí, a já neviditelný si vylezu po takový stěně, která vede k bráně, a stojím tam a čekám, a oni si mě nevšimnou, jo. A já potom dělám, vítejte v mlýně. A tak. A oni jsou úplně zničený, jo, a říkají si, je to čert, nebo co?
1: Jo, a takže a realita, jak to je opravdu, jo. Andrea, než přijdu, jim volá a říká, prosím vás, Petr má takovou tendenci, on si myslí, že neviditelný, hraje to. Až přijdete a on se tady bude plížit prostě jako mental, tady podél tý bílý stěny a bude dělat, že ho skryl pološero. Mohli byste, prosím vás, dělat, že ho nevidíte. A on potom řekne v jednu chvíli, vítejte ve mlýně a vy byste třeba se lekli nebo něco takového.
0: Ale nemusíte moc.
1: Je to z toho dny.
0: No ale třeba to je opravdu schopnost.
1: No třeba jo, to ví, že je, to ví, že je.
0: Děkuji.
1: To ví, že je. No hele, ale jaký teda, když kromě tady toho neviditelnosti v pološeru, tak jakou máš další neviditelnost, nebo jakou by si chtěl mít, jako co je to, co je ta věc, jako víš, jestli chtěl si být prostě, tady se velmi hodí ten příměr k X-menům, tak jasně. Jaký z nich by si chtěl mít, jaký by si chtěl být, který z X-menů bys chtěl být?
0: Úplně bravurní. To byla studie češtiny v kostce. Mám dvě varianty.
1: No.
0: První je ta, kterou bych chtěl mít teď a kterou jsem chtěl mít jako dítě.
1: Ano.
0: Tu, kterou bych chtěl mít jako teď, je prostě mít možnost se dívat do věcí, do terénu, do stěn a tak dále, protože mě prostě, jak mě zajímá, třeba...
1: Jako mít mikroskop v očích.
0: Ne, dívat se do těch věcí a třeba projíždět, vlastně pohledem umět projet třeba kopec. Protože třeba hledám sklep, který tam máme někde mít, a já bych chtěl mít hrozně možnost prostě objevovat tyhle ty třeba starý místa. Třeba nějakou podzemní svatyni, nebo já nevím.
1: Poklady.
0: Ne, o poklady tak nejde. Nebo to místo, prostě něco, kde dlouho nikdo nebyl, prostě něco, co prostě čeká jenom na mě, než to zničím.
1: A to by bylo hrozný peklo, pak bys přišel do města a teby tam jezdilo metro.
0: Mohl
1: bys to vypnout.
0: No jasně.
1: Jako kyklo by měl brejle nějaký.
0: Jo.
1: Jak měl Kyklop.
0: Jo, jak měl Kyklop brejle, tak já bych dělal bzzum, a najednou bych prostě viděl tam, kde bych chtěl, ale třeba by se to vztahovalo i na předměty, já bych je cítil a oni by kolem nich zářilo tak žlutě, jo.
1: Takže by si chtěl být takový detektor kovů.
0: No. A taková inspekční kamera k tomu.
1: Já jsi říkal, přesně byl by jako Wolverine, Storm, detektor kovů a inspekční kamera. Prostě skvělá předloha.
0: Říká si doktor inspektor.
1: Jo, říká si doktor, sakra, mají doktora inspekční kameru.
0: No tak to je fakt, já vím, že to zní banálně, ale tohle bych strašně chtěl.
2: Chudáček Petr.
1: No jo.
0: A co jsem chtěl předtím?
1: No.
0: Jsem chtěl hodně lítat.
1: Yes.
0: Protože mě ta neviditelnost nepřijde tak výhodná. Já vlastně ani nechci být u situací, u kterých si lidi myslí, že tam nejsem a třeba slyším něco, co mi třeba ublíží. Já radši žiju v té nevědomosti.
1: Jo.
0: Vlastně upřímně je mi to jedno. Ať si každý zamete před svým prahem.
1: Přesně, koncept lži, já tomu taky fandím.
0: No. A zároveň vlastně k čemu? Já se před někým schovávat nemusím.
1: Přesně tak. A když chceš, tak furt je tady prostě neviditelný plášť.
0: No jasně. Jako, ale že ho nepotřebuji mít furt u sebe, tak to myslím, nikdo ho nechám doma
1: skříni.
0: A už na něj fakt práší dlouho.
1: Taky jsem ho dlouho nepoužil.
0: Nepotřebuju to, prostě už to nepotřebuju. Já vlastně, čím jsem odhalenější,
1: tím líp. Já taky. Já taky.
0: Ale to je prostě takový jako životní mindset.
1: Ano, vlastně. Je to tak.
0: Ale to lítání je za mě, to musí být prostě špička.
1: Dá se to docela dobře zjistit v letadle.
0: No jasně, jo. A ty máš otevřený okýnka v letadle a prostě si řekneš, tak, vlastně jsem chtěl jet na ty ostrovy, ale počkej, tady se mi to líbí, chvilku si zastavím. A prostě jako Petr Pan se sneseš.
1: Ty jsi pan Petr Pan Uhlík.
0: Ano.
1: Pan Petr Uhlík.
0: No, měl jsem rád kapitána Hůka a Petra Pana docela dost. Takovýho toho, ale Jak hranýho. Je prý traumatický, strašně, že prý jsou z toho lidi hrozně traumatický, z té pohádky. On je nějaký novej a potom je s tím, s Williamsem.
1: No.
0: No tak ten. No.
1: A proč je traumatický? Ten byl
0: protože
1: super.
0: Na začátku nějak umírají rodiče nějaký?
1: Já si pamatuju jenom,
0: jak je to barevný.
1: Jak se těma barvama.
0: Oh, bože, to mě
1: to
0: úplně...
1: To si pamatuju, to bylo skvělý.
0: To je skvělý. Bože, no.
1: Z toho nemám trauma.
0: No ne, teď mi to někdo říkal prostě, že to je často pohádka, starý lidi, nebo starý prostě lidi jako děti měli trauma.
1: Jsou to slaboši.
0: Hele, s tím já nic neudělám
1: Snowflake,
0: prostě.
1: Snowflakes, celá ta
0: ale
1: generace.
0: Vyžerou první.
1: Normálně, přesně.
3: No, vyžerou první.
0: Ve špatný čas na špatném místě, jak říká pan Kocian. Nicméně, no to lítání to je věc, kterou bych moc chtěl. A přijde mi, že je dobrý i nákladní lítání. Jakože ve smyslu toho...
1: No jako k té inspekční kameře se to hodí. Vzhledem k těm tvojím dalším schopnostem.
0: No jenom, že bych prostě třeba chtěl třeba i naložit Andrejku, jakoby na sebe.
1: Jako nákladní.
0: Jakože prostě říct si třeba i... Ale s rodinou někam chcete letět?
1: Andrej je docela drobná, ona nepotřebuje vagón nějaký, aby...
0: Ano, ale prostě jde o to, aby prostě to mělo nějaký možnosti, rozumíš? Jo, ne, aby... jakože, hele, já jdu napřed, za týden se vidíme na místě.
1: Abych
0: mohl i třeba dělat radost v ostatním, protože aby, od čeho jiného jsme tady vlastně na tom světě, že jo?
1: Aby to mělo i nějaký datadisk.
0: Datadisk,
1: prostě.
0: No. DLCčko.
1: Rozumím. Já jako, když by to mělo být k těm X-menům, tak...
0: Ohnivý koule.
1: Tak, ale to byla spíš postava, že se mi vždycky líbila. Já si teda popravdě, já jsem ty komiksy nikdy nečet, znám jenom pár filmů, tak samozřejmě mě říkali na Gimplu, že vypadám jako Wolverine, že jo.
0: Tak jasně, ale tak to víme. Tou maskulina...
1: To víme, no,
0: to, právě. Túrou hlavně.
1: Hlavně tou túrou. No, to je, ale líbil se mi, já nevím, jak se jmenuje, takovej ten... Je celý modrej a má dlouhej ocas a má všude na kůži, a má celou kůži potetovanou
0: červenýma?
1: S svými hříchy. Má tam jako...
0: Ale to byl měnič? Ne.
1: No,
0: ne, to byla ta ženská vlastně.
1: To byla ta ženská, ale jo, je to stejný díl.
0: Okay.
1: Ale je to, no tak ona je vlastně s magnetem všude. No on já nevím, jestli to je teleport, ale takovej teleport on ho vždycky používá v rámci té jedné jako místnosti, nebo toho jednoho
0: prostoru.
1: Takže
0: krátký,
1: jo.
0: Krátký teleport na krátkou vlastně vzdálenost.
1: Přesně
0: ale
1: tak, krátkometrážní teleport.
0: Krátkometrážní teleport,
1: normálně klasický.
0: Ale zároveň ty máš víc použití za den.
1: Máš víc použití za den, ale
0: já,
1: mě
0: když
1: se
0: rozhodnu na nákladní lítání, tak prostě fakt musíš 2 dny letět.
1: Jo, no. Tak to já ne, to já mám ty normálně, prostě... já to můžu sypat furt.
0: Akorát?
1: No, jako mě na té postavě, jako mě vlastně, mě nějak utkvěl spíš než tou speciální schopností, tak tím zaznamenáváním hříchu na kůži. Mm-hmm. Víš, jakože on je takový opuštěný a Nightcrawler. A ten, on, no jo, on je vlastně nějaký noční přízrak nebo něco takového, ale jako ona totiž, ta postava je hrozně jako smutná a on je hrozně jako takovej prokletej a je mu, že udělal spoustu, asi udělal spoustu zlých věcí, ale je mu to líto a je hlavně i hranej tak v tom filmu, jako že je opravdu takovej Werther. Mm-hmm. Tak to spíš...
0: No, jak co Werther?
1: To mi prostě,
0: Adam.
1: To mi prostě vlastně, přilnul, ano. Adam Werther.
0: Adam Werther, no. Chápu. To mě ale přivádí k tématu, tak ty už na to vlastně odpověděl, ale jestli máš nějaký super hrdiny, který tvoje dětství provázaly? Nebo tohle to je postava, která byla od narození s tebou a ve 2 letech si řekla, půjdu si na sebe psát své hříchy.
1: Já jako bohužel nemám úplně takový tak komiksový a superhrdinský pozadí, jo. Jak bych možná z dnešního pohledu si trochu jako přál mít, že neměl jsem toho staršího bráchu, který by mě zásoboval komiksama, no, a vytvářel mi tím pádem nějakou vkusnou a cool pohádkovou říši. Mě maminka dávala na kazetách do rádia, tak jsem to koukal třeba Maxíce na Divokém západě. Takže já jsem poslouchal Maxim Turbulence a prostě svět.
0: Chtěl jsi být prostě jedním z Maxim Turbulence.
1: Myslím, že se to vlastně do mě dost otisklo.
0: To opět odpovídá na strašně mojí chvíli. Dotazů vlastně.
1: Takže pokud se ptáš na superhrdiny miloval jsem Harryho Pottera.
0: Ale to je velká vášeň celkově, ne?
1: Jako veliká, ale nějak jsem měl vždycky radši Rona Weasleyho, než jako...
0: Nekecej.
1: Já miloval Rona Weasleyho dokonce ve školní družině. Jsem nutil spolužáky přehrávat scénky z Harryho Pottera.
0: Jakože, aby oni je hráli?
1: No, oni je hráli spolu se mnou, já jsem to režíroval. Já jsem to režíroval a já jsem byl Ron Weasley vždycky. Jo, takže třeba jsme prostě přehrávali normálně klasiku, jako Kupé, první Dobra David.
0: Jasně.
1: Tam se normálně Hermiona, všechno jsme měli. A vím, že to jako bylo opravdu... Jako boj, jo, o ty role.
0: Já ti rozumím.
1: Jediný, co bylo jasný.
0: A všichni chtěli být ale Harry Potter, ne? Jako
1: jo, to jo, jediný, já jsem jako Ron byl jasnej. Ron byl jasnej, ten jsem byl prostě vždycky já, no.
0: Jo.
1: A jako je to pravda, myslím si, že hrálo nějakou zvláštní roli už tenkrát, jako ta barva těch vlasů. Mně se prostě ta zrzavost, já jsem dokonce měl... fakt dlouhou dobu od naší hrozně blízký rodinný známý máminy i mojí kamarádky, zdravíme Ivanu, tak jsem měl hrozně dlouho nad postelí obraz takový indiferentní zrsky.
0: OK.
1: Jako, že tam byla prostě, jako, a vím, že ta barva...
0: Zrzavou paruku.
1: Barva, ne, ta barva vlasů byla něčím jako hrozně určující.
0: Fakt,
1: strašně zásadní. A já jsem jako o zrsce, jako jakýsi mojí femme fatale, jako smýšlel vlastně od jak živa.
0: Hustý.
1: Což bylo jako...
0: Takže ty máš i věštecký superschopnosti.
1: Jo, ale já to beru už jako něco takového normálního.
0: Vlastně, ono ti to spíš obtěžuje vlastně v reálném životě, že jo? Jako,
1: jo, no jasně, no.
0: A tak hlavně... něco podíváš a víš, jak to dopadne a vždycky úplně, hele jo, to nechci vědět, už jo. Dost.
1: Já jsem hlavně v tomhle strašný jako trapák, že já jsem se párkrát... Že já jsem se, jako párkrát jsem se fakt přistih, že, vždycky mě na to samozřejmě upozorní Kamila, že jako občas se hrozně snažím napasovat do role nějakého jako média nebo někoho, víš, jako taky přesně jako, že cítíš ty vibrace a ty energie, no. A vlastně trochu umíš mluvit s duchama.
0: Jasně.
1: A přesně, jak vy to od vás, jo, to z baráku, tak u vás, když to začne mít tenhle pocit každej, že jo, že ne?
0: Jasně, že máš super schopnosti.
1: Že tady byste to měl, tady vykuřovali.
0: Ale tak to ne. To tak není. Můj oblíbený superhrdinové byli vždycky spíš lidé, kteří ale ty speciální schopnosti nedostali jako od vesmíru, jak to bývá právě docela v těch marvelovských věcech, ale že vlastně jsou zdatný nějak jako reálně. Což na tom třeba DC Universe, což je vlastně nějaký protějšek Marvelu, mám pocit, že všechny ty superhrdinové jsou hodně víc reálnější, že by mohli jako bejt, nemluvím o člověku, co vypadá jako krokodýl. Ale že tam není taková pohádkovost, dejme tomu těch superschopností, to je takový temnější a to mě vždycky víc bavilo upřímně.
1: Jako Punisher třeba.
0: Třeba, no, jakože mě, no jo, nějak, jakoby celý i ten temný svět toho DC Universe mi přišel vždycky zajímavější než ten Marvelovský, že to je takový na mě hrozně pohádkovský už. Ale chvilku to byl samozřejmě Batman, no ale já prostě někdy moc superhrdiny, jakože ty hrdiny, jako Kladěse.
1: No to je jasný, no.
0: Takže jako, je to trapný, ale prostě s Jokerem jsem, jako to trvalo 5 let třeba klidně. Musíme letět.
1: Mm.
0: 30.
1: Jsem letěl rychle.
0: No jasně, tak ty máš ty teleporty, že jo?
1: Samozřejmě.
0: Tak počkej, pojedem tím nákladním, vezmu tě sebou.
1: Dobře, tak ještě.
0: Máš 12 hodin?
1: Jo, letíme. Bacha, radci. To je dobrý den, pane Die.
4: Ahoj, chceš pošpásovat?
1: No ale jedině s vaší ženou. Je Athéna doma?
0: Musíme letět, ano, jo?
1: Tak mějte se, pane Zeus.
0: Co to je tady, to dole?
1: To je... Ropná skvrna.
0: Zkusím to zapálit, nebo radši letíme?
1: Letíme, to zapálí někdo jiný. Tak jsme tady už, Petře?
0: Jsme tady.
1: Tak výborně.
0: A víte, kam jsme letěli?
1: Ne.
0: Do vašich srdcí, chudáčce.
1: Wow. Teď, Petře, teď.
0: Milý světe, během naší jízdy jsem vlastně si řekl, co jsem chtěl. A má to tak být, protože vy si taky říkáte, co si chcete říct a co si chcete myslet a co chcete říkat ostatním a co chcete říkat všem, který máte kolem sebe, protože jsme všichni společně v tom stejným. Pekle.
1: No tak ráda, tak to bylo krásný poselství.
0: Adam. 3, 2, 1, teď.
1: Já jsem si jistý, že super schopnosti mám. A akorát se ještě úplně neprojevily. A jsem si jistý, že i vy je máte. A jsem si jistý, že nástupiště 9¾ existuje.
0: Já vím, že existuje.
1: A jsem si jistý, že ta moje sova, Krucí písek...
0: Tak se jmenuje?
1: Jo. Se opozdila. Takže mi ji koukejte vrátit. A já se jdu teďkon teleportovat. Čau.
0: Tak a teď vám přeju, já si vás vezmu, to studio si vezmu na sebe a čeká vás krásných 12 hodin cesty na Maledivy. Je, ahoj krabe. Jo, ahoj delfínku.
5: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.